0: Jsem vzdělaný lidi, ale speciální pedagogika není obor, který by dokázal pracovat s takto extremistickými záležitostmi.
1: Děti, které páchaly trestnou činnost, by byly v samostatných zařízeních s terapeuty, říká školský ombudsman Štěpán Jílka.
2: By měla jako skupiny jednotlivé pro děti po 4 až 6 dětech, s tím, že součástí celého toho zařízení by byly samozřejmě nějaké jako restriktivní režimové i materiální prvky.
1: V Česku vyrůstá mimo rodinu téměř 29 tisíc dětí. V pobytových zařízeních je zhruba 6,5 tisíce, z toho asi 100 s nařízenou ochranou výchovou. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
3: Několik lidí zemřelo při požáru v rekonstruované budově Oxy v centru Bruselu. Přesný počet obětí ani příčina zatím nejsou známé. Belgické úřady informovaly o 6 pohřešovaných. V budově bylo v době vypuknutí požáru asi 200 dělníků. Podle mluvčího hasičů začalo hořet ve druhém patře. Plameny se ale přes výtahovou šachtu rozšířily i do nižších podlaží, což způsobilo prudký požár. I ten se hasičům podařilo zkrotit. V budově se nachází byty, restaurace i střešní bar. Radnice Vertyni v Podkrkonoší na Trutnovsku uvažuje o odškodnění obyvatel za potíže s dodávkami pitné vody. Důvodem problému byla blesková povodeň, při které městské vrty kontaminovaly fekální bakterie. Obyvatelé města tak byli téměř 3 týdny závislí na dodávkách pitné vody z přistavených cisteren a vodu z řadu můžou znovu využívat od pátku.
4: Starosta města původně o slevě pro odběratele vody neuvažoval, argumentoval zvýšenými náklady vodovodů a kanalizací kvůli kontaminaci vrtů. Město navíc podle něj situaci nemohlo ovlivnit. Kvůli žádostem řady obyvatel ale názor změnil a na příštím zastupitelstvu tak navrhne hlasování o možné kompenzaci ve výši 100 korun. Z Ertyně v Podkrkonoší na Trutnovsku Václav Plecháček, Radiožurnál.
3: Sport. Fotbalisté Španělska postoupili do finále mistrovství světa. V semifinále porazili 2-0 Francii. Její trenér Didier Deschamps po porážce v Dallasu zpochybnil kvalitu rozhodčího utkání.
5: Teď položím otázku a nebudu na ní odpovídat. Nechci působit jako uplakánek, protože jsme prohráli, ale měl tento rozhodčí úroveň na to, aby řídil semifinále mistrovství světa?
3: V druhém semifinále se proti sobě v 21 hodin českého času v Atlantě postaví Argentina a Anglie. A vítěz vyzve ve finále Španělsko, poražený se v souboji o bronz utká s Francií.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na D11 u Prahy a taky na D1 u Mirošovic. Na D11 za Prahou směr Hradec Králové za uzavřeným sjezdem na Úvaly se v omezení na 8. kilometru kvůli poškozenému kanálu jezdí jen levým pruhem, ale provoz není silný, takže kolona nevzniká. Na D1 ve směru z Brna do Prahy z Bystřete za sjezdem na Chodce Rady. Od 25. kilometru až za most Šmejkalka je kvůli udržbě vozovky uzavřený levý jízdní pruh. Projíždí se pomaleji, ale i tady bez větších zdržení. Na silnici 50 z Uherského Hradiště směrem na Brno čekejte kratší zdržení za sjezdem z D55. Je to kvůli omezení u odbočky na Zlechov, naberete ale maximálně 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Noc je oblačná i zatažená, občas se přidává déšť, místy bouřky, ochlazuje se na 18 až 13 stupňů. Přes den čekáme na severu a severovýchodě dopoledne oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a také bouřkami, jinak bude oblačno až polojasno, ojediněle odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami a to znovu i silnými. Nejvyšší středeční teploty 23 až 28 stupňů, na severu Česka naměří kolem 21 a na horách bude většinou okolo 17 stupňů. Celzia. Tolik zprávy. Je s vámi noční Radiožurnál a Adam Carda.
8: Přesně 6 minut po 2 hodině posloucháte noční Radiožurnál a teď je čas si zasoutěžit. Dnes a po zbytek týdne tu pro vás máme právě vyšlou knihu od legendy krimi žánru Michaela Robothama. A kniha se jmenuje Bílá vrána. Jedná se o psychologický román, kdy dcera gangsterského bose nastoupí k londýnské metropolitní policii. A na jakou stranu zákona se postaví, tak to zjistíte, když s námi budete dnes soutěžit. Čísla jsou 221, 552, 155 nebo 255 na konci. A volat můžete právě teď.
6: Noční Radiožurnál
9: a Adam Carda.
10: Možná

Všechno mohlo stát, už nemám na to dál v hlavě místo. Jsi mi tak blízko, že myšlenka slabá na malý zločin se mi do hlavy vkrádá. Hluboko pod kůži

0: Posloucháte noční radiožurnál, tohle byl Petr Perk a před námi je teď soutěž.
1: Poznejte díky radiožurnálu Bílou vránu, mladou policistku Filoménu, pocházející z rodiny známých gangstrů. Nechte se vtáhnout do současného Londýna, kde se střetává policejní práce i gangsterské vazby. Může se člověk opravdu vymanit z prostředí vlastní rodiny? Komu vlastně může věřit? Knihu Bílá vrána od mistra současného psychologického thrilleru Michaela Robofama dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Víme, o co hrajeme, ovšem nevíme, kdo s námi dnes bude soutěžit. Haló, slyšíme se?
2: Ano, dobrý večer, Dominik.
0: Dobrý večer, Dominiku. Zeptám se, znáte tvorbu Michaela Robofama?
2: Ne.
0: A máte rád kriminálky a detektivky?
2: Ano, ano.
0: A máte třeba nějakého jiného oblíbeného autora?
2: Jo, můj je Vondruška oblíbený.
0: A Vlastimil Vondruška, jasně, takže historické kriminálky. Tak tohle je ze současnosti, nicméně já doufám, že i tak, ať už třeba pojedete na dovolenou nebo budete někam k vodě, tak se vám kniha bude hodit. Dnes totiž není soutěžní otázka, takže já vám rovnou gratuluji k výhře.
2: Děkuji vám, děkuji. Hurá.
0: To jsem rád, že z toho máte radost. Předpokládám, že knihu si necháte nebo někoho obdarujete?
2: Určitě ho přečtu.
0: Perfektní. Tak já vás jenom poprosím, vydržte mi ještě chviličku na telefonu.
2: Dobře, děkuji.
0: Také díky. A vy ostatní budete mít příležitost zase zítra, tradičně v nočním radiožurnálu po druhé hodině. A samozřejmě i zítra tu na vás čeká právě vyšlá kniha Psychologický thriller Bílá vrána.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Tina Turner's písní The Best zazněla v nočním radiožurnálu a teď jedno varování pro vás, co míříte na dovolenou nebo třeba jenom někam na výlet do přírody či k vodě. Několik stovek Čechů ročně dostane podle lékařů po hmyzím bodnutí velmi prudkou alergickou reakci. Skončit může i bezvědomím. V takovém případě je nutné i hned volat záchranku. Po odeznění akutních příznaků by měl pak pacient zajít na alergologii.
1: Jak se vám daří od poslední návštěvy? Byly nějaké potíže?
2: Vůbec nic.
3: Ptá se lékařka Dominika Čápová z Centra alergologie a klinické imunologie Fakultní nemocnice Motol a Homolka 50. Martina.
1: Bodnutí bylo nějaké od poslední návštěvy? Nebylo.
2: Dobře.
3: K systémové, tedy velmi závažné alergické reakci po bodnutí vosou u něj došlo před několika lety.
2: Hodně špatně se mi dýchalo, motala se mi hlava, ten tlak šel dolů.
3: Jeho stav se rychle zhoršoval a postupně ztrácel vědomí. Manželka proto zavolala záchranku.
2: Přijela ta záchranka, tam na mě mluvili a říkali, haló pane, zbuďte se, otevřete oči, 3 injekce mám dojem, že mi dali. Manželka říkala, že jí říkali, že mě můžou jako odvíct do nemocnice, ale že to není potřeba, že se prospím a že budu jako v pohodě.
3: Aby se podobná situace už neopakovala, chodí dnes Martin na alergenovou imunoterapii. Riziko další závažné reakce na hmyzí bodnutí se u něj díky tomu výrazně snižuje. Dnes ho čeká další injekce.
1: Alergenová imunoterapie je vlastně léčba, která je určena pro pacienty se středně těžkou a těžkou reakcí na bodnutí hmyzem. Je to pro pacienty, kteří měli systémovou reakci a spočívá v tom, že se podává vlastně malá dávka toho jedu a tělo si na to postupně vytvoří toleranci.
3: Vysvětluje alergoložka Dominika Čápová. Léčba trvá 3 až 5 let. Ochrana ale nastupuje už po několika měsících od zahájení léčby.
4: Tak to máme na levajdu. Pojďte si tady usadit.
3: Vyzývá pacienta Martina zdravotní sestřička Hana Kolářová.
5: Každý pacient má svoji vakcínu, kterou má podepsanou a má ji vlastně u nás schovanou v lednici.
6: Martin má vytažený rukáv.
5: Střídá se pravá levá strana, takže udělám vlastně takovou jakoby malou řasu, dezinfikuju a píchnu.
6: Tak hotovo.
5: Přelepíme a pak se pán posadí venku přímo před tu ordinaci na 30 minut. Ví, že než nám odejde, že musí zaťukat a ukázat nám vlastně místo v pichu, že to je v pořádku, není tam otok, začervenání, cokoliv a odchází.
3: Účinnost alergenové terapie je vysoká, říká alergoložka Dominika Čápová.
1: Máme pacienty, u kterých došlo k bodnutí hmyzem v průběhu té alergenové imunoterapie a často mají jenom lehkou reakci v místě v pichu. Ty reakce jsou velmi mírné.
3: Anafylaktický šok, při které může dojít až k zástavě oběhu, prodělají v Česku kvůli bodnutí hmyzem 100 lidí ročně.
1: Jakmile ten pacient začne pociťovat nějaké celkové příznaky ve smyslu dušnost, svědění dlaní, plosek, kopřivka, pak tam můžou být i zažívací obtíže, bezvědomí a může tam docházet až k zástavě oběhu, kde je nutná resuscitace.
3: V případě, že se začne anafylaktický šok rozvíjet, je nutné záchranku volat okamžitě. Pokud člověk závažnou reakci po bodnutí hmyzem už prodělal a má po ruce adrenalinové pero, měl by ho vždy použít.
1: Podání adrenalinu vlastně nemá žádné absolutní kontraindikace, je bezpečný a vždycky je spíš chyba ten adrenalin nepodat, než ho podat.
3: Adrenalinové pero se aplikuje jednoduše přes oblečení do stehna. Ukazuje mi pacient Martin, který nosí pohotovostní lék stále u sebe.
2: Je v takovém pouzdře, takže se to vydá z toho obalu. Odjistí se tady ta modrá zátka nahoře. Pak už se to jenom vezme a píchne se to.
3: I po podání adrenalinu se volá k lidem se závažnou alergickou reakcí záchranka. Účinek adrenalinu totiž může rychle odeznít a šok se může znovu vrátit. Z Fakultní nemocnice Motol a Homolka v Praze, Andrea Skalická, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I po celou noc.

seber si to sama. Seber si to sama.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacních a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Host radiožurnálu ve speciální podobě
1: z hudebního festivalu Colors of Ostrava.
2: V olomouckém studiu Českého rozhlasu se před svým koncertem potkají Štěpán Kozub a Jiří Krhut. Jak se z ostravského přátelství stala tvůrčí dvojice? Kde končí improvizace a začíná poctivá práce? A je něco, čemu už se nesmí ani oni dva? Štěpán Kozub a Jiří Krhut budou společně hosty radiožurnálu.
0: Festivalový host Libora Boučka.
1: Dnes v tradičním čase od 9 hodin.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
3: Dvě hodiny a 30 minut. Stručné zprávy a Martin Matějka. Poslanec motoristů Filip Turek přestane pracovat jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Na sociálních sítích oznámil, že pozici nebude vykonávat do té doby, než policie vyšetří Turkovu pondělní nehodu. Při ní se v centru Prahy srazil s nemocničním autem, které převáželo krev. Turkovi se nic nestalo, druhého řidiče převezli záchranáři se zraněním do nemocnice. Kdo nehodu zavinil, policie dál vyšetřuje. Nové kamerové záznamy ukazují, jak Turkovo auto předjíždí stojící kolonu odbočovacím pruhem. Z něj vyjel přímo do křižovatky, kde se pak Turek srazil s nemocničním vozem. Spojené státy chtějí příští týden zaútočit na íránské mosty a elektrárny, pokud s nimi Teherán neuzavře dohodu, řekl to americký prezident Donald Trump při vystoupení na stanici Fox News. Dodal, že američtí představitelé včera vedli s íránskými zástupci rozhovory. Ve stejný den taky armáda Spojených států oznámila obnovu námořní blokády na íránské přístavy a podnikla novou vlnu útoků. Íránská média informovala o řadě explozí na různých místech v zemi a podle nich protivzdušná obrana zasahovala v okolí jaderné elektrárny v Búšehru. A slovenské ministerstvo dopravy soudně vymáhá od českého dopravce Leo Express přes 60 milionů korun, uvedl to slovenský deník N. A podle ministerstva stát částku vyplatil soukromé firmě navíc. Dopravce peníze získal na základě podpory regionální linky mezi Bratislavou a Komárnem, na které jezdí jeho vlaky. Deník N napsal, že chyba může být na straně ministerských úředníků. Leo Express neuznal, že by měl peníze vyplatit zpět.
1: Sport.
3: Fotbalisté Španělska postoupili do finále mistrovství světa. V semifinále v Dallasu přehráli Francii 2-0. Od 21 hodin českého času se v Atlantě utkají o zbylé finálové místo Argentina s Anglií. A fotbalisty Slovácka posílí řecký útočník Janis Niarchos. Přišel z polského klubu Wisla Plock a podepsal smlouvu na 3 roky.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D1 u Mirošovic a na D11 u Prahy. Na dálnici D1 čekejte omezení v obou směrech u mostu Šmejkalka. V úseku mezi 25. a 22. kilometrem silničáři opravují vodorovné dopravní značení a projíždí se jen jedním pruhem. Kolony ale nevznikají, provoz je slabý. Na D11 z Prahy do Hradce Králové je omezení na výjezdu z hlavního města. Uzavřeného sjezdu na úvaly na 8. kilometru je kvůli poškozenému kanálu provoz stažený do jednoho pruhu. I tady projedete bez zpoždění. A na silnici 50 mezi Humpolcem a Pelhřimovem i dál platí kyvadlový provoz u Záhoří kvůli práci na silnici. Z obou směrů počítejte s 5 minutami navíc. Brzdí se u Velkého Rybníka, z druhé strany u obce Komorovice. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes je oblačná až zatažená, občas se přidává déšť, místy bouřky, které budou stále ještě silné, hlavně na západě a jihozápadě Čech postupně ubyde oblačnosti a srážek. Ochlazuje se na 18 až 13 stupňů, přes den pak čekáme na severu a severovýchodě dopoledne oblačno až je zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a také bouřkami, jinak bude oblačno až polojasno, ojediněle odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami a to znovu i silnými. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 28 stupňů, na severu Česka naměří kolem 21 a na horách bude většinou okolo 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Zardou.
5: Extrémní sucho trápí městské zahradníky v Ostravě. Na jaře vysadili stovky nových stromů a květinové louky, aby město pomohly ochladit. Kvůli dlouhým týdnům bez dešťů je musí denně zalévat, někdy ale ani to nestačí a zeleň usychá. K tématu se vrátíme v reportáži za pár minut.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Nejhorší sezónu pro nově vysazenou zeleň hlásí městští zahradníci z Ostravy. Neustále zalévají a denně na to spotřebují přes 50 kubíků vody. Stromy, květinové záhody a trávníky přesto mají co dělat, aby se uchytili a neuschli.
1: Nahodit čerpadlo a už pracovníci ostravských městských lesů zalévají. Konkrétně teď jsou to letos vysazené habry.
2: 50 až 100 litrů.
1: A v tom horku třeba denně?
2: No, je tolik stromů, že...
1: Když to stihnete, říká pracovník městských lesů Tonda.
3: Po výsadbě, i když se to zalívalo, tak tady ten habr vypadal, že uhyne. Naštěstí potom přišlo deštivé období.
1: Vysvětluje Martin Maty z ostravských městských lesů a zeleně.
3: Letos to byla, já jsem tady 13 let, asi nejtěžší sezona vůbec. A když přijde suché jaro, jo, neprší vám prostě v dubnu ani v květnu, tak ten start pro ty stromy je extrémní.
1: Pracovníci městských lesů vyrážejí zalévat po celém městě na nově vysazené květinové louky, záhony a trávníky. Často volají na pomoc i dobrovolné hasiče s velkokapacitními cisternami.
4: Tři první roky jsou kritické pro strom nebo keřoviny. U traviny je to na jaře, myslím, že se to objeví i právě, že některé traviny nebo louky se prostě v Ostravě v tomto roce nepovedou.
1: Říká náměstek primátora zodpovědný za životní prostředí Aleš Boháč ze Starostů pro Ostravu.
4: Tomu, že dokážeme vodu zadržovat v krajině, ať už v nějakých retenčních nádržích či průlezích, pomáhá, aby bylo dostatek té závlahy.
1: Ostrava taky buduje čím dál víc tůní, mokřadů a biotopů. Fungují totiž jako zásobárna vody i v největších vedrech. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.

0: Eagle Eye Cherry v nočním radiožurnálu s datem 15. července a přesně za měsíc začne u největší české vodní nádrže 15. ročník ČES Lipno Sport Festivalu. Ten má za cíl motivovat k pohybu a pořadatelé mají na programu spoustu novinek.
1: Jedním z očekávaných bodů festivalového programu bude atraktivní večerní 10-kilometrový běh po cyklostezce podél Čertových proudů. Start bude ve středu 19. srpna ve Vyšším Brodě. Cíl na cyklostezce přímo u Lipenské přehrady. Atmosféru závodu popsala Lucie Neumannová, dcera olympijské vítězky, dostala speciální úkol.
2: Mám za úkol se tam postarat o sociální sítě, takže doufám, že to mám, že nepokazím. Ten večerní běh, on se jmenuje EPP Energy Run a je to vlastně běh na 10 kilometrů, ale lidi to můžou jít i fakt jako takovou procházku, bude to nasvícený hezkýma světlama a tak.
1: Novinkou bude hybridní závod, běh kombinovaný s nejrůznějšími cviky. Jmenuje se Košík.cz Lipno Hybrid Run. Běh na 8x800 metrů, běžecký okruh a jako zpestření silově vytrvalostní stanoviště po každém kole. Poběží se v pátek 21. srpna. Kapacita je omezená, přihlašovat se můžete klidně už teď. Lipenský festival, jak říká jeho ředitelka Kateřina Neumannová, je především výzvou k aktivnímu sportování, ale nejen to.
3: Další vlastně nová větev festivalu, kterou letos rozjedeme, je taková ta jako odborně přednášková.
1: A tak k protažení těla mohou festivaloví návštěvníci obrazně řečeno přidat i protažení své mysli. Přesně den před hybrid runem mohou sportovci načerpat novinky a zajímavosti.
3: Máme na čtvrtek domluvené dva absolutně jako špičkové odborníky, konkrétně pana profesora Haluzíka a paní doktorku Marii Skalskou, že budou v Elementu v kongresovém centru přednášet na taková ta témata, která vlastně trápí současnou populaci, a to je zdravé stravování, případně nadváha, jak s tím pracovat a tak dále, ale jsou to lidi, kteří jsou opravdu špičky v České republice. A vlastně tím

0: Rozjíždíme vlastně úplně zase novou oblast, kterou jsme až do posud řešili takovými těmi nějakými diskuzemi na místě, tak budeme mít opravdu jako kongresové přednášky.
1: A pokračujete v té filozofii sportování pro děti zdarma a propojení sportu a kultury?
0: Ano, samozřejmě mohu slíbit, že budeme pokračovat v tom trendu předchozích let, ale opět jsou to vždy v pátek a v sobotu ČES Energy Festy,
1: které i v roce 2026 nabídnou opravdu hvězdnou sestavu. Premiérově v ní bude i mistr České republiky v biliáru Jiří Korn.
0: Přijedou No Name, Anaka, Michal Hrůza, Čechomor, Tata Boys nebo skvělý a nestárnoucí Jirka Korn. Takže mrkněte na lipnosportfestival.cz.
1: Dodala Kateřina Neumannová z Lipna nad Vltavou, Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: český čas.
1: Bruselské chlebíčky.
2: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
1: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
2: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
1: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
2: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský přehled má Martin Matějka.
4: Poslanec Turek dočasně končí jako vládní zmocněnec, počká na výsledky policejního vyšetřování dopravní nehody. Spojené státy obnovily námořní blokádu íránských přístavů. Fotbalisté Španělska jsou po druhé v historii ve finále mistrovství světa. A dnes čekejte oblačno až polojasno, přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami a teploty až 28 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Poslanec Filip Turek za motoristy dočasně přestane působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Oznámil to ve videu na Instagramu s tím, že počká na výsledky vyšetřování pondělní dopravní nehody v centru Prahy. Při ní se srazil se zdravotnickým vozem.
5: Turek ve videu řekl, že pokud ho policie označí za viníka nehody, na pozici rezignuje.
6: Podotýkám, že jsem opravdu do té křižovatky vyjel na zelenou a za tím pánem jsem běžel mu pomoci.
5: Opozice vyzvala Turka, aby rezignoval na všechny politické funkce. Šéf ODS Martin Kupka se ve sněmovně vyjadřoval k videu, které se začalo šířit na sociálních sítích. Na něm je vidět, že Turek projížděl odbočovacím pruhem, ale z magistrály doleva neodbočil a ani před křižovatkou nespomaloval.
7: Že k té křižovatce mířil v odbočovacím pruhu, aby nakonec jel rovně? To chcete přikrýt?
5: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že pokud se nehoda stala tak, jak ukazují záběry, měl by Turek na pozici zmocněnce rezignovat. Lucie Špetová, Radiožurnál.
4: Odvolací soud v Ústí nad Labem snížil tresty dvěma obžalovaným v případu podvodu při vydávání řidičských průkazů ve Varnsdorfu. Služební komisař nově dostal 5 let vězení a tlumočník 3 roky. To je o 2 a 1 rok míň než doteď, informovala o tom mluvčí soudu Gabriela Nedělková-Pařízková. Původní tresty byly podle ní nepřiměřeně vysoké. Rozhodnutí je pravomocné, jde o jednu z nejrozsáhlejších korupčních kauz, během které získalo podle žalobce neoprávněně řidičský průkaz nejméně 722 lidí. Velitelství americké armády CENTCOM oznámilo obnovení námořní blokády íránských přístavů. V pondělí to nařídil šéf Bílého domu Donald Trump s tím, že chtěl zavést poplatky za plavbu Hormuzským průlivem. Aktuálně rozhodnutí změnil a oznámil, že místo toho budou státy Perského zálivu uzavírat ve Spojených státech obchodní a investiční dohody. Spojené státy uplatňovaly blokádu na íránské přístavy od dubna zhruba do poloviny června, kdy s Íránem uzavřeli memorandum o porozumění. Poté znovu zahájili vzdušné údery na íránské území. Obě strany se vzájemně obvinují z porušování dohody. Výstraha meteorologů před velmi silnými bouřkami se zatím nenaplnila. Český hydrometeorologický ústav to napsal na sociální sítě. I přesto třeba na Příbramsku padaly až 3 centimetrové kroupy. Kvůli bouřkám hlásili víc výjezdů jen středočeští hasiči. A v noci se bouřky teď přesouvají na východ Čech nebo na Moravu a do Slezska. Objevit se můžou i ráno, říká meteorolog Miloš Dvořák.
8: To znamená, že během ranních a dopoledních hodin zpočátku by asi nejintenzivnější srážky a také ojedinělé silné a velmi silné bouřky se vyskytovaly na východě, severovýchodě a severu našeho území a postupně by tyto bouřky ustupovaly dále do Polska.
4: Místy by bouřky mohly být i dnes odpoledne, a to hlavně v jižních Čechách.
1: Sport.
4: Fotbalisté Španělska si po druhé v historii zahrají finále mistrovství světa. V Dallasu porazili Francii 2-0. V 21 hodin českého času začne v Atlantě druhé semifinále mezi Argentinou a Anglií. Tenistka Linda Nosková po vítězství ve finále Wimbledonu nad Karolínou Muchovou nevyloučila, že by si se svou soupeřkou ještě někdy zahrála 4 hru. 21-letá grandslamová šampionka to řekla v rozhovoru na Radiožurnálu. A s Muchovou už je navíc debl hrála před 2 lety na olympiádě v Paříži. Nosková připustila, že by se obě tenistky mohly dohodnout na spolupráci třeba na letošním US Open.
9: Vtipné je, že my jsme spolu měli původně i hrát debla, sice ne na Wimbledonu, ale vlastně na přípravném turnaji týden předtím, ale nějak jsme se k tomu nakonec nedostali. Tak zatím máme asi ty nejkrásnější vzpomínky z té olympiády, ale já myslím, že možnost třeba v Americe nebo později a na konci tohoto roku je určitě možná.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Omezení na D11 u Prahy a taky na D1 u Mirošovic. Na D11 za Prahou směr Hradec Králové za uzavřeným sjezdem na Úvaly se v omezení na 8. kilometru kvůli poškozenému kanálu jezdí jen levým pruhem, ale provoz není silný, kolona nevzniká. Na D1 z Bystřete v obou směrech u mostu Šmejkalka. Mezi 25. a 22. kilometrem jsou kvůli opravě vodorovného dopravního značení uzavřené levé jízdní pruhy. Projíždí se pomaleji, ale bez větších zdržení. A ještě silnice 50 z Uherského Brodu na Brno. Za sjezdem z D55 u Uherského Hradiště se tvoří kolona do omezení u sjezdu na Boršice. Zdržení okolo 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Přes den čekáme na severu a severovýchodě dopoledne oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a také bouřkem. Jinak bude oblačno až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 28 stupňů. Na severu Česka naměří kolem 21 a na horách bude většinou kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A dále s vámi noční radiožurnál a Adam Carda.
3: Posloucháte noční radiožurnál 6 minut po 3 hodině a přeji poklidnou středeční noc. Prezident Petr Pavel si do Lán pozval mladé politiky. O čem se bavili a jaký vlastně měli program, tak to vám prozradíme už za okamžik.
1: Noční radiožurnál
2: a Adam Carda.

0: Po zámecké zahradě v Lánech se neprocházeli jen vojáci na obhlídkách. Prezident Petr Pavel tam pozval mladé politiky a političky. Zajímalo ho třeba, jaké zkušenosti z poslanecké sněmovny mají.
1: Pod velkým bílým zahradním stanem číšníci státci s jídlem, pitím nebo špinavým nádobím kličkují mezi hosty, kteří se postupně scházejí.
2: Já mám strašnou radost z toho, že pan prezident zjevně má zájem o to setkávat se s mladými lidmi a vyslechnout si jejich problémy a témata, která řeší,
1: říká pirátská poslankyně Kateřina Stojanová. Kolem vysokého stolku stojí její straničtí kolegové a u toho vedlejšího zase zástupci koaličního hnutí ANO, třeba Petr Kovanda.
3: Jsem nový, je první půl rok, trošku byla potřeba se to rozkoukat, jak fungují výbory, podvýbory, sněmovna.
2: Využívají vás vaši starší kolegové ve sněmovně k tématům, já to nechci škatulkovat, jasně, jo, jasně, ale tlačí vlastně, abyste to přiblížil?
3: Tak určitě se ptají na mé názory, protože vlastně je to pohled té mladé generace, takže tam se ptají, je to spíš o nějakém názoru, co na to mám, na tu danou tematiku.
2: A je vyslyšen.
3: A je vyslyšen, většinou, jo.
4: Dobrý den, jmenuji se Ladislav Adam a budu vás provázet Lánským zámkem.
1: A chvíli po prohlídce zámku přítomné hosty přivítal prezident Petr Pavel.
5: Budu moc rád, když strávíme to dnešní odpoledne maximální otevřenosti a pokud možno vstřícnosti, protože těch nevstřícností a neochoty komunikovat je kolem nás více než dost.
1: Následná debata se točila kolem třech hlavních témat. Jaká byla motivace vstoupit do politiky a veřejného života? Jak se v politice prosadit a jestli mají mladí specifická témata, která řeší?
6: Ukazuje se, že je velká poptávka po jiném přístupu, ani ne tak po jiných tématech, protože bydlení a další témata, které jsou s námi spojovány, můžou zajímat i ty starší voliče.
1: Zapojila se třeba Barbora Urbanová z Hnutí STAN. Matěj Gregor z Motoristů mluvil o tom, že největší výzvou, které mladí politici čelí, je nenechat se semlít okolím, tlakem, ale i stylem, který prý často přebírají od zkušenějších kolegů.
7: Já mnohem dříve, než jsem byl poslancem a mnohem dříve, než jste vy byl prezidentem, jsem vás kupříklad na sociálních sítích velmi ostře urazil a ve svém prvním projevu v poslanecké sněmovně jsem se vám prostřednictvím toho projevu i za to omluvil, protože jsem si právě s těmi pár zkušenostmi uvědomil, že to není ten způsob, kterým bych to chtěl dělat. Musím říct, že i proto mě velice mrzelo, že jsem kupříkladu z vaší strany na naší adresu slyšel, že adorujeme nacismus či násilí, že to stále v té politice je.
1: Gregor naráží na svůj příspěvek na sociálních sítích, kdy Pavla označil například za tupého špiona.
5: Možná jenom malá poznámka, já se vždycky snažím nepaušalizovat, takže pokud jsem takový výraz použil, tak byl určitě na konkrétní osoby. A tam si myslím, že to mělo své zdůvodnění.
1: Prezident Petr Pavel v dalších blocích diskutoval taky se starostkami nebo starosty, zástupci mládežnických organizací, poslaneckých stran nebo různých think tanků. Celkem do Lánské zahrady přijalo pozvání asi 60 lidí, kteří se do veřejného života zapojili a nebylo jim 35 let. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.

0: Ladíte noční radiožurnál a dnes v poledne se otevřou brány festivalu Colors of Ostrava v Dolních Vítkovicích. Hlavním mediálním partnerem je radiožurnál přímo v areálu, proto už chystáme naše mobilní studio, ve kterém zažijete spojení živé hudby a rozhovorů. Festival letos nabízí netradiční hudební spojení hvězdy asijské scény a taky třeba chorvatský pop rock.
1: Dva různé světy a hudba, která je odráží. 27-letá zpěvačka Audrey Nuna se narodila ve Spojených státech. Její tvorba je ale silně inspirovaná korejskou kulturou. Velký zlom v její kariéře nastal před rokem, když naspívala hlas jedné z postav animovaného filmu K-pop Lovkyně démonů. Právě asijská hudba má letos velké zastoupení v programu Colors of Ostrava. Festival jako první v Česku uvede i J-pop. Hudební žánr přibližuje umělecký ředitel Filip Košťálek.
2: J-pop je japonský pop, který má svá specifika. Je to hodně taneční, jsou tam zajímavé choreografie a samozřejmě je to kombinace japonštiny a angličtiny.
1: Právě J-pop fanoušci uslyší v podání čtyřčlenné velmi energické skupiny Atarashi Gakko, která s nadsázkou komentuje současnou japonskou společnost. Rozmanitý festivalový program se nedělá jen takzvaně od stolu. Organizátoři pravidelně cestují po světě a hledají inspiraci. Doplňuje Košťálek.
2: Jsem se podíval do Japonska právě a nebo i na Tajvan, ale jsou to i evropské země, protože ta Evropa, byť ji možná někdy podceňujeme, tak je opravdu pestrá. Třeba v Holandsku tradičně na Eurosoniku, kde se schází vlastně celý festivalový biznis a branže a odhalují se tam ty nové fresh talenty. No a taková zajímavá destinace, kam se rád vracím, je South by Southwest v Austinu v Texasu, protože samozřejmě vidět trošku tu Evropu zvenku taky pomůže, abychom mohli ty věci tlačit dopředu.
1: Na hlavním pódiu se v české premiéře představí i nový evropský projekt Tomora. Pod ním je podepsaná držitelka několika hudebních cen Aurora a Tom Rowlands, známý ze skupiny Chemical Brothers. A v pozadí nezůstane ani hudba z Balkánu. Současný zvuk chorvatského poproku do Ostravy přiveze Baby Lasagna. Ten se v roce 2024 zúčastnil Eurovize a skončil druhý. Na Colors of Ostrava letos dorazí interpreti ze 23 zemí. Nebude proto chybět ani karibské reggae, tajská elektronická hudba nebo mexický folk rock. Jiří Štefl, Radiožurnál.

0: Máme přesně půl čtvrté. Posloucháte zprávy, je tu Martin Matějka.
1: Politik ODS Prahy 1 Filip Dvořák podle předsednictva strany dostatečně neobjasnil otázky kolem svých majetkových poměrů. Členové vedení občanských demokratů večer podpořili to, aby Dvořák na kandidátce v podzimních komunálních volbách vůbec nebyl. ODS to uvedla v tiskové zprávě a podle serveru Seznam zprávy Dvořák po otci, který pracoval jako lékař porodník, zdědil majetek v hodnotě 230 milionů korun. Dvořák večer ČTK řekl, že vždy postupoval v souladu se zákonem a že tlak předsedy ODS Martina Kupky považuje za nebezpečný precedens. Už dřív vysvětlil, že není z ničeho vyšetřovaný ani obviněný. Americká armáda se do konce září úplně stáhne z Iráku, řekl to irácký premiér Ali Zaidi při setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě. Oba politici tak potvrdili už známý harmonogram stahování amerických vojáků ze země. A podle Trumpa tam už armáda není potřeba. Uvedl, že američtí vojáci v Iráku jsou, aby pomohli, pokud to země bude ještě potřebovat. A několik lidí zemřelo při požáru v rekonstruované budově Oxy v centru Bruselu. Přesný počet obětí ani příčina zatím nejsou známé. Belgické úřady informovaly o 6 pohřešovaných. V budově bylo v době vypuknutí požáru asi 200 dělníků. Podle mluvčího hasičů začalo hořet ve druhém patře. Plameny se ale přes výtahovou šachtu rozšířily i do nižších podlaží, což způsobilo prudký požár. I ten se hasičům podařilo zkrotit.
2: Sport.
1: Cyklista Tadej Pogačar si vylepšil náskok v čele Tour de France. Slovinský obhájce titulu ovládl horskou 10. etapu a v průběžném pořadí vede o více než 3,5 minuty nad druhým Dánem Jonasem Vingegaardem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D11 u Prahy a na silnici 50 u Uherského Hradiště. Na D11 z Prahy do Hradce Králové dejte pozor na výjezdu z hlavního města. Na 8. kilometru v omezení u exitu na Úvaly se projíždí pouze jedním pruhem, a to kvůli poničenému kanálu. Na silnici 50 mezi Brnem a Uherským Brodem čekejte drobné zdržení u Uherského Hradiště. Za sjezdem z D55 se brzdí kvůli omezení u odbočky na Boršice, naberete ale maximálně 5 minut. A připomínáme taky kyvadlový provoz na silnici 34 mezi Humpolcem a Pelhřimovem. V okolí Záhoří silničáři opravují vozovku, brzdí se u Velkého Rybníka a z druhé strany u Komorovic. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je teď oblačná, je zatažená, občas se přidává déšť, místy bouřky, hlavně na západě a jihozápadě Čech postupně ubývá oblačnosti a srážek. Ochladilo se na 18 až 13 stupňů, přes den pak čekáme na severu a severovýchodě dopoledne oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a také bouřkami, jinak bude oblačno až polojasno, ojediněle odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami, a to znovu i silnými. Nejvyšší středeční teploty 23 až 28 stupňů, na severu Česka naměří kolem 21 a na horách bude většinou okolo 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď začíná aktuální epizoda zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: Americká armáda opět útočila na Írán.
6: Donald Trump ohlásil blokádu vůči Íránu v Hormuzském průlivu.
7: Tvrdí, že je Hormuzský průliv znovu otevřený. Neplatí to ale pro Írán.
8: Teherán v odvetě udeřil na americké vojenské základny v Bahrajnu, Kuvajtu a Jordánsku.
9: Trump navzdory útokům věří, že Teherán s Washingtonem mohou uzavřít mírovou dohodu.
4: Horko na Blízkém východě, válka v Íránu pokračuje. Kdo si začal? Selhala diplomatická jednání? A jak je to teď s Hormuzským průlivem? Ptám se na to Břetislava Turečka, blízkovýchodního experta z Metropolitní univerzity Praha a bývalého zpravodaje Českého rozhlasu. Dnes je středa, 15. července. Dobrý den, díky, že jste dorazil po čase k nám do Vinohradské 12.
10: Dobrý den.
4: Co den to další americký útok na Irán, teda nejdřív útok, pak přichází vždy odveta. Teherán odpovídá údery na americké základy na Blízkém východě. Jak intenzivní ty boje v těch posledních dnech jsou, když to porovnáte s tím, čeho jsme byli svědky v únoru, kdy zásah té americko-izraelské koalice zlikvidoval vedoucí představitele iránského režimu?
10: Tak samozřejmě teď je ta intenzita bojů válečných operací nesouměřitelně menší než tehdy před těmi několika měsíci, kdy běžela naplno řadu týdnů otevřená válka. Nicméně vidíme určitou eskalaci posledních 4-5 dní, která vlastně začala, točí se to kolem Hormuzského průlivu, kdy skutečně, jak říkáte, je to takový začarovaný kruh, prostě útok, odveta, a to ve srovnání třeba s tím, co bylo před týdnem, před dvěma, před třemi týdny, samozřejmě výrazné zdramatizování situace, protože připomenu, že v polovině června vlastně před měsícem, řekněme, bylo dosaženo takzvané memorandum o porozumění, kdy se boje v podstatě zastavily, měl se začít Hormuzský průliv znovu zprovozňovat postupně, k tomu byly nějaké dané parametry a teď vidíme, že se ta situace zase vrací někam k tomu bodu, řekněme, před měsícem.
4: A kdo teďka ten Hormuz ovládá, Hormuzský průliv jako takový? Protože americké velitelství CENTCOM, to regionální vojenské velitelství, tvrdí, že útočí na Iránce z toho důvodu, aby Iránci neútočili na lodě, které mají proplouvat Hormuzským průlivem. Tak proplouvají jim vůbec teď?
10: Ano, proplouvají, ale třeba před týdnem proplouvali daleko více. Teď se zase v době bojů, řekněme, od konce minulého týdne, za posledních 4-5 dní, samozřejmě ty lodě zase přestaly proplouvat v takové četnosti, protože Irán na některé skutečně začal útočit. Ale tady se ale dostáváme k jádru, vy jste citoval a správně, je dobře, že se na ně odkazujete, že prostě si držíte distanc, protože ono je to konflikt a ten má i druhou stranu. A dostáváme se k tomu memorandu o porozumění, které má jeden z 20 bodů, je bod číslo 5, který právě mluví o režimu v Hormuzském průlivu. A jak se ukazuje, tak tento bod má vlastně dva různé výklady. Zjednodušeně řečeno, Iránci byli zaúkolováni okamžitě uvolnit prostě proplouvání na další dva měsíce, na 60 dní, kdy se jedná o dalších věcech, o trvalé americko-iránské mírové dohodě. Iránci dostali 30 dní na odminování a odstranění dalších, řekněme, překážek v plynulé a zcela neomezené plavbě. Zároveň s tím ale vlastně byl zabetonován jakýsi status quo a v tomto bodě zase poukazují Iránci na to, že to memorandum porušují Američané, protože Američané vlastně začali lodě odklánět z té iránské části Hormuzu do ománské. A Iránci tvrdí, že vlastně jsou to Američané, kdo tímto porušuje status quo s vidinou, že až skončí to přechodné dvouměsíční období, tak vlastně Irán bude z celé věci vyšachován. A my jsme vlastně v posledních měsících se mohli přesvědčit, že to Iránci myslí vážně, že poté, co byli napadeni, tak vlastně už se nemluví dneska o jaderném programu tolik iránském, ale o Hormuzu, protože se ukázalo, že Hormuz je daleko, řekněme, zásadnější páka nebo strategická zbraň v rukou iránského režimu a evidentně si Iránci nechtějí nechat vzít. A poslední věc z téhle dlouhé odpovědi. Připomenu, že před tou válkou, kterou rozpoutal Izrael a vtáhl do ní i Američany 28. února letos, tak Hormuz byl zcela volný. Kdokoliv tam proplouval, kudy chtěl, včetně válečných lodí amerických, nikdo žádné mýto ani žádné poplatky nevybíral. Tato věc se dostala na stůl až poté, co byl Irán napaden a začal hrát tuto kartu.
4: Přetislavě, jak rozumíte tomu záměru té iniciativě Donalda Trumpa, který se teď chce pasovat a Spojené státy jako takové do role jakéhosi strážce Hormuzského průlivu, protože Američané chtěli teda vybírat 20% z výše přepravovaného nákladu od lodí proplouvajících Hormuzským průlivem. Pak začal zase Trump mluvit o tom, že poplatky nebudou, že je nahradí obchodní a investiční dohody, tak kdo ví, jaké podmínky nakonec budou platit pro ty země, jejichž lodě budou tím Hormuzským průlivem proplouvat.
10: Měli jsme i v České republice řadu proizraelských influencerů, kteří říkali, že Irán bude vybírat mafiánské výpalné a tak dále. Tak jsem zvědav, jestli to teď budou říkat o Donaldu Trumpovi, protože to, co Iránci říkali, že by eventuálně vybírali $1 milion za loď, tak je nic ve srovnání s tím, to je tuším procento dvě, ve srovnání s těmi procenty, která jste teď zmínil, kterými vyhrožuje teď Donald Trump. Realisticky si ale myslím, že na to nedojde, že je to prostě zase takový Trumpův tweet, který je neprosaditelný. nepřijatelný.
11: Na druhou stranu si říkám, ale jestli skutečně Spojené státy, jestli to není oprávněné, jestli prostě nemohou být jako jediným garantem té bezpečnosti té plavby. A jestli si za to prostě nemůžou vzít peníze navíc, no tak co?
10: Američané by mohli být garantem jedině, kdyby s tím souhlasil Írán. Já připomenu, že Hormuzský průliv, o něj se dělí Omán a Íránci a neumím si představit, že by Írán přistoupil na to, že pár kilometrů od jeho ostrovů, od strategického přístavu, největšího komerčního přístavu Bandar Abbas, budou patrolovat americké lodě. Pokud by někdo tam chtěl být tím strážcem, jak říkáte, tak by to asi musela být nějaká třetí neutrální síla. Já si dobře umím představit Čínu nebo někoho napojeného na Čínu. Prostě ta tam má daleko větší zájmy obchodní než Američané. Čína je neutrální, má v podstatě vztahy se všemi aktéry v oblasti Perského zálivu, jak s Íránem, tak i třeba se Saúdskou Arábií, jak víme, strategické. Takže ta by byla možná daleko vhodnějším garantem než jedna z bojujících stran.
11: Asi spousta lidí by se ptala, jak může být Čína neutrální, když od Íránu i přes blokádu, která byla, bere ropu, kterou Írán v době blokády nemohl vyvážet. Teď ta blokáda je iniciovaná znovu Spojenými státy.
10: No, ty vývozy nejsou ilegální. To nebylo mezinárodní embargo ropné. To nebylo embargo schválené Radou bezpečnosti. Nakupovat íránskou ropu není nic ilegálního. A jestli Čína potřebuje polovinu své ropy z oblasti Blízkého východu, tak je poměrně jasné, že bude se snažit, aby ji dále mohla odebírat i od Íránu a i od dalších zemí, jak už jsem zmínil, i třeba od těch Saudů. To byla podstata čínského přístupu, řekněme.
11: To memorandum o porozumění, které bylo porušeno, o kterém tady celou dobu teda mluvíme, že teď moc neplatí, když se útočí z jedné a z druhé strany.
10: A jestli bylo porušeno, obě strany se obvinují, že bylo porušeno.
11: A týká se to toho bodu 5? Tedy to, Hormuzský průliv.
10: Ano, to vidíme, že teď jde opravdu hlavně rozbuškou této eskalace, řekněme mocenské znovu a i vojenské, se stala nikoliv jiné body toho memoranda, ale právě, řekněme, otázka Hormuzského průlivu.
11: To znamená, že znovu se k tomu vrátím, vy už jste to říkal a vím, že jste to říkal, že Američané začali odklánět tu dopravu a Američané, a to naštvalo Írán, že porušili teda pravidla, ale naopak zase Američané tvrdí, že Írán zaútočil na ty lodě a tím on porušil to memorandum.
10: Přesně tak. A vlastně, že jo, my samozřejmě tady máme blíž k těm americkým a izraelským zdrojům, ty citujeme velice intenzivně, ale jak říkám, prostě když se podíváme na jiné zdroje z jiných částí, na jiné televize než české, tak prostě vidíme, že je to složitější a mimochodem, když se podíváme na znění toho memoranda, tak některé body, včetně tohoto, který, jak vidíme, je velmi výbušný, jsou opravdu psané velmi vágně a umožňují různé výklady.
11: No, tak nebylo už od začátku jasné, že to někdo poruší nebo že to nebude dodržované? Nebylo to napsané špatně?
10: Já bych neřekl, jestli bylo jasné, že to někdo poruší. Bylo jasné, že jsou tam prostě místa, která umožňují různé výklady. A dlouho se třeba říkalo, že problémem Američanů je, že nemají vyjednávače, že vyjednávací tým velice zkušený si přiváděli k těm jednacím stolům v Pákistánu Íránci, zatímco Američané tam poslali biznismeny jako Steva Witkoffa, Jareda Kushnera a tak dále. A když se podíváme zase na nějaké analýzy i třeba v amerických zdrojích, tak prostě vidíme, že říkají, to je náš problém. My jsme jednali s perfektně připravenými Íránci a teď vlastně vidíme, že ano, Trump stejně jako Íránci potřebovali dosáhnout nějakého memoranda, prostě aby se ta situace uklidnila, ale teďka vidíme, že to bylo šité horkou jehlou, že prostě aby se dosáhlo nějakého, řekněme, průniku zájmů, tak řada věcí zůstala nevysvětlená zcela. Řeklo se, co je nevysvětlené, to budeme řešit v té trvalé mírové dohodě. No a teď se ukazuje, že to nestačilo. A přesně dochází k tomu, že íránský režim má také své zájmy a samozřejmě ta slepá místa v té dohodě, nedohodě využívá ve svůj prospěch.
11: Jsou ty zájmy i nadále spjaté, byť jste říkal, že už se to aktuální dění toho tolik netýká, ale jsou nadále spjaté s jadernými zbraněmi, protože americká CNN získala satelitní snímky, na kterých jsou patrné stavební práce v oblastech, kde se dřív nacházely jaderné objekty. Znamená to, že Irán obnovuje svůj jaderný program?
10: Já vás musím poopravit. Tvrdí se, že tam byly jaderné objekty. Ona je to vojenská základna. To jsou přesně ta slovíčka. Já vám řeknu třeba jedno své dávné selhání z doby, kdy jsem byl v rozhlase. Také jsem citoval americké zdroje, vypadaly zasvěceně, že Írán, co si někde bourá na stejné základně Parčín, že tam prostě zakryl obrovským stanem nějakou budovu, kterou odklízí, aby tam nebyly stopy radioaktivních částic a tak dále. Pak se ukázalo, že prostě tu budovu, že tam normálně stála dál, že jenom obkládali růžovým polystyrenem. My teďka máme nějaké satelitní snímky, které které ukazují, že se tam něco děje.
11: A informuje o nich CNN, to znamená, neopravujete mě, ale CNN. Když
10: já neopravuju vás, já vám jenom říkám, že i
11: já
10: když je to
11: CNN.
10: Výborně, ale to neznamená, že to tak je. Já jsem tehdy také citoval nějaké novináře a nebyla to prostě pravda. Jo? Takže my tady říkáme, že tam, ano, Irán je obviňován, že využívá jaderný komplex.
11: Na druhou stranu americká CNN je relevantní médium, které ano, prostě je důvěryhodné. Tak...
10: Uvidíme, jak to bude za chvíli, ale každopádně toto, podívejte se, co se týká, vy jste řekli jaderných zbraní, jde o jaderný program, jestli je nebo není využíván k jadernému zbrojení. A když se podíváme na stanoviska Mezinárodní agentury pro atomovou energii, tak ta léta s různou intenzitou říkají pořád to též. Irán je v mnoha věcech velmi nevypočitatelný, velmi diskutabilně postupuje, často velmi mlhavě a tajnůstkářsky, ale to pořád z hlediska našeho expertního není důkaz, že vyvíjí jaderné zbraně. Hmm.
11: Trump, a to je zajímavé, teda teď na summitu v Ankaře, ale říkal, že ta válka je vlastně už úspěšná pro Spojené státy, když Irán byl denuklearizován. A Irán, a dostávám se k tomu, o čem jsem mluvil na začátku, tedy neotálí a útočí zpět na americké základny v regionu. V regionu, to znamená v zemích jako Bahrajn, Kuwait, Jordánsko, ty země musí likvidovat rakety, které míří vlastně na jejich území, ale na ty americké základny.
10: Ano.
11: Jak moc to ty země štve? Že něco takového musí dělat.
10: Oni se vlastně stali jakýmsi rukojmím. Prostě ty země nemají radost z iránského režimu, ale nemají radost ani z Izraele. Nemají radost té války, protože se ukázalo, že Američané sice využívají jejich území a využívali i v době té horké války na jaře, ale pak nejsou schopni je ubránit. Vy jste nezmínil Izrael třeba. Dneska třeba je velice zajímavé téma, že Ben Gurionovo letiště v Tel Avivu, největší letiště v Izraeli, je ze 70% vyblokováno pro americké vojenské letectvo. Tankují tam Američané se svými tankovacími letouny a sami Izraelci připouštějí, že to ohrožuje lety s desítkami tisíc pasažérů. Jinými slovy, pokud budeme říkat, že Irán někde využívá lidské štíty, tak tady je využívají Američané a Izraelci, protože si Američané udělali obrovské vojenské letiště na civilním letišti uprostřed 3milionové Tel Avivské aglomerace v Izraeli. Takže to samozřejmě potom z tohoto letiště dělá legitimní cíl. Pokud odsud budou startovat letouny k dalším útokům na Irán, tak Irán a Iránci to říkají otevřeně, my budeme útočit zpátky na americké základny.
11: Na druhou stranu jsou to partneři, ty země jsou ano. partneři Spojených států a chápu, že teda nesouhlasí se režimem s Islámskou republikou teda ano. v Tehránu, třeba nemají se úplně rádi s Izraelem, jak vy popisujete, ale hájí a chrání Američany. Tak asi zas tak moc mít naštvaný nemohou, ne?
10: Uvidíme, dejte tomu čas. Jo, už teďka se v uplynulých měsících se objevovalo, že Američané nedokázali uchránit nejen ty partnery, ale ani ty své základny, že se budou postupně přesouvat z oblasti Perského zálivu, protože ty základny tam byly mnohem více poničené.

0: Arabské emiráty, ale dost možná i Saúdská Arábie, i tehdy vedle Izraele a Američanů útočili na některé cíle v Íránu, ale na rozdíl od Američanů a Izraele se k tomu nehlásili veřejně. To se dá interpretovat tak, že prostě chtěli dát Iráncům najevo, my jsme připraveni k odvetě, jestli nám ničíte tankery nebo ropné vrty, my vám je také budeme ničit, ale zároveň nechceme, aby to eskalovalo, aby vypukla otevřená válka mezi Saúdskou Arábií a Iránem.
1: Takže reciproční symbolická vendeta z jejich
0: strany. Je to dost možné, je to určité, určitě. To Emiráty se nemohou vojenskou silou a připraveností rovnat síle Iránu, tak jako iránské ozbrojené síly se nemohou rovnat síle Američanů a Izraele. Ale nejde vždy o to uštědřit protivníkovi maximální škody, zabít mu co nejvíce lidí, ale často je to prostě i gesto stylem, my vám to teď vrátíme a nechme toho.
1: Ale že by se rozpoutala větší regionální válka na základě těchto útoků, to neočekáváte?
0: Vyloučit se nedá nic, ale nemá na tom nikdo zájem.
1: Jaká je vůbec v tuhle chvíli role vyjednavačů? O tom, jaký má být vztah mezi Spojenými státy a Íránem. Pokračují ty rozhovory ještě, které byly v Pákistánu, v Kataru, v Ománu?
0: Je dost možné, že stále pokračují. Donald Trump vlastně, je potřeba brát s rezervou ty jeho impulzivní tweety, řekněme, ale i on říká, že to jsou dvě paralelní věci. Sice se tady bojuje, ale zároveň je potřeba vyjednávat o zásadnějších věcech a já si to umím představit, že se to skutečně děje.
1: A čeho chtějí teďka Američané v Íránu dosáhnout? Když jsme mluvili o té denuklearizaci, bavili jsme se o Hormuzském průlivu, do toho teda přicházejí zprávy a to bylo docela zajímavé, když odlétal Donald Trump z Ankary z Turecka z toho summitu špiček Severoatlantické aliance, tak mu bylo tajnými službami doporučeno, aby využil starší letoun Air Force One, ne ten nový, co dostal z Kataru, že Irán by ho mohl se chtít prý pokusit i zabít, tak není v tom i něco trochu už osobního ze strany Donalda Trumpa, nějaká msta možná iránskému režimu? Já jsem to takhle zaslechl v podcastu Telegrafu, kde se o tom otevřeně bavili.
0: No tak ono jde o to, že teď před pár dny probíhal řadu dní pohřeb ajatolaha Alího Chámenejího, který byl do 28. února nejvyšším iránským vůdcem, byl zavražděn spolu s několika členy své rodiny. Teď byl pohřeb, který probíhal v Íránu i v Iráku částečně a během toho řada nejen iránských politiků a vojenských činitelů, ale i velká část iránské veřejnosti volala po pomstě a tam byly všude visely transparenty. Přijde naše pomsta. Trump bude také zavražděn, Netanyahu bude také zavražděn. Jedny iránské noviny Jame Jam, tak ty vyšly s titulkem, který byl persko-anglicko-hebrejský, že přijde pomsta, tak nevím přesně ta slova, jo, prostě takže...
1: No jestli je v tom nějaké jádro ještě obsahové, nebo se už jenom chtějí prostě ty lidé mstít sami sobě? Z jedné nebo z druhé strany, jádro, to už je jedno.
0: Já to řeknu takhle, představme si, že by Iránci zavraždili skutečně Trumpa, že by to celé začalo tím, že by 28. února Iránci zavraždili Trumpa nebo Benjamina Netanyahua. Bylo by osobní, kdyby židovský stát a Spojené státy chtěli zaútočit na Irán. Asi bychom to brali jako logické. Takže určitou logiku má, že tyto výzvy zaznívají i v Iránu. Musíme si také uvědomit, že politici, kteří prosadili to memorandum o porozumění, kteří říkají, tak dobrá byla válka, teďka už to pojďme uklidnit, potřebujeme biznis se světem, potřebujeme uvolnit zmrazené miliardy iránských dolarů v zahraničí, pojďme to uklidnit, tak to je jenom jeden z iránských politických mocenských táborů. Jsou tam i jiní, kteří říkají, ne, my jsme měli v té válce pokračovat, Američané byli ještě pokořeni a potrestáni málo. Takže my tady si můžeme říkat, jak je iránský režim extremistický a radikální, ale to jsou lidé, kteří jednají se Západem, kteří létají do Ženevy, do Pákistánu jednat, ale pak jsou tam takoví, kteří na ně hází kamení za to, že jednají se Západem. Jo, takže i tohle
1: žádná společnost není monolit bez pochyby. Přesně. A ti lidé, kteří s tím ale nesouhlasí, mají třeba kam utéct a utíkají z Iránu? Je tam nějaký větší exodus někam?
0: Tak nezaznamenal jsem. Ono se mluvilo o tom, že Iránci, jako bavíme-li se o populaci, utíkali z Teheránu v době, kdy ta válka vrcholila na sever třeba ke Kaspickému moři, protože v Teheránu bylo hodně cílů, které byly zasahovány a víme, že byly bombardovány i civilní cíle, dokonce i Izraelci vybombardovali jednu ze synagog v Teheránu. Takže to se dělo, ale že by masově Iránci jako uprchlické vlny někam prchali, to jsem nezaznamenal ve velkém.
1: Vy jste zmínil ten pohřeb Alího Chamenejího. Mimochodem jeho syn teda teď vede Irán, protože ho nikdo ještě neviděl.
0: Neviděl a mimochodem Donald Trump napsal někde, že na 90%, nebo řekl to v televizi, na 90% Močtabá Chamenejí je mrtev. Uvidíme, jestli tyto poznatky, nebo radši říkejme tvrzení amerického prezidenta jsou pravdě.

0: Bývá. Nikdo ho neviděl. Ono se hodně uvažuje o tom, že i on byl vážně zraněn, zmrzačen, ano, znetvořen ano. toho 28. února a dost možná proto je prostě schováván před veřejností, aby třeba říká se, že není schopen ani mluvit, takže by stejně neměl co říct, že vydává písemné příkazy. To bychom opravdu spekulovali. Ono se o tom strašně moc už napsalo a vždycky je potřeba být v tomhle opatrní. Chámenej, než byl zabit 28. února, tak xkrát se říkalo, že už je mrtev a stejně nikdy mrtev nebyl.
1: V Tehránu je teď kvůli tomu jaká atmosféra? Iránci ho nepostrádají. Močtabu.
0: Někdo ano, někdo ne. Tady vlastně se, co se týká nálady ve veřejnosti nebo obecně politické situace v Iránu, tak prostě ta válka jí hodně posunula.
1: Jo. Co dělá ve vězení třeba bývalý prezident Ahmadinejad?
0: On není ve vězení, pokud se to píše správně, tak je v domácím vězení. A je tam
1: tak kvůli, to je pořád vězení. Ale.
0: Kvůli, užívá si, je pod ochranou. Oni by vám řekli, že je pod ochranou.
1: No, on by to asi neřekl, ale.
0: To je zase jiný příběh, který je také hodně zajímavý. Mahmud Ahmadinejad, řada posluchačů si možná pamatuje před lety, když byl prezidentem v letech 2005 až 2013. 8 let byl prezidentem, proslul celou řadu velmi útočných výroků na adresu Izraele. Třeba říkal, pokud chcete Izrael, proč jste si ho vybudovali v muslimské Palestině, proč jste si ho nevybudovali na Aljašce. No a teď se stále více, a to nejen v amerických New York Timesech, ale už i v Izraeli, se zcela seriózně píše, že v posledních letech s ním spolupracovala izraelská tajná služba Mossad, že s ním počítala, že bude-li svržen režim, nebo někteří lidé z toho režimu, tak právě Ahmadinejad by je mohl nahradit. Dokonce bývalý ředitel Mossadu se měl s Ahmadinejadem sejít na jakési částečně fingované nebo účelové konferenci akademické v Budapešti před několika lety, kdy prostě Ahmadinejad byl pozván na konferenci. I tady v Česku tehdy někdo psal, jak může takovéhoto antisemitu někdo zvát vůbec do Evropy. A ejhle, oni tam antisemitu si pozvali Izraelci, aby s ním dojednávali možnosti nějakého mocenského převratu v Islámské republice Irán. Takže tady vidíme, že prostě jedna věc jsou novinové titulky, jedna věc je nálepky, které dáváme a druhá věc je, co se odehrává za oponou a osud Mahmuda Ahmadinejada bude v této věci samozřejmě velice zajímavý.
1: Ale nejde jenom teda o Ahmadinejada, ale vůbec teda o celou tu atmosféru a situaci, která teď je a to napětí, které nadále pokračuje. Jak dlouho očekáváte, že takhle pokračovat intenzivně ještě bude, protože my skutečně každým večerem se dozvídáme, že byly zahájeny nové útoky a pak se v noci dozvídáme, jaké odvety přišly.
0: Já si myslím, že pořád je to velice omezené. I z těch prohlášení, která jsou sice bojovná, ale prostě vidíme, že i Američané, i Iránci, myslím ten mainstream mocenský, který má tu většinu moci v rukou, nemluvím o těch jestřábech, kteří by bojovali do Armagedonu na obou stranách nebo na všech třech, protože i Izraelci jsou takoví někteří politici, tak si myslím, že jim jde o to situaci uklidnit. Iránci potřebují uvolnit ekonomiku, to už jsem říkal, Američané také.
1: Takže nejsme v mrtvém bodě diplomatických vyjednávání.
0: Nemyslím si. Mimochodem na ta jednání byly vyměřeny 2 měsíce. My máme za sebou měsíc.
1: No ale jak to vypadá po tom měsíci?
0: To my právě nevíme. Ano,
1: no, vidíme se, to docela.
0: Vidíme, že se bojuje, ale už jsme se bavili o tom, že paralelně s tím se může jednat. Může. To jsou 2 světy.
1: Dobrá. Tak jo, tak moc díky, že jste přišel, bylo to zajímavé.
0: Já děkuji za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Břetislav Tureček, expert na Blízký východ z Metropolitní univerzity Praha a přinesl svůj pohled na dění v Iránu, ptal jsem se ho na obnovenou válku, na dění v Hormuzském průlivu a tak dále. Mění se to každým dnem, ty nejaktuálnější informace proto najdete jako vždy ve vysílání na Radiožurnálu na Plusu a taky na webu i rozhlas.cz. Naslyšenou zítra.

0: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Martin Matějka doplní zpravodajský servis.
1: Evropští žalobci zahájili trestní řízení kvůli dotacím Agrofertu a koňské úřady hlásí přes 2000 potvrzených případů eboli. Fotbalisté Španělska jsou ve finále mistrovství světa. A dnes čekejte oblačno až polojasno, přechodně místy s přeháníkami nebo bouřkami a teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Poskytování dotací Agrofertu začala řešit Národní centrála proti organizovanému zločinu. Nařídil jí to úřad Evropského veřejného žalobce. Jde o reakci na trestní oznámení Pirátů, kteří ho podali v únoru kvůli údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO.
3: Piráti tvrdí, že české úřady začaly znovu vyplácet dotace Agrofertu, přestože nebyl střet zájmu premiéra Babiše dostatečně vyřešen. Premiér na to nereagoval. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO to ale odmítla.
4: Jsem přesvědčena, že Andrej Babiš jako premiér svůj střet zájmu vyřešil.
3: Naopak podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba teď hrozí, že pokud Evropská unie dotace neuzná, zaplatí je český stát.
5: Tyhle 23,5 miliardy potom zaplatí český daňový poplatník, tudíž ty peníze budou chybět například na podporu dostupného bydlení a nebo na podporu rodin.
3: Žalobci prověřují taky politiky a úředníky, kteří vyplácení dotací umožňují. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Ukrajinský parlament přijal demisi premiérky Julie Svyridenkové a tedy i celé její vlády. Nejpravděpodobnějším kandidátem na post ministerského předsedy je dosavadní šéf státní společnosti Naftohaz Serhii Korecký.
6: Serhije Koreckého syn pozval do parlamentu poslanecký klub vládnoucí strany Služební klidu. Slyšení se zúčastní také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který výměnu v čele vlády a některých resortů zdůvodnil novými výzvami a úkoly a novou politickou strategií. Další změna nastane ve vedení zbrojařské státní společnosti Ukroboron Export. Odchod oznámil její šéf Herman Smetanin, a to poté, co Rusko minulý týden zaútočilo na muniční sklad ve městě Višneve u Kyjeva a zahynulo přitom mnoho lidí. Podle předpisů se sklady zbraní a munice nesmějí nacházet v těsné blízkosti civilní zástavby. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Počet potvrzených případů eboli v Kongu se zvýšil na více než 2000, přes 750 lidí zemřelo. Skutečné číslo nakažených může být podle Světové zdravotnické organizace i několikanásobně vyšší. A výskyt nových případů se nedaří trasovat a mnoho lidí, kteří na nemoc zemřeli, se nedostalo do zdravotnických zařízení. Nejnovější koňskou epidemii eboli způsobila varianta viru, proti které zatím neexistuje vakcína ani specifická léčba. Nedávno zrevitalizovaný velký rybník v zámeckém areálu v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku se nedaří napustit, důvodem je sucho. Správci památky se kvůli tomu obávají, že nebudou moct v létě zahájit provoz nového přístaviště s půjčovnou loděk.
7: Ten český potok, který napájí velký rybník, tak nám dokonce nyní vyschnul, takže budeme doufat v nějaké zase deštivější období, aby se jej podařilo napustit co nejdříve. Nyní vlastně u výpustě máme hloubku někde kolem 1,5 až 2 metrů. Zdaleka celý není pod vodou. Zatím se tady daří nejrůznějšímu vodnímu živočišstvu a rostlinstvu.
1: Sport. Fotbalisté Španělska postoupili do finále mistrovství světa. V Dallasu vyhráli 2-0 nad Francií, a kterou čeká souboj o bronz. V druhém semifinále se v Atlantě utkají od 21 hodin českého času Argentinci a Angličané. Hokejovou Spartu posílil reprezentační útočník Matěj Bliml, z Pražany podepsal 4letou smlouvu. A poslední 4 sezóny strávil v zámořské NHL. V české lize hrál naposledy v roce 2022 za Pardubice. 26letý Bliml vysvětluje, proč se rozhodl právě pro Spartu.
8: Ta nejlepší vize, co se mi vlastně nejvíc líbilo, a ta role nějak, prostě jsme se o tom předběžně bavili, a jak už jsem působil v extralize, tak se spousta klukama znám, chci týmu pomoct hodně, hodně v ofenzivě a prodat ty zkušenosti, které jsem nazbíral za ty poslední 4 roky v zámoří.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na D11 u Prahy a taky na D1 u Mirošovic. Na D11 za Prahou směr Hradec Králové za uzavřeným sjezdem na Úvaly se v omezení na 8. kilometru kvůli poškozenému kanálu jezdí jen levým pruhem, kolona nevzniká. Na D1 ve směru z Brna do Prahy zbystřete za sjezdem na chodce Rady od 25. kilometru až za most Šmejkalka. Je kvůli údržbě vozovky uzavřený levý jízdní pruh, projíždí se pomaleji, ale bez větších zdržení. A silnice 50 z Uherského Hradiště směrem na Brno čekejte kratší zdržení za sjezdem z D55. Je to kvůli omezení u odbočky na Zlechov, naberete maximálně 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď nad ránem je oblačno i zataženo, občas se přidal déšť, místy bouřky, které jsou stále ještě i silné, hlavně na západě a jihozápadě Čech postupně ubyla oblačnosti a srážek. Ochladilo se na 18 až 13 stupňů, přes den pak čekáme na severu a severovýchodě dopoledne oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháníkami a také bouřkami, jinak bude oblačno až polojasno, ojediněle odpoledne přechodně místy s přeháníkami nebo bouřkami a to znovu i silnými. Nejvyšší středeční teploty 23 až 8 20 stupňů na severu Česka, na měří kolem 21 a na horách bude většinou okolo 17 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi Radiožurnál a Adam Carda.
0: Pokračuje noční Radiožurnál a přeji příjemné probuzení, pokud právě vstáváte do středečního brzkého rána s datem 15. července. A další téma nás vezme na jih Čech. Nakrmit nutrii nebo vyrobit sopku, případně pozbírat vejce. I to se děje na příměstských táborech na Jihočeské univerzitě. Děti tam objevují vědu i život kolem ní. Vydáme se za nimi v reportáži za moment.
2: Noční Radiožurnál a Adam Carda.

0: Příměstské tábory na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích dětem během prázdnin nabízí možnost podívat se do laboratoří, na univerzitní statek i další běžně nepřístupná místa. Kromě pokusů si mohou vyzkoušet péči o zvířata nebo poznat přímo práci vědců.
1: Snáší modrozelený vejce.
2: Není uvnitř kuřátko.
1: Může být. Protože tam byl kohout a to vejce může být oplodněný. A jak dlouho trvá, než se vylíhne kuřátko?
2: 6 měsíců.
1: To je moc.
2: 2 měsíce.
3: Na statku Zemědělské a technologické fakulty Jihočeské univerzity si téměř 20 dětí mohla sebrat vajíčko. Pro některé z nich to bylo třeba úplně poprvé. Co ještě dalšího zažijí, popisuje vedoucí tábora
4: Martin Šeda. Byli v chemických laboratořích, mikroskopovali, dělali různé pokusy, půjdou do akademické knihovny, budou vyrábět zmrzlinu.
3: Co ještě za zvířata tady potkají?
4: Máme malá salátka, tak jsme je učili taky šetrným přístupům, aby byly opravdu potichu, protože ty salátka se ještě bojí. Nakrmili slepičky a byli i u nutrií.
2: Líbilo se mi, že nějaký nutrie k nám přišli a skoro všichni je krmili.
3: Co vlastně taková nutrie žere?
2: Nutrie jí asi ryby, moc se v tom nevyznám, ale nutrie jí i zeleninu. Dali jsme jí řepu červenou, salát a mrkev.
3: O zajímavosti z chovu nutrií se s námi podělil
2: Tobík Kolar.
5: No, já jsem si je taky hladila.
3: Byli jste i v laboratoři?
5: Byli, no. Tam jsme dělali pokusy, sopky a tak. A ještě jsme si vyrábili papír.
3: Je to lepší na statku nebo v laboratoři?
5: No, obojí.
2: No, asi v laboratoři, protože chci být vědkyně, až budu velká.
6: Čeho je ta skořápka? Včera jsme to...
2: Vápence.
6: No, skoro.
2: No. Vápence.
6: A ten vápenec, když se dá do kyseliny, jako jsme to dělali včera,
2: tak je oxid uhličitý.
6: Tak z toho bublá oxid uhličitý, přesně tak.
3: O svoje zážitky se podělil taky Tobias.
7: Jo? Ano.
2: Udělali jsme takovou sopku, to bylo mega dobrý.
3: Úplně se poskakovala radostí, když mi o tom vyprávíš.
7: Jo. Dva koníci, je to hnědej.
3: Kromě Zemědělské a technologické fakulty připravili prázdninové tábory pro děti i další fakulty, například ekonomická, pedagogická anebo fakulta rybářství a ochrany vod. Z Českých Budějovic Eva Marvanová, Radiožurnál.

0: Pointer Sisters zazněli v nočním radiožurnálu a Správa železnic spustila rozsáhlou anketu o problémech vlakové dopravy. Lidé po celém Česku ji mohou vyplnit online na internetu. Anketu představili zástupci Správy železnic na nádraží Praha Bubny. Odpovědi budou sbírat do konce letních prázdnin.
1: Železnice je lepší než silniční doprava.
2: Myslí si paní Renata, která na nádraží Praha Bubny přišla se dvěma dětmi. Přála by si, kdyby bylo jednodušší se do souprav dostat s kočárkem.
1: Bylo by to jako příjemnější, kdyby se dalo jako líp do vlaků, když jako jsou ty dálkový, tak možná jako tam jako nízkopodlažnost a prostor pro děti.
2: Vlakem do Kladna jezdí každý den také paní Věra, která se těší, až železničáři tuto trať zmodernizují.
3: Těším, protože už na to čekám 20 let.
2: Jak byste zhodnotila, jak je železnice bezpečná?
3: Jak jde? U nás si myslím, že je to docela dobrý, ale tam, kde se stávají pořád na těch přejezdech nehody, je to strašný. No.
2: Anketu s názvem Refreshněte s námi železnici zahájili pořadatelé na nádraží Praha Bubny. Jak dotazníky fungují, lidem vysvětloval třeba Jakub Zůza z tiskového oddělení Správy železnic.
4: Když je k tomu vyzveme a uvidějí, že je nás, jejich názor opravdu zajímá, tak si myslím, že budou mít větší chuť nám se o svůj názor podělit.
2: Dotazníky lidé najdou pomocí QR kódů, které železničáři rozmístili po nádražích a zastávkách v celé republice. Jsou zcela anonymní, zdůrazňuje generální ředitel Správy železnic Tomáš Tóth.
5: To vyplnění trvá zhruba 2 minuty a ptáme se na ty nejdůležitější otázky z oblasti bezpečnosti, úklidu nádraží, informačních systémů, orientačních systémů.
2: Zájem o cestování vlakem podle něj roste.
5: Zhruba v průměru je to nějakých 500 000 cestujících za den a atakujeme 150 milionů přepravených cestujících ročně.
2: Výsledky ankety Správa železnic použije jako podněty pro zlepšení svých služeb a při rozhodování o úpravách stanic. Z Prahy Josef Beneda, Radiožurnál.

0: Je půl páté. Krátké zprávy přináší Jana Utendorfská.
1: Írán v noci na dnešek podnikl útok na Bahrajn a Kuvajt, reagoval tak na údery Spojených států, které podle prohlášení americké armády pokračovaly i v úterý večer. Teherán tvrdí, že útočí na americké základny v arabských zemích, protože je Washington používá ve své operaci proti Íránu. Bahrajn je sídlem amerického námořnictva na Blízkém východě. Základnu zde má americká 5. flotila. Podnikatelé v Česku by měli od nového roku znovu elektronicky evidovat tržby. Počítá s tím vládní návrh zákona, který by dnes ve třetím čtení měli schvalovat poslanci. Fungovat by nové EET mělo od ledna a státnímu rozpočtu každoročně přinést 14 miliard korun. Současně se zavedením evidence chce vláda obnovit i některé daňové slevy, třeba na studenta a školkovné. Diplomaté Izraele a Libanonu jednají v Římě o podmínkách stažení izraelských jednotek z jihu Libanonu. Jde o šesté kolo přímých mírových rozhovorů a první od uzavření rámcové izraelsko-libanonské dohody z konce června. Jednání se znovu neúčastní libanonské hnutí Hizballáh, bojující s izraelskou armádou. Rozhovory zprostředkovávají Spojené státy a jsou na americkém velvyslanectví v Římě. A novinář, historik a dlouholetý politický komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček dnes slaví 80. narozeniny. Vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V 90. letech začal pracovat jako novinář v deníku Mladá fronta dnes. Na konci 90. let se Nováček přesunul do Českého rozhlasu, kde se více než čtvrt století věnoval politice. S Janem Pokorným moderovali třeba pořad Radioforum. Svými politickými komentáři přispíval i do týdeníku Rozhlas. Za svou práci získal několik ocenění. V roce 2000 získal cenu Ferdinanda Peroutky. Sport. Fotbalisté Španělska slaví postup do finále mistrovství světa. O titul si zahrají díky semifinálovému vítězství v Dallasu 2-0 nad Francií. O druhé místo ve finále se od 21 hodin našeho času zahrají v Atlantě Argentina s Anglií. A teniska Barbora Krejčíková postoupila do druhého kola premiérového ročníku turnaje v Aténách. Bulharku Tomovovou porazila 2x6-3. Uspěla taky Tereza Valentová, která přehrála Belgičanku Kostulasovou 6-1 a 6-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 u Mirošovic a taky na silnici 34 u Záhoří. Na D1 zbystřete v obou směrech u mostu Šmejkalka. Mezi 22. a 25. kilometrem jsou kvůli opravě vodorovného dopravního značení uzavřené levé jízdní pruhy. Projíždí se pomaleji, ale bez větších zdržení. Na tahu 34 Pelhřimov Humpolec vázne provoz před omezením s kyvadlovým provozem u Záhoří. Kolony od Velkého rybníka z druhé strany od Komorovic na zhruba 5 až 10 minut. A ještě silnice 50 z Uherského Brodu na Brno. Za sjezdem z D55 u Uherského Hradiště se tvoří kolona do omezení u sjezdu na Boršice. Tam taky zdržení okolo 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Na severu a severovýchodě bude dopoledne oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a také bouřkami. Jinak čekejte oblačno až polojasno, ojediněle odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami, a to znovu i silnými. Teploty 23 až 28 stupňů, na severu Česka jen kolem 21. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu je s vámi dál Adam Carda.
0: Správcům zámeckého areálu v Čechách pod Kosířem se nedaří kvůli suchu napustit zrevitalizovaný velký rybník. Nedostatek vody ohrožuje zahájení provozu nového přístaviště a také půjčovny loděk. Podrobnosti přidáme za pár minut v nočním Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: let you know, you're one of my kind.
1: Nedávno zrevitalizovaný velký rybník v zámeckém areálu v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku stále není napuštěný. Potok, který ho napájí, vyschnul. Správci památky se obávají, že kvůli nedostatku vody nebudou moct zahájit provoz nového přístaviště s půjčovnou historických replik původních veslic.
2: Páčilo se nám, pozrali jsme si prehliadku.
3: A víte třeba s jakou osobností je to tady spjato? Když jste byli na zámku, tak to určitě...
4: Josef Mánese, samozřejmě.
3: Už letos to mělo být, zatím je málo vody. Na veslicích, které jsou repliky z té doby, po kterých se třeba plavil i Josef Mánes, tak se budete taky moc projet.
2: No a se tu ocitněme, tak možno ano. To je daleko ještě.
5: Jarmila, mluvčí slovenské výpravy, řekla téměř prorocká slova, uznává kastelán zámku Martin Váňa. Na poušti ani se vlastně zastavilo.
6: Jde to pomalu z důvodu tady těch suchých horkých dnů. Ten český potok, který napájí velký rybník, tak nám dokonce nyní vyschnul.
5: Jestli kastelán zprovozní nové přístaviště ještě v létě nebo až na podzim, závisí na počasí. Dřevěné veslice jsou už na cestě z Německa a vyrobit je nebylo vůbec snadné.
6: Dokonce bych to snad nazval i martýriem, protože se nám vůbec v České republice nepodařilo sehnat výrobce dřevěných veslic, které by se daly půjčovat veřejnosti.
5: Loďky mají být podobné těm, které v zámeckém areálu fungovaly v době šlechtických majitelů Silva Taruka. Jejich častým hostem v Čechách pod Kosířem byl slavný malíř Josef Mánes a ten se právě v tomto rybníce snad naučil i plavat.
6: To je pravda. Existuje dopis Josefa Mánesa jeho přátelům do Prahy, kde se jim chlubí, že se zde v našem velkém zámeckém rybníku naučil plavat.
5: Obnova dvou zámeckých rybníků začala před 2 lety, stála necelých 33 milionů korun. Zámecký park na ploše 21,5 hektaru patří mezi nejcennější romantické krajinářské zahrady v České republice. Z Olomouce

0: Za 11 minut nastane konec nočního radiožurnálu, v 5 totiž dorazí Štěpán Pokorný a začne ranní radiožurnál. Tak s námi zůstaňte i nadále a hned teď nás ještě čeká sport. Fotbalisté Prostějova mají před sebou už jen necelé 2 týdny přípravy před startem nového ročníku druhé ligy. Do něj jdou s novým realizačním týmem, jehož vedoucím je hlavní kouč Bohuslav Pilný. Ten by rád s týmem zažil klidnější sezónu a předváděl atraktivnější fotbal než jen boj o záchranu.
1: Chci být kolegiální, nechci říkat, že něco bylo špatně nebo nebylo, já říkám, že chci, aby ten Prostějov byl jiný. Jestli to povede, nepovede, to už je věc druhá, ale myslím si, že jsme na dobré cestě, aby byl jiný ten Prostějov. Určitě chceme být pohyblivější, významičtější, hrát v jiné intenzitě, než se hrálo, ale to jsou všechno nějaké naše představy. Říkám, Prostějov bych chtěl, aby byl jiný a úspěšnější.
2: Hlásí nový kouč fotbalistů Prostějova Bohuslav Pilný. Úspěšné přitom zatím nebyly první fyzické testy, kvůli kterým se dokonce zrušil jeden z přípravných zápasů a místo něj trenéři zařadili do harmonogramu další tréninky, a to pod vedením nového kondičního trenéra. Díky spolupráci se Sigmou Olomouc bude totiž realizační tým Prostějova oproti dřívějšku znatelně širší.
1: Tím, že tady nějaká spolupráce vznikla, tak si jako klub jsme si mohli dovolit zlepšit servis těm hráčům. Co máme nový realizační tým, je tady kondiční trenér, tak se jim jako výrazně věnuje a ty kluci to uvítali. A já říkám, jestliže tady na tu druhou ligu takový prostředí, jaký je, tak musíme i do té sportovní stránky investovat a díky i té Olomouci asi, tak si to teďka můžeme víc dovolit a chceme toho využít, protože všechno to je pro ty kluky.
2: A spolupráce s nedalekým ligovým celkem nekončí pouze u trenérů, ale týká se samozřejmě i hráčského kádru. V dresu Prostějova se aktuálně připravují Denis Kramář, Mikeš Cahel, Šimon Jalovičor, Matěj Kolařík nebo zraněný Adam Dohnálek.
3: Ti kluci tady jsou na zkoušku, někteří by tady měli zůstat, někteří ne, ale to nechám na trenérech. Určitě to nejsou poslední hráči ze Sigmy. Ta spolupráce je na začátku, ale vypadá, rozvíjí se velmi dobře, tak já prostě věřím, že bude pokračovat. Pokračuje i spolupráce se Spartou Praha. Věřím, že brzo budeme moci představit další posilu ze Sparty, ale samozřejmě primárně, a Sparta o tom ví, primárně bude ta spolupráce se Sigmou.
2: Přibližuje primátor Prostějova a zároveň člen představenstva klubu František Jura. A naznačuje, že spolupráce funguje oběma směry. Za B tým Sigmy o soutěžníž už totiž v přípravě nastoupili ještě nedávní členové Ačka Prostějova Jakub Habusta a Marek Matocha.
3: To jsou kluci, kteří můžou být, třeba Kuba Habusta hlavně, jedním z těch mentorů v tom B týmu Sigmy, takže ta spolupráce je oboustranná a já fakt si myslím, že teď je nastavená tak, že opravdu bude taková, jaká by měla být, jako já se na to těším a bude ještě pokračovat, říkám znovu, dneska nemůžu říct ty posily nebo ty jména z té Sigmy, ale určitě by se měly jednat od mladý kluky, který Sigma bude kupovat ze zahraničí, o některé z nich, kteří by se rozehrávali tady, a myslím si, že to je ku prospěchu jakoby všech.
2: Pochvaluje si člen představenstva fotbalového Prostějova František Jura. Z Prostějova Adam Kodet, Radiožurnál.

0: Letní autoškola radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně,
1: jedna otázka,
0: jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Kufry zbaleny? Svět čeká. Šlechta na cestách. Vydejte se po stopách šlechtických rodů. Navštivte zámky Telč, Horšovský Týn a další památky po celé republice. Od Orientu po Ameriku. Poznejte, jak se cestování promítlo do podoby hradních a zámeckých interiérů. Více na webu Národního památkového ústavu NPU.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 5 hodin. Zprávy a Jana Utendorfská.
2: Poslanec Filip Turek dočasně přestane pracovat jako vládní zmocněnec. Spojené státy se podle iráckého premiéra Zajdího do konce září stáhnou z Iráku. Fotbalisté Španělska porazili Francii a slaví postup do finále mistrovství světa. A bude oblačno až polojasno, na severovýchodě i zataženo, místy přehánky nebo bouřky. Teploty až 28 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Poslanec Filip Turek za motoristy dočasně nebude působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Počká na výsledky vyšetřování pondělní dopravní nehody. Oznámil to ve videu na Instagramu. Pokud to vyšetřovatelé označí za viníka nehody, na pozici rezignuje. Při dopravní nehodě v centru Prahy se Turek srazil s nemocničním autem, které převáželo krev. Turkovi se nic nestalo. Druhého řidiče převezli záchranáři se zraněním do nemocnice. Podle Turka je už řidič doma.
4: Podotýkám, že jsem opravdu do té křižovatky vyjel na zelenou a za tím pánem jsem běžel mu pomoci a jediného, co mi šlo, aby bylo v pořádku. Já jsem si dneska telefonoval, je doma z nemocnice a má poraněný loket.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že pokud se potvrdí průběh nehody, jak ukazují nové kamerové záznamy, měl by Turek na funkci zmocněnce rezignovat. Na záběrech je vidět, jak Turek vjel do křižovatky přímo z odbočovacího pruhu, aby předjel stojící kolonu aut. K rezignaci na všechny politické funkce vyzývá Turka i opozice. Podnikatel František Savov má jít na 9 let do vězení za krácení daní a praní špinavých peněz. Nepravomocně o tom rozhodl soud. Savov taky nesmí 10 let vést firmy. Podle obžaloby spolu s dalšími 9 obviněnými připravil státu více než 650 milionů korun. Podnikatel, který v Česku v minulosti vlastnil vydavatelství Mladá fronta, k soudu nepřišel. Savov dlouhodobě pobývá ve Velké Británii. Je tak stíhaný jako uprchlý. Vinu odmítá. Rozsáhlou daňovou kauzu začal soud v Praze řešit loni na podzim. Americká armáda se do konce září úplně stáhne z Iráku, řekl to irácký premiér Ali Zajdi při setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě. Oba politici tak potvrdili už známý harmonogram stahování amerických vojáků ze země. Podle Trumpa tam už armáda není potřeba. Uvedl, že američtí vojáci v Iráku jsou, aby pomohli, pokud to země bude ještě potřebovat. Spojené státy počty svých vojáků v Iráku snížily už v minulých měsících. Podle údajů USA bylo v zemi dřív nasazeno přibližně 2,5 tisíce amerických vojáků. Řidiče na hlavním tahu mezi Valašským Meziříčím a Vsetínem čekají ode dneška omezení. Na silnici 1/57 u Bystřičky začne oprava zhruba 300 metrů dlouhého úseku vozovky. Do pátku se tam bude jezdit kyvadlově, říká mluvčí ředitelství silnice dálnic Petra Drkulová.
5: Po dobu prací bude provoz veden kyvadlově. Přes den od 6 do 17 hodin jej budou řídit pracovníci pomocí vysílaček. Ve večerních a nočních hodinách bude dopravu řídit semafor. Řidiče žádáme o zvýšenou opatrnost, respektování přechodného dopravního značení a pokynů pracovníků na stavbě.
3: Sport.
2: Fotbalisté Španělska postoupili do finále mistrovství světa. V Dallasu porazili Francii 2-0.
6: Španělé v zápase dominovali. Skóre otevřel ve 22. minutě z penalty Mikel Oyarzabal, který dal 5. gól na šampionátu. Druhou branku přidal v 58. minutě po jedné z povedených kombinací Španělů Pedro Porro. Francouzi dostali soupeře v závěru pod tlak, ale celkově si v utkání příliš gólových šancí nevytvořili. Španělé postoupili do finále mistrovství světa poprvé od roku 2010. Adam Procházka, Radiožurnál.
2: V druhém semifinále se od 21 hodin našeho času v Atlantě utkají Argentina a Anglie. Přímý přenos odvysílá Radiožurnál Sport.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na Pražském okruhu a taky na silnici 34 u Záhoří. Na Pražském okruhu čekejte omezení u Černého mostu ve směru k dálnici D1. V úseku mezi 61. a 62. kilometrem silničáři opravují vodorovné značení a jede se jen jedním pruhem. Provoz začíná houstnout, ale i tak zatím projedete bez zdržení. Na D11 z Prahy do Hradce Králové je omezení na výjezdu z hlavního města. U zavřeného sjezdu na úvaly na 8. kilometru je kvůli poškozenému kanálu provoz stažený do jednoho pruhu. I tady je to zatím bez kolon. Na silnici 34 mezi Humpolcem a Pelhřimovem se zdržíte u Záhoří. Provoz je tam kvůli práci na vozovce řízený Kyvadlově. Brzdit budete u Komorovic a z druhé strany u Velkého Rybníka, počítejte zhruba 5 minut navíc. A drobné zpoždění naberete i na silnici 50 u Uherského Hradiště směrem na Brno. Za sjezdem z dálnice D55 se sune fronta k omezení u odbočky na Boršice. I tady ztratíte asi 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V severovýchodní polovině území bude zejména v dopoledních hodinách oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami a také bouřkami. Jinak čekejte oblačno až polojasno, odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty 23 až 28, na severu jen kolem 21, na jihu Moravy až 30 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná ranní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
1: Dobré ráno vám přejeme. V Česku v posledních hodinách zapršelo, někde byly docela silné bouřky, tak snad vám nenadělali moc starostí a naopak mohli jste si třeba doma vyvětrat po dusném úterý a dobře jste se vyspali. Ranní radiožurnál začíná s Michalem Hrůzou. Hezký poslech.
3: Ranní radiožurnál.
8: Ranní radiožurnál.

to no, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, to no, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, to no, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé,

0: Radiožurnál včera odpoledne nabídl rozhovor s vítězkou Wimbledonu Lindou Noskovou. Ta je po sobotním triumfu na kurtech All England Clubu už zpátky v Česku. A v rozhovoru s moderátorem Janem Pokorným mluvila kromě toho finálového zápasu třeba i o trofeji, kterou si z Londýna přivezla.
1: Je to konec. Přímý bod z podání, Linda Nosková na zádech.
2: Takhle zachytil triumf Noskové v živém vysílání radiožurnálu sportovní reportér Jaroslav Plašil. 21-letá tenistka v historicky prvním ryze českém finále Wimbledonu porazila Karolínu Muchovou 6-2, 5-7 a 6-3 a získala tak při premiérové účasti v grandslamovém finále i svůj první titul v kariéře. Talíř pro vítěze přinesla ukázat i do studia radiožurnálu. Jak ale přiznala, šlo pouze o kopii.
3: Ten hlavní talíř je právě velice těžce střežen. Všichni vlastně kromě té vítězky každoroční vlastně opatrujou a berou si na něho že jo, všechnu možnou výbavu a všechny jakoby pravidla kolem toho mají.
2: A v rozhovoru mluvila i o finálovém zápase. Při něm se podle svých slov snažila nedat najevo počáteční nervozitu. Přiznala totiž, že tenistky musí být trochu i herečky. Zápas sledovala přímo v All England Clubu třeba tenisová legenda Martina Navrátilová nebo britská princezna Kate. O tom ale Linda Nosková vůbec nevěděla.
3: Já jsem na tohle ani nemyslela, docvaklo mi to, až jak jsem od týmu, od všech obětí zase přišla zpátky na kurt po zápase a uvědomila jsem si, že princezna Kate vchází na kurt a že ona tady vlastně byla celou dobu.
2: Celý pořad si můžete pustit na webu radiožurnálu, v aplikaci Můj rozhlas nebo na serveru irozhlas.cz. David Šalek, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 5 hodin a 15 minut. Máme tu zprávy ze dvou parlamentů. Poslanecká sněmovna dnes bude do třetice projednávat návrh vládní koalice o opětovném zavedení EET. Systém by se měl od nového roku vztahovat na obchody, restaurace i řemeslníky. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO by podnikatelé s ročním výdělkem nepřesahujícím milion mohli využít takzvané EET off. Podle Schillerové má EET každoročně přinést do státního rozpočtu na 14 miliard korun. A teď Francie. Tamní národní shromáždění bude hlasovat o zákonu, který zavádí právo na asistovanou sebevraždu a eutanázii. O možnost ukončení života by mohli požádat plnoletí pacienti s nevyléčitelnou nemocí na základě jejich vlastní žádosti. Podle deníku Le Monde bude zákon pravděpodobně schválen a Francie se tak připojí k dalším 11 zemím, kde je eutanázie nebo asistovaná sebevražda legální.
1: Dnes bude postupně ubývat srážek a částečně se bude projasňovat nebe. Teď po ránu si ještě dávejte hlavně v Čechách pozor na mlhy. V severovýchodní polovině našeho území bude ještě v dopoledních hodinách oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přehánkami a také s bouřkami, které mohou být ojediněle i silné. Jinak bude oblačno až polojasno, už jen výjimečně se objeví přehánky nebo bouřky. Ty ale stále budou nabírat na intenzitě. Teploty dnes ve velmi širokém rozpětí od 21 stupňů na severu našeho území po 30 na jihu Moravy. Krásný den.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Přesně v poledne se otevřou brány Colors of Ostrava, hlavním mediálním partnerem festivalu je Radiožurnál. Pod vysokými pecemi už stojí naše mobilní studio Airstream, na místě jsou i moderátoři Libor Bouček a Petr Král. Hlavní hvězdou dnešního programu je americké hudební duo 21 Pilots.
1: 21 Pilots, kapela s nejnáročnějšími technickými požadavky, uzavře stejně jako před 4 lety první festivalový večer.
2: 21 Pilots my už jsme tady jednou měli a vždycky to je o nějakých specifických prvcích i konstrukčního řešení tady na tom hlavním pódiu, že to se vždycky trošku upravuje. Jo, je s tím trošku víc práce, ale zase jako ta show je výrazně jiná než to, co vlastně uvidí u těch ostatních umělců.
1: Slibuje technický ředitel festivalu Josef Ženíšek. Díky novým technologiím by měl být zvuk pro posluchače čistší a rovnoměrnější a taky by se měl méně šířit do dalekého okolí.
2: Letos se používají nové basovky, jsou skoro dvojnásobný než byly, aby se přenesl ten výkon toho umělce jako dokonale na ty návštěvníky, ale zároveň, aby jsme limitovali vlastně ten nechtěný zvuk. To, co se šíří do okolí nekontrolovaně a může to ovlivňovat i třeba, dejme tomu, obydlí nebo něco jako nějaký další vzdálenosti.
1: Forum Melting Pot se letos přesunulo do oblasti dolu Hlubina, jak pokračuje umělecký ředitel festivalu Filip Košťálek.
3: Aby návštěvníci, které zajímají přednášky a workshopy, tak mohli přecházet co nejrychleji mezi jednotlivými body programu.
1: V Gongu letos diváci najdou dvě divadelní scény. Lépe dostupné by letos mělo být hygienické zázemí.
3: Těch záchodů zase bude o něco více. Máme letos i mapu toalet, takže doporučuji kouknout na mapu a pár metrů si dojít, protože často i mimo ty hlavní zóny bývá poměrně prázdno.
1: V celém areálu opět půjde platit pouze bezhotovostně. Nesmí se dovnitř s deštníky nebo velkými zavazadly. Lidé si ale mohou vzít prázdnou lahev na pitnou vodu. Z Ostravy František Kučák, Radiožurnál.

0: Colors of Ostrava na Radiožurnálu.
1: Nalaďte se s námi tentokrát na hudební kulturní svátek Colors of Ostrava.
0: Přijďte k našemu stříbrnému Airstreamu a staňte se součástí živého vysílání i doprovodného programu diskuzního fóra Melting Pot.
1: Každý den festivalový host Libora Boučka a k tomu živé vysílání krátce popoledně.
0: Mix hudby, hostů a zpravodajství v bloku moderátora Petra Krále.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
0: I v Ostravě.
2: Pět hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Utendorfská.
3: Dozorčí rada zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra prověřuje zlaté padáky pro bývalé manažery. Radiožurnál zjistil, že přes 23 milionů korun vyplatí pojišťovna na odchodném bývalému výkonnému řediteli Otakaru Smolíkovi a téměř 21 milionů šéfce personálního Lidii Jaroměřské. Vyplývá to z informací, které Radiožurnál získal podle informačního zákona. Oběma manažerům zaručila pracovní smlouva nejen odchodné, ale i roční konkurenční doložku. Pojišťovna je přitom dlouhodobě ve a bývalé vedení mělo za úkol hledat úspory. Předseda dozorčí rady Slavomír Bel očekává výsledky kontroly na podzim. V českých zásobnicích je teď zhruba 1,5 miliardy metrů krychlových zemního plynu, asi o třetinu méně než loni. Ukazují to data Ministerstva průmyslu a obchodu. Kapacita zásobníků je naplněná na 47%. Obchodníci letos plní zásobníky pomaleji, mimo jiné, protože ceny plynu jsou kvůli konfliktu na Blízkém východě vyšší, než bývá v létě obvyklé. Na topnou sezónu ale bude podle ministerstva plynu dostatek. Podle Asociace nezávislých dodavatelů energií ale bude zhruba o 5 až 15% dražší než loni. Kontroly na hranici mezi Španělskem a Gibraltarem dnes krátce po půlnoci skončily. Předcházela tomu dohoda mezi Evropskou unií a Británií. Cílem je usnadnit překračování hranic a ukončit roky politické nejistoty ohledně britského zámořského území. Obyvatelé Gibraltaru budou moci přecházet do Španělska pouze na základě průkazu rezidenta. Španělé zase s využitím svého občanského průkazu. A v Česku přibývá požárů od nabíječek mobilních telefonů, elektronických cigaret a dalších podobných zařízení. Před 5 lety hasiči evidovali 161, loni to bylo už 288.
1: Sport.
3: Fotbalisté Španělska slaví po 16 letech postup do finále mistrovství světa. V semifinále v Dallasu porazili 2-0 Francii. 21 hodin našeho času pak začne v Atlantě druhý souboj o místo ve finále mezi Argentinou a Anglií. A tenistka Sára Bejlek zabojuje v premiérovém ročníku turnaje v Aténách o postup do čtvrtfinále. Její soupeřkou bude večer Rakušanka Tegerová.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D8 před Roudnicí a omezení v Praze na východní části okruhu. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem směrem do Prahy velmi opatrně před sjezdem na Roudnici. Na 33. kilometru hlásíte nehodu na začátku zúžení.
5: Kamion s osobákem už tam teď konce docela štosuje, ale je to zrovna v tom úseku, kde začíná oprava a stavuje se to jakoby do těch dvou pruhů pracovních. 33. kousek před sjezdem na Roudnici nad Labem.
4: Kolona je teď z kilometru 34, zdržení asi 5 minut. V Praze pak vázne provoz na východní části okruhu směrem z Černého na Lanový most před sjezdem na Běchovice. Pracují silničáři v pravém pruhu, projíždí se teď pouze levým. Kolona je od Hradecké dálnice D11, zdržení směrem do centra asi 10 minut. A na D1 pak sílí provoz na příjezdu do Brna směrem z Vyškova a Ostravy. Zpomaluje se u sjezdu na Slavkov na kilometru 210, to zdržení zatím není velké. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: V tuto chvíli je nad Českem oblačno až zataženo. Nejvíc mraků se nachází v severovýchodní polovině našeho území, jinde je spíše oblačno až polojasno. A právě na tom zamračeném severovýchodě se vyskytují přehánky a místy také bouřky, které jsou stále ojediněle i silné. Ty nejsilnější jsou dnes po ránu v oblasti Jizerských hor a také Krkonoš a pak i na východě Moravy. V Čechách si dávejte pozor na místa, kde se vytvořila mlha. Teploty se pohybují nejčastěji od 19 stupňů na Moravě po 6 stupňů stupňů na krajním západě a jihu Čech. Tam je také nejchladněji. V těchto místech na horách klesla teplota pod 10 stupňů. Přes den pak bude ještě hlavně na severovýchodě doznívat déšť a také se tam stále budou tvořit i silné bouřky. Postupně ale bude srážek i oblačnosti ubývat. Teploty odpoledne od 21 stupňů na severu našeho území po 30 na jihu Moravy. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Štěpán Pokorný. Dobré ráno.
2: A zpěvačka Eli vám teď bude dělat společnost pár minut a my vás pak vezmeme hodně daleko do Japonska, které se po více než 80 letech pacifismu a velmi zdrženlivé zahraniční politiky chystá k dalšímu celkem radikálnímu kroku. Přejeme vám dobré ráno.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Japonsko čeká reforma tajných služeb. Nutí ho k tomu velmi aktivní síť zahraničních špionů, zejména čínských, ruských a severokorejských. Premiérka Sanae Takajčová chce první konkrétní kroky stihnout už do konce letošního roku. My už jsme teď v ranním radiožurnálu ve spojení se zpravodajem v Ázii Davidem Jakšem. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Znamená to tedy, že až dosud bylo Japonsko tahle ekonomická velmoc a spolehlivý vojenský spojenec Západu bez aktivních tajných služeb?
1: Ne tak docela. Japonsko se opírá o celkem 5 subjektů, které patří do kategorie tajná služba, ale citelně mu chybí vlastní silná kontrašpionáž. To znamená ekonomické a bezpečnostní zájmy, které se brání většinou na vlastním území. No a co je podstatné, tak chybí potřebné paragrafy. Letos v lednu například úřady obvinili zaměstnance podniku, který za peníze předával informace o výrobním portfoliu a technologických postupech přímo příslušníkovi ruské tajné služby, který se v Japonsku vydával za obchodního zástupce. Japonský soud ale nemá paragraf, podle kterého by muži udělil vysoký trest, takže ten je teď souzen pouze za porušení zákona o nekalé konkurenci. No a v podobném případu z roku 2020 zase vyvázel japonský občan pouze s 5letým vězením a poměrně nízkou pokutou.
0: Japonsku mají při formování té nové tajné služby pomáhat západní spojenci. Které informace zajímají zahraniční špiony v zemi nejvíc?
1: Na prvním místě jsou technologie, přeci jenom Japonsko je čtvrtá nejsilnější ekonomika světa. Potom zahraniční špiony zajímá japonská výroba zbraní a také prodej zbraní. No a v neposlední řadě domácí politika, protože přáním Číny, Ruska a také Severní Koreji je dlouhodobá roztržka Japonska se západními spojenci. No a k tomu jim hodně můžou pomoct právě rozhádaní politici. Japonsko po mnoha desetiletích teď změnilo svou bezpečnostní doktrínu, aktivně pomáhá Tchajvanu a Peking i Moskva mají z japonské armády respekt. Jinak bez ohledu na to, jak snaha o vznik nové tajné služby dopadne, tak pořád platí, že nejzranitelnější je japonská společnost ve chvíli, kdy zahraniční rozvědky získají na svou stranu vysoké politiky. I to už se v Japonsku stalo. Nejznámější je případ bývalého japonského premiéra Hirohita Ishidy, který byl v 70. letech aktivním spolupracovníkem sovětské KGB.
0: V ranním radiožurnálu zpravodaj v Ázii David Jakš. Díky a pěkný den.
1: Díky, naslyšenou.
0: 5:40 přejeme vám pěkné ráno, zůstaňte s radiožurnálem Ideál.

0: Netradiční rozhovor na netradičním místě.
1: Speciální host radiožurnálu.
0: S prezidentem Petrem Pavlem a moderátorem Liborem Boučkem jako finále letošního festivalu a diskuzního fóra Melting Pot.
1: Živě přímo z Ostravy v neděli od 18 hodin.
0: A v pondělí host radiožurnálu s prezidentem Petrem Pavlem v obvyklém čase po 9 ráno.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: Radiožurnál 5.45. Novinář, historik a dlouholetý politický komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček dnes slaví 80. narozeniny. V 90. letech pracoval jako novinář v deníku Mladá fronta Dnes. Na konci 90. let se Nováček přesunul do Českého rozhlasu, kde se víc než čtvrtstoletí věnoval politice. Svými politickými komentáři přispíval i do týdeníku Rozhlas. Za svou práci získal několik ocenění. Přejeme pevné zdraví za Radiožurnál. Ve Velké Británii dnes končí podávání kandidatur na post předsedy Labouristů. Favoritem je bývalý starosta Manchesteru a nynější britský poslanec Andy Burnham. Je také zatím jediným kandidátem na funkci. Dosavadní premiér Keir Starmer minulý měsíc oznámil rezignaci po vnitrostranickém tlaku vyvolaném sérií skandálů a změn politických postojů. Zároveň ale uvedl, že v čele kabinetu zůstane, dokud strana nevybere jeho nástupce.
3: Nehoda na D8 před Roudnicí a kolona v Ostravě. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem směrem do Prahy čekejte komplikace mezi sjezdy na Doksany a Roudnici. Na začátku omezení na 33. kilometru se srazilo osobní auto s kamionem. Projíždí se v zúžení pouze jedním pruhem. Kolona má teď 2 kilometry, zdržení na Prahu 10 minut. V Praze pak dopravu brzdí omezení na východní části okruhu směrem z Černého na Lanový most. U Běchovic pracují silničáři na opravě dilatační spáry na mostě. Jsou v pravém pruhu, kolona od Černého mostu od IKEA asi na 15 minut. A plní se příjezd do Ostravy po Rudné ulici z Havířová před odbočkou na Kunčice, zdržení v koloně od sjezdu na Radvanice asi 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15 hodiny.
4: Počasí na našem území ovlivňuje tlaková níže, která se nachází ve vyšších vrstvách atmosféry a rozprostírá se nad Německem. Právě proto budou na našem území ještě hlavně na severovýchodě doznívat srážky a objevit se může i silná bouřka. Postupně se ale bude nebe projasňovat. Teploty odpoledne nejčastěji vyšplhají na 23 až 28 stupňů, na severu bude jen kolem 21, naopak na jihu Moravy až tropických 30 stupňů. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 17, na Šumavě až 20 stupňů. Hezké ráno.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: 5 hodin 51 minut, čas, kdy dospíval na radiožurnálu Bruno Mars. Na Božím daru v Krušných horách vzniká takzvané Kamenné srdce Evropy. Nový památník tam tvoří kvůli mezinárodnímu turistickému festivalu Eurorando 2026. Město očekává, že se místo stane novým turistickým cílem. Památník zároveň připomene hornickou minulost Božího daru.
1: Hele, to je srdce.
2: Všímá si nově vznikajícího objektu turistka Šárka.
1: Je to takový rozpačitý, myslím si, že až to bude hotový, třeba by to mohlo vypadat hezky, ale nerozumím tomu počinu. Je to zatím takový nic neříkající pro nás, no.
2: Na vycházce k okolo Božího daru ji doprovází její dcera Bára.
3: Spíš jsem si toho jako moc nevšimla, no. Taková rozkopaná věc uprostřed pole.
2: V okolí památníku ještě pracuje těžká technika. Stavbu má na starosti Anton Jurica.
4: Celý ten návrh je v podstatě dost jednoduchý.
2: Je to ocelové srdce, položené, vypadá to jako vykrajedlo na vánoční ozdoby, akorát tedy v mnohem větších rozměrech.
4: Je to zamáčklý do louky a vyskládaný tady místním kamenem krušnohorským svorem a bude to i docela pěkný fotopoint.
2: Památník vzniká k příležitosti Mezinárodního festivalu pěší turistiky Eurorando. Účastníci do něj během setkání vloží kameny, které přivezou ze svých domovů. Podrobnosti přidává zástupce ředitele destinační agentury Krušnohoří Jan Kerner.
5: Inspirací pro Kamenné srdce bylo Španělsko, kde při Eurorandu se slévaly vody z celé Evropy. My jsme si řekli, že ke Krušným horám spíše než voda patří kameny, protože ta hornická tradice je velmi silná v Krušných horách. A cílem Euroranda je motivovat lidi k tomu, aby se zpět do Krušných hor vrátili o rok, o dva později s kamarády, s rodinou a pak můžou přivést svůj další kámen.
2: Festival pěší turistiky Eurorando 2026 se na české i německé straně Krušných hor uskuteční od 20. do 27. září. Z Božího daru Václav Malý, Radiožurnál.

0: Protože se fotbalové mistrovství světa blíží ke svému vrcholu, tak už jeho program není tak nabitý, jako byl ještě před pár dny, a tak máme více času sledovat podrobněji další sporty. No a třeba ve zprávách vám povíme důvod, proč si někteří komentátoři myslí, že už po 10 etapách je rozhodnuto o vítězi letošní cyklistické Tour de France. Radiožurnál je 6 hodin. Zprávy s Janou Utendorfskou.
1: Evropští žalobci zahájili trestní řízení kvůli dotacím Agrofertu. Výstraha před velmi silnými bouřkami se nenaplnila, nikde můžou přijít ještě dnes. Fotbalisté Španělska porazili Francii 2-0 a jsou ve finále mistrovství světa. Nehoda brzdí provoz na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy na kilometru 33. A bude oblačno až polojasno, na severovýchodě i zataženo, místy přehánky nebo bouřky. Teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Poskytování dotací Agrofertu začala řešit Národní centrála proti organizovanému zločinu. Nařídil jí to Úřad evropského veřejného žalobce. Jde o reakci na trestní oznámení Pirátů, kteří ho podali v únoru kvůli údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO.
3: Piráti tvrdí, že české úřady začaly znovu vyplácet dotace Agrofertu, přestože nebyl střet zájmu premiéra Babiše dostatečně vyřešen. Premiér na to nereagoval. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO to ale odmítla.
4: Jsem přesvědčena, že Andrej Babiš jako premiér svůj střet zájmu vyřešil.
3: Naopak podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba teď hrozí, že pokud Evropská unie dotace neuzná, zaplatí je český stát.
5: Těhle 23,5 miliardy potom zaplatí český daňový poplatník, tudíž ty peníze budou chybět například na podporu dostupného bydlení a nebo na podporu rodin.
3: Žalobci prověřují taky politiky a úředníky, kteří vyplácení dotací umožňují. Z Poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Výstraha meteorologů před velmi silnými bouřkami se zatím nenaplnila. Český hydrometeorologický ústav to napsal na sociální sítě. I přesto třeba na Příbramsku padaly až 3 centimetrové kroupy. Kvůli bouřkám hlásili více výjezdů jen středočeští hasiči. Objevit se bouřky můžou ještě i dnes, říká meteorolog Miloš Dvořák.
6: To znamená, že během ranních a dopoledních hodin zpočátku by asi nejintenzivnější srážky a také ojediněle silné a velmi silné bouřky se vyskytovaly na východě, severovýchodě a severu našeho území a postupně by tyto bouřky ustupovaly dále do Polska.
1: Místy bouřky čekejte i odpoledne, a to hlavně v jižních Čechách. Vítězství 2-0 nad Francií a postup do finále mistrovství světa slavili Španělé ještě po půlnoci. O titul světového šampiona se utkají v neděli s vítězem druhého semifinále, Anglii nebo Argentinu.
7: Radost z výsledku utkání dávali fanoušci v Andaluzii na jihu Španělska najevo hlavně sborovým skandováním popěvku o hrdosti na to, že jsou Španělé. V barech, restauracích a před zahrádkách lidé neodtrhli oči od obrazovek a prožívali s hráči chvíle napětí. Při obou gólech vstávali ze židlí a objímali se a konec zápasu pak si jasotem odpočítali.
8: Argentina.
7: Parta kluků ve žluto-červených dresech a se španělskými vlajkami na ramenou by jako finálového soupeře nejraději viděla Argentinu. Z Linea de la Concepción Pavel Novák, Radiožurnál.
1: Kandidát na starostu Prahy 1 Filip Dvořák z ODS dostatečně neobjasnil otázky ohledně svého majetku a neměl by v podzimních komunálních volbách kandidovat. Trvá na tom předsednictvo strany. To nechce, aby nejasnosti negativně ovlivnily důvěryhodnost strany. Podle serveru Seznam zprávy Dvořák po otci lékaři zděděl 230 milionů korun. Vedení ODS po něm chtělo vysvětlení, jak otec k takovému jmění přišel. Dvořák trvá na tom, že postupoval v souladu se zákonem a není obviněný ani vyšetřován. Konečnou kandidátní listinu bude schvalovat výkonná rada ODS v pátek.
0: Sport. Fotbalisté Španělska postoupili po druhé v historii do finále mistrovství světa. V semifinále v Dallasu porazili Francii 2-0. Trefili se Mikel Oyarzabal a Pedro Porro. Ve druhém semifinále se od 21 hodin českého času v Atlantě utkají úřadující šampioni Argentinci s Angličany. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos. Cyklista Tadej Pogačar ovládl horskou 10. etapu Tour de France. Slovinský obhájce prvenství si díky tomu upevnil vedení v čele celkového hodnocení. Na druhého Dana Jonase Vingegaarda má náskok přes 3,5 minuty. Po triumfu Pogačar poděkoval i svým kritikům.
9: Etapu jsem si opravdu užil. V závěru jsem nevěděl, jestli to vyjde, ale v posledním kilometru jsem ze sebe vydal úplně všechno. A děkuju všem fanouškům podél trati. I ti, kteří na mě bučeli, mi nakonec dodali ještě víc sil.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D8 před Roudnicí a nebezpečí na D1 u Štěpánova. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna pozor za sjezdem na Trhový Štěpánov. Na 60. kilometru leží větší kusy pneumatiky na vozovce. Podle záběru z kamer už jsou na místě silničáři, uklízí nepořádek, tak pozor, pohybují se tam lidé. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem směr Praha mezi sjezdy na Doksany a Roudnici v zúžení na 33. kilometru řeší nehodu osobního auta s kamionem. Je to na začátku zúžení a tak zdržení ve 2-kilometrové koloně asi 10 minut. V Praze pak komplikuje průjezd omezení na východní části okruhu směrem z Černého na Lanový most u Běchovic. Tam pracují silničáři v pravém pruhu. Kolona je tak od Černého mostu od nákupní zóny asi na 15 až 20 minut. A na silnici 54 z Kyjova směrem do Slavkova u Brna za výjezdem ze Strážovic u Hřbitova se srazila 2 osobní auta. Jedno z nich je podle policie převrácené na střechu. Na místě jsou záchranáři. Provoz okolo řídí policisté. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno, odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami. V severovýchodní polovině území je čekejte už v dopoledních hodinách. Teploty 23 až 28, na severu jen kolem 21, na jihu Moravy až 30 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Dále s vámi ranní radiožurnál a Štěpán Pokorný.
11: Dobré ráno vám přejeme, v 6 hodin, 6 a půl minuty pokračuje ranní radiožurnál, no a pokračujeme další muzikou, konkrétně společně BTS a Coldplay, no a pak se budeme věnovat EET.
2: Ranní radiožurnál.
12: Ranní radiožurnál.

0: Podnikatele v Česku možná od příštího roku čeká návrat k elektronické evidenci tržeb. Vládní návrh, který se znovu zavedením EET počítá, čeká ve sněmovně už jen závěrečné schvalování. Takzvané třetí čtení mají poslanci na programu právě dnes. A s podrobnostmi je teď ve studiu Radiožurnálu Lucie Špetová z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Hezké ráno. Vládní návrh počítá s tím, že podnikatelé by všechny platby měli do systému nahrávat už od ledna. Povinně by takzvaný systém EET 2.0 museli zavést obchody, restaurace, služby a nově taky řemeslníci. Malí živnostníci, tedy ti s příjmy do 1 000 000 korun, by si nový systém EET pořizovat nemuseli. Mohli by ale využít takzvané EET off, vysvětluje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
2: Místo takové té známé 100 korun na dani z příjmu zaplatí 1500, čili o 1400 více měsíčně. K tomu samozřejmě sociální, zdravotní. To bude cena za EET off.
1: EET má odhadem státu přinést každoročně asi 14 miliard korun.
0: A jak na vládní návrh reaguje opozice?
1: Třeba ODS je úplně proti. EET vnímá jako nedůvěru vůči podnikatelům. Výhrady k návrhu měly například i Starostové a TOP 09.
0: V ranním radiožurnálu před 16:45 Lucie Špetová z domácí redakce. Díky a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.

0: Dobré ráno, Radiožurnál posloucháte ve 6:45. Poslanec z motoristů sobě Filip Turek ve včerejším instagramovém videu řekl, že dočasně přestane působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Počká na výsledky vyšetřování pondělní dopravní nehody, při které se srazil se zdravotnickým vozem. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že pokud se nehoda stala tak, jak ukazují záběry, měl by Turek na pozici zmocněnce rezignovat. Americká armáda oznámila, že dokončila novou vlnu úderů proti Íránu. Podle jejího velitelství CENTCOM bylo cílem snížit schopnost Teheránu ohrožovat obchodní lodě. Íránské revoluční gardy naopak dnes v noci zaútočili na Bahrajn, kde udeřili na základnu americké 5. flotily. Tvrdí taky, že mířili na základny v Kuvajtu a Jordánsku, kde jsou američtí vojáci.
1: Nehoda na D8 před Roudnicí a nebezpečí na D3 na Táborsku. Na dálnici D3 z Českých Budějovic směrem do Prahy velmi opatrně za sjezdem na Švětín na kilometru 113,5 je předmět na vozovce. V jízdním pruhu tam podle policie leží pneumatika a vybočuje se. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem směr Praha brzdí se teď před kolonou u sjezdu na Doksany na 35,5 kilometru a 20 minut se pak jede v koloně na 33. V zúžení tam řeší nehodu osobního auta s kamionem. A na dálnici D7 je zdržení na příjezdu do Prahy z Chomutova Slaného před omezením u letiště, kolona ze 4. kilometru na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Dnes po ránu si dejte pozor hlavně v Čechách na mlhy, jinak se probouzíte zatím převážně do hodně oblačného dne. Místy se objevují přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. Přes den pak očekáváme oblačno až polojasno, ale ještě může se nečekaně vytvořit i bouřka, hlavně v severovýchodní polovině naší republiky, velmi intenzivní. Přechodně v ní zesílí vítr a taky může místy spadnout i 25 mm srážek. Teploty odpoledne nejčastěji mezi 23 a 28 stupni. Na severu chladněji jen 21, na jihu Moravy naopak až tropických 30 stupňů. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 17, na Šumavě až 20 stupňů. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Španělsko slaví po vítězství 2-0 nad Francií, postoupilo do finále fotbalového mistrovství světa. O duelu v Dallasu teď podrobněji na Radiožurnálu s Mikulášem Jášou ze sportovní redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno, Španělé dali 2 góly, ale možná ještě působivější je to, že dokázali naprosto vymazat hvězdný útok Francie. Kylian Mbappé nebo třeba Ousmane Dembélé se skoro k ničemu nedostali. Španělská defenziva to ustála s přehledem a na turnaji inkasovala jen jednou jedinkrát na turnaji. O branky se postarali Miker Oyarzabal z penalty ve 22. minutě a Pedro Porro po rychlé kombinaci v 58. minutě. Španělé tak drží neskutečnou bilanci 37 zápasů v řadě bez porážky a děkovat mohou z velké části i trenérovi Luisi de la Fuentemu.
2: Je těžké popsat, co právě cítím, ale musí to být hodně blízko čistému štěstí a hrdosti. Jsem hrdý, že můžu vést takový tým. Být ve finále je luxus, jen pro vyvolené.
1: To byla slova de la Fuenteho, který mimochodem dovedl jako trenér Španělsko i k titulu mistrů Evropy před 2 lety.
0: No a s kým se můžou Španělé ve finále potkat?
1: Je to mezi Argentinou a Anglií, druhé semifinále odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport od 21 hodin, hrát se bude v Atlantě. Argentinci jsou obhájci trofeje, Angličané sní o druhém titulu mistrů světa v historii, čekají na to už 60 let.
0: Ve studiu Radiožurnálu Mikuláš Jáša, díky a pěkný den.
1: Naslyšenou.
0: 6 hodin 22 minuty, ranní Radiožurnál pokračuje a teď už posloucháte Apollo 11 od Anika.

0: Jakmile na cestách zaznamenáte dopravní komplikace,
1: volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Díky vám můžeme ostatní řidiče varovat včas.
2: Jsou tam minimálně 4 auta v sobě a jedno skončilo na přeše.
0: Popsat jim překážky, které je mohou překvapit.
3: Na rychlostní silnici cyklista bez helmy, s nákupem, tak až tam nikdo nesrazí.
1: Nebo poradit, kudy rozhodně nejezdit.
4: A ta kolona je tady na 3/4 hodiny.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Host radiožurnálu ve speciální podobě
1: z hudebního festivalu Colors of Ostrava.
2: V olomouckém studiu Českého rozhlasu se před svým koncertem potkají Štěpán Kozub a Jiří Krhut. Jak se z ostravského přátelství stala tvůrčí dvojice? Kde končí improvizace a začíná poctivá práce? A je něco, čemu už se nesmí ani oni dva? Štěpán Kozub a Jiří Krhut budou společně hosty radiožurnálu.
0: Festivalový host Libora Boučka.
1: Dnes v tradičním čase od 9 hodin.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
3: Dnes večer v České televizi.
4: ČT1. Kdo ke komu vlastně patří? Lásku uprostřed velkoměsta budou hledat samotáři v kultovní komedii Davida Ondříčka. ČT2. Nová krev pod světí. V ulicích New Yorku vybudují své vlastní impérium na špatné straně zákona mladí gangstři v premiérovém filmu. A ČT Art? František Černý a Karel Holas na výletě za barvitou historií kapely v dokumentu Čechomor 30 let. Středeční večer s Českou televizí.
3: Atletické mistrovství České republiky se blíží. Sledujte s námi domácí atletické hvězdy na plzeňském stadionu s nově postavenou unikátní tribunou. Vychutnejte si boje o mistrovské tituly i o účast na blížícím se evropském šampionátu v Birminghamu. O víkendu 25. a 26. července v Plzni. Více na webu atletika.cz, Facebooku a Instagramu Česká atletika. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akce by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Veolia Česká republika, investiční skupina RSJ a město Plzeň.
5: Radiožurnál je 6:30. Jsou tu zprávy s Janou Utendorfskou.
6: V zásobnicích plynu v České republice je teď méně plynu než loni. Podle statistiky Ministerstva průmyslu a obchodu tam loni bylo o 800 milionů metrů krychlových více než letos. Asociace nezávislých dodavatelů zároveň uvádí, že plyn je momentálně dražší než v létě bývá, a to kvůli konfliktu na Blízkém východě. Cena plynu v topné sezóně podle ní vzroste zhruba o 5-15%. Do poloviny století bude každý třetí obyvatel Evropské unie starší 65 let. Vyplývá to z nového demografického reportu, který představila Evropská komise. Počet obyvatel 27 je podle něho aktuálně na vrcholu a do konce století bude už jen klesat. V Evropské unii teď žije více než 450 milionů lidí. Do konce století má podle expertů jejich počet klesnout pod 400 milionů. K mezinárodní vesmírné stanici se večer připojila ruská vesmírná loď Sojuz s rusko-americkou posádkou. Uvedl to americký národní úřad pro letectví a vesmír. Loď odstartovala z opraveného kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu. Vesmírná spolupráce Moskvy a Washingtonu pokračuje navzdory napětí kvůli ruské invazi na Ukrajinu. A ministerstvo kultury přes léto vyhodnotí program vstupu zdarma do vybraných muzeí a galerií. Na jaře je mohli lidé navštívit bez placení vždy první neděli v měsíci. Pokud ministerstvo kultury označí pilotní fázi projektu za úspěch, plánuje na podzim navázat a rozšířit ho o další místa, včetně například hradů a zámků.
1: Sport.
6: Fotbalisté Španělska porazili v Dallasu Francii 2-0 a jsou prvními finalisty letošního mistrovství světa. O druhé místo ve finále se od 21 hodin našeho času utkají v Atlantě Argentina s Anglií. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos. Radiožurnál nabídne živé vstupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D8 před Roudnicí a silný provoz na D1 v Brně. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy stále komplikace za sjezdem na Doksany. V zúžení na 33. kilometru řeší nehodu osobního auta s kamionem a kolona je z kilometru 35,5 asi na 25 minut. Navíc na konci kolony ve sjezdu na Doksany teď hlásíte i nehodu.
8: Před sjezdem na 35. kilometru na Doksany, co objíždíme všichni, tu koronu, tak se stala nehoda v odbočovacím pruhu. Menší dodávka přetočila osoba před sebe, takže trošku zasahují i do toho pravého pruhu.
7: Na dálnici D7 čekejte zdržení na příjezdu do Prahy z Chomutova. U letiště na 2. kilometru je zúžení do jednoho pruhu. Kolona je od Středokluk ze čtvrtého a půl na 15 minut. V Praze pak je silný provoz zejména na východě metropole, na východním okruhu a Štěrboholské spojce směr Lanový most. Kolony jsou z Černého mostu až k Europarku asi na 20 minut. Teď už pouze provozem omezení u Běchovic zrušili. A na dálnici D1 silný provoz na příjezdu do Brna, to zejména směrem z Prahy. Před omezením u sjezdu na Bratislavu postávají hlavně kamiony od sjezdu na Výstaviště z kilometru 190. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Včerejší bouřky nebyly tak silné, jak se předpokládalo. Na našem území se ale i podle včerejšího očekávání zdrží ještě dnes. A to hlavně v severovýchodní polovině našeho území. Teď po ránu se na cestě do práce nenechte překvapit mlhami, které se vyskytují hlavně v Čechách. Až se rozpustí, čeká nás dnes ještě nebe s velkou oblačností, postupně se ale bude obloha projasňovat a také budou ubývat srážky. Teploty se budou pohybovat ve velmi širokém rozmezí od 21 stupňů na severu po 30 stupňů na jižní Moravě. Zítra už bude počasí klidnější, nebe převážně oblačné až polojasné, jen ojediněle s přeháňkami, výjimečně i s bouřkami. Bude ale horko, teploty se budou držet mezi 25 a 29 stupni, na jižní Moravě naměříte kolem 32 stupňů Celsia. Pokud je to na vás moc, pak můžete naplánovat výlet do hor, kde se bude držet teplota jen lehce nad 20. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál se Štěpánem Pokorným. Dobré ráno.
5: Dobré ráno, 6.34 a půl minutky. K tomu cena ruské ropy přepravovaná evropskými tankery by mohla výrazně stoupnout. Členským státům Evropské unie se totiž stále nepodařilo dohodnout na prodloužení dosavadního cenového stropu a dnes mají poslední možnost. Neschody jsou i na dalších částech navrženého 21. balíku protiruských sankcí. No a my všechno probereme za chvilku v ranním radiožurnálu po Veroně. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Státy Evropské unie se stále nedokázaly dohodnout na schválení 21. balíku sankcí proti Rusku. Bez výsledků podle informací Radiožurnálu skončila i úterní schůzka unijních velvyslanců v Bruselu. Pokud přitom 27. nové sankce nepřijme ještě dnes, tak se automaticky výrazně navýší cenový strop na prodej ruské ropy. Téma teď probereme na Radiožurnálu s bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Proč se členským státům nedaří najít dohodu na tom 21. balíku sankcí proti Rusku?
1: Sankce se schvalují jednomyslně a některé státy mají stále s 21. balíkem problém. Aktuálně jde hlavně o dvě země. Řecko odmítá plán na postupné ukončení dodávek ruského zkapalněného plynu a Rakousko zase požaduje, aby Raiffeisen Bank měla přístup ke zmrazeným ruským aktivům. 21. balík přitom počítá i s prodloužením současného cenového stropu na ruskou ropu. Ten platí do dneška, je ve výši $44 za barel. A dnes mají státy poslední šanci prodloužení cenového stropu schválit, jinak od zítřka zásadně stoupne zhruba na $60 až $70.
0: No a můžeme vysvětlit, proč Evropská unie řeší cenový strop na ruskou ropu, když ji sama už nenakupuje?
1: Ano, Evropská unie už v podstatě ruskou ropu neodebírá, ale evropské přepravní a pojišťovací společnosti stále hrají zásadní roli v dopravě ropy z Ruska do třetích zemí. No a podle pravidel Evropské unie smějí přepravovat a pojišťovat tu ruskou ropu pouze tehdy, pokud byla prodána pod tím stanoveným cenovým stropem. Cílem tohoto pravidla je snížit příjmy Ruska, aniž by zároveň došlo k výpadku dodávek ropy na světovém trhu.
0: Bruselská zpravodajka Radiožurnálu Zdeňka Trachtová chvilku před 6:45 na Radiožurnálu. Díky.
1: Naslyšenou.
0: Nehoda komplikuje provoz na dálnici D8 z Ústí nad Labem směrem do Prahy u Doksan v omezení na 33. kilometru. Zdržení směrem na Prahu je tak kvůli tomu asi na 20 minut. Tolik tedy další aktualita z dopravy. No a za chvilku samozřejmě nabídneme další krátký přehled zpráv i se zelenou vlnou a počasím. 6:40 a teď kapela Police, Every Breath You Take.

0: Posloucháte hraní radiožurnál, zatímco většina lidí si léto spojuje s rozkvetlou přírodou. Pro ochranáře je to období intenzivního boje s invazivními rostlinami. Právě správné načasování totiž rozhoduje o tom, jestli bude jejich likvidace úspěšná. No a už za chvilku se v další reportáži ranního radiožurnálu zaměříme na chráněnou krajinnou oblast v Pálavě.
1: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
2: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
3: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
4: Se tady snaží za každou cenu dostat do daného pruhu, už půl kilometru před tím.
1: Nezapomínejme na pravidla zipování.
3: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost.
1: A krátce před zúžením se řadí střídavě.
3: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
3: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
0: Šest hodin a 45 minut. Část týmu radiožurnálu je ode dneška v Ostravě, v tamních Dolních Vítkovicích začíná mezinárodní hudební festival Colors of Ostrava. Během 4 dnů nabídne vystoupení 110 interpretů. Hudební program zahájí zpěvák Ondřej Ruml. Vystoupí taky kapela Mirai nebo americké hudební duo 21 Pilots. Součástí programu bude také diskuzní fórum Melting Pot s více než 150 řečníky. Kontroly na hranici mezi Španělskem a Gibraltarem dnes krátce po půlnoci skončily. Předcházela tomu dohoda mezi Evropskou unií a Británií. Cílem je usnadnit překračování hranic a ukončit roky politické nejistoty ohledně britského zámořského území. Obyvatelé Gibraltaru budou moci přecházet do Španělska pouze na základě průkazu rezidenta. Španělé zase s využitím svého občanského průkazu.
5: Nehoda na D8 před Roudnicí a zdržení na 20 u Blatné. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem směr Praha za sjezdem na Doksany v zúžení u Roudnice na 33. kilometru stále překáží nehoda osobního auta s kamionem. Kolona z kilometru 36 je stále asi na 25 minut. Navíc v koloně ve sjezdu na Doksany na 35. kilometru je hlášená další nehoda dodávky s osobním autem. Na silnici 20 z Písku směrem do Plzně hlásíte práci údržby u Blatné. Provoz tam řídí pracovníci stavby.
6: Od Písku před Blatnou 3 kilometry tam dělají vozovku a řídí to tam, jsou tam fronty. 15-20 minut.
5: A na dálnici D10 čerstvá komplikace na příjezdu do Prahy směrem z Mladé Boleslavy. Ve sjezdu na Pražský okruh na Černé mostě nehoda, dvě auta přímo ve sjezdu. Vybočuje se tam, jsou v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
7: Dnes bude postupně ubývat srážek a částečně se bude projasňovat nebe. Teď po ránu si ještě dávejte pozor hlavně v Čechách na mlhy. V severovýchodní polovině našeho území bude ještě v dopoledních hodinách oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo s přeháňkami a také s bouřkami, které mohou být ojediněle i silné. Jinak bude oblačno až polojasno, už jen výjimečně se objeví přeháňky nebo bouřky, ty ale stále mohou nabírat na intenzitě. Teploty dnes ve velmi širokém rozpětí od 21 stupňů na severu našeho území po 30 na jihu Moravy. Krásný den.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: invazivními rostlinami. Důležité přitom není jen to, jakou metodu ochranáři zvolí, ale taky správné načasování. Právě teď je vhodná doba na likvidaci třeba invazních pajasanů.
1: Vezmu si rukavice, ochranné pomůcky, to je základ. Při práci s takovouhle látkou, kterou je herbicid.
2: Rukama v bílých rukavicích plní lahvičku s roztokem na hubení rostlin vedoucí chráněné krajinné oblasti Pálava Jiří Kmet. Bere taky vrtačku a jdeme k prvnímu pajasanu. Má tvar spíše keře.
3: Protože to je jeden trojkmen. Budu muset navrtat každý zvlášť, protože se rozdělují ty jednotlivé kmeny už u země a já musím dostat účinnou látku do všech. Takže na tento kmínek postačí 4 díry.
2: Do nich pak lije postřik.
3: Poslední odpor. Tak, dáme další kmínek.
2: Herbicid je potřeba aplikovat přímo do kmene pajasanu žláznatého.
3: Princip tkví v tom, že ta účinná látka, která se dostane do vodivých pletiv, projde celou tou rostlinou a ta vadne v průběhu zhruba 14 dnů, zežloutne, zhodí listí.
2: I proto je vhodná doba pro jeho likvidaci právě teď. A nejenom jeho. Kromě pajasanu ochranáři likvidují taky invazní trnovník akát a z menších rostlin na Jižní Moravě třeba netýkavku žláznatou, doplňuje Jan Pergl z Botanického ústavu Akademie věd.
4: Protože teď začínají akorát kvíst a ještě neprodukují tolik těch semínek.
2: Podobně ochranáři vybízejí k likvidaci klejichy hedvábné, ambrozie peřenolisté a bolševníku velkolepého. Aneška Hlávková, Radiožurnál.

0: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
1: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
0: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
1: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
0: 3x2tv.pamětnároda.cz
1: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
0: V sobotu od 21 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Letní autoškola radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně,
1: jedna otázka,
0: jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: Léto a čas dovolených je v plném proudu. Užijte si ho podle vašich představ a přijďte si vybrat do odborného centra Bauhaus ze široké nabídky zahradního nábytku, slunečníků, grilů, bazénů, výřivek a bohatého příslušenství potřebného pro pobyt na pláži nebo na zahradě.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
4: Radiožurnál je 7 hodin. Jana Utendorfská má další zprávy.
5: Dozorčí rada zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra prověřuje zlaté padáky pro ex-manažery. Spojené státy a Irán v noci ohlásili další údery. Fotbalisté Španělska jsou podruhé v historii ve finále mistrovství světa. Nehoda brzdí provoz na dálnici D35 za Olomoucí směrem do Ostravy. A bude oblačno až polojasno, na severovýchodě i zataženo, místy přehánky nebo bouřky. Teploty až 28 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Dozorčí rada zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra prověřuje zlaté padáky pro bývalé manažery. Radiožurnál zjistil, že přes 23 milionů korun vyplatí pojišťovna na odchodnou bývalému výkonnému řediteli Otakaru Smolíkovi a téměř 21 milionů bývalé šéfce personálního Lidii Jaroměřské. Vyplývá to z informací, které Radiožurnál získal podle informačního zákona. Oběma manažerům zaručila pracovní smlouva nejen odchodné, ale i roční konkurenční doložku. Pojišťovna je přitom dlouhodobě ve ztrátě a bývalé vedení mělo za úkol hledat úspory. Předseda dozorčí rady Slavomír Bel očekává výsledky kontroly na podzim.
6: Zabýváme se tímto. V tuhle chvíli jsme si vyžádali od zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra podklady. Tyto podklady pak budeme hodnotit a na základě závěru, který předložíme správní radě na příštím zasedání v září, pak budeme tedy navrhovat další opatření.
5: Výhodné smlouvy uzavíral s manažery bývalý generální ředitel David Kostka. Tento nechtěl komentovat. Jde o rekordní částky na odchodnou. Například ex-ředitel VZP Zdeněk Kabátek dostal o 20 milionů méně než Smolík. Poslanec Filip Turek za motoristy dočasně přestane působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Oznámil to na videu na Instagramu s tím, že počká na výsledky vyšetřování pondělní dopravní nehody v centru Prahy. Podrobnosti přidá ranní Radiožurnál už po zprávách. Americká armáda oznámila, že dokončila novou vlnu úderů proti Íránu. Podle jejího velitelství bylo cílem snížit schopnost Teheránu ohrožovat obchodní lodě. Íránské revoluční gardy naopak dnes v noci zaútočily na Bahrajn, kde udařili na základnu americké 5. flotily. Tvrdí taky, že mířili na základny v Kuvajtu a Jordánsku, kde jsou američtí vojáci. Podnikatelé v Česku by měli od nového roku znovu elektronicky evidovat tržby. Počítá s tím vládní návrh zákona, který by dnes ve třetím čtení měli schvalovat poslanci. Nové EET by mělo státnímu rozpočtu každoročně přinést 14 miliard korun. Současně se zavedením evidence chce vláda obnovit i některé daňové slevy, třeba na studenta a školkovné. Začíná 23. ročník festivalu Colors of Ostrava. V oblasti bývalých Vysokých Pecí během 4 dnů vystoupí 110 interpretů. Fanoušci se mohou těšit například na legendu elektronického soulu Mobyho nebo poprokové duo 21 Pilots.
7: Američtí 21 Pilots jsou středečními headlinery. Do Ostravy přijíždějí s celosvětově známými hity, ale hlavně s novinkami z alba Breach, na kterém zakončují desetiletý příběh celkem 5 desek. Ještě před nimi vystoupí třeba Ondřej Ruml nebo skupina Mirai. Čtyřdenní festival nabídne i fórum Melting Pot. Ve středu se na něm představí například zpravodajský podcast Českého rozhlasu Vinohradská 12 a fotograf Petr Horálek zase ukáže fotografie vesmíru, které ocenila i americká NASA. Jiří Štefl, Radiožurnál.
4: Sport. Fotbalisté Španělska slaví postup do finále mistrovství světa. V semifinále v Dallasu porazili Francii 2-0, trefili se Mikel Oyarzabal a Pedro Porro. Španělé jsou v zápase o titul světových šampionů podruhé v historii. Trenér Luis de la Fuente po utkání hledal správná slova.
8: Je těžké popsat, co právě cítím, ale musí to být hodně blízko čistému štěstí a hrdosti. Jsem hrdý, že můžu vést takový tým. Být ve finále je luxus, jen pro vyvolené.
4: Ve druhém semifinále se od 21 hodin v Atlantě utkají obhájci trofeje Argentinci s Angličany.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehody na D35 za Olomoucí a také v Praze na jižní spojce. Na dálnici D35 z Olomouce směrem do Ostravy velmi opatrně za sjezdem na velký újezd. Na kilometru 286 narazilo auto do středových svodidel.
10: Kilometr před motorem Čenda, nějaký 286. Auto je u svodidel v levém pruhu v rychlým. Je to úplně čerstvý, že tam ani nejsou policajti.
9: Na dálnici D1 je silný provoz na příjezdech do Brna, a to jak od Prahy, tak i od Ostravy. Před zúžením na kilometru 196 se stojí od Ostrovačic z kilometru 178 a také v opačném směru od sjezdu na Slavkov z kilometru 212 jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu. Na dálnici D7 zdržení na příjezdu do Prahy z Chomutova před omezením u letiště před druhým kilometrem kolona ze čtvrtého asi na 15 minut. A v Praze jsou kolony na obvyklých místech na Štěrboholské spojce z Černého mostu k Průmyslové zdržení asi 20 minut. Plné jsou i příjezdy do omezení ve Kbelské, jak z D8 od Březiněvsi, tak i v Novopatské z Černého mostu. A nehoda je hlášená na jižní spojce směr Smíchov před Barandovským mostem. Menší koloné od McDonaldu asi na 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude oblačno až polojasno, odpoledne přechodně místy s přehánkami nebo bouřkami. V severovýchodní polovině území je čekejte už v dopoledních hodinách. Teploty 23 až 28 stupňů, na severu jen kolem 21, na jihu Moravy až 30 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte ranní radiožurnál, je s vámi Štěpán Pokorný.
4: Dobré ráno, vstáváte s námi do středy 15. července, prázdniny jsou v plném proudu, snad je máte klidné a podle vašich představ a hlavně, jestli se vaše děti zabavily, protože pro rodiče není s nadsázkou řečeno nic horšího, než se dívat na potomka, který nemá program a jen tak sedí, kouká a neví. Tak mu když tak pomozte něco najít, dobrou variantou je třeba příměstský tábor, na internetu určitě nějaký vhodný najdete, ať už sportovní nebo existuje třeba i pro malé začínající kuchaře. My pokračujeme dál, povíme vám další vývoj po pondělní nehodě poslance Filipa Turka, tak pěkný den a hezký poslech.
0: Ranní radiožurnál.
1: Ranní radiožurnál.

0: Poslanec za motoristy Filip Turek dočasně nebude působit na pozici vládního zmocněnce pro Green Deal. A důvod? Jeho pondělní autonehoda s nemocničním vozem v centru Prahy. Ve videu na Instagramu včera poslanec řekl, že pokud ho policie označí za viníka na funkci zmocněnce, rezignuje úplně. Co dalšího je v souvislosti s nehodou nového, to shrneme s Lucí Špetovou z domácí redakce. Dobrý den.
1: Hezké ráno. Na sociálních sítích se včera objevily kamerové záznamy, na kterých je vidět, jak Turek projížděl odbočovacím pruhem, ale z magistrály doleva neodbočil a ani před křižovatkou nespomaloval. Tam se pak srazil s houkajícím zdravotnickým vozem, který převážel krev. Turek ve videu řekl, že nejdůležitější je, že je řidič vozu v pořádku a že z nemocnice už je doma.
2: Podotýkám, že jsem opravdu do té křižovatky vyjel na zelenou a za tím pánem jsem běžel mu pomoci.
1: Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO uvedl, že pokud se potvrdí průběh nehody tak, jak ukazuje video, měl by Turek na funkci zmocněnce rezignovat. Podle něj nechybělo mnoho, aby nehoda skončila daleko hůř. Turka kritizují i opoziční poslanci, ti ho včera vyzvali k opuštění všech politických funkcí.
0: Pondělní autonehoda poslance Filipa Turka s nemocničním vozem má tedy dohru. Probrali jsme to s Lucí Špetovou.
1: Naslyšenou.

0: Radiožurnál je 7:45. A my rádi přejeme k narozeninám. Novinář, historik a dlouholetý politický komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček slaví 80. narozeniny. V 90. letech pracoval jako novinář v deníku Mladá fronta Dnes. Na konci 90. let se Nováček přesunul do Českého rozhlasu, kde se víc než čtvrt století věnoval politice. Svými politickými komentáři přispíval i do týdeníku Rozhlas. Za svou práci získal několik ocenění a přejeme hlavně pevné zdraví. Poslanecká sněmovna bude do třetice projednávat návrh vládní koalice o opětovném zavedení EET. Systém by se měl od nového roku vztahovat na obchody, restaurace i řemeslníky. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO by podnikatelé s ročním výdělkem nepřesahujícím 1 000 000 korun mohli využít takzvané EET off. Podle Schillerové má EET každoročně přinést do státního rozpočtu na 14 miliard korun.
1: Nehody na D35 za Olomoucí a také na 61 u Buštěhradu. Na dálnici D35 mezi Olomoucí a Lipníkem velmi opatrně v okolí Velkého újezdu. Velmi silně tam prší a v okolí kilometru 286 hlásíte nehody teď v obou směrech.
2: Tam je dopravní nehoda jedna jakoby směrem na Lipník a v tím samým prostoru jsou ještě další dvě směrem na Olomouc. A tam pozorujete v levém pruhu a není to moc vidět.
1: Podle zpravodaje navíc jede řada aut pouze na denní svícení, to za deště nestačí. Na silnici 61 čekejte velké komplikace, skladná směrem na Prahu k dálnici D7. U Buštěhradu je hlášená větší nehoda, provoz podle všeho zastavený. Dá se to objet osobním autem přes Hřebeč a Makotřasy. A čekejte kolony. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Počasí už se uklidňuje a ani včerejší bouřky nebyly tak intenzivní, jak meteorologové čekali. V platnosti do 10. hodiny dopoledne je stále ještě výstraha před silnými bouřkami. Ty už se ale objeví spíše výjimečně, hlavně na severu a severovýchodě našeho území. Postupně budou bouřky slábnout a vyskytovat se jich bude už jen málo. V platnosti také ale zůstává varování Českého hydrometeorologického ústavu před nebezpečím vzniku a šíření požáru. Platí až do odvolání. Stále se týká hlavně Jihomoravského kraje a přilehlých oblastí. V těchto místech v posledním období téměř nepršelo, takže je tam velké sucho a také je to místo s nejvyššími teplotami. Dnes i zítra se teploty právě na jižní Moravě dostanou ke tropické třicítce. Krásný den.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.
6: I've known you all my life. I met you back when we were kids before the second grade.

0: Za 10 minut bude 7:30, pokračuje ranní radiožurnál. Velká Británie a Španělsko dnes prožívají velký historický okamžik. Zrušili pasové kontroly na své společné hranici, tedy na hranici mezi britským zámořským územím Gibraltar a jihem Španělska. Tvrdá hranice, někdy dokonce zcela uzavřená a nepropustná, tam byla od roku 1909. Ode dneška je to tedy jiné, na hranici mezi Španělskem a Velkou Británií je zvláštní zpravodaj radiožurnálu Pavel Novák. Dobré ráno.
1: Hezké ráno z maličkého kousku Velké Británie.
0: Co to vlastně znamená, že je tato hranice nově volně prostupná? Jak se provoz na ní změnil?
1: Tak ještě včera jsem tady tu hranici přecházel s cestovním pasem, stál jsem ve frontě turistů, možná nějakých zaměstnanců zdejších a musel jsem si počkat, až mě zkontroluje ten pohraniční úředník. Dnes už je to úplně možné bez ničeho, ta brána je otevřená, prochází tady kolem mě stovky, tisíce chodců, lidi na motorkách, auta projíždějí, jsou tu lidé na koloběžkách, na kolech a všichni míří tedy hlavně do Gibraltaru, v tom opačném směru ještě tolik lidí nechodí. Místo kontroly dokladů je tady zavedený systém rozpoznávání obličejů, to znamená, že nějaký hledaný člověk by tudy neměl projít a Spojené království a Gibraltar se tady budou soustředit na ochranu hlavně své mořské hranice a letiště, které je tady hned nedaleko, ta přistávací plocha. No a na zbytku té pozemní hranice mimo hraniční přechod tam bude jakýsi vyšší, bezpečnější, lépe zabezpečený plot.
0: A kdo bude mít ze zrušení policejních kontrol na pozemní hranici mezi Španělskem a Gibraltarem největší prospěch?
1: Já myslím, že ty tisíce lidí, kteří tady kolem mě teď právě procházejí, vypadá, že to jsou stavební dělníci, lidé zkrátka, kteří jdou do práce, do kanceláře, do služeb. V Gibraltaru pracuje denně 15 tisíc zaměstnanců, pracovníků, gastarbeiterů nebo pendlerů, kteří sem přicházejí hlavně z té pobřežní části Španělska. Také tisíce turistů navštěvují Gibraltar. Často zaměstnanci kvůli těm frontám na hranicích nestíhali začátek pracovní doby, přicházeli pozdě. Teď tedy to je mnohem jednodušší, ale sice zmizela ta hranice pro pohyb osob, ale ta dohoda mezi Británií a Evropskou unii a Španělskem se nevztahuje na pohyb zboží. Stále tu platí omezení pro dovoz alkoholu, cigaret a dalšího atraktivního zboží z té pevninské části na Gibraltar.
0: V Evropě tedy padla jedna další letitá bariéra na hranici mezi Španělským a britským Gibraltarem, skončily pasové kontroly. No a je tam taky zvláštní zpravodaj radiožurnálu Pavel Novák, který dodal podrobnosti do našeho ranního vysílání. Tak díky a naslyšenou.
1: Pěkné ráno zase třeba ze Španělska.
2: Jestli to půjde, nebudem se bát.

0: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
1: Bauhaus, když se to má podařit.
2: Radiožurnál je 7:30. A jsou tu zprávy s Janou Utendorfskou.
3: V pravé poledne se otevře areál Colors of Ostrava. Až do soboty nabídne více než 100 hudebních vystoupení, divadelních představení i diskusí. Festival tradičně navštíví desítky tisíc lidí. Radiožurnál je hlavním mediálním partnerem. Nabídne živé rozhovory Libora Boučka, Petra Krále i vystoupení hudebníků. A do vysílání už teď zveme uměleckého ředitele Colors Filipa Košťálka. Poslouchejte v 7:50. Francouzští poslanci budou hlasovat o zákonu, který zavádí právo na asistovanou sebevraždu a eutanázii. Podle deníku Le Monde národní shromáždění zřejmě legislativu schválí. Francie by se v takovém případě připojila k 11 zemím světa, ve kterých vážně nemocní pacienti můžou na lékařský předpis dostat smrtící látku. Kandidát na starostu Prahy 1 Filip Dvořák z ODS dostatečně neobjasnil otázky ohledně svého majetku a neměl by v podzimních komunálních volbách kandidovat. Trvá na tom předsednictvo strany. Podle serveru Seznam zprávy Dvořák po otci lékaři zdědil 230 milionů korun. Dvořák trvá na tom, že postupoval v souladu se zákonem a není obviněný ani vyšetřovaný. Konečnou kandidátní listinu bude schvalovat výkonná rada ODS v pátek. A výstraha meteorologů před velmi silnými bouřkami se zatím nenaplnila. Český hydrometeorologický ústav to napsal na sociální sítě. I přesto třeba na Příbramsku padaly až 3 cm kroupy. Víc výjezdů měli jen středočeští hasiči. Bouřky meteorologové čekají i dnes dopoledne na severovýchodě, později i jinde. Podrobně o počasí už po zelené vlně.
4: Sport.
3: Španělsko porazilo Francii 2-0 a postoupilo do finále mistrovství světa ve fotbale. Na turnaji, který spolupořádají Severní Amerika a Mexiko, se o druhém finalistovi rozhodne večer. Argentina nastoupí v Atlantě proti Anglii, a to v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehody na D35 u Olomouce a komplikace na D1 u Brna. Na dálnici D35 mezi Olomoucí a Lipníkem velmi opatrně v okolí velkého újezdu. Velmi silně tam prší a v okolí kilometrů 186 jsou hlášeny i nehody, a to obousměrně, jak směr Olomouc, tak i na Lipník, a jsou také kolony v obou směrech, tak zpomalte a velmi opatrně. Na dálnici D1 je silný provoz na příjezdech do Brna před omezením na kilometru 196. Směrem z Prahy je to zdržení delší, stojí se od Ostrovačic kilometru 178. Navíc za sjezdem na výstaviště hlásíte i nehodu.
6: Na 191. v koloně Ťukanec v levém pruhu, dvou aut bez policie, zatím účastníci jenom oblížejí, co se stalo.
5: Na silnici 61 jsou velké komplikace na přivaděči Skladná k dálnici D7. Na obchvatu Buštěhradu je hlášená větší nehoda, provoz je tam zastavený. Osobním autem se to dá objet přes Hřebeč a Makotřasy. A v Praze je silný provoz na hlavních tazích, ucpaná Štěrboholská spojka z Černého mostu k Průmyslové, to je na půl hodiny. Také příjezdy ke Kbelské ulici od Černého mostu i Březiněvsi a také Pražský okruh se ucpává směr letiště od Vesce ke sjezdu na Ořech. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Tuto chvíli je nad Českem oblačno až zataženo, nejvíc mraků se nachází v severovýchodní polovině našeho území, jinde je spíše oblačno až polojasno. A právě na tom zamračeném severovýchodě se vyskytují přehánky a místy i velmi silný déšť. Dnes po ránu se také objevily bouřky, nejsilnější byly v oblasti Jizerských hor a Krkonoš a pak také na východě Moravy. V Čechách si dávejte pozor na mlhu. Teploty se pohybují nejčastěji od 19 stupňů na Moravě po 6 stupňů na krajním západě a jihu Čech. A tam je také nejchladněji. Na těchto místech i na horách klesala teplota pod 10 stupňů Celsia. Přes den bude ještě hlavně na severovýchodě doznívat déšť a také se tam stále budou tvořit i silné bouřky. Postupně ale bude srážek i oblačnosti částečně ubývat. Teploty odpoledne od 21 stupňů na severu našeho území po 30 na jihu. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Štěpán Pokorný. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, pokud už vyrážíte na cestu autem, tak samozřejmě šťastnou cestu a i dál se můžete spolehnout na naší zelenou vlnu. Co nás čeká dál, rekordních 23 milionů korun musí zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra vyplatit na odchodnou bývalému manažerovi Otakaru Smolíkovi. Ten vydělával v přepočtu měsíčně o 300 tisíc víc než prezident republiky a my to probereme za chvilku.
4: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: přes 23 milionů korun pro výkonného ředitele Otakara Smolíka, téměř 21 milionů pro šéfku personálního Lídy Jaroměřskou. Takové částky musí vyplatit zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra svým bývalým manažerům na odchodnou. Vyplývá to z údajů, které Radiožurnál získal podle informačního zákona. Jde o rekordní sumy, které neměl žádný z šéfů zdravotních pojišťoven. Třeba ex-ředitel největší zdravotní pojišťovny v zemi VZP Zdeněk Kabátek dostal ve srovnání s manažerem Smolíkem na odchodnou o 20 milionů méně. Všechno zjistili kolegové z investigativního týmu Radiožurnálu a v našem studiu už je reportérka Kristýna Šopfová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak je možné, že manažeři dosáhli na takovou částku?
1: Vyplývá to z pracovních smluv, které jim bývalý generální ředitel Kostka podepsal. Zaručili jim totiž nejen odchodné, ale i konkurenční doložku. A aby byla částka co nejvyšší, Kostka dával spolupracovníkům i vysoké odměny. A to i přesto, že je pojišťovna několik let ve ztrátě. Díky odměnám Smolík dostane na odchodnou celkem 23 milionů korun. V přepočtu to znamená, že ale vydělával v průměru skoro milion měsíčně. Tolik nemá ani prezident republiky, ten bere 633 tisíc korun měsíčně s náhradami. Smolík to nijak neobjasnil. Na naše dotazy ani telefonáty nereagoval. Ex-šéfka personálního Jaroměřská, která dostala na odchodnou téměř 21 milionů, také dosud na otázky nereagovala. A komentář odmítl i bývalý generální ředitel Kostka.
0: Kolik zaměstnanců pojišťovny mělo podobně výhodnou smlouvu?
1: Podle pojišťovny mělo do loňska 6 lidí roční konkurenční doložku a někteří i stejně vysoké odchodné. Šlo o nejbližší spolupracovníky bývalého vedení. Kromě už zmíněných šlo třeba o generálního ředitele Kostku, ten dostal na odchodnou 6 milionů, nebo bývalá šéfka jeho sekretariátu Martina Brzobohatá dostala přes 9 milionů a Smolíková poradkyně Edita Wagnerová přes 6 milionů. Ani jedna z nich dosud na dotazy také nereagovala. Jen pro srovnání, ex-ředitel VZP Zdeněk Kabátek, který vedl největší pojišťovnu v zemi, dostal na odchodnou necelé 3 miliony. Nový ředitel pojišťovny ministerstva vnitra Ondřej Felix slíbil, že už takové smlouvy se nebudou opakovat, jak ostatně uvedl mluvčí Martin Bačkovský.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra již nebude u manažerských pozic sjednávat konkurenční doložky. Toto rozhodnutí se vztahuje samozřejmě také na současného generálního ředitele.
1: Pojišťovna bez náhrady také zrušila Smolíkovou pozici výkonného ředitele. Není podle ní potřeba.
0: A správní rada o těchto smlouvách věděla?
1: Dozvěděla se o tom podle jejího předsedy a policejního prezidenta Martina Vondráška až nedávno. Správní rada zodpovídá jen za výplatu generálního ředitele a nevidí do smluv jeho podřízených. O milionech pro ex-manažery informoval až nový ředitel. Zároveň už v pojišťovně probíhá na podnět správní rady kontrola. Podle Vondráška je nepochopitelné, že dával Kostka mimořádné odměny spolupracovníkům v době, kdy měl naopak hledat úspory v rozpočtu. Vyplácení odměn už prověřuje dozorčí rada i ministerstvo financí.
0: Ve studiu Radiožurnálu investigativní reportérka Kristýna Šopfová. Díky.
1: Naslyšenou. Sám.

0: V Dolních Vítkovicích je už vše připraveno, pětidenní festivalový maraton Colors of Ostrava začíná. My se v ranním interview Radiožurnálu spojíme v 7.50 s uměleckým ředitelem Colors Filipem Košťálkem. Dobré ráno vám přejeme, je přesně 7:45. Americká armáda oznámila, že dokončila novou vlnu úderů proti Íránu. Podle jejího velitelství CENTCOM bylo cílem snížit schopnost Teheránu ohrožovat obchodní lodě. Íránské revoluční gardy naopak dnes v noci zaútočili na Bahrajn, kde udeřili na základnu americké 5. flotily. Tvrdí taky, že mířili na základny v Kuvajtu a Jordánsku, kde jsou američtí vojáci. Fotbalisté Španělska porazili v Dallasu Francii 2-0 a jsou prvními finalisty letošního mistrovství světa. O druhé místo ve finále se od 21 hodin českého času utkají v Atlantě Argentina s Anglií. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos. Radiožurnál nabídne živé vstupy. Za necelou hodinu se podíváme s naším reportérem na to, jak Španělé slavili, a s fotbalovým expertem Pavlem Horvátem na to, jak Španělé hráli.
1: Kolony na D1 u Brna a nehoda u Lidic. Na dálnici D1 vázne provoz na příjezdech do Brna. Dopravu brzdí omezení na kilometru 196 a směrem z Prahy je to zdržení delší, stojí se od Ostrovačic kilometru 175. Navíc za sjezdem na výstaviště na kilometru 191 řeší i nehodu, srazila se dvě auta v levém pruhu, zdržení do Brna i pro osobní auta celkově asi 25 minut. Silnice 61 skladná směrem k dálnici D7 na Prahu je u Lidic a Buštěhradu neprůjezdná. Srazily se tam dva linkové autobusy, provoz tak zastavili. Osobním autem se to dá objet přes Hřebeč a Makotřasy anebo po silnici 101 přes Tehelčeves. Na dálnici D7 je zdržení na příjezdu do Prahy z Chomutova, u letiště na 2. kilometru je omezení, kolona na 15 minut a ještě D11 z Prahy do Hradce Králové na 8. kilometru také zúžení, fronta na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Počasí na našem území ovlivňuje tlaková níže, která se nachází ve vyšších vrstvách atmosféry a rozprostírá se nad Německem. Právě proto budou na našem území ještě hlavně na severovýchodě doznívat srážky, objevit se může i silná bouřka. Postupně se ale bude nebe projasňovat. Teploty odpoledne nejčastěji vyšplhají na 23 až 28 stupňů, na severu bude jen kolem 21, na jihu Moravy naopak až tropických 30. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 17, na Šumavě až 20 stupňů. Hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: 21 Pilots, Moby, LP, Lord, divadla, desítky hostů na diskuzním fóru Melting Pot. Ano, právě dnes začíná festival Colors of Ostrava. V areálu v Dolních Vítkovicích je už vše připravené. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál. Přímo v areálu máme to naše známé mobilní studio Airstream, ve kterém zažijete unikátní spojení hudebních vystoupení a rozhovorů. Přepojíme se tam poprvé ve 12.30 s moderátory Liborem Boučkem a Petrem Králem a jako první přivítáme třeba Barbaru Kanizovou, skupinu Miraj nebo Adama Ďuricu. Ale teď zpět k tomu celému festivalu. Hostem ranního interview je umělecký ředitel Colors of Ostrava Filip Košťálek. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Nejdříve si pojďme trošku zahrát na meteorologii. Předpověď počasí slibovala déšť, tak řekněte, jak to s počasím vypadá.
1: V Ostravě teď právě prší, ale má to ustávat zhruba kolem poledne, pak už budou jenom slabší přeháňky a odpoledne k večeru už to bude úplně bez deště, stejně jako zítra, takže s toho mám velkou radost, že to počasí se umoudří.
0: Vy jste uměleckým ředitelem nově, vedení jste převzal po loňském ročníku po spoluzakladatelce Colors Zlatě Holušové. Jaký by tedy měl být ten letošní ročník? Držíte tu nastavenou linku nebo jdete trošku jinak?
1: Já bych řekl, že tu nastavenou linku, která se budovala 23, respektive 25 let, tak držíme, protože Colors jsou o objevování nové hudby, o trendech, o aktuálnosti, o tom nejprogresivnějším, co vůbec ve světové hudbě se děje, takže i to bude následovat. No a ten letošní ročník bude opět ten největší, protože to jinak prostě neumíme.
0: My jsme to říkali na začátku, Lorde, Moby, Teddy Swims, to je část hlavních hvězd, pojďme ale k těm dalším. Koho byste vy osobně vyzdvihl, koho letos na Colors fanoušci mohou objevit? Pokud se nepletu, přijedou interpreti z 23 zemí a vidět budou docela dost asijské kapely a asijští interpreti, je to tak?
1: Dokonce z 33 zemí a ze všech obyvatelných kontinentů. Já mám nejradši jména, která nejsou na plakátu tím největším písmem. Třeba Elin Hall z Islandu, je to islandská herečka, zpěvačka na naší nové písničkářské scéně. Nebo taky Baby Lasagna, reprezentant Chorvatska z Eurovize, ten zase bude mnohem tanečnější v noci na naší druhé scéně. A také polské uskupení Klavo, spíše takové jazzovější na jedné z menších scén, takže věřím, že to bude spousta. IMT Smile, Miraj, Lenka Dusilová oslaví 50 let. Myslím, že to je nachystáno opravdu hodně a Asie bude také obsažená. 9 kapel, pokračujeme v tom, co jsme loni začali, protože ten zvuk, který přichází z Asie, momentálně opravdu dobývá svět.
0: Právě představí se korejská kultura, japonský J-pop, tak proč právě ta asijská hudba, kdo konkrétně přijede?
1: Aktuálně dobývá světové žebříčky K-pop, ale my jsme si řekli, že K-pop jsme představili loni, ale to se pustíme o fous dál a přivážíme právě japonský pop, J-pop s kapelou Atarashi Gakko, což je pětičlenné uskupení, které trošku satiricky pojednává o té kultuře, která v Japonsku je, ale rovněž se můžeme ve stejný den ve čtvrtek těšit na Audrey Nunu, což je právě členka uskupení Huntrix, lovkyně démonů, vyhráli za svůj soundtrack Grammy, Oscara a ona přijede se svojí vlastní tvorbou. Já jsem tu show viděl před 14 dny v Dánsku, je to opravdu neskutečné a věřím, že na noc to rozproudí úplně všechny a to je jenom začátek těch kapel, celkem z Asie bude 9, ať už to bude Thajsko, Indie, nebo právě zmíněná Korea a Japonsko, takže doporučuji si označit programu.
0: V ranním interview Radiožurnálu ředitel Colors of Ostrava Filip Košťálek, díky a ať se vše vydaří podle představ.
1: Díky moc, těšíme se v Ostravě.
0: No a my na Colors už máme taky tým reportérů, živé vysílání z festivalu s moderátory Liborem Boučkem a Petrem Králem začíná každý den ve 12 hodin 30 minut hned po polední publicistice. No a ke Colors se vrátíme i přesně za hodinu.

0: Netradiční rozhovor na netradičním místě.
1: Speciální host Radiožurnálu.
0: S prezidentem Petrem Pavlem a moderátorem Liborem Boučkem jako finále letošního festivalu a diskuzního fóra Melting Pot.
1: Živě přímo z Ostravy v neděli od 18 hodin.
0: A v pondělí host Radiožurnálu s prezidentem Petrem Pavlem v obvyklém čase po 9 ráno.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, Teddy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Ministerstva kultury a generálního partnera festivalu Česká spořitelna. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
3: Radiožurnál je 8 hodin. Zprávy má Jana Utendorfská.
4: Poslanec Turek dočasně končí jako vládní zmocněnec, počká na výsledky policejního vyšetřování dopravní nehody. U Lidic na Kladensku ráno havarovaly dva autobusy pražské integrované dopravy. Záchranáři ošetřují 12 lidí. Fotbalisté Španělska slaví postup do finále mistrovství světa. Poražená Francie si zahraje o bronz. Kolony popojíždí po dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova. A bude oblačno až polojasno, na severovýchodě i zataženo, místy přehánky nebo bouřky. Teploty až 28 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Poslanec Filip Turek za motoristy dočasně přestane působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Oznámil to ve videu na Instagramu s tím, že počká na výsledky vyšetřování pondělní dopravní nehody v centru Prahy. Při ní se srazil se zdravotnickým vozem.
5: Turek ve videu řekl, že pokud ho policie označí za viníka nehody, na pozici rezignuje.
6: Podotýkám, že jsem opravdu do té křižovatky vyjel na zelenou a za tím pánem jsem běžel mu pomoci.
5: Opozice vyzvala Turka, aby rezignoval na všechny politické funkce. Šéf ODS Martin Kupka se ve sněmovně vyjadřoval k videu, které se začalo šířit na sociálních sítích. Na něm je vidět, že Turek projížděl odbočovacím pruhem, ale z magistrály doleva neodbočil a ani před křižovatkou nespomaloval.
7: Že k té křižovatce mířil v odbočovacím pruhu, aby nakonec jel rovně? To chcete přikrýt?
5: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že pokud se nehoda stala tak, jak ukazují záběry, měl by Turek na pozici zmocněnce rezignovat. Lucie Špetová, Radiožurnál.
4: U Lidic na Kladensku se srazily dva autobusy pražské integrované dopravy. Jedna žena se zranila středně těžce, dalších 11 lidí je zraněných lehce. Nehoda se stala na silnici číslo 61 na křižovatce do centra Lidic. Na místě zasahuje policie, hasiči a středočeská záchranná služba, včetně vrtulníku. Záchranáři zraněné rozvážejí do nemocnic, říká mluvčí středočeské záchranné služby Monika Nováková.
8: Jedna žena utrpěla středně těžké poranění, je při vědomí a po ošetření byla letecky transportována do ústřední nemocnice v Praze. Ostatní pacienti mají lehčí poranění, převážně odřeniny a úrazy horních nebo dolních končetin. Po ošetření je vezeme do okolních nemocnic, převážně do nemocnice v Kladně a ve Slaném.
4: Polsko bude na podzim hostit první mezinárodní vojenské cvičení koalice ochotných. Podle premiéra Donalda Tuska by se ho měli účastnit vojáci z Francie a Velké Británie.
9: Evropa musí za svou bezpečnost převzít větší část odpovědnosti. Klíčová role Polska je v tomto ohledu uznávaná.
10: Řekl v Paříži polský premiér Donald Tusk s tím, že eskalace konfliktu ze strany Ruska je stále možná. Příprava na vyostření konfliktu má mít zatím podobu společného cvičení na polském území. Toho se zúčastní například vojáci z Francie a Velké Británie, nezúčastní se ho Němci. Polsko se podle premiéra Tuska také logisticky a finančně připraví na trvalou přítomnost evropských spojeneckých sil. V Polsku už působí také američtí vojáci. Jejich počet v zemi by mohl vzrůst až na 15 tisíc. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
4: 80. narozeniny dnes slaví dlouholetý politický komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček. I přes vážné problémy se zrakem vystudoval historii na Univerzitě Karlově a působil jako novinář. Pro Český rozhlas komentoval politické dění od roku 1999. Spolu s Janem Pokorným moderovali třeba pořad Radioforum. Takto Nováček před pár lety vzpomínal na svůj začátek v rozhlase.
11: Rozhlas byla odmala moje láska, jak jsem špatně viděl. tak jsem pořád byl u rádia, pořád jsem poslouchal, poslouchal. No a tak jim říkám, ale to já sem nemůžu přijít, protože ten hlas na to nemám a tak dále. A teď se na mě podíval kolega Pokorný a říká, my tě neberem na hlas, ale na hlavu.
4: V roce 2000 získal Petr Nováček novinářskou cenu Ferdinanda Peroutky. O 20 let později mu tehdejší prezident Miloše Zeman udělil medaili za zásluhy.
12: Sport. Fotbalisté Španělska postoupili do finále mistrovství světa. V semifinále porazili 2-0 Francii. Její trenér Didier Deschamps po porážce v Dallasu zpochybnil kvalitu rozhodčího utkání.
13: Teď položím otázku a nebudu na ní odpovídat. Nechci působit jako uplakánek, protože jsme prohráli, ale měl tento rozhodčí úroveň na to, aby řídil semifinále mistrovství světa?
12: Ve druhém semifinále se proti sobě ve 21 hodin v Atlantě postaví Argentina a Anglie. Vítěz vyzve ve finále Španělsko, poražený se v souboji o bronz utká s Francií.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Nehody na D35 u Olomouce a uzavřená 61 u Lidic. Silnice 61 Skladná směrem na Prahu je u Lidic a Buštěhradu uzavřená po těžké nehodě dvou autobusů. Osobním autem se to dá obět přes Hřebeč a Makotřasy anebo druhou stranou po silnici 101 přes Stehelčeves. Na dálnici D35 z Ostravy a Lipníka do Olomouce jsou komplikace u velkého újezdu. Je tam po dešťové přehánce několik nehod, bouralo se na kilometrech 281 a také 283. Více už náš zpravodaj.
15: Jdem na Olomouc od Ostravy, jsou tam dvě nehody. Jedna je u Rakocourovcem a jedna je 5-3 kilometry, tam je i velká kolona. Směr na Ostravu je jedna nehoda s třetou benzínkou, tam kolona není.
14: Na dálnici D7 je zdržení na příjezdu do Prahy z Chomutova, u letiště na druhém kilometru je omezení, kolona z pátého kilometru na 20 minut. Ucpává se i dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové za Prahou, na 8. kilometru je zúžení, kolona z pátého na 15 minut. A v Praze jsou ucpané hlavní tahy, třeba příjezd po jižní spojice k Barandovskému mostu, kolona od sjezdu na Pankráci asi na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude oblačno až polojasno, přechodí místy s přeháňkami nebo bouřkami, teploty 23 až 28, na severu jen kolem 21, na jihu Moravy až 30 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi ranní radiožurnál a Štěpán Pokorný.
3: V Ostravě na Colors of Ostrava, pokud se tam teď vydáváte, ještě prší, jak jste slyšeli před pár minutami v ranním interview, ale taky jste slyšeli, že na začátek festivalu kolem poledne se počasí umoudří a zlepší. No a my se za chvilku podíváme na aktuální situaci v celé České republice. Včerejší bouřky nebyly tak intenzivní, jak meteorologové čekali, ale ještě teď se přeci jen někde objevují. Kde? Tak všechno povíme. Pěkný den a hezký poslech.

0: Máme před sebou zatažený, ale poměrně horký den. V platnosti je stále ještě výstraha před silnými bouřkami. Kde se můžou objevit, to už je otázka pro kolegyni Marcelu Hálovou. Dobré ráno ti přeju.
1: Dobré ráno. Nejčastěji zabouří na severu našeho území, kde se tvořily i dnes po ránu poměrně silné bouřky, hlavně v oblasti Jizerských hor a Krkonoš. Postupně ale budou bouřky slábnout a vyskytovat se jich bude už jen málo. Výstraha, o které si Štěpánem mluvil, platí ještě necelé 2 hodiny.
0: No a v platnosti zůstává stále to varování Českého hydrometeorologického ústavu před nebezpečím vzniku a šíření požáru.
1: Ano, platí až do odvolání a týká se hlavně Jihomoravského kraje a přilehlých oblastí. V těchto místech v posledním období téměř nepršelo, takže je tam velké sucho a také je to místo s nejvyššími teplotami. Dnes i zítra se teploty právě na Jižní Moravě dostanou až ke tropické 30.
0: No a vedra jsou i jinde v Evropě, je to tak?
1: Tentokrát se teploty, které dokonce přesahují 40 stupňů, přesunuly do Itálie. Například na Sardinii nebo Sicílii dnes očekávají teploty, které vyšplhají až k 45 stupňům. A podobná vedra budou spalovat i vnitrozemí oblíbené prázdninové destinace. Kolem 40 bude také na pobřeží. Pocitová teplota ale bude díky přímořskému větříku příjemnější.
0: Počasí jsme podrobně probrali s Marcelou Hálovou. Díky a naslyšenou.
1: Přeji krásný den.
0: 8 hodin, 11 a půl minuty, teď už posloucháte Znamení od kapely Divokej byl.

0: Dobré ráno, Radiožurnál posloucháte i ve čtvrt na devět. Ve Velké Británii dnes končí podávání kandidatur na post předsedy Labouristů. Favoritem je bývalý starosta Manchesteru a nynější britský poslanec Andy Burnham. Je také zatím jediným kandidátem na funkci. Dosavadní premiér Keir Starmer minulý měsíc oznámil rezignaci po vnitrostranickém tlaku vyvolaném sérií skandálů a změn politických postojů. Zároveň ale uvedl, že v čele kabinetu zůstane, dokud strana nevybere jeho nástupce. Na 200 zájemců se večer přišli podívat do kostela svatého Ducha v Dobružce na Rychnovsku. Archeologové tam totiž pod podlahou objevili vstupní šachtu, rozsáhlou pohřební komoru i pozůstatky starších stavebních fází. Do dosud nepřístupného podzemí nahlédli pomocí georadaru a speciální kamerové sondy, aniž by museli zasáhnout do stavby.
1: Kolony na D1 u Brna, také na D7 u letiště v Praze. Na dálnici D1 čekejte kolony na příjezdech do Brna, a to směrem z Prahy i od Vyškova. Na kilometru 196 je dlouhodobé omezení, rozšiřují tam D1 na 3 pruhy a kolony jsou tak od Ostrovačic z kilometru 178 a také v opačném směru od sjezdu na Slavkov z kilometru 210. I pro osobní auta zdržení do Brna vždy 15 až 20 minut. Na dálnici D7 čekejte zdržení na příjezdu a také výjezdu z Prahy do Chomutová. Před omezením u letiště jsou kolony jak od Evropské ulice, tak také z 5. kilometru. Je to vždy na 20 minut. Ucpává se i dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové na 8. kilometru. Pracují silničáři. Kolona z 5. je tam asi na 15 minut. A na silnici 3 je zdržení za výjezdem z Benešova na Prahu. Před mračí čekejte asi 15 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Teď po ránu si dávejte stále ještě pozor, hlavně v Čechách na mlhy. Jinak vstáváte do zatím převážně hodně oblačného dne. Místy se objevují přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. Přes den pak čekáme oblačno až polojasno, ale i přes den se ještě může nečekaně vytvořit bouřka, hlavně v severovýchodní polovině naší republiky. Může být i velmi intenzivní. Přechodně v ní zesílí vítr a místy může spadnout i 25 mm srážek. Teploty odpoledne nejčastěji mezi 23 a 28 stupni, na severu bude jen kolem 21, naopak na jihu Moravy bude tepleji až tropických 30 stupňů. Pokud míříte nahory, pak se připravte na 17 stupňů, na Šumavě až na 20 stupňů Celsia. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Tadej Pogačar ovládl 10. etapu Tour de France na francouzský státní svátek Den dobytí Bastily. Slovinec znovu navýšil svůj náskok v celkovém pořadí. Jak si vedli tři čeští cyklisté a co závodníky čeká v 11. etapě? To už přišel říct do studia ranního radiožurnálu Mikuláš Jáša ze sportovní redakce. Dobrý den.
1: Krásný den.
0: 10. etapa patřila mezi ty nejtěžší v dosavadním průběhu Tour. Co bylo jejím hlavním příběhem?
1: 10. etapa měřila necelých 167 km. Nabídla 7 bodovaných stoupání a téměř 3800 výškových metrů. Dlouho se v úniku držel Javier Romo, rozhodující okamžik ale přišel na předposledním stoupání Col de Pertus. Tadej Pogačar nastoupil, předjel Richarda Carapaze a do cíle už dojel osamoceně. Na francouzský státní svátek tak oslavil další etapové vítězství a zvýšil náskok v čele Tour. Po triumfu Pogačar poděkoval i bučícím divákům.
2: Etapu jsem si opravdu užil. V závěru jsem nevěděl, jestli to vyjde, ale v posledním kilometru jsem ze sebe vydal úplně všechno. A děkuju všem fanouškům podél trati. I ti, kteří na mě bučeli, mi nakonec dodali ještě víc sil.
0: Tolik tedy Tadej Pogačar, jak si v náročné horské etapě vedli i čeští reprezentanti.
1: Nejlepším Čechem byl na stém 12. místě Matias Vacek, který je 32. v průběžném pořadí. Pavel Bittner je celkově 159. a právě odpolední rovina ta etapa do Nevers by mu mohla více vyhovovat. Měří 161 km a odstartuje po 2. hodině odpolední.
0: Mikuláš Jáša ze sportovní redakce. Díky.
1: Naslyšenou.

0: Felixi, moje kamarádka už mi nebude na volejbale nahrávat. Přestala chodit na tréninky, protože rodina nemá dost peněz.
1: Adrénko, no tak jí řekni o České olympijské nadaci. Ta pomáhá totiž platit příspěvky nebo vybavení dětem od 6 do 18 let. Já třeba díky tomu na hřišti zůstal a můžu hrát turné.
0: Fakt? A kdy zjistím víc?
1: No ale mrkni na web olympijskytým.cz/nadace. Tam najdou všechny informace rodiče i ti, kdo chtějí pomoci dětem zůstat u sportu.
2: Informace k projektu uslyšíte i ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Olvin a Fosfa.
3: Radiožurnál 8 hodin a 30 minut. Zprávy má Jana Utendorfská.
4: U Lidic na Klarensku ráno havarovaly dva autobusy pražské integrované dopravy. Záchranáři ošetřili 17 lidí. Jedna žena má středně těžké zranění. Vrtulníky přepraví do ústřední vojenské nemocnice v Praze. Další zranění jsou podle záchranářů lehčí. Jedná se o úrazy rukou, nohou a odřeniny. Situaci sleduje i zelená vlna Radiožurnálu. Poslouchejte po zprávách. Ukrajina zasáhla v Černém moři 20 ruských lodí, z toho 17 tankerů. Uvedl to dnes velitel jejich dronových vojsk. Ruský útok na ukrajinské přístavní město Oděsa pak má podle tamních úřadů nejméně 3 oběti. Do Kyjeva mezitím přicestovala šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Chce oznámit projekty spolupráce v obranném průmyslu. Jednat bude také o přístupových jednáních Ukrajiny s Evropskou unií. Podnikatelé v Česku by měli od nového roku znovu elektronicky evidovat tržby. Počítá s tím vládní návrh zákona, který by dnes ve třetím čtení měli schvalovat poslanci. Nové EET by mělo státnímu rozpočtu každoročně přinést 14 miliard korun. Současně se zavedením evidence chce vláda obnovit i některé daňové slevy, třeba na studenta a školkovné. A noční déšť ochladil hořící výškovou budovu v někdejším baťovském areálu ve Zlíně. Obavy ze silného větru, který by mohl mít vliv na stabilitu částečně zříceného objektu, se nepotvrdily. Hasiči dál prolévají vodou sutiny. Na místě zasahují už 7. den.
3: Sport.
4: Do finále mistrovství světa ve fotbale, které se koná v Severní Americe a Mexiku, postoupilo Španělsko. Úřadující evropští šampioni porazili v Dallasu 2-0 Francii. O zlato se Španělé zahrají buď proti Anglii nebo Argentině. Druhé semifinále turnaje začne v 21 hodin, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 před Brnem a nehoda na 61 u Buštěhradu. Na dálnici D1 čekejte zdržení na příjezdech do Brna, a to jak od Prahy, tak také od Vyškova. Na kilometru 196 u sjezdu na Bratislavu je dlouhodobé omezení a kolony jsou jak od Ostrovačic z kilometru 178, tak také od sjezdu na Slavkov z kilometru 210. Navíc tam je směrem od Vyškova na Brno i nehoda na kilometru 208.
6: Na konci omezení sdružení u Holubic se zkazila 3 osobní auta v levém pruhu. Je u toho teďka hlídka policie.
5: Silnice 61 z Kladna do Prahy a k dálnici D7 je u Lidic a Buštěhradu uzavřená po těžké nehodě dvou autobusů. O osobním autem se to dá objet přes makotřasy, provoz odklání policisté. Na dálnici D7 čekejte kolonu na příjezdu do Prahy směrem z Chomutova. U letiště je omezení, na druhém kilometru kolona z 5. od Středokluk je asi na 20 minut. A v Praze jsou dost ucpané hlavní tahy, třeba příjezd po jižní spojice k Barandovskému mostu, kolona od sjezdu na Pankráci asi na půl hodiny. Půl hodiny pak naberete i na Štěrboholské spojice z Černého mostu k Průmyslové a plní se i pražský okruh mezi D1 a letištěm vždy před sjezdem na Ořech. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Včerejší bouřky nebyly tak silné, jak se předpokládalo. Na našem území se ale i podle včerejšího očekávání zdrží ještě dnes. A to hlavně v severovýchodní polovině našeho území. Teď po ránu se na cestě do práce nenechte překvapit stále ještě mlhami, které se vyskytují hlavně v Čechách, až se rozpustí. Čeká nás dnes ještě nebe s velkou oblačností. Postupně se ale bude obloha projasňovat a také budou ubývat srážky. Teploty se budou pohybovat ve velmi širokém rozmezí od 21 stupňů na severu po 30 na jižní. jižní Moravě. Zítra už bude počasí klidnější, nebe převážně oblačné až polojasné, jen ojediněle s přehánkami, výjimečně i s bouřkami. Bude ale horko, teploty se budou držet mezi 25 a 29 stupni, na jižní Moravě naměříte kolem 32 stupňů. A pokud je to na vás moc, pak můžete naplánovat výlet do hor, kde se bude držet teplota lehce pod 20. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál se Štěpánem Pokorným. Dobré ráno.
8: Dobré ráno, jak asi víte, 2-0, to je skóre, které poslalo Španělsko do finálového boje o titul na světovém šampionátu. Francouzi Španělům podlehli v texaském Dallasu, no ale jak to Španělé slavili? Tak nejen to probereme za chvilku v ranním radiožurnálu. Teď Tom Volker.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Prvním finalistou fotbalového mistrovství světa je Španělsko. Včera v Dallasu zdolalo fotbalisty Francie 2-0. Radost španělských fanoušků v jejich domovině, ta byla obrovská. Jak Španělé utkání sledovali a jak se radovali z jeho výsledku, tak to sledoval na jihu Španělska zvláštní zpravodaj radiožurnálu Pavel Novák. Znovu tě zdravím, dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Kde se Španělé v místě, kde teď si scházeli ke sledování zápasu, no a jak ho prožívali?
1: Já jsem ve městě La Linea de la Concepción, což je úplně na samém jihu Španělska, na hranici s Gibraltarem, která se dnes v noci otevřela, což je tedy důvod, proč tu také jsem. No a tady se nejdřív scházeli samozřejmě v barech, v restauracích, všude měli velké obrazovky a lidé tam byli úplně fixovaní na ty televizory a dívali se na celý průběh zápasu a vlastně jenom při nějakých těch emočních momentech, při těžkých chvílích jejich týmu nebo při těch dvou gólech, tak vstávali ze židlí, nechali jídlo jídlem a objímali se, tančili a dá se říct, že hlučeli, to jsme nakonec také slyšeli, to byl závěr zápasu, kdy odpočítávali poslední vteřiny a potom se začali radovat. Jsem také na takovém hřišti u, řekněme, domu mládeže, tak tam měli plošnou obrazovku nebo pláto, na které promítali a tam byly stovky lidí v červeno-žlutých dresech nebo v bílo-karmínových a tam se dokonce tančilo a tam se hodně také troubilo na ty vuvuzely.
0: Náš reportér Pavel Novák, zvláštní zpravodaj, který tedy nám řekl, jak Španělé slavili, jak sledovali ten úspěšný zápas. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A to utkání sledoval taky samozřejmě náš expert, bývalý český reprezentant Pavel Horvát. Zdravím tě, dobré ráno.
2: Dobrý den.
0: Pojďme to teď vzít z té sportovní stránky, nejlepší individuality, zejména v útoku, má Francie. To si už dříve zmiňoval. Je pak tedy Španělsko nejlepší kolektivně? Asi ano.
2: Určitě, tak včera vůbec nedovolili Francii nic. Myslím si, že to vítězství je zasloužený a samozřejmě kolektivním výkonem, ale i skvělý individuality.
0: Co je na té hře Španělů nejpůsobivější? Co se ti nejvíc líbí?
2: Tak musím říct, že mě překvapilo opravdu to, že vůbec nepustili Francouze do šance. Čekal jsem, že ta síla Francie byla hlavně vepředu a včera vůbec, kromě 90. minuty, nepřišla ani jedna střela a ta defenziva byla skvělá a pro mě od Španělů nečekaná.
0: A zklamala tě třeba jako fotbalového fanouška, jako experta Francie svým výkonem?
2: Tak já bych neřekl, že zklamala. Samozřejmě všichni čekali, že budou hrát tak jako celý ten šampionát, že budou útočit, že budou výrazní, že budou mít šance, ale to se prostě včera nedělo, ale bylo to výkonem skvělým Španělska.
0: Trenér Didier Deschamps řekl pak po zápase, nebo řekl, zeptal se bez odpovědi na otázku, jestli takovýto sudí má pískat semifinále mistrovství světa. Viděl jsi tam něco spekulativního?
2: Tak já si myslím, že žádná velká chyba tam nebyla, že spíš samozřejmě to možná trošku omluva, výmluva toho francouzského výkonu, ale samozřejmě možná můžeme souhlasit s tím, že by tenhle pan rozhodčí mohl pískat skupinovou fázi a tady v těch semifinálových zápasech už by tam možná měly být zúčinnější jména.
0: Pojďme k tomu, co se bude dít dál za pár hodin. Od 21. českého času se v semifinále utkají Argentina a Anglie. Co od toho duelu v Atlantě očekáváš?
2: No tak já si myslím, že to bude hodně vyrovnaný, že nikdo nebude chtít dostat gól, vlastně podobně jako včera můžou rozhodovat malé chyby, ta se včera stala a já si myslím, že se stane i dneska, protože někdo ten zápas samozřejmě musí vyhrát, může to dospět až do prodloužení, do penalt, myslím si, že se tohle všechno může stát, ale nemám tam úplně jasného favorita, myslím, že to bude hodně vyrovnaný.
0: Tak uvidíme a zítra ráno v tomto čase to znovu probereme s Pavlem Horvátem. Díky a naslyšenou.
2: Hezký den.
3: Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost zvodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti někam schovat, třeba pochopíš.

zrychlil se nedech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměnil s nimi, bez nich gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: jen pár hodin zbývá do začátku festivalu Colors of Ostrava. Hrát a zpívat se bude z velkých pódií, ale taky i z našeho mobilního stříbrného studia Airstream, které už máme připravené přímo v areálu. Jaké hosty přivítáme? Řekneme v 8.50. Radiožurnál 8 hodin a 45 minut. Poslanec z motoristů Sobě Filip Turek ve včerejším instagramovém videu oznámil, že dočasně přestane působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Počká na výsledky vyšetřování pondělní dopravní nehody, při které se srazil se zdravotnickým vozem. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že pokud se nehoda stala tak, jak ukazují záběry, měl by Turek na pozici zmocněnce rezignovat. Kontroly na hranici mezi Španělskem a Gibraltarem dnes krátce po půlnoci skončily, předcházela tomu dohoda mezi Evropskou unií a Británií. Cílem je usnadnit překračování hranic a ukončit roky politické nejistoty ohledně britského zámořského území.
1: Uzavřená D8 u hranic a kolony na D1 před Brnem. Dálnice D8 je aktuálně neprůjezdná obou směrně mezi německou hranicí a Ústím nad Labem. V tunelech Panenská a Libouchec je teď hlášený technický problém a provoz tak obou směrně v tunelech zastavili.
2: Tunely Panenská a Libouchec. Vypadá to, že v obojím směru. Ono je to tam zúžený jakoby do jednoho tubusu.
1: Dá se to obět exitem Petrovice, respektive exitem Děčín, to je 80 a 87. Na dálnici D1 čekejte kolony na příjezdech do Brna, a to jak od Prahy, tak také od Vyškova na kilometru 196. Tam je dlouhodobé omezení a pomalu se jede hlavně od Prahy. Kolony jsou z kilometru 178, brzdí se před sjezdem na Ostrovačice. A silnice 61 Skladna na Prahu je u Lidic a Buštěhradu uzavřená po těžké nehodě dvou autobusů. Provoz tam policisté odklání v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Počasí už se uklidňuje a ani včerejší bouřky nebyly tak intenzivní, jak meteorologové čekali. V platnosti ještě přibližně hodinu je výstraha před silnými bouřkami. Ty už se ale objeví spíše výjimečně, hlavně na severu a severovýchodě našeho území. V platnosti ale zůstává stále varování Českého hydrometeorologického ústavu před nebezpečím vzniku a šíření požárů. Platí až do odvolání. Stále se týká hlavně Jihomoravského kraje a přilehlých oblastí. V těchto místech v posledním období téměř nepršelo, takže je tam velké sucho a také se je to místo s nejvyššími teplotami. Dnes i zítra tam teploty vyšplhají až ke tropické třicítce. A to je ode mě pro dnešek všechno. Přeji vám krásnou středu.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: areálu bývalých ostravských železáren jsme už zaparkovali naše mobilní studio, náš Airstream, na místě jsou i moderátoři radiožurnálu Petr Král a Libor Bouček a taky náš tým reportérů. Právě dnes totiž začíná festival Colors of Ostrava a radiožurnál je hlavním mediálním partnerem. Vysílat přímo z Dolních Vítkovic budeme denně popoledni. Zveme vás na unikátní spojení živého rozhovoru a hudebního vystoupení, dnes třeba s Barbarou Kanizovou a skupinou Miraj. A na diskuzním fóru Melting Pot představíme naše projekty, jako je zpravodajský podcast Vinohradská 12 nebo Desítka Pavla Horváta. A to není zdaleka vše, co z Colors ve vysílání chystáme. Tady si mi
1: zpíval, tady si mi hrál. Stříbrné mobilní studio radiožurnálu a v něm každý den hned několik hostů. Na menším pódiu někteří z nich budou i hrát a zpívat. Doplňuje moderátor a hudební dramaturg radiožurnálu Petr Král.
2: Do našeho Airstreamu přijdou na rozhovor Tata Boys, hudební čaroděj Ventolin, no a hrát, zpívat a povídat bude Kateřina Marie Tichá, Rozálie, Barbara Kanizová, ale i Pokáč, Miraj, Adam Ďurica, Marcel s Fiedlerským, Pauli Garance, Štěpánem Urbanem a část skupiny The Tap Tap.
1: Vysílání Colors on Air můžete poslouchat každý festivalový den od 12.30 do 15. Ve večerních hodinách zase uslyšíte přímé vstupy z koncertů světových hvězd. S mikrofonem budeme u pódia, když své největší hity budou zpívat Moby, tedy Swims, 21 Pilots nebo Lord. Forum Melting Pot zase nabídne jedno z nejočekávanějších setkání letošního ročníku, a tedy rozhovor moderátora radiožurnálu Libora Boučka s prezidentem Petrem Pavlem.
3: Řekl bych jedním slovem, že bude komplexní, protože na ten rozhovor budeme mít dostatek času a bude aktuální, poněvadž vidíme všichni kolem sebe, která je doba dynamická. To znamená, rozebereme to, co se aktuálně děje na domácí i mezinárodní politické scéně. A myslím si, že to bude velmi silný zážitek, protože ve chvíli, kdy člověk dělá rozhovor za přítomností živého publika, tak je to vždycky jiné. A já osobně se na to nesmírně těším a pevně věřím v to, že i ta druhá strana, tedy pan prezident, též.
1: Diskuzní fórum ale připomene i tajemnou obálku se vzkazem prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, kterou jsme vloni v září otevřeli v přímém přenosu.
4: Posloucháte radiožurnál, právě jsme tedy otevřeli onu obálku a napětě čekáme, co v ní je.
5: Dokument vypadá i jako jisté politické poselství.
1: Moderátor Jan Pokorný si v gongu bude povídat s českou historičkou z Masarykova ústavu Dagmar Hájkovou. A na své si přijdou i fanoušci sportu, a to díky fotbalové talk show experta radiožurnálu Sport Pavla Horváta.
6: Přivítáme legendárního střelce československé reprezentace Antonína Panenku a přijde i patriot ostravského Baníku Václav Sirkoš. Moc se těšíme na vás i na hosty.
1: Návštěvníci festivalu Colors of Ostrava se díky Českému rozhlasu mohou i pobavit. Vydat se můžete na natáčení pořadu Buchty a divadelní skupina Vosto 5 bude diskutovat o tom, jak vytvořit úspěšnou rozhlasovou satiru. Jiří Štefl, Radiožurnál.

0: Jiří Krhut, Štěpán Kozub, to jsou naši hosté po 9. hodině a vy od nich uslyšíte nejen vtipné historky, proložíme je taky jejich společnou hudbou. Tak s námi zůstaňte i dál, zůstaňte s Radiožurnálem.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: V čem za volantem nejvíce tápeme?
1: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
2: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
1: Jedna minuta denně?
2: Jedna otázka?
1: Jasná odpověď.
2: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
3: Jsou stále na začátku svých basketbalových kariér. Už teď ale mají o něco blíže k hvězdnému nebi budoucnosti. Je jim 17 let a reprezentují svoji zemi na mistrovství světa. Světové elitě se postaví i české reprezentantky, které budou spoléhat i na vaši podporu. Máte jedinečnou možnost je vidět v Brně ve Stares aréně Vodova od 11. do 19. července. Více na webu cz.basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 9 hodin. Zprávy a Jana Utendorská.
4: V českých zásobnicích je teď zhruba o třetinu méně plynu než loni. Ukrajinské drony zasáhly v Černém moři 20 ruských lodí. Fotbalisté Španělska porazili Francii a slaví postup do finále mistrovství světa. Technická závada zastavila provoz na D8 v tunelech Panenská a Libouchec u německých hranic. A bude oblačno až polojasno, na severovýchodě i zataženo. Místy přehánky nebo bouřky, teploty až 28 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: V českých zásobnicích je teď zhruba 1,5 miliardy metrů krychlových zemního plynu, asi o třetinu méně než loni. Ukazují to data Ministerstva průmyslu a obchodu. Kapacita zásobníků je naplněná ze 47%.
5: Obchodníci letos plní zásobníky pomaleji mimo jiné proto, že ceny plynu jsou kvůli konfliktu na Blízkém východě vyšší, než bývá v létě obvyklé, říká vrchní ředitel sekce energetiky rezortu průmyslu René Neděla.
6: Takže samotné uskladnění nepřináší takový obchodní zisk jako v některých předchozích letech.
5: Plynu ale bude v zásobnicích dál přibývat, potvrzuje to Denisa Řezničková, ředitelka obchodu a dispečinku státní společnosti Gas Storage CZ, která vlastní 6 zásobníků.
7: Kapacita našich zásobníků pro nadcházející zimní sezónu je v současnosti rezervována přibližně na 84%.
5: Plynu bude v Česku podle rezortu průmyslu na topnou sezónu dostatek, podle Asociace nezávislých dodavatelů energií, ale bude pro zákazníky zhruba o 5 až 15% dražší než loni. Vít Andrle, Radiožurnál.
4: Záchranáři zasahují u nehody 2 autobusů pražské integrované dopravy u Lidic na Kladensku. Na místě vyhlásili traumaplán. 17 cestujících se zranilo. Jednu ženu transportoval vrtulník do nemocnice v Praze. Další mají lehčí zranění, úrazy rukou, nohou a odřeniny. Policisté silnici uzavřeli, říká jí středočeská mluvčí Michaela Richtrová.
8: Po 7:30 ráno jsme vyjížděli společně s dalšími složkami integrovaného záchranného systému k dopravní nehodě 2 autobusů, k níž došlo na silnici první třídy číslo 61 na pomezí Lidic a Buštěhradu. Na místě je několik zraněných s tím, že jeden z nich byl letecky transportován do jedné z pražských nemocnic.
4: Ukrajinské bezpilotní letouny zasáhly v Černém moři 20 ruských plavidel, včetně 17 ropných tankerů, oznámil to velitel dronových vojsk Robert Brovdy. Podle něj jde o další fázi operace poté, co Ukrajina minulý týden zasáhla 116 ruských lodí v Azovském moři. Moskva v noci pokračovala v útocích na ukrajinské přístavy, které mimo jiné odbavují náklad pro tamní armádu. Zasáhla 4 plavidla, přístavní infrastrukturu i nádrže na skladování paliva. Ve městě Oděsa ruský úder zabil nejméně 3 lidi. V Česku přibývá požáru od nabíječek mobilních telefonů, elektronických cigaret a dalších podobných zařízení. Před 5 lety hasiči evidovali 161, loni to bylo už 288.
9: Za požáry nabíječek může podle hasičského vyšetřovatele Václava Janovského z Benešova hlavně nepozornost.
10: Museli bychom stále tu baterii pozorovat, kdy dojde k nějakému syčení, nafukování. Když už dojde k nějakému rozvoji toho požáru, tak samozřejmě, když nabíjíte samotnou baterku, ideální je jí hodit do nějakého kýble s vodou a vynést ji před dům.
9: Přibývají také požáry elektrokol a elektrokoloběžek, potvrzuje mluvčí hasičského záchranného sboru Kristýna Posekaná.
11: Stále častěji taky výjíždí k požárům vozítek na bateriový pohon. Loni jsme jich měli za celý rok 109, do letošního května 43.
9: Riziko těchto požárů roste také díky teplému letnímu počasí. Richard Webs, Radiožurnál.
12: Sport. Fotbalisti Španělska postoupili do finále mistrovství světa. V Dallasu porazili Francii v semifinále 2-0.
13: Španělé v zápase dominovali. Skóre otevřel ve 22. minutě z penalty Mikel Oyarzabal, který dal pátý gól na šampionátu. Druhou branku přidal v 58. minutě po jedné z povedených kombinací Španělů Pedro Porro. Francouzi dostali soupeře v závěru pod tlak, ale celkově si v utkání příliš gólových šancí nevytvořili. Španělé postoupili do finále mistrovství světa poprvé od roku 2010. Adam Procházka, Radiožurnál.
12: Ve druhém semifinále se od 21 hodin v Atlantě utkají Argentina a Anglie. Přímý přenos odvysílá Radiožurnál Sport.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Otevřená D8 u hranic a kolony v Praze. Na dálnici D8 je opět obnovený provoz mezi Ústím nad Labem a německou hranicí v tunelech Panenská a Libouchec. Povedlo se tam odstranit technickou závadu v tunelech, takže opět je provoz obnovený, kolony se postupně začínají rozjíždět. Silnice 61 Skladná směrem na Prahu a k dálnici D7 je u Lidic stále uzavřená po těžké nehodě dvou autobusů. Provoz policisté odklání obousměrně přes Makotřasy a Lidice. Na dálnici D7 čekejte zdržení na příjezdu a také výjezdu z Prahy do Chomutova. Před omezením u letiště jsou kolony z 5. kilometru a také od sjezdu na Horoměřice z Prahy. Zdržení do Prahy je ale delší na 20 minut. V Praze stále hodně silný provoz, třeba na jižní spojice více než půlhodinová kolona na příjezdu k Barandovskému mostu, stojí se od sjezdu na Krč do Vídeňské, 30 minut se popojíždí v koloně i po Štěrboholské spojice na příjezdu k Průmyslové z Černého mostu. Plní se i pražský okruh mezi D1 a letištěm vždy před sjezdem na Ořech, a to od Jesenice i z plzeňské D5 od Rudné, a hodně ucpaná je Kutnohorská ulice, v centru Měcholup je nehoda, kolony jsou od Uhříněvsi i Štěrbohol na 30 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude oblačno až polojasno, odpoledne přechodně místy s přehánkami nebo bouřkami. V severovýchodní polovině území je čekejte už v dopoledních hodinách. Teploty 23 až 28, na severu jen kolem 21, na jihu Moravy až 30 stupňů. Tolik zprávy. Teď už je s vámi Libor Bouček a hosté Radiožurnálu.
15: Setkáváme se společně den před tím, než v Ostravě propukne 23. ročník festivalu Colors of Ostrava. Na něm se letos ovšem, byť jsou více než patrioty, neobjeví. My se setkáváme před koncertem v Olomouci, ale ten rozhovor vysíláme po něm. Tudíž se nedá předjímat, jak to vlastně dopadlo. Ale podobné to bude v pátek v Rožnově a v sobotu v Lutkovicích. Jsem rád, že prvními hosty Radiožurnálu de facto na Colors of Ostrava jsou z olomouckého studia Jiří Krhut a Štěpán Kozub. Dobré dopoledne.
16: Dobré dopoledne.
17: Dobré dopoledne.
15: Bylo to srozumitelné.
16: To byla jak matematická úloha, Libore.
15: Je to matematická úloha, protože my jsme to přetočili včera v Olomouci, dneska to vysíláme a my už jsme s Airstreamem přímo v Ostravě. A když jsme před tím koncertem teď, jestli vy už víte, co se večer v Olomouci odehraje?
16: No tak my máme náš klasický set, Přeježděný vztah.
17: Ano, my vlastně, to je takové, že se lidi asi často i ptají, když je to Krhut Kozub, jako na co jdou vlastně, nebo často nás dokonce začali na plakáty psát jako zábava a ne jako koncert.
15: No to jsem právě já našel někde, ano, že to je jako rozlišený, že přijďte za zábavu a přijďte na koncert.
17: Ale mě daleko víc pobavilo, že nad náma byl Janek Ledecký jako pop. To by přišlo jako vlastně lepší.
16: Jo, a Igor rozhodí šanzon.
17: Takže víš co, myslím si, že lidi můžou očekávat jako prostě muziku v plné palbě, ale ten náš program je přes 2 hodiny. Takže my samozřejmě, kdybychom jenom hráli písničky, tak za hoďku asi nemáme co dělat, ale tím, že děláme i humor, vyprávíme fóry, historky, tak je to takové spíš představení.
16: Ale vyzkoušeli jsme si ještě po teďka na nějakém obecních slavnostech, jsme to napali jo, hodinu a půl, jsme neřekli ani slovo a hráli.
15: Jako fakt si jenom hráli.
17: Museli jsme.
16: Museli jsme jenom
15: jak
16: hrát.
15: To?
17: No, protože jsme se museli vlézt do času a to my nikdy moc neumíme.
16: No, takže... A navíc víš co, jak ti na těch obecných slavnostech stojí Boris dole a říká jeju. Tak nemáš chuť říct, chcete slyšet nějaký super vtipek?
17: No, nebyli úplně otevření fórum.
15: No, ale já si myslím, že to nejcennější se vší úctou k té muzice je ta souhra a ta schopnost té reakce a ten smysl pro humor, protože my jsme se sice sešli, ale mám pocit, že ten rozhovor trvá už 20 minut.
16: To jsme měli všechno točit.
15: Zapl mikrofon. No.
16: To jsme měli točit. No ne. Já jsem vděčný za to, co se nám vlastně se Štěpou podařilo. My jsme nikdy neplánovali, že bychom jako hráli písničky. To všechno vzniklo jednou písničkou, Prásknu bičem. A pak jsme zjistili, že máme vlastně společný humor a stojíme na tom pódiu a že kdybychom hráli jenom ty písničky, tak by se stalo co, Štěpo? Tak by možná lidi potřebovali
17: deprese,
16: psychologii potřebovali, že jo? Tak jsme to vždycky, tak jako říkáme, humor a píseň, humor, taková houpačka, emoční to je.
15: No, můžete se těšit, jak jsem zmiňoval, v pátek Rožnov, v sobotu Lutkovice a těch setkání Jiřího Štěpána je celá řada. Stačí se podívat na ten jejich program. Hledejte je tedy pod položkou zábava, zpěv, šanzon, deprese, optimismus nebo terapie. Posloucháte Radio Žurnál.
2: Festivalový host Libora Boučka.
18: Vím, že jsem slíbil tolikrát, že ti snad postavím i hrad. Vím, že jsem slíbil, ale teď ti mám chuť uletět. Už jak jsi mi podal

doufáš, že čas neběží, tak už si zapni megafon a pošli aspoň to. Už je to víc než století,

se plácám v kaluži a čekám, až se oddlužím. Tak už si zapni.

ti teď mávám z runwaye a hledám signál naděje. A ty tak pevná na věži v čase, který

0: Jiří Krhut a Štěpán Kozub jsou našimi hosty. Mně, když se člověk dívá na to, co o vás píší, když jsme tady mluvili o těch škatulkách, tak mě napadlo, jestli vám už nevadí to předhazování té Ostravy. Že jakoby, že přijíždí dávka ostravského humoru a že neustále se používá ten přívlastek, ale přitom jakoby mám pocit, že jste jako celonárodní a že de facto úplně jedno, odkud jste.
1: Nedávno jsme to řešili, že když přijede pražský umělec k nám do Ostravy, tak prostě přijel umělec.
2: Ne, přijel český umělec.
1: Český umělec.
0: No prostě přijel někdo.
1: Prostě jako, přijel, no. Ale když jede Ostrava do Prahy nebo do Brna nebo do Olomouce, tak do Brna,
2: ostravský herec.
1: Do Brna je spíš problém, když jedeš, ale jako
2: do pocitu jedeš vlastně.
1: Do pocitu, to není město, ale tak je to vždycky ostravský bavič třeba. A to bavič a ostravský mi přijde úplně jako, že Zdeněk Izer na steroidech, jakože úplně špatně.
0: No ne, ale mně to přijde, jako proč, jak to vzniklo, v čem to je a co hlavně má člověk očekávat od toho ostravský, jakože to je něco výjimečného, že to bude drsnější, nebo... Jako štve vás to taky.
1: Možná někdy to je i jako výhoda, protože já když jezdím třeba do Prahy, jako se stand-upem nebo s nějakou komedií, tak když tam je napsané jako, že přijede Kozub z Ostravy, tak to pražské publikum je takové jako...
0: Že má soucit.
1: No trošku se vrátí jako do dob třeba, kdy ještě jsme slezli ze stromu a jsou najednou takový, jako že mají ten humor jako posunutý. Že i ti Pražáci se jako smějou tak trochu, jako že se za to stydí. Že teď tady přijela ta exotika, že jsme trošičku jako východ.
0: Myslíš, že tenhle pocit?
1: Mám ten pocit někdy, no. I na mě mluvíte pomaleji, jako mluvíte na mě pomaleji, artikulujete, jo?
0: Říkáme ti, kde se nachází metro, jestli ti něco nechybí, jestli máš všechno v šatně. Není to paradox v zemi, která má 11 milionů obyvatel? A
2: to je legrační, jsme malý rybník, jako úplně malý rybník. Ale je zajímavé, jak máš prostě tři města, Praha, Brno, Ostrava. Co jsem řekl, to Brno.
0: Brno.
2: No, Brno, Ostrava.
0: A prostě... Pojďme zmínit Olomouc, když jsme jako...
2: Říkejme Olomouc Praha, je super, Olomouc je něco na půl mezi.
0: Tak říkejme jako... Praha, Olomouc, Ostrava s myšlenkou na Brno.
2: No ale přesto v každém městě se mluví jinak, že jo?
1: No, ano. My občas i s Jirkou právě děláme ty rozdíly.
2: Ano, jo, že třeba spisovná čeština má větu jako... já se omlouvám, já jsem si uvolnil, to je spisovná čeština.
1: Ano.
2: Pražák by to řekl jak?
3: Ty krávo rumburek.
1: Jo, že byl rumburek.
2: Brňák řekne, ty hlásím kachnu. Jo.
1: A Ostravák řekne, co jsi říkal? My se nesmíme smát tady.
2: Jo, pardon.
0: Ne, můžeme se smát vnitřně. No, máte pocit, že jsme jako propojení? Protože
2: mě baví
0: Praha. Když mě bylo 20 nebo 21 a studoval jsem produkci, tak bylo úplně běžný jezdit často do Ostravy, jezdit se dívat do divadla. A neměl jsem ten pocit, že fakt člověk dělá rozdíl, protože to divadlo je jenom jedno. Ale jak to vnímáte vy teď v tom roce 26?
2: Já třeba obecně nemám vůbec problém s Prahou, tak jako s tím Brnem.
0: Jasně.
2: Jo, rozumím. Protože mně přijde, že je, se říká, jo, to jsou takové ty fóry, to je dobrá, špatná, pak je brněnská, jo. Ale takhle, jde o to, co my dokážeme snést. Vy dokážete snést fóry o Pražácích, my dokážeme snést fóry o Ostravácích, úplně. Děláme si z toho legraci. Trefíš to přímo, jako nám třeba v Brně...
1: Odešel divák, nám odešel jenom divák.
2: A řekl, že už to nedá.
1: Jsme si dělali legraci o Brně a myslím, že to bylo to, ten for s tím tetováním, jak přijde ta holčička říká tatínku, abych si chtěla udělat nechat tetování. On říká, tak se to udělá na nějakém bezvýznamném místě. Ona říká, že to nechal dělat do Brna právě. Tak to jsme řekli a ten pán řekl, tak to už nedávám, borci, a šel domů.
2: Borci, jo.
1: Ale to pro nás byla spíš jako čest. Ale ty se ptal na to, jak vnímáme to divadlo třeba.
0: No jestli jsme propojení, jestli protože já si myslím, že stojí za to, ať už je to Mír, ať už jsou to ty další scény. Takže stojí za to se dívat.
1: Určitě. A my i s Mírem jezdíme do Prahy a vždycky je to vlastně jako strašně příjemné. Nebo aspoň já mám tu zkušenost, když hrajeme v divadlo na Fidlovačce a přijde pražský divák teda, že tam je naprosté jako souznění, pochopení toho humoru i té divadelní formy.
0: No, ale my bychom měli jezdit spíš za vámi.
1: No to by bylo super.
2: Učit se hodně.
0: No neučit se, ale zažít mě to přijde jako škoda.
2: Mně ale přijde, Libore, že třeba pro mnohé Pražáky, ty to řeknu takhle jako metaforou, jo, že je dál z Prahy do Ostravy, než z Ostravy do Prahy. My tam musíme za každou
0: přesně tak
2: blbostí, za každým rozhovorem, ale my jsme si to takhle rozhodli.
1: Vybrali
2: žít v té naší malé, vlastně to centrum Ostravy je malá vesnice. Já tam ráno vyjdu z baráku, jdu do kavárny a pozdravím 20 lidí. Jako jo. To je centrum Ostravy. Jo. Ale jak Štěpa říká, že jezdí s Mírem, tak já se svým představením jezdím třeba do Kalichu, hraju tam své představení.
0: Je to vyprodané?
2: Je to vyprodané, hurá. A pozor, já v těch scénkách mám třeba ostravštinu nějakou. Jednak Praha je trošku náplavá, je to směska a je to fajn, že donesu trošku dialektu, jo, ne že všechno je ostravštině, ale...
0: No a dobře, a nenapadlo vás, když se to takhle rozjelo a říkáte, že musíte do té Prahy jet?
2: Nebudu tam bydlet.
0: Ne?
3: Fakt ne.
1: Jako ta možnost byla, jako, nebo já jsem tu možnost měl samozřejmě i jako skrze divadelní angažma v minulosti a několikrát, ale já jsem si nějak tehdy slíbil před těma jako 10 rokama, že pokud mi to nepůjde z té Ostravy i k vám, ten přesah, pokud to nedokážu, tak se do té Prahy nemůžu stěhovat.
2: Mám to podobně.
1: Takže jsem si to nastavil, že vlastně být v uvozovkách úspěšný z Ostravy je daleko jako náročnější úkol mnohdy, než být úspěšný v Praze. Hmm. Protože tady, v Praze jste zvyklí na úspěch.
0: Já bych neřekl, jako, že...
1: No, tak podívej se, kam jste dotáhl ty.
2: Že myslím, do Olomouce.
1: Až do Olomouce.
0: Myslím, že v Ostravě bych se nechytil.
1: No, bylo by to daleko náročnější, protože v té Ostravě není jako tak běžné, že tam, tak rozumím, my netočíme v Ostravě, nemáme studiové ateliéry, nemáme filmové studia, nemáme tam, máme tam televizi, ale tam se jako moc hraná tvorba jako s místními herci nedělá.
2: Hlavně živé přenosy třeba televize už se vůbec nedělají z Ostravy,
1: vůbec, že? Takže u nás jako můžeš dělat buď to divadlo, nebo teda muziku, ale taky je to velmi obtížné vlastně, jako těch prostorů, kde to můžeš dělat, není moc. A ostravského diváka si musíš trochu zasloužit, protože aspoň mám ten pocit, že si k němu buduješ tu cestu dlouho. A jak už jednou chytíš, jak už jednou jako ti podlehne, tak ho máš na furt.
0: No a právě pak ten zástup těch umělců a těch lidí, můžeme si zmiňovat vás a můžeme zmiňovat z toho regionu ty další, tak mám pocit, že když obstojí v tomhle jako drsnějším prostředí, tak pak dobudou celou zemi. Je to fakt?
2: Je to pravda. Okay.
0: No ne, jakože najednou to si funguje. Protože je tam ta cesta, je tam najednou, že člověk vidí, že musíte podstoupit trošku jiné okolnosti, že vlastně člověk, aby se tím uživil, tak musí opravdu excelovat úplně. A najednou pak prostě mi přijde, že ten, kdo je z Ostravy a z regionu Moravskoslezského, tak fakt získá spoustu fanoušků.
2: No je to něco jako... Těžko na cvičišti, že jo, lehce na bojišti potom, jo, a ta Praha je někdy bojiště. Ale takhle, ostravský divák ti nedá, jako nic zadarmo mi přijde, jako, jo, to není tak jako, furt nějak cítíš takovou, jako, tak pohodě, ještě mě překvap, jako, nebo něco, jo.
0: A je to možná tím, že se znáte i osobně? Jo, že jsi říkal, že to je to malý centrum? Nebo
2: tak
0: že minimálně
2: nejhorší, když na tebe přijdou kamarádi, to je úplně největší peklo.
0: Nejstrašnější.
2: Že, ty si taky děláš...
0: Já už nemám kamarády, takže...
2: Nemáš, no. To hodně se o tom píše. Ne, prostě nejhorší hráč tě popřed kámošema, že jo?
1: Je, ale já jsem dokonce i zjistil, že to divadlo, když dělám, tak je mi vlastně... Tak mám největší stres v Ostravě, když ho hraju. Když ho hraju doma, v tom míru. Že vlastně už tě tam ti lidi jsou na tebe už zvyklí, trochu mají pocit, že jako jim patříš, protože seš ten jejich jako ostravský umělec a ono těch ostravských jako umělců, kteří jdou vidět napříč republikou, není tolik, kteří tam žijou stále, takže vlastně oni mají trošku pocit, že tě vlastní a neodpustí ti všechno na tom jevišti, nebo jsou takový přísnější jako...
0: A není to trošku i tím, že najednou musíš obhajovat?
1: No ano, ano, musíš obhajovat svou pozici. A do Prahy, promiň, dokončím, ano. A když jdu do Prahy nebo kamkoliv jinam, tak tam paradoxně se cítím daleko uvolněnější, protože vím, že to je pro ty lidi vzácnější, že tam nejsem tak často.
0: Říká Štěpán Kozub, který je s Jiřím Krhutem hostem Radiožurnálu.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
5: Někdy se bojím, že nebudu bolet, až Bože zjistím, že svět ztratil kule. A někdy se bojím o tvoje dary, že než je poznám, budu už starý. A někdy se bojím průvanu z dveří, že až se zavřou, nebudu věřit. A někdy se bojím o svoje tělo, že jednou zjistí, že není, co chtělo. A nech mi jen vodu, slova a písně,

Někdy se bojím o kamarády, že se jich zřekneš, budeš stát zády. A někdy se bojím, že přijdou fámy. A někdy se bojím.

o všechny básně a tak nějak to cítím a nevím proč vlastně. Někdy se bojím a nesnáším pózu, někdy se bojím o selský rozum a někdy se bojím srdcí, co zebou. Někdy se bojím, že nepohnu s tebou a nejvíc se bojím, nejvíc mě děsí, že jsem tě ztratil.

0: Jiří Krhut a Štěpán Kozub jsou našimi hosty. Dnes začíná Caldesov Ostrava. Já vás tam viděl v roce 2022, tuším, že před 3 lety jste to zahajovali, jste nedílnou součástí, letos je to výjimka. Co ten festival znamená pro Ostravu, podle vás?
1: Jejda, tak já jsem zažil úplně první ročník. Ještě když jsem hrál v kapelách, jako teď řeknu slovo kuličky štěstí kapela, nahledě v tom nic, jako jo, to pamatujete si ten pořád
0: hip-hop,
1: padali kuličky štěstí. Eva
0: Berečnajdová to uváděla a byl tam rozhodčí na Košandu speciálně.
1: Tak, a padali kuličky štěstí, takže...
0: Když si uspěl.
1: Jinak lila voda, že jo.
0: Lila voda, a bylo to brněnská voda to byla.
2: Já jsem teď 16 vteřin vůbec nevím, o čem se baví.
0: To nevadí, my jsme o něco starší.
2: Protože, ano, ještě Černobíl.
1: Ty jsi 96, že jo.
0: To znamená, ty jsi narodil u posledního dílu hip-hop.
2: To už byli, kluci, to už jsem se tam, to už byly rifle, nebo jste ještě nevěděli?
0: Ne, to jsme měli ještě stále.
1: Ale bylo Savo, musel udělat plísňák. Ale...
0: Vraťme se k otázce, co pro vás ne, v Ostravě
1: měli jsme kapelu a my jsme byli součástí toho Colors of Ostrava jako prvních ročníků, protože to bylo v malinkém, to začínalo a teď Zlatka Hlušová oslovila spoustu ostravských kapel, aby půjčili třeba nástroje. Tak já jako bubeník, dnes už bývalý, jsem půjčoval prostě třeba bicí Košínu, jo? Kteří mě rozmlátili. No? Tak. Takže jsme pomáhali. A pak se to celé rozrůstalo se, tam jsme se tam i zahráli. Pro mě to je taková prostě kulturní, multikulturní událost, jakože jo.
0: No ne, tak ta cesta je obdivuhodná, protože pak po vás nastoupili Franz Ferdinand, tuším, že v tom roce 2023.
2: No. Pro mě hlavně i Colors o tom, že se jako nevyspíš pěvnou, že prostě ta hudba stejně jako Beats for Love jde slyšet celou Ostravou. Tím, jak ta Ostrava není tak velká, tak pokud žiješ v centru, tak máš jistotu, že 5 dní nespíš.
1: A pokud se neseš fotit úplně s každým, tak si ve VIPce zalezli a prostě dáváš si pivo a díváš se.
2: Už i v té VIPce jsou dneska úplně všichni.
1: Jo.
0: Tak to je dobře, ale to je zase jako úplně uchvatné, že jsou ve VIPce úplně všichni. Jak se daří tu náladu z Colors udržet dál? Protože mě líto vždycky, když to skončí v tom městě a to město je jako lehce opuštěné, jako co s tím dělat, aby to vydrželo dál. Ta euforie z toho, že se proměňuje ten prostor, že přijíždí lidi, kteří sdílí to nadšení z umění, z kultury. Jo?
1: No, ožije to, no. Ale Ostrava je na opuštění zvyklá trošku, si myslím, jo. Tak... I takové to duševní, ale jako...
2: Ale... Jo, jsme takové bipolární město, no, že to máme v těch, jako, v těch vlnách.
1: Jsme za bipolárním kruhem tohle.
2: Ano, takový bipolární kruh. Teď je Beats for Love, to je vždycky úplně extrém, jako že o 4 dny ty vidíš davy lidí cizinců.
1: Ale pořád se něco, že Beats for Love, Colors, pak
2: jsou Štěrkovna. Hned Colorsy, pak je Štěrkovna. Ono to tak možná jen působí, ale ta Ostrava vlastně přes jako leto žije, přes leto žije neuvěřitelným způsobem, no. Takže...
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A varování od policie na dálnici D55 teď velmi opatrně, pokud jdete na trase z Přerova směrem do Otrokovice na Pajedel. Na obchvatu Otrokovic je hlášeno auto jedoucí proti správnému směru. Pozor v okolí 30. kilometru. Dálnice D55 u Otrokovic. Pozor na možné auto v protisměru.
3: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Ta tvoje otázka, jak si udržet to nadšení, my si ho tak nějak udržíme furt a i když v Ostravě prší, je tam trochu tma, tak potkáš pár nadšených lidí. No?
0: I v tom letošním roce, v roce 26, je uchvatné dívat se na ten line-up a na tu sestavu těch lidí a je to fakt super. A myslím si, že to lecos vypovídá i o naší zemi, že tady v rychlém sledu člověk zažije toho Calvina Harrise z Beats for Love, Dustina Hoffmana v Karlových Varech a najednou...
1: No to kdybys tady řekl třeba na tom Ostravsku, jako v roce 95, co se tady bude dělat, Robert Plant, jako jo, to bylo všechno takové ty ikony, tady jezdili. Já třeba jsem se teď těšil, že uvidím Terryho Swimse, protože mě ho miluju. A my zrovna právě se Štěpánem hrajeme v těch Lutkovicích v tu sobotu a už se nestačíme vrátit jako na dno. Tak škoda, no tak pozveme.
0: Ne, tak třeba se vrátí, ale jenom mně to přijde hrozně fajn si říct, co se tady za těch posledních pár dnů v tom Česku děje a co by na to řekli podobně velké země. Jako, že to je fakt unikátní. A buďme za Colors i za to, jak umění a kultura žije šťastný. Jiří se Štěpánem jsou dnes hosty Radiožurnálu z Olomouckého studia, přestože celé to vysílání věnujeme Ostravě a festivalu Colors of Ostrava, kde už máme postavený Airstream.
1: Potkali se na půl cesty.
5: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu Moravia Steel. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
6: Bylo 9:30, posloucháte Radiožurnál. A také zprávy s Janou Utendorfskou. Poslanci by dnes ve třetím čtení měli projednávat návrh o znovu zavedení EET. Od nového roku by se systém vztahoval na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Evidovat by se měly taky bezhotovostní platby. Současně chce vláda obnovit i některé daňové slevy, třeba na studenta a školkovné. Do poloviny století bude každý třetí obyvatel Evropské unie starší 65 let. Vyplývá to z nového demografického reportu, který představila Evropská komise. Počet obyvatel 27 je podle něho aktuálně na vrcholu a do konce století bude už jen klesat. V Evropské unii teď žije více než 450 milionů lidí. Do konce století má podle expertů jejich počet klesnout pod 400 milionů. Na hranicích mezi Španělskem a britskou zámořskou enklávou Gibraltar dnes skončily policejní kontroly. Tisíce pracovníků, kteří denně docházejí na britské území ze Španělska pracovat, nemusí čekat ve frontách na hranici. Ani turisté na návštěvě skalnatého výběžku nemusí ode dneška při přechodu hranice ukazovat osobní doklady. A ministerstvo kultury přes léto vyhodnotí program vstupů zdarma do vybraných muzeí a galerií. Na jaře je mohli lidé navštívit bez placení vždy první neděli v měsíci. Pokud ministerstvo kultury označí pilotní fázi projektu za úspěch, plánuje na podzim navázat a rozšířit ho o další místa, včetně například hradů a zámků.
3: Sport.
6: Španělé porazili 2-0 Francii a postoupili do finále mistrovství světa ve fotbale. Na turnaji v Severní Americe a Mexiku budou o zlato hrát buď proti Anglii nebo Argentině. Utkání, které začne v 21 hodin, nabídne Radiožurnál Sport v přímém přenosu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A stále platí varování od policie na dálnici D55 velmi opatrně, pokud jdete z Přerova do Otrokovic a pak na Napajedla. Na obchvatu Otrokovic prověřují policisté hlášení o možném autě jedoucím proti správnému směru. V okolí 30. kilometru místem projíždí policejní hlídky, tak opatrně, velký pozor. A další aktualita z dálnice D4, tentokrát příjezd do Prahy ze Strakonic u sjezdu na Lipence, kousek za Cukrákem, hlásíte hořící kamion.
7: Pod Moukou směr Praha. Hořící kamion, je to hned u sjezdu na Lipence. Začínají se tvořit mírné kolony, je to čerstvý.
4: Hasiči pojedou na místo, tak vytvořte prosím záchranou uličku. Na dálnici D1 stále čekejte kolony na příjezdech do Brna a to jak od Prahy, tak i směrem z Ostravy. U sjezdu na Bratislavu na kilometru 196 je omezení, kolony jsou od Ostrovačic kilometru 178 a také od prvního sjezdu na Brno z kilometru 203 na kilometru 197 je porouchané auto. Podle našeho zpravodaje jeho za asistence policie teď posádka tlačí pryč. Tvoří se tak kolona, která je asi na 20 minut směrem do Brna. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude oblačno až polojasno, odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami. V severovýchodní polovině území je čekejte už v dopoledních hodinách. Teploty dnes vystoupí na 23 až 28 stupňů, na severu bude jen kolem 21, na jihu Moravy až 30 stupňů. Tolik zprávy. Hosty Radiožurnálu jsou dnes herec Štěpán Kozup a muzikant a skladatel Jiří Krhut. Ptá se Libor Bouček už za chvíli.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Jiří Krhut a Štěpán Kozub jsou dnes hosty Radiožurnálu. Ty jsi přinesl tu knihu, viď?
1: Ne, já jsem přinesl tobě knihu, já jsem ti chtěl věnovat knížku.
0: Ano, no tak to je skvělý, protože já...
1: Máš to i z věnování u Liborovi Jirka Krhut.
0: Děkuji mnohokrát, je to předpřipravené.
2: Já ji nemám, ale můžu dělat Breitling, mě už se nelíbí.
0: Tak já ti dám zase ty svoje hodinky a vybíjíme si Danuka z přátelství hodinky.
1: To má prostě srdcovku.
3: Jak to propálil ty.
0: No tak praští umělci, no, co si budeme povídat. Ale tady je ta předmluva. A mě...
1: Ty máš tu knížku, ty jsi si nějak četl?
0: No.
1: Ty vole, nepřipravený.
2: Tak to je profík, ne?
0: No tak, ale jenom...
1: Já jsem říkal, že největším profesionálem teď v showbiznise je vlastně Libor Bouček.
2: Ano.
1: A přišli jsme s Honzou Pokorným, že se to jmenuje Levo Bouček.
0: Ano, ano. Ano.
1: Říkal ti to
0: já
1: Honza?
0: Já jsem četl přepis toho rozhovoru, děkuji mnohokrát za to, že jsem Levo Bouček. Snad to nenaznačuje nic o mém charakteru. Ale mně se tady líbí, že v té předmluvě je vlastně obhajoba toho nekorektního humoru, když to tak jako přeženu, takový vysvětlení toho. Mě zajímá, proč to tam dál?
1: Já už vlastně nevím přesně, můžeš to ano.
0: Domnívám se, že humor má hranice tam, kde si je sám nastavím. Samozřejmě to pak o mě lecos vypovídá, ale zatím si už musím umět stát. Jediné, co snad nelehodí mému uchu, vkusu ani srdci, je humor takzvaně fekální, čili nechutný. Ve svém věku cítím, že by to mělo skončit v těch lavicích. Ale je tady vlastně to, ta definice toho humoru, jestli si myslíš, že to je nutné, jestli nejsme už svázáni, protože já se furt domnívám,
1: něco že... do té předmluvy jsem vlastně chtěl dát.
3: A je to.
1: Hele,
2: to už někdo řekl před tebou, že to je.
1: Něco tam muselo být a takhle. I když to vypadá, že prostě jsme úplně volní v tom, nebo říkáme se ještě, že nám je jedno, co říkáme, pořád vidíš ty ksichty. Pořád ti je tak trošičku vidíš, jak se měl, ale to je jejich problém. Humor prostě není odrazem reality toho, jak smýšlíš, toho, jak vlastně, co ti přijde, nebo co považuješ jako za vtipné, nebo děláš z toho ten humor. A jestli si k tobě najde někdo tu cestu, tak je to jenom dobře, ale vlastně to je jeho problém. Jo, my jsme si schopni dělat se ještě po na koncertě legraci. Stavíme humor kolem vozičkářů, Romů, gejů, lezeb, všechno. Protože takhle to tady kolem je.
0: A často shodou okolností ti, které jsi zmínil, jsou v té první, druhé nebo třetí řadě.
1: Ano, tak, ano, přesně tak. Ano. A smějou se a jenom opakuju, co už jsem stokrát řekl. Cítím a mám zkušenost, že mnohdy nemají problém s tím humorem ta samotná skupina, ale skupina lidí, která se snaží chránit jejich práva.
0: A zhoršuje se to? Protože ne, často
1: si,
0: člověk
1: si... Já si myslím, že se to zlepšuje. Že už prostě, já už si tak říkám, já už to už ani nepředešlu.
2: No, ale já to ještě rozlišuju na ten virtuální svět a na ten reálný svět. To jsou strašně důležité věci, protože samozřejmě, když si projdeš sociální sítě a strávil by si třeba celý týden tím, že by si četl, co se o tobě kde píše a co o tobě kde kdo tvrdí, no tak by si řekl, musím okamžitě skončit. Protože prostě z toho, co tady teď čtu, já vlastně za nic nestojím. No ale já jsem potom na těch polích, na těch jevištích, pro ty tisíce lidí děláš ten humor, nebo stovky, to je úplně jedno, nebo desítky. A vidíš, jak se baví, prostě tu energii cítíš, vidíš masu, která se baví. A to je skutečně. Že si pak někdo přijde a někde s nějakým svým nevyrovnaným egem nebo pod nějakou svou osobní záští a nespokojeným vlastním životem někde něco naťuká, to nemá jako se mnou nic společného ve finále, to je jeho věc. A často se mě na to lidi ptají vlastně, posledních pár let je to obrovské téma, kde ten humor jako vlastně má
0: kde ten mantinel, co je ta hranice?
2: Není takový mantinel, prostě neexistuje nic jako obecný mantinel humoru. Jirka to tam píše v té knížce, je to vlastně bych to podepsal. Každý má ty hranice v sobě. Mě něco baví, na to koukám, ale když mě to nebaví, tak na to nekoukám. Takhle jednoduché by to mělo zůstat, jo?
0: Jak moc si myslíte, že schopnost smyslu pro humor a tvorby humoru spojená se vzděláním? A nechci říct, že to je nějaký akademický titul.
1: To jsem nikdy nezal...
0: Ale mně přijde, že to je podstatné, že člověk
1: Kdo je vzdělanější, má větší přehled a trošku větší...
0: A jde ale za tu větší hranu.
2: Ano,
0: protože má schopnost nastavení toho vlastního mantinelu.
2: Máš pravdu. A je to, myslím, že tohle souvisí i s nějakou, jako, jak to říct, nějakou empatií, taky jako, a zároveň i jako ze slovní zásobou. No to je vlastně, čím vyšší má člověk slovní zásobu, čím více si jako ten jazyk cítíš vlastně nějakým způsobem, cítíš kontexty, cítíš niance vlastně, tak, tak je to docela sociologický průzkum dělat humor teda, tak zjišťuješ vlastně, a máš pravdu, že možná, a teď bych se nechtěl nikoho dotknout, ale opravdu možná, že čím vyšší to vzdělání je, tím víc si člověk dovolí, tím víc ví, kam může zajít, nebo aspoň to tuší, a tím víc se na tím dokáže bavit.
1: Má větší nadhled.
2: Ano, má větší nadhled. A teď to zní možná zbytečně pyšně, jo? Ale ono čím víc víš, tím víc si z toho můžeš utahovat. No.
1: Ještě záleží taky na to, opravdu, a to jsou takové niance, jak ten vtip podáš, protože si myslím, že někdo může jako nekorektní for podat tak, že máš pocit, že on tomu foru, ne že sděluje ti humor, ale že to vyloženě káže. Takové kázání, jako já přece, když říkám humor, tak já někde nestojím na náměstí a nehajluju, netahám tu společnost do nějakého mého názoru. Hmm. Já to jenom vystavuji jako obraz a líbí se, tak tu zůstaň chvilku, anebo projdi a jdi dál, tak jako nepotřebuješ.
2: Ale zase je pravda, a to už jdeme hodně jako hluboko.
1: Pojďme, mě to baví, jsme v Olomouci, ty vole.
2: Že
0: to je univerzitní město.
2: Jako já zjišťuju, že čím více jako zabývám humorem a čím víc je to vlastně můj denní chleba, a jsem za to rád, tak samozřejmě, že někdy, když dělám nějaký humor, tak je to cíleně proto, aby to rozvířilo ty lidi. Protože vím přesně, že když to teď řeknu a jak to řeknu a v jakou chvíli to udělám, tak je to trošku kalkul někdy, že si říkám, OK, teď humor je vlastně kalkul. Ty vlastně
0: musíš si že to je řemeslná zdatnost.
2: Je dobře,
0: to
2: můžem, takhle to zní líp. Ano, no. Řemeslná zdatnost zní líp než kalkul. Takže ano, ty musíš naprosto vědomně to dělat, protože já se často potkávám s názorem, že lidi mají pocit, že ze mě to tak jde samo, jako, a že to je něco, že takhle žiju 24/7. No tak to je obrovská hloupost. Já když se sebe dělám debila, to, jako, tak to dělám naprosto vědomně a cíleně, jako jo. To není, že bych byl debilem, jo. To úplně nefunguje. Když hraješ alkoholika, nemůžeš ten den chlastat, protože to prostě nezahraješ. Takhle jednoduché to prostě jako je. Takže je to cílené. A musím říct, že čím jsem jako starší a čím díl v tom jsem, tím častěji mám chuť trošičku jako skrze ten humor do něčeho píchnout a tak jenom jako to pozorovat. Je to trošku pokušení někdy a někdy to prostě udělám. No.
0: Je to úplně srozumitelné to pokušení a absolutně rozumím. Jiří Krhut a Štěpán Kozub jsou hosty Radiožurnálu.

ložnici tma. No mohl jsem se splést, snad si odpustit smím. A dost bylo gest, jsme prohraná hra. Ale jak je mám snést, tak poraď mi s tím.

0: strážný.
1: Přestaň už brečet.
2: Jiří Krhut a Štěpán Kozub jsou dnes hosty Radiožurnálu. Vysíláme ze studia Českého rozhlasu v Olomouci, nicméně zdravíme i do Airstreamu, tam dnes máte možnost od 11 hodin se živě sejít s Tomášem Salomonem a následně od 14 hodin s Adamem Ďuricou, jinak přítomní na Colors of Ostrava, budeme pochopitelně až do samotného závěru. Ale já jsem rád, že jsme se sešli. A zajímá mě ještě u Jiřího jedna věc, která vlastně jsem se na to chtěla zeptat vždycky, protože ty jsi měl vlastně docela solidní dráhu pedagogickou.
3: 19 let jsem učil, no.
2: Právě.
3: Angličtinu.
2: A najednou to jako zlomíš k tomuhle, bavíš se životem, pochopitelně si vidět, ale jestli ti to nechybí? Ta akademická sféra a těch 19 let,
3: když seš jako učitel, tak máš dost a tam je ta hranice, kdy začínají mnozí jako můžou vyhořet, jo? Protože zjišťuje, že už si několikrát řekl stejnou věc, ale takhle. Mě to učení vždycky bavilo. Myslím si, že po lince humoru se dá převést hodně znalostí. Myslím třeba v té angličtině konkrétně, co jsem učil. Když učíš s humorem, učí se ten jazyk lépe. Studenti se bavili v té hodině, my jsme dělali scénky, oni mě měli rádi. Já jsem tu měl rád to učení. Pak jsem si uvědomil jednu věc, že dělám humor před tabulí pro 30 nebo 15 lidí na fakultě.
2: Kteří ještě ke všemu nepřišli dobrovolně a nezaplatili
3: ano,
2: za to.
3: Ano, přesně.
2: A uvědomuješ si, asi to nejpalčivější, že nezaplatili.
3: Přesně tak.
2: Už jsem takže to chtěl, si po nich chtěl
3: jsem to aplikovat, ano. Já jsem začal chodit normálně s takovým malým kloboučkem a to se nelíbilo zase univerzitě. Dobře. A pak jsem si uvědomil, že bych tohle to mohl dělat vlastně na jevišti před více lidmi za mnohem lepší prachy. A vlastně mi to začalo více bavit. Já jsem kolikrát jel na univerzitu trošku nervózní, koho tam zas budu mít za debila, ale prostě jako dneska to nemám, dneska se probouzím a těším se na každý den.
2: A jak si kompenzuješ tu lásku k angličtině, k tomu
3: jazyku?
2: Mluvím
3: často. Teď jsem dokonce uváděl, poprvé jsem si zkusil, protože jsi moderátor. A já jsem endorserem firmy Furch Guitars, jako jo. A oni měli prostě nějaké setkání a řekli, tyjo, ty umíš anglicky, pojď nám to, tam je prostě solí z celého světa, pojď nám to odmoderovat. Já říkám, kluci, já nemoderuju. Já nemůžu dělat to, že mi někdo dá do úst něco, co já prostě, víš jak, moderuješ, musíš říkat věci, které kolikrát nechceš, je to tak?
2: Nemyslím si.
3: Nemusí. Dobře, a to je zajímavé, to si potom popovídáme.
2: No.
3: Ale prostě já jsem normálně uváděl anglicky a do toho jsem říkal anglicky ten humor, který už mám načtený jako česky. No to bylo wow. Prostě svět. Pak jsem si říkal, tyjo, proč já nedělám na Instagramu jako třeba ten humor i anglicky. Ale nechci, já prostě chci mít klid. Já už nechci jako být takový wow. Já jsem rád, že si zajedu se Štěpou na pár koncertů, že si udělám svoje varieté nebo svoje představení. Nechybí. A ještě jedna věc, a pardon, velice často se mi stává, prosím tě, nemohl bys mě doučovat, říkám si normální, já jsem dneska hodnocený za výkon, jo? A ne za hodinu, ale to nemyslím jako s pokorou, to říkám, ale pojď se mnou do hospody, dáme si pivo, já ti vysvětlím všechny časy.
2: Jak to, že to funguje s Jiřím takhle dobře? Když jste fakt bych řekl, odlišní.
4: Hmm. Jsme odlišní, generačně, no. Generační rozdíl tam je i jako vlastně...
2: I finančně.
3: Tak to bychom mohli...
4: To nevíme.
3: Můžeš prosím tě najednat svoji banku.
4: Já jsem si nevzal ty Rolexky, no, ty to je škoda. To by se za ní nezeptal, ale... Ne, jsme i vlastně, já jsem introvertnější, i když to tak jako nepůsobí.
2: Je to tak?
4: A Jirka je extrovertnější, což taky vlastně, ale funguje dobře, si myslím. No ale proč to funguje? No víš co, jsou věci, které se strašně těžko jako uchopují slovem a jsou postavené, a takhle bych já si troufl definovat náš pracovní vztah, jsou definované nějakým pocitem. A my jsme před těma 5 rokama se seznámili, zjistili jsme, že máme spoustu věcí, které nás v životě provází nebo jako provázely osobních. Velmi podobné, i když je mezi náma rozdíl 20 let, spojili nás paradoxně i takové docela smutné události našich životů. Mě umíral, nebo umřel tatínek, Jirka řešil podobnou situaci s maminkou. My jsme se v tu chvíli potkali, trošku jsme si to odlehčovali humorem a já to mám aspoň nastavené s lidma tak, že pakliže máme stejný smysl pro humor, tak pro mě už těch překážek není moc, jako k tomu, abychom se zblížili. My jsme zjistili, že máme velmi podobný smysl pro humor a že máme velmi podobný

0: jako textař vlastně a výborný skladatel, tak a já to z nějakého prapodivného důvodu dokážu ty jeho texty
1: lidem... To musím říct, že výborný přenašič textu.
0: Jako dostat.
2: A je tam dobrý ten důraz na předložku.
0: Ano.
2: To já cením.
0: Jo, děkujem.
2: No, díky. To je důležitý.
0: No. Ano,
1: takže ostrová to má jinak, že? Do hospody.
2: Já vím, ale vy na to dbáte. To
1: ano,
2: ne.
1: Tak no, pozor.
0: To se musí...
1: Já umírám u dnešních některých písní českých popových.
2: No, ale tady je to úplně čistý.
1: Tak, děkujeme.
0: No, tak pardon. Prostě tady tyhle věci až s obdivem, nebo s, já se to snažím neanalyzovat, protože kdybych to začal analyzovat, tak možná zjistím, že to nejde. Jo, z nějakého důvodu, že bychom neměli pokračovat, ale nedělám to a funguje nám to 5 let.
2: Funguje a vy to můžete vidět pochopitelně i v závěru roku, kdy půjdete do těch větších sálů, ať už v Brně anebo v Praze, ale vrátím se zpět do Ostravy na letošní Colors. Dnes v 16 hodin na Steel Stage Barbara Kanizová. Proč na ní vyrazit?
1: No tak.
0: Přesně chodím, ale to je vlastně... ale to je můj problém.
1: No, on sem tam...
2: To spíš, tam nechodí, ne? Když si chodíš ty.
0: Takhle, no, tyjo, tam... já teď nevím, teď se to ve mně pere.
1: Ty jsi to hodinal.
0: Ale teď jestli tam... mi přispěje na nájem, nebo nebudeme spolu, teď nevím.
1: Sem no, tam s ní chodíš.
0: Sem tam spolu chodíš. Ne, proč na ní? Já jsem zaujatý, řekni
1: muzikant,
0: to ty.
1: Tak,
0: já,
1: no, on je zaujatý, protože tak, fakt s ní je.
2: Fakt s ní chodí.
1: Ale, no,
0: fakt s ní je, dobře.
1: Fakt s ní je, jako... Ještě. A...
2: Tím, že přetáčím, já chci říct včera s ní byl, abychom byli přesní.
1: Tak, já chci říct jednu věc. Já jsem znal Barunku už možná v roce 2015, kdy ona obsluhovala v nějakém baru v Ostravě. Myslím, že to byl krokodilí ocas, pražský ocas. A prostě všiml jsem si, že krásně
2: jenom, spí... abych to dal do souvislosti, panu Kozubovi bylo 19 let v té době.
0: Tak. Já jsem ji neznal v tu dobu.
1: Ano, ano. A jí možná bylo fakt jako 20 nebo kolik. Ale potom, když začal ten covid a já jsem viděl, jak baskinguje holčina uprostřed Ostravy na Masarykovém náměstí a zpívá úplně jak bohyně a ještě prostě hraje ty svoje, ona, kdo rozumí trošku kytaře a akordům, já jsem říkal, tak to je úplně nějaká jako mongolská škola, jako co to jsou za prstičky a akordičky, přitom to všechno krásně znělo. A my jsme potom hledali vlastně se Štěpou někoho, kdo by nám dospíval ženský pár do těch písniček, tak jsme rovnou ji oslovili a ještě kamarád Martin Pančocha, který kdysi, jak začali Tři tygři, tak doprovázel Tři tygry na klavír, ale potřeboval takový nějakou zpěvačku, tak já jsem říkal, tak to zkuste. Ano. Takže takhle jsme se seznámili vlastně a Barča no. Je fakt má genia. Já když jí točím Barunku, teď jí musím fakt jako pochválit, točím ji ve studiu, já ji nemusíš ani trošku doladit. Ona tak krásně intonuje.
2: No. Havk. Havk. A tak. Myslím, že to je ideální havk, takže dneska v 16 hodin ji můžete vidět i vy. Já se těším pochopitelně i dál na setkání v Ostravě a vám, pánové, děkuji za návštěvu.
1: My děkujeme za pozvání, já jsem se na to moc těšil.
0: No. Mě bylo ctí, Libore, že jsme si mohli takhle pokecat.
2: Mě také, velkou.
1: Nejlepší moderátor na světě. Teď.
2: Děkuji mnohokrát.
0: Teď je dobré.
2: Těch 500 korun každému dám pochopitelně.
1: Tak. Mám ještě pro tebe tričko, chceš to like?
2: Ano, to určitě chci.
0: Mě volá prachař, jedeme do Abu Dhabi.
2: Jiří Kroud a Štěpán Kozub byli hosty Radio Žurnálu.
1: Čaute, ahoj.
3: Zase voníš kávou a vrtáš mi hlavou.

a ke dnu nedopadnou. Zarůstáš trávou a až ti bude málo,

0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: Víš, moje milá, někdy i stačí, kdybys to byla a řekla, že zas mě máš radši. Teď mám ty chvíle, kdy všechno jde stěží.

0: Radiožurnál, 10 hodin. Jana Utendorfská a zprávy.
1: Ministerstvo financí prověří kvůli milionovým odměnám hospodaření zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra. Poslanci ve Francii budou hlasovat o právu na asistovanou sebevraždu a eutanázii. Fotbalisté Španělska porazili Francii a postoupili do finále mistrovství světa. Požár kamionu zastavil provoz na dálnici D4 na příjezdu do Prahy ze Strakonic. A bude oblačno až polojasno, na severovýchodě i zataženo, místy přehánky nebo bouřky. Teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Ministerstvo financí zkontroluje zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra, zaměří se na její hospodaření. Uvedl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Reagoval tak na zjištění Radiožurnálu, podle kterého si končící manažeři pojišťovny při odchodu přijdou na desítky milionů korun. Odchodné přes 20 milionů korun dostane výkonný ředitel Otakar Smolík nebo šéfka personálního oddělení Lidie Jaroměřská. Vysoké odměny jim zajistily smlouvy podepsané bývalým generálním ředitelem pojišťovny Davidem Kostkou. Ministr Vojtěch uvedl, že jeho úřad je připravený podat trestní oznámení. Pojišťovna totiž už několik let vykazuje ztrátu. Ani jeden z manažerů na žádost o vyjádření nereagoval. Chystáme podrobnosti, poslouchejte dopolední Radiožurnál už krátce po zprávách. Francouzští poslanci budou hlasovat o zákonu, který zavádí právo na asistovanou sebevraždu a eutanázii. Podle deníku Le Monde národní shromáždění zřejmě legislativu schválí. Francie by se tak v takovém případě připojila k 11 zemím světa, ve kterých vážně nemocní pacienti můžou na lékařský předpis dostat smrtící látku.
3: Říkám si, že až to nepůjde a rakovina se rozšíří po celém těle, tak budu mít aspoň nějaká úniková vrátka. Nechci skončit jako zelenina odkázaná na přístroje.
4: Popsala Českému rozhlasu 82letá paní, kterou operovali kvůli nádoru v prsu a rakovině tlustého střeva. Návrh zákona počítá s tím, že o asistovanou sebevraždu nebo v některých případech o eutanázii budou moc požádat dospělí lidé s nemocí v terminálním stádiu, kteří o sobě dokáží vědomě rozhodovat. Zatímco obhájci zákona tvrdí, že je vyvážený, kritici poukazují na to, že nezavádí dostatečné záruky, které by zabránily zneužití nebo špatné interpretaci legislativy. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Americká armáda oznámila, že dokončila novou vlnu úderů proti Íránu. Podle jejího velitelství bylo cílem snížit schopnost Teheránu ohrožovat obchodní lodě. Íránské revoluční gardy naopak dnes v noci zaútočili na Bahrajn, kde udeřili na základnu americké 5. flotily. Tvrdí taky, že mířili na základny v Kuvajtu a Jordánsku, kde jsou američtí vojáci. Odborníci z Pražské vysoké školy chemicko-technologické a ČVUT vyrobili tištěné spoje z nového recyklovaného materiálu. Zpracovali odpad, který vzniká při výrobě vinylových gramofonových desek. Těch se v Česku podle webu Business Insider vyrobí nejvíc na světě.
5: Polyvinyl chlorid je zajímavý tím, že chlor v molekule způsobuje jeho samozhášivost. Už tam nemusíme přidávat retardéry hoření.
6: Popisuje Alena Kadeřábková z VŠHT. Z gramofonového odpadu vědci připravili materiál pro 3D tiskárny a vytvářejí z něj tištěné spoje pro elektroniku, říká Petr Veselý z ČVUT.
7: Když člověk vyvíjí elektroniku místo toho, aby si to zadával do výroby 2-3 týdny, tady to má za den.
6: Novinka se podle něj uplatní hlavně při experimentování a práci se studenty. Martin Srb, Radio Žurnál.
0: Sport. Španělé se stali prvními finalisty mistrovství světa ve fotbale. Francii porazili 2-0. Druhé semifinále mezi Anglií a Argentinou začne ve 21 hodin, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport. Fotbalisté Plzně zvládli generálku na nový ročník šance ligy na předsezónním soustředění v Rakousku. Západočeši porazili 2-0 ukrajinský Žitomir. Spokojený byl po zápase trenér Viktorie Martin Hyský.
8: Ty vítězství vždycky tomu týmu dají větší sebevědomí a po těch dvou zápasech, které jsme tady odehráli předtím, tak samozřejmě cílem bylo vyhrát. Jsem rád, že jsme nedostali gól, to je taky důležitý, když samozřejmě soupeř nějaký možnosti měl, ale Dominik Čapaj předvedl velmi dobrý výkon.
0: Přípravný zápas na novou sezónu šance ligy hráli také pražští Bohemians, kteří v Polsku prohráli 0-2 s domácí Vislou Plock.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Otevřená D4 u Strakonic a uzavřená silnice u Lidic. Dálnice D4 je na příjezdu do Prahy ze Strakonic opět průjezdná. U sjezdu na Lipence na 2. kilometru ještě zasahují hasiči u požáru kamionů. Provoz byl na půl hodiny zcela pozastaven. Teď už se ale podle policie dá projet levým pruhem. Kolona z 5. kilometru se tak postupně dává do pohybu. Na dálnici D11 stále čekejte zdržení za výjezdem z Prahy do Hradce Králové. Na 8. kilometru v omezení je teď průjezdný pouze jeden pruh a zdržení v koloně z 5. kilometru je asi na 15 minut. Silnice 61 z Kladna směrem na Prahu zůstává u Lidic a Buštěhradu neprůjezdná po ranní nehodě dvou autobusů, a to obousměrně. Provoz tam policisté odklánějí po okolních silnicích. A provoz brzdí také četná dopravní omezení. Na silnici 57 z Valašského Meziříčí do Vsetína za Jarcovou opravují vozovku, jezdí se Kyvadlově, kolona směr Vsetín je asi půl hodiny. A také na tahu 13 z Mostu do Teplic velká kolona na příjezdu do Bíliny, fronta je to od Botanické zahrady na 30 minut, osobním autem se to dá objet přes Hrobčice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno, přechodní místy s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů, na severu bude jen kolem 21, na jihu Moravy až 30 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
10: Dobré středeční 15. červencové dopoledne, my navážeme na zprávy a rozvedeme jedno téma podrobněji. Jak jste slyšeli, ministerstvo zdravotnictví prověří zlaté padáky pro manažery zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra. Radiožurnál upozornil, že bývalý výkonný ředitel má nárok na 23 milionů, ex-šéfka personálního na 21. A detaily tak probereme v dopoledním radiožurnálu v úvodu už za chvíli. Vítejte.
2: Dopolední radiožurnál
11: a Jiří Chum.

0: Ministerstvo zdravotnictví proměří mnoha milionové částky na odchodnou pro manažery zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra. Radiožurnál zjistil, že rekordních 23 milionů korun musí pojišťovna vyplatit bývalému manažerovi Smolíkovi a téměř 21 milionů ex-šéfce personálního Lídy Jaroměřské. Pro srovnání ex-ředitel největší zdravotní pojišťovny v zemi VZP Zdeněk Kabátek dostal po konci ve funkci o 20 milionů méně než Smolík. Ve studiu už je se mnou reportérka našeho investigativního týmu Kristýna Šopfová. Dobrý den.
1: Dobrý den. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z ANO dnes na sociální síti X v reakci na zjištění Radiožurnálu uvedl, že je jeho úřad připraven podat v této souvislosti i trestní oznámení. Vojtěch už zahájil kontrolu ve spolupráci s ministerstvem financí ve všech zdravotních pojišťovnách. Za skandální označil částky, které musí pojišťovna ex-manažerům vyplatit, ale i premiér Andrej Babiš z ANO.
0: Jak je možné, že manažeři dosáhli na takové částky?
1: Ono to vyplývá z pracovních smluv, které jim bývalý generální ředitel Kostka podepsal. Zaručili jim nejen odchodné, ale i konkurenční doložku. A aby byla částka co nejvyšší, Kostka dával spolupracovníkům i vysoké odměny. A to i přesto, že je pojišťovna několik let ve ztrátě. Díky odměnám tak Smolík dostane na odchodnou celkem 23 milionů. V přepočtu to znamená, že vydělával v průměru skoro milion měsíčně. Tolik nevydělává ani prezident republiky, ten bere 633 tisíc korun měsíčně. Smolík to nijak neobjasnil, na naše dotazy ani telefonáty také nereagoval. Ex-šéfka personálního Jaroměřská, která dostala na odchodnou téměř 21 milionů, také dosud na otázky nereagovala. A komentář odmítl i bývalý generální ředitel Kostka.
0: Kolik zaměstnanců pojišťovny mělo podobně výhodnou smlouvu?
1: Podle pojišťovny mělo do loňska 6 lidí roční konkurenční doložku a někteří i stejně vysoké odchodné. Šlo o nejbližší spolupracovníky bývalého vedení, kromě už zmíněných šlo o generálního ředitele Kostku, ten dostal na odchodnou 6 milionů. Bývalá šéfka jeho sekretariátu Martina Brzo-Bohatá dostala přes 9 milionů z konkurenční doložky a Smolíkova poradkyně Edita Wagnerová přes 6 milionů. Ani jedna z nich to nechtěla komentovat a jen pro srovnání ex-ředitel VZP Zdeněk Kabátek, kterého už jsme zmínili, a vedle největší pojišťovnu v zemi dostal na odchodnou necelé 3 miliony. Nový ředitel pojišťovny ministerstva vnitra Ondřej Felix slíbil, že už se takové smlouvy nebudou opakovat. Pojišťovna bez náhrady zrušila také Smolíkovu pozici výkonného ředitele. Není podle ní potřeba. Zároveň už pojišťovně probíhá na podnět správní rady kontrola.
0: Detaily najdete i na iRozhlas.cz, zpravodajském serveru Českého rozhlasu, reportérka investigativního týmu Kristýna Šopfová v dopoledním Radiožurnálu. Díky.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Tady dopolední radiožurnál v 10.16 je 15. července a právě léto využívají dodavatelé plynu k tomu, aby doplnili zásobníky. V Česku je v nich ale aktuálně zhruba o třetinu plynu méně než loni. Stihnou se tak dostatečně naplnit před podzimní a zimní topnou sezónou. Detaily přidáme v biznisu ještě do půl.

0: Topná sezona je sice ještě hodně daleko, letní měsíce ale dodavatelům obvykle slouží k tomu, aby před zimou naplnili zemním plynem zásobníky. Aktuálně je v nich podle ministerstva průmyslu a obchodu zhruba 1,5 miliardy metrů krychlových plynu, což je asi o 800 milionů metrů krychlových méně než loni touto dobou. Detaily proberu s redaktorem Vítem Anderlem. Vítku, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Zásobníky jsou teď tedy v Česku plné ze 47%. Proč je v nich méně plynu než loni?
1: Jako jeden z hlavních důvodů uvádí René Neděla, vrchní ředitel sekce energetiky na ministerstvu průmyslu a obchodu, vyšší spotřebu v uplynulé zimní sezóně. A Neděla dodává.
2: Obchodníci zároveň letos doplňují zásoby pomaly, protože ekonomická motivace ke skladování je slabší, neboť rozdíl mezi letními a zimními cenami plynu je malý, takže samotné uskladnění nepřináší takový obchodní zisk jako v některých předchozích letech.
1: Podle Jiřího Gavara z Asociace nezávislých dodavatelů energií je plyn dražší kvůli konfliktu na Blízkém východě. Aktuálně je velkoobchodní cena kolem 50 eur za megawatt hodinu a před začátkem konfliktu to bylo zhruba 30 eur. Obchodníci ale teď můžou podle Gavora o něco levněji nakupovat plyn, třeba na leden nebo únor příštího roku.
3: Je to zdánlivý paradox, ale vyjadřuje to víru trhu, že do té doby se situace v zálivu jednak definitivně vyřeší a jednak tam ten trend posilují i nové zdroje, které se mezi tím uvádějí na trh.
1: Tedy například zkapalněný plyn ze Spojených států nebo Kanady.
0: No a budou firmy tedy i přesto zásobníky plnit dál, když není ta nákupní cena plynu tak výhodná?
1: Ano, budou. Státní společnost Gas Storage, která provozuje 6 podzemních zásobníků, má na následující topnou sezónu rezervovaných 84% své celkové kapacity, říká ředitelka obchodu a dispečinku Gas Storage Denisa Řezníčková.
4: Současně a i v dalších týdnech pořádáme aukce, v níž nabízíme dosud neprodanou část skladovací kapacity. Naším cílem je, aby byla kapacita všech 6 provozovaných zásobníků využita v maximální možné míře a děláme vše proto, abychom kapacitu doprodali.
1: Společnost MND, která provozuje 2 zásobníky, očekává na konci léta zaplněnost až ze 3/4 své kapacity. Zároveň ale vnímá rizika jako možné delší zablokování Hormuzského průlivu. Ministerstvo průmyslu ale ujišťuje, že před topnou sezónou bude plynu v Česku dostatek.
0: Můžou se kvůli té aktuální situaci zvyšovat ceny plynu pro domácnosti a další spotřebitele?
1: Je to pravděpodobné. Jiří Gavor z Asociace nezávislých dodavatelů energií očekává zdražení zhruba od 5 do 15%. Jen doplním, že třeba Pražská plynárenská a E.ON už zvýšily ceny některých tarifů v březnu a od srpna zdraží plyn zhruba o 17% taky některým zákazníkům ČEZu.
0: Vít Anderle z domácí redakce. Vítku, díky, naschledanou.
1: Naslyšenou.
0: Za 8 minut bude 10:30. Posloucháte dopolední Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Válka v Íránu pokračuje, selhala diplomatická jednání a jak je to teď s Hormuzským průlivem? Povíme s expertem na Blízký východ.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Přijďte do kina na filmovou událost roku.
1: Ithaca is a kingdom waiting for a king.
0: Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana.
2: Ithaca's king is coming back.
0: Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu.
3: No one could stand between my men and home.
0: Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd v kinech zazáří už 16. července. Hlavním mediálním partnerem filmu Odyssea je Radiožurnál.
4: Radiožurnál 10.30. Kateřina Clausidisová a zprávy.
5: Ukrajina zasáhla v Černém moři 20 ruských lodí, z toho 17 tankerů. Potvrdil to dnes velitel jejich dronových vojsk Robert Brovdy. Ruský útok na ukrajinské přístavní město Oděsa pak má podle tamních úřadů nejméně 3 oběti. Do Kyjeva mezitím přicestovala šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Chce oznámit projekty spolupráce v obranném průmyslu. Jednat bude taky o přístupových jednáních Ukrajiny s Evropskou unií. Podnikatelé v Česku by měli od nového roku znovu elektronicky evidovat tržby. Počítá s tím vládní návrh zákona, který by dnes ve třetím čtení měli schvalovat poslanci. Nové EET by mělo státnímu rozpočtu každoročně přinést 14 miliard korun. Současně se zavedením evidence chce vláda obnovit i některé daňové slevy, třeba na studenta a školkovné. Záchranáři zasahovali u nehody dvou autobusů pražské integrované dopravy u Lidic na Kladensku. Na místě vyhlásili traumaplán. 17 cestujících se zranilo. Jednu ženu transportoval vrtulník do nemocnice v Praze. Další mají lehčí zranění, úrazy rukou, nohou a odřeniny. A v pravé poledne se otevře areál Colors of Ostrava. Až do soboty nabídne více než 100 hudebních vystoupení, divadelních představení i diskuzí. Festival tradičně navštíví desítky tisíc lidí. Radiožurnál je hlavním mediálním partnerem. Nabídne živé rozhovory Libora Boučka, Petra Krále i vystoupení hudebníků. Sport. Tenistka Barbora Krejčíková potvrdila v úvodním kole premiérového ročníku turnaje v Aténách roli favoritky a porazila dvakrát 6-3 Bulharku Tomovovou. Nezaváhala ani Tereza Valentová. Belgičanku Kostoulasovou zdolala 6-1 a 6-2. Po postupu Španělů do finále mistrovství světa ve fotbale čeká semifinále Anglii a Argentinu. Utkání začne v 21 hodin. V přímém přenosu ho odvysílá Radiožurnál Sport.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehody na D8 u sjezdu na Mělníka Slaný a také komplikace na D4 před Prahou. Na dálnici D8 hlásíte nové komplikace z Ústí nad Labem do Prahy na 18,5 kilometru. Je tam menší nehoda u sjezdu na Mělníka Slaný a brzdí se před kratší kolonou.
8: Těsně před sjezdem na Slaný a Mělník a tak dále. Drobná nehoda dvou kamionů v pravém pruhu. Teď jsem to projel zrovna a zastavilo se to chviličku přede mnou, takže kamiony zastavujou.
7: Na dálnici D4 stále čekejte komplikace na příjezdu do Prahy ze Strakonic. U Lipenců na 2. kilometru ještě překáží kamion po požáru. Kolona je tam z 5. kilometru, naberete asi 15 minut navíc. Na dálnici D7 stále čekejte menší zdržení na příjezdu a také výjezdu z Prahy do Chomutova. Před omezením u letiště jsou kolony ze 3. kilometru, také v opačném směru od centra Prahy od sjezdu na Horoměřice. Je to vždy asi na 10 minut. A na dálnici D1 připomínáme velmi silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Před omezením na kilometru 196 je teď kolona od sjezdu na Ostrovačice z kilometru 178. Osobní auta v levém pruhu postávají u Kývalky a pak i přímo v Brně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude oblačno až polojasno, odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami. V severovýchodní polovině čekejte už dopoledne. Teploty 23 až 28 stupňů, na severu jen kolem 21. Tolik zprávy. Dál posloucháte dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
4: Je středa, 4 minuty po půl jedenácté, dopolední Radiožurnál přeje dobrý den.
6: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

Klot, 6 minut po půl 11. na Radiožurnálu. Kvůli nové výstavbě nebo naopak úbytku obyvatel můžou města před volbami upravit počet nebo velikost volebních okrsků. Od letoška ale musí nově úpravu posvětit ministerstvo vnitra. Kde se budou počty okrsků měnit a co to konkrétně pro voliče znamená, vysvětlíme v našem vysílání ještě do 3:15 na 11. Teď v dopoledním Radiožurnálu Ugly Kid Joe. Dobrý den.

0: Některá města budou mít během letošních podzimních komunálních voleb méně volebních okrsků než v minulosti. Kvůli novému zákonu o správě voleb to musela řešit s předstihem. Změnu počtu nebo velikosti volebních okrsků nově schvaluje ministerstvo vnitra. Počty volebních okrsků se měnily třeba v Děčíně, Frištáku a nebo v Plzni. No a v prvním plzeňském obvodě jich zrušili rovnou 10. Detaily má pro nás reportér Jan Markup. Honzo, dobré dopoledne.
1: Hezký den. No tak hlavním důvodem, proč se v Plzni na jedničce po mnoha letech volební okrsky měnily, bylo velice nerovnoměrné rozložení voličů, třeba kvůli nové výstavbě nebo stěhování. V některém okrsku tak bylo 350, v tom dalším zase 1350 lidí. Během těch letošních úprav se tak větší okrsky rozdělovaly a ty menší naopak slučovaly. Nově by v každém mělo být v průměru maximálně 800 lidí. Určitým benefitem té optimalizace má být jednak jednodušší organizace voleb, částečná úspora peněz, no a podle mluvčí obvodu Miroslavy Vejvodové se tím zároveň řeší i dlouhodobý problém s nedostatkem spolehlivých členů okrskových a volebních komisí. Dopad na voliče by měl být minimální. V většině případech budou chodit do stejných budov, obvykle do škol, jen to číslo volebního okrsku může být trochu jiné. Vůbec se třeba neměnily ale specifické okrsky, jako je sídlo městského úřadu v Aleji Svobody. Naopak v budově dopravní průmyslovky na Karlovarské jeden volební okrsek přibyl.
0: Z Plzně Jan Markup, děkujeme. No a změny čekají i na voliče v Ostravě Porubě. Tam sice zůstává počet obvodů stejný, mění se ale počet zastupitelů. Reportérka Marta Pilařová ví víc. Taky dobrý den.
2: Dobrý den. Druhý nejlidnatější obvod Ostravy stárne a počet obyvatel klesl meziročně o víc než tisícovku. Zastupitelů Poruby tak bude v příštím období o 8 méně, 37. Ročně díky tomu ušetří skoro 5,5 milionu korun. 6 zastupitelských křesel škrtli taky v Třinci, odtamtud se lidé hodně stěhují do okolních obcí. V Bruntále klesl počet obyvatel o víc než 1500 a už nebudou mít 27 zastupitelů, ale 25. Snížení navrhla opozice i v Opavě, ale neprošlo a nic se nezmění ani v Novém Jičíně, Bohumíně a městě Ostrava. Zajímavý případ je Karviná. Tam ubylo přes 6 tisíc lidí a mezi městy nad 50 tisíc obyvatel už tak Karvinou drží jen cizinci. Ti se ale voleb nezúčastní. Přesto si možná naposledy ponechali 41 zastupitelů.
0: Ostrava Poruba a reportérka Marta Pilařová. Marto, zdravíme a děkujeme. Naschledanou.
2: Naslyšenou.
0: Dali s vámi středeční dopolední radiožurnál. Je 15. července a teď zbývají zhruba 2 minuty do 3:15 na 11. Dobré dopoledne.

Zatímco fotbalisté Francie a Španělska bojovali v Dallasu o postup do finále mistrovství světa, před stadionem se protestovalo proti agentům imigračního úřadu ICE, kteří v posledních dnech zabili několik dalších lidí. I o tom uslyšíte v reportážním zápisníku ze šampionátu, máme ho pro vás za chvíli. Work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to do, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, don't crazy face it. She's so much more than you used to, knows just how to move.

0: 10.49 jdeme ve středečním dopoledním radiožurnálu zpátky za fotbalem.
1: Zápisník Jana Kaliby.
2: Pohled do zákulisí mistrovství světa ve fotbale.
0: Během fotbalového šampionátu se ve Spojených státech nenaplnily obavy, že by agenti imigračního úřadu ICE dělali zásahy přímo na stadionech. Platilo to i pro semifinále v Dallasu, ve kterém Španělé porazili 2-0 Francii. Celkově ale agenti ICE v poslední době zvýšili aktivitu, změnili styl svých zásahů v amerických městech a přímo na ulici zabili další lidi. Skupina Texasanů se na to přišla upozornit právě i ke stadionu v Dallasu.
3: 70 tisíc Američanů i cizinců si v Dallasu přišlo užít fotbal a své oblíbence. A podobně jako Probst, kamarády většinou nemají z agentů ICE obavy. Kristýna, co by běložská Američanka ve francouzském dresu, mi ovšem říká, že i když o sebe se nebojí, někteří lidé mimo stadiony mají strach oprávněně. Agenti ICE podle ní terorizují ty nejzranitelnější. Cílem této složky Trumpovy administrativy je podle ní záměrná krutost. Vládní představitelé hájí práci ICE snahou dostat ze země lidi bez patřičných dokumentů. Při akcích často neoznačených a kamerami nevybavených agentů ovšem umírají v amerických ulicích lidé. Jen za posledních 9 dní přibyly nejméně další 3 oběti. Na Floridě ve státě Maine, kde lidé vyšli do ulic, a dalšího muže agenti ICE zabili v Houstonu, tady v Texasu. I proto se u stadionu v Dallasu sešla skupinka demonstrantů. Chtějí, aby agenti zmizeli z ulic a křičí, že ICE roztaje v texaském horku, což je anglická slovní říčka se slovem led.
4: Jsme tu kvůli Lorenzovi Salgadovi, ale i dalším obětem ICE. Je to zdrcující. Lorenzo měl 3 děti, které přišly o tátu. Žil v Texasu 35 let, nezasloužil si umřít. Zaútočili na něj kvůli tomu, jak vypadá, protože je Hispánec. Je to zničující vidět ty agenty, jak jdou po lidech tmavé pleti tímhle způsobem. Tady v Dallasu a okolí je teď ICE zase aktivnější, a tak jsme přišli během mistrovství světa upozornit na to násilí, které se tu děje našim sousedům.
3: Říká mi Nicole Pomalesová, taky hispánská Američanka. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti, pod které

mezitím s přáteli skanduje a bubnuje do kroku fanouškům, kteří míří na utkání mistrovství světa mezi Španělskem a Francií. Razím na stadionech se agenti ICE vyhnuli, respektive pomáhali se zajištěním bezpečnosti turnaje. Tyto obavy se tedy nenaplnily. Za to Mexiko, které šampionát s Američany spolupořádalo, dává teď Spojené státy k soudu kvůli smrti 17 mexických občanů v detenčních zařízeních agentury ICE nebo při zatýkání. Z Dallasu Jan Kalibar, Radiožurnál.

0: pustila.
1: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, Teddy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu T-Mobile. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
2: Radiožurnál, 11 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy.
3: Poslanci by měli hlasovat o znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Americké útoky na íránskou armádní základnu zabily nejméně 7 lidí. Fotbalisté Španělska porazili Francii a postoupili do finále mistrovství světa. Kolony popojíždí po dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova a bude oblačno až polojasno na severovýchodě i zataženo, místy přehánky nebo bouřky, teploty do 28 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Od nového roku má znovu fungovat elektronická evidence tržeb. Počítá s tím vládní návrh zákona, který by dnes ve třetím čtení měli schvalovat poslanci. Povinnost zavést EET by se měla vztahovat na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Naopak výjimku ze systému by měli malí živnostníci, kteří by mohli využít takzvané EET off. Pokračuje poslanec Jan Hrnčíř z SPD.
5: Drobní živnostníci s příjmy do 1 milionu korun fungující v takzvaném režimu paušální daně budou mít tuto povinnost pouze dobrovolnou, takže chráníme drobné podnikatele před nadbytečnou byrokracií.
3: Měsíční paušální daň si ale nejmenší podnikatelé budou muset navýšit ze 100 na 1500 korun měsíčně, z 1 na 1500 korun měsíčně. Výjimku pro malé živnostníky prosadilo hnutí SPD a motoristé jako koaliční kompromis. Policie dnes převezla z litoměřické vazební věznice do Německa zadrženou německou pravicovou extremistku Marlu Svenju Líbichovou. Ta byla německými soudy ještě před úřední změnou pohlaví odsouzená jako muž Sven Líbich. Dostala trest 1,5 roku vězení za štvaní lidu, pomluvy a urážky. Líbichová měla být umístěná ve věznici v Saské Kamenici, kam ale nenastoupila. Policie ji pak na základě evropského zatykače zadržela letos v dubnu v Aši na Chebsku. Nejméně 7 vojáků zemřelo po amerických útocích na íránskou vojenskou základnu v Bampuru. Informovala o tom iránská polooficiální tisková agentura Tasnim s odvoláním na tamní armádu. Americké rakety podle ní zasáhly penzion nebo strážní stanoviště s cílem způsobit co největší počet obětí. Řada vojáků taky utrpěla zranění a iránská armáda slíbila rozhodnou reakci. Tamní vláda zároveň uvedla, že nejnovější série útoků Spojených států v posledních dnech zabila nejméně 30 civilistů a více než 200 lidí zranila. Řidiče na hlavním tahu mezi Valašským Meziříčím a Vsetínem čekají ode dneška omezení. Na silnici u Bystřičky začne oprava zhruba 300 metrů dlouhého úseku vozovky. Do pátku se tam bude jezdit kyvadlově, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
6: Po dobu prací bude provoz veden kyvadlově. Přes den od 6 do 17 hodin jej budou řídit pracovníci pomocí vysílaček. Ve večerních a nočních hodinách bude dopravu řídit semafor. Řidiče žádáme o zvýšenou opatrnost, respektování přechodného dopravního značení a pokynů pracovníků na stavbě.
7: Sport. Cyklistická Tour de France nabídla 10. etapu, tu na francouzský státní svátek ovládl Slovinec Tadej Pogačar a navýšil náskok v čele průběžného pořadí. Po etapě pak řekl, co pro něj vítězství právě na den dobytí Bastily znamená.
8: Etapu jsem si opravdu užil. V závěru jsem nevěděl, jestli to vyjde, ale v posledním kilometru jsem ze sebe vydal úplně všechno. A děkuju všem fanouškům podél trati. I ti, kteří na mě bučeli, mi nakonec dodali ještě víc sil.
7: A po postupu Španělů do finále mistrovství světa ve fotbale čeká semifinále Anglii a Argentinu. Utkání začne ve 21 hodin. V přímém přenosu ho odvysílá Radiožurnál Sport.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Nehoda na D8 u sjezdu na Mělník a kolony na D7 před Prahou. Na dálnici D8 čekejte komplikace z Ústí nad Labem směrem do Prahy u sjezdu na Mělník a Slaný. Na 18,5 kilometru se srazila dvě nákladní auta, je to menší nehoda podle zpravodaje v pravém pruhu. Kolona na Prahu teď má asi 3 kilometry, zdržení 10-15 minut. Na dálnici D7 čekejte kolony na příjezdu a také výjezdu z Prahy do Chomutova. Před omezením u letiště jsou kolony jak ze 4. kilometru, tak také od sjezdu na Horoměřice. Je to v obou směrech asi na 15 minut. V Praze pak dopravu brzdí dlouhodobé omezení. V Ekbelské ulici jezdí se v ní vždy pouze jedním pruhem a kolony jsou tak z dálnice D8 od sjezdu na Zdiby do Kbelské a také v opačném směru v Novopatské od Černého mostu do Kbelské. Tamto zdržení je výraznější, asi 20 minut. A v Praze teď hlásíte komplikace v Modřanské ulici směrem do centra. V okolí Barandovského mostu hlásíte policejní zásah a provoz pozastavený.
9: Směrem jako na nájezd na jižní spojku a na Vranďák. Otáčejí tady, dopravuje tady vrtulník, policajti, všechno, ale vůbec nevím, co se tam stalo.
0: No a další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude oblačno až polojasno, odpoledne přechodně místy s přeháňkami anebo bouřkami, teploty 23 až 28 stupňů, na severu jen kolem 21, na jihu Moravy i kolem 30 stupňů. Tolik zprávy. Dál posloucháte dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
2: 11 hodin a 5 minut a už za pár desítek minut se v Ostravě otevřou brány festivalu Colors of Ostrava. Organizátoři slibují návraty velkých hvězd, ale taky nové divadelní scény anebo osobní setkání s vědci na fóru Melting Pot. A na místě je i radiožurnál. Detaily tak nabídneme do 11:45.
4: Dopolední radiožurnál
1: a Jiří Chum.

0: cesta.
1: Letošní Colors of Ostrava začínají. Za pár desítek minut se otevřou brány festivalového areálu a pod vysoké pece se dostanou první návštěvníci. Hlavními hvězdami prvního dne jsou 21 Pilots, kteří se do Ostravy vrací po 4 letech. Radiožurnál jako hlavní mediální partner je samozřejmě u toho s mobilním studiem a moderátory Liborem Boučkem a Petrem Králem. Speciální festivalové vysílání s živými koncerty začne ve 12.30. U hlavní brány festivalu je i reportér František Kuča. Dobrý den.
2: Dobré dopoledne. Tak Ostrava se dnes probudila do deště, ale teď už neprší a postupně se má vyjasňovat. Samotné slavnostní zahájení festivalu začne dneska o 7:30. Předtím lidé uslyší třeba Ondřeje Rumla nebo americkou kapelu Skunk NNC. Teď se třeba zvučí Mirai. No a tou hlavní hvězdou večera, jak už bylo řečeno, budou 21 Pilots. No a teď už tady u brány se hromadí návštěvníci a podle nápisu na oblečení a výrazného líčení soudím, že jde většinou právě o fanoušky této kapely a jde slyšet nejenom čeština, ale taky lidi z Polska, hodně angličtiny, takže přijelo dost lidí i ze zahraničí.
1: Co poradit těm, kteří míří na festival, když je mokro?
2: Určitě dobré boty, ideálně takové, na kterých vám příliš nezáleží. Boty tady každoročně dostanou zabrat, když zaprší, tak se tady dělají celkem velké louže, když zase neprší, tak je tady dost prašno, takže ty boty se tady celkem špiní. No určitě pláštěnku, s deštníkem do areálu Ostraha nikoho nepustí a každoročně se tady deštníky hromadí u vstupu. No ale počasí má být docela proměnlivé, takže nezapomenout určitě ani na pokrývku hlavy a třeba i nějaké náhradní oblečení.
1: Když jsi zmínil ty deštníky, že to je problém, jaká jsou další omezení pro vstup? A co třeba ještě naopak nechat doma?
2: Tak určitě platí zákaz drog, alkoholu a zbraní, jak už jsem říkal, ty zmíněné deštníky, ale pozor, viděl jsem třeba u brány nechávat lidi i knížky. Taky nepouští Ostraha lidi s nějakými velkými zavazadly, povolení je pouze taky běžný batoh. Zakázané jsou taky vlastní nealkoholické nápoje, ale lidé si zase můžou vzít sebou prázdnou lahev na vodu, která je v celém areálu zdarma. No a jinak taky připomínám, že v celém festivalovém areálu se dá platit pouze bezhotovostně. Kdo třeba nemá kartu, tak si může koupit nabitou festivalovou kartu.
1: Začínají Colors of Ostrava, radiožurnál je u toho s mobilním studiem, teď je reportér František Kuča, díky.
2: Naslyšenou a krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

Je 4:12, posloucháte dopolední radiožurnál. Od příštího roku nejspíš budou podnikatelé znovu povinně evidovat tržby. Ještě dnes by o tom měli hlasovat poslanci a naše reportérka k tomu dodá detaily do 11:30.

0: Sněmovna jedná o obnovení elektronické evidence tržeb. Vládní návrh je ve třetím, tedy závěrečném čtení. Vláda se od něj slibuje narovnání podnikatelského prostředí i dodatečné příjmy do rozpočtu. Ze sněmovny teď živě naše reportérka Jana Čermáková. Jano, zdravíme tě.
1: Dobré dopoledne. Fungovat by nová elektronická evidence tržeb měla od ledna. Podle vlády by měla státnímu rozpočtu každoročně přinést 14 miliard korun. Povinnost zavést EET by se měla vztahovat na obchody, restaurace a nově i na řemeslníky. Současně se zavedením evidence chce vláda obnovit i některé daňové slevy, třeba na studenta a školkovné. Před poslanci EET znovu obhajovala ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
2: Nejde o návrat ke starému systému, ale o řešení, které vychází ze zkušeností z minulých let i z připomínek samotných podnikatelů. Evidovat se budou pouze kontaktní platby. Systém bude pracovat jen s minimálním rozsahem nezbytných údajů a nezavádí se povinný tisk účtenek.
1: Opozice zpochybňuje přínos EET do rozpočtu. Elektronická evidence tržeb navíc podle ní nepřiměřeně zatíží malé živnostníky. Evidovat by se měly taky bezhotovostní platby. Ty jsou podle opozice ale dohledatelné a z návrhu by se proto měly vypustit, řekl na plénu předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob.
3: O tom rozhodoval před 9 lety ústavní soud a už v té variantě původní EET tak bezhotovostní platby vyškrtl, protože už jednou evidované jsou. Z tohoto důvodu já považuji ten návrh vlastně v rozporu s nálezem ústavního soudu.
1: To ministryně financí odmítá. Podle ní je návrh v souladu s rozhodnutím ústavního soudu. Evidence i bezhotovostních plateb podle ní přispěje k lepšímu odhalování šedé ekonomiky. Na to dostat se k hlasování mají poslanci čas do 14:00 odpolední.
0: Jano, mluvilo se dnes ve sněmovně taky ještě o té pondělní dopravní nehodě poslance za motoristy Filipa Turka s nemocničním vozem v centru Prahy.
1: Na rozdíl od včerejška dnes už ne. Včera Turka kritizovali opoziční poslanci, vyzvali ho k opuštění všech politických funkcí. Sám Filip Turek je stejně jako včera z dnešního jednání omluvený ze zdravotních důvodů. Připomeňme, že Turek dočasně nebude působit na pozici vládního zmocněnce pro Green Deal. Ve videu na Instagramu včera řekl, že pokud ho policie označí za viníka nehody, na funkci zmocněnce rezignuje úplně.
0: Reportérka Jana Čermáková živě z poslanecké sněmovny. Jano, děkujeme a naschledanou.
1: Naslyšenou, pěkný den.

0: Jakmile na cestách zaznamenáte dopravní komplikace?
1: Volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Díky vám můžeme ostatní řidiče varovat včas.
2: Jsou tam minimálně 4 auta v sobě a jedno skončilo na přeše.
0: Popsat jim překážky, které je mohou překvapit.
3: Na rychlostní silnici cyklista bez helmy, s nákupem, tak až tam nikdo nesrazí.
1: Nebo poradit, kudy rozhodně nejezdit.
4: A ta kolona je tady na 3/4 hodiny.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
5: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, Teddy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu T-Mobile. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál 11:30. Kateřina Caustidisová a zprávy.
2: Zásobníky zemního plynu v České republice jsou teď plné zhruba téměř z poloviny. Podle vrchního ředitele sekce energetiky Reného Neděli se skladování plynu obchodníkům tolik nevyplatí. Ceny jsou totiž kvůli konfliktu na Blízkém východě vyšší než v létě obvyklé. V topné sezóně ale podle něj nedostatek plynu nehrozí. Kontroly na hranici mezi Španělskem a Gibraltarem dnes krátce po půlnoci skončily. Předcházela tomu dohoda mezi Evropskou unií a Británií. Cílem je usnadnit překračování hranic a ukončit roky politické nejistoty ohledně britského zámořského území. Obyvatelé Gibraltaru budou moci přecházet do Španělska pouze na základě průkazu rezidenta. Španělé zase s využitím svého občanského průkazu. Začíná stavba nové trasy, hlavní silnice mezi Krnovem a městem Albrechticemi. Jde o úsek v místní části Linhartovy, ve kterém je několik táhlých zatáček, snížená povolená rychlost a nedá se tam předjíždět. Ředitelství silnic a dálnic postaví novou přeložku a úsek srovná. Novinář, historik a dlouholetý politický komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček dnes slaví 80. narozeniny. Vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V 90. letech začal pracovat jako novinář v deníku Mladá fronta dnes. Na konci 90. let se Nováček přesunul do Českého rozhlasu, kde se věnoval politice. Za svou práci získal několik ocenění. V roce 2000 cenu Ferdinanda Peroutky. O 15 let později pak za celoživotní tvorbu i novinářskou cenu Opus Vitae.
3: Sport.
2: Fotbalisté Anglie a Argentiny proti sobě nastoupí v semifinále mistrovství světa. Na turnaji v Severní Americe a Mexiku se do souboje o zlato už dostali Španělé. Poražený bude s Francií hrát o bronz. Utkání Anglie Argentina začne v 21 hodin, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nebezpečí na D5 před Plzní a kolony v Praze. Na dálnici D5 z Rozvadova směrem do Prahy opatrně u Plzně za sjezdem na Zbůh na 91. a půl kilometru je předmět na vozovce, v levém pruhu leží tyč z kamionů a vybočuje se. Zdržení čekejte na dálnici D11 za výjezdem z Prahy do Hradce Králové. Silničáři pracují na 8. kilometru u sjezdu na Úvaly.
5: Ve směru do Hradce Králové zúžení a přímo v tom zúžení je ještě dálnice stažená do jednoho pruhu, takže se tam předtím tvoří kolona tak na 10-15 minut.
4: V Praze dopravu brzdí omezení ve Kbelské ulici, tou se projíždí vždy pouze jedním pruhem kvůli velké rekonstrukci a kolony jsou tak z D8 od sjezdu na Zdiby a také v opačném směru z Novopatské od Černého mostu. Jede hodně kamionů, osobní auta tam projedou rychleji. Silný provoz je pak i na Pražském okruhu mezi D1 a letištěm před sjezdem na Ořech. Kolony kamionů jedou pomalu už od Modletic od D1 přes oba tunely a plný je i úsek z D5 k Ořechu, tam je to na 15 minut. A na silnici 13 z mostu do Teplic čekejte velké zdržení na příjezdu do Bíliny. Kolona kvůli omezení je od Botanické zahrady na půl hodiny. Osobním autem se to dá objet přes Hrobčice. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami, teploty 23 až 28 stupňů, na severu kolem 21. Tolik zprávy. Pokračuje dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
1: Evropská média si všímají, že evropští žalobci pověřili české orgány činné v trestním řízení, aby vyšetřili politiky a úředníky umožňující vyplácení evropských dotací koncernu Agrofert. Bylo to na udání Pirátů, komentovala rozhodnutí úřadu evropského veřejného žalobce vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová. Proč pirátská strana podala kvůli evropským dotacím víc než 100 stránkové trestní oznámení? Zeptáme se místopředsedy Pirátů, poslance Martina Šmídy, který bude dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu po zprávách v 17 hodin.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: I o práci.

Je 7 minut po půl 12. středeční dopolední Radiožurnál 15. července 2026 a to datum říkám záměrně. Parta dětí, příšery z obráceného světa a návrat jedné hollywoodské hvězdy. Seriál Stranger Things slaví 10 let od premiéry a tak ho ve vysílání dopoledního Radiožurnálu ještě za chvíli připomeneme. Teď Strangers a Luis Capaldi. We were strangers at the bar, they were playing Wonderwall. I overheard you say you hate this song. Next thing I knew, I'm walking over, came and tapped you on your shoulder, said, my dear, you're not the only one. Spent the night there at my place, that night became 100 days, and I shared all my deepest secrets with you. Soon enough, well, I found out you're something I can't live without, and every time I close my eyes, I miss you.

0: trojky.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D5 teď velmi opatrně z Prahy směrem do Plzně u Berouna. Na 15. kilometru hlásíte požár osobního auta na dálnici.
3: 15,5 kilometr, hoří tady auto. Je to osobák a už tam jedou hasiči, už jsem je viděl v protisměru.
2: A podle záběrů z kamery je vidět, že auto teď už hoří opravdu silně jasným plamenem. Na místě policejní hlídka, hasiči tedy jedou na místo. Pokud jste v koloně, vytvořte záchrannou uličku. D5, 15. kilometr z Prahy na Plzeň. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Přesně před 10 lety měl premiéru seriál Stranger Things, který se stal jedním z největších fenoménů streamovací éry. Dobrodružný horor zasazený do 80. let odstartoval kariéry několika mladých herců a zároveň znamenal velký herecký návrat Winony Ryder, která si díky roli Joyce znovu získala celosvětovou pozornost. Značka Stranger Things podle odhadů vydělala Netflixu víc než miliardu dolarů a patří k nejúspěšnějším projektům v historii této platformy.
5: Ohnivou kouli! Ochraň zaklínat! Demogorgona už nebaví hloupý lidský dohadování!
6: Malé město, velké zlo. Sledujeme skupinu dětí z městečka Hawkins, které zjistí, že jejich svět je propojený s temnou paralelní dimenzí zvanou Upside Down, vzhůru nohama. Když se začnou objevovat zmizení, nadpřirozené jevy a monstra, parta společně s dospělými bojuje proti hrozbě, která postupně sílí. Příběh zároveň sleduje jejich dospívání, přátelství a to, jak se obyčejné vztahy lámou pod tlakem něčeho, co je mnohem, mnohem větší než oni sami. He is here again. And this time we are ready. Tvůrci seriálu, dvojčata Matt a Ross Duffrovi, se na začátku rozhodli pro krok, který tehdy vypadal riskantně. Hlavní role svěřili téměř neznámým dětským hercům. Konkurzem prošly stovky dětí z USA i Kanady a bratři hledali nejen herecký talent, ale i jiskru, kterou měli hrdinové osmdesátkových filmů. Chtěli někoho, kdo působí skutečně. A trefili se. Představitelka jedenáctky, milý Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo a Noah Schnapp se během 10 let stali světovými hvězdami, které znají i ti, kdo Stranger Things nikdy neviděli. Na slavnostní premiéře 5. řady padla i otázka na to, jak velkou zodpovědnost cítili, když obsazovali do hlavních rolí tehdy neznámou partu dětí. Matt Duffer přiznal, že vůbec nepočítali s tím, že by se z původně nenápadného projektu stala taková věc. A už vůbec ne, že by dostali druhou řadu, takže o tom ze začátku vůbec nepřemýšleli.
7: Ale ve chvíli, kdy se ten seriál rozjel a stal se mnohem větším, než kdokoliv z nás čekal, včetně Netflixu, tak o tom začneš přemýšlet jinak, protože najednou cítíš právě tu zodpovědnost. Ale jsme fakt hrdí na to, jak vyrostli, jako herci i jako lidi. Zvládli to neuvěřitelně vyrovnaně. Pomohlo i to, že jich je víc. Nikdo z nich tím neprocházel sám. Jsou si hrozně blízcí.
6: Alžběta Havlová, Radiožurnál.

Španělé budou taky brzy bez dechu. Fotbalisté Španělska si podruhé ve své historii zahrají finále mistrovství světa. V Dallasu porazili hvězdný francouzský tým 2-0 a v neděli tak můžou zopakovat titul z roku 2010. O jejich komplexním týmovém výkonu ještě do 12.

0: Španělští fotbalisté postoupili do finále světového šampionátu. Francouzský tým plný hvězd porazili úřadující mistři Evropy v Dallasu 2-0 a už po šesté udrželi na turnaji čisté konto. Jediný gól inkasovali ve čtvrtfinále s Belgií.
1: Dobrý gól na Degetelera a je to 1-1. Gól v 41. minutě, Belgie srovnává.
2: Španělská obrana v čele s gólmanem Unaiem Simonem se pyšní bilancí, kterou moc týmů v historii mistrovství světa nemá. Dostat se do finále a inkasovat do té doby jen jednu branku se v dějinách povedlo třeba Uruguayi v roce 1930, Anglii v roce 1966 nebo Itálii v roce 2006.
3: Defenzíva není jenom o té čtyřce vzadu, ale o tom celkovým pojetí té hry a celého týmu, a tam si myslím, že Španělé jednoznačně dominovali, opravdu to těm francouzským hvězdám strašně znechutili.
2: Mluvil ve vysílání radiožurnálu Sport bývalý český reprezentant Jan Rajnoch o tom, že Španělé vymazali asi nejobávanější útok na šampionátu. Francouzskou ofenzivu v čele s kapitánem Kylianem Mbappém přehráli hlavně týmovým výkonem, říká bývalý švédský útočník Zlatan Ibrahimovic.
4: Když mluvím o Španělsku, nezmiňuji jednotlivé hvězdy, ale hvězdný týmový výkon. Září totiž všichni společně, nemusí se spoléhat na jednoho hráče. Oyarzabal není fotbalová superstar, ale díky týmu má skvělá čísla a střílí rozhodující góly. A já bych raději nebyl tak slavný a do finále se dostal, než byl hvězda a v finále nehrál.
2: Vyzdvihl Ibrahimovic ne až tak výrazného, ale gólového Mikela Oyarzabala ve vysílání americké televize Fox Sports. Útočník Realu Sociedad.

0: vyhraje mistrovství světa, to si myslím, že už na 99%.
1: Odhadoval ve vysílání radiožurnálu Sport někdejší český reprezentant Roman Hubník. Ve finále se Španělé utkají v neděli buď s Argentinou nebo Anglií. Druhé semifinále mistrovství světa začne v 21 hodin českého času v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Tadeáš Skalický, radio.

0: Linkin Park 4 minuty před 12 hodinou. Radiožurnál už za chvíli nabídne hlavní zprávy, poté publicistiku ve 12.10 s Vladimírem Krocem. Vítej ve studiu, pozvi nás.
1: Děkuji, dobrý den. Vrátíme se k pondělní dopravní nehodě poslance motoristů Filipa Turka v centru Prahy. Nejprve s politologem Lukášem Jelínkem a potom s dopravním expertem Robertem Šťastným. Pak probereme aktuální situaci v Hormuzském průlivu, kde Američané oznámili opětovnou blokádu íránských lodí. Budeme o tom mluvit bezpečnostním expertem Jiřím Schneiderem. No a na závěr nabídneme část rozhovoru s naším dlouholetým kolegou, komentátorskou legendou Petrem Nováčkem, který dnes slaví 80.
0: Všechno nejlepší přeje Český rozhlas Vladimír Kroc v publicistice zhruba za čtvrt hodiny, už za chvíli hlavní zprávy ve 12. Tady Radiožurnál ve středu 15. července roku 2026. Dobré poledne.

0: tonight.
1: Radioservis představuje
2: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
3: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
4: Sněmovna se chystá schválit obnovení elektronické evidence tržeb. Opozice je kritická.
5: Tak, jak to je navrženo v tuhle chvíli, tak může tam být poměrně hodně administrativní zátěže.
4: Ukrajinské drony zasáhly v Černém moři 20 ruských lodí, včetně 17 ropných tankerů.
6: Zničíme jich tolik, kolik bude potřeba. Je to jenom otázka času.
4: Obhájci zlata z Argentiny nastoupí v semifinále fotbalového mistrovství světa proti Anglii. Požár auta komplikuje provoz na dálnici D5 z Prahy do Plzně u Berouna. A bude oblačno až polojasno, zataženo taky místy přehánky a teploty do 28 stupňů. Je středa 15. července. Hezké poledne přeje u zpráv Kateřina Cousirisová.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Sněmovna jedná o znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Návrh je před finálním schvalováním. Vláda si od něj slibuje narovnání podnikatelského prostředí i peníze do státního rozpočtu. Podrobnosti má reportérka Jana Čermáková.
7: Povinnost zavést EET by se měla vztahovat na obchody, restaurace a nově i na řemeslníky. Pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
8: Nejde o návrat ke starému systému, ale o řešení, které vychází ze zkušeností z minulých let i z připomínek samotných podnikatelů.
7: Státnímu rozpočtu by měla EET podle vlády přinést ročně 14 miliard korun. To zpochybňuje opozice, například předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
9: To se nestane, protože velká část těch transakcí už dnes probíhá bezhotovostně, takže ta šedá zóna je podstatně menší, než byla před lety.
7: Pokud poslanci návrh schválí, dostanou ho k posouzení senátoři. Fungovat by nová EET měla od ledna. Z poslanecké sněmovny Jana Čermáková, Radiožurnál.
4: Ministr zdravotnictví prověří odchodné, které dostávali manažeři zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra. Radiožurnál zjistil, že rekordních 23 milionů korun musí pojišťovna vyplatit bývalému manažerovi Otakarovi Smolíkovi. Ten se k tomu vyjádřit odmítl. Na odchodnou dostávali mnoha milionové částky i další manažeři, včetně bývalého generálního ředitele.
10: Ten padák zlatý pro generálního ředitele bývalého, který za mě nebyl dobrým ředitelem, tak si myslím, že také není úplně standardní, ale to, co považuji za úplně skandální, je právě celý ten systém vlastně.
11: Kontrolu poslal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z ANO do všech zdravotních pojišťoven. Nové vedení zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra už systém odměňování upravilo, říká mluvčí pojišťovny Martin Bačkovský.
12: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra již nebude u manažerských pozic sjednávat konkurenční doložky. Toto rozhodnutí se vztahuje samozřejmě také na současného generálního ředitele.
11: Kristýna Šopfová, Radiožurnál.
4: Ukrajinská armáda rozšířila operaci proti ruským tankerům z Azovského i na Černé moře. Velení sil oznámilo, že v noci na dnešek se podařilo drony zasáhnout 20 ruských tankerů a dalších lodí v černomořských vodách.
13: Velitel nepilotovaných sil Robert Brovdy, známý jako Maďar, na sociálních sítích oznámil, že k dnešnímu svátku, ke dni ukrajinské státnosti, drony zasáhly 17 ruských ropných tankerů, dva se skapalněným plynem a jednu vlečnou loď. Rozsah poškození zatím není známý. Rusko ráno odpovědělo raketovým a dronovým útokem na Oděsu. V okolí přístavu zahynuli 3 lidé a další 3 byli zraněni, oznámila městská vojenská zpráva. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
4: Velvyslanci států Evropské unie se v Bruselu právě teď znovu snaží dohodnout na 21. balíku sankcí proti Rusku. Nové postihy počítají i se zmrazením současného cenového stropu na ruskou ropu. Pokud dnes EU sankce nepřijme, cena ruské suroviny se výrazně navýší.
0: Cenový strop na ruskou ropu by bez schválení sankcí automaticky prudce stoupl ze současných 44 na 60 až 70 dolarů za barel. Evropská unie už sama ruskou ropu téměř neodebírá, ale evropské přepravní a pojišťovací společnosti stále hrají zásadní roli v její dopravě z Ruska do třetích zemí. Ruskou ropu smějí přepravovat pouze v případě, že byla prodaná pod stanoveným cenovým stropem. A ten současný platí právě do dneška. Návrh 21. balíku sankcí kromě toho počítá také s dalšími postihy ruských bank či se zákazem vstupu do Evropské unie pro všechny Rusy, kteří bojují či bojovali ve válce na Ukrajině. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
14: Víme, co se děje u vás.
4: Poslanec za motoristy Filip Turek rezignuje na funkci vládního zmocněnce pro Green Deal, pokud ho policie označí za viníka pondělní nehody. Oznámil to na sociálních sítích. Turek projel přes křižovatku v centru Prahy rovně odbočovacím pruhem a střetl se zdravotnickým autem. Podrobnosti má reportér Jakub Vik.
15: Filip Turek ve videu uvedl, že z nehody vyvodí odpovědnost i teď před koncem vyšetřování.
16: Tu funkci vládního zmocněnce pro Green Deal a klimatickou politiku dávám k dispozici, dokud policie neoznačí viníka té nehody.
15: Poslanci se dnes k nehodě alespoň zatím nevrátili. Turek se z jednání sněmovny omluvil ze zdravotních důvodů. Opozice ho vyzvala, aby rezignoval na všechny funkce. Podle předsedy motoristů Petra Macinky se Turek k nehodě postavil dospěle a ocenil, že dal k dispozici funkci zmocněnce. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že pokud se potvrdí průběh nehody, jak naznačují kamerové záznamy, měl by Turek na funkci zmocněnce rezignovat. Jakub Vik, Radiožurnál.
4: V českých zásobnících je letos o třetinu plynu méně než loni. Je to zhruba 1,5 miliardy metrů krychlových zemního plynu. Ukazují to data Ministerstva průmyslu a obchodu. Kapacita zásobníků je naplněná z poloviny.
17: Obchodníci letos plní zásobníky pomaleji mimo jiné proto, že ceny plynu jsou kvůli konfliktu na Blízkém východě vyšší, než bývá v létě obvyklé, říká vrchní ředitel sekce energetiky rezortu průmyslu René Neděla.
18: Takže samotné uskladnění nepřináší takový obchodní zisk jako v některých předchozích letech.
17: Plynu ale bude v zásobnících dál přibývat, potvrzuje to Denisa Řezničková, ředitelka obchodu a dispečinku státní společnosti Gas Storage CZ, která vlastní 6 zásobníků.
19: Kapacita našich zásobníků pro nadcházející zimní sezónu je v současnosti rezervována přibližně na 84%.
17: Plynu bude v Česku podle rezortu průmyslu na topnou sezónu dostatek, podle Asociace nezávislých dodavatelů energií, ale bude pro zákazníky zhruba o 5 až 15% dražší než loni. Vít Andrle, Radiožurnál.
4: První návštěvníci přicházejí na hudební festival Colors of Ostrava. Hlavní hvězdou dnešního programu je americká dvojice 21 Pilots. U vstupu na ostravské Colors je reportér František Kuča.
20: Tady u hlavní brány se už asi hodinu tlačí několik stovek lidí a podle oblečení a často výrazného líčení jde právě většinou o fanoušky 21 Pilots. Jakmile se teď někdo z nich dostane do areálu, tak vyloženě běží obsadit ta nejlepší místa hned u podia. A bude to dlouhé čekání, protože dnešní hvězda začíná hrát o 10:30. Samotné slavnostní zahájení festivalu začne o 7:30, navážou Miraj. No a už za pár desítek minut přímo pod vysokými pecemi začne speciální vysílání Radiožurnálu s Petrem Králem a Liborem Boučkem. Z Ostravy František Kuča, Radiožurnál.
21: Sport. Po postupu Španělů přes Francii se rozhodne o druhém finalistovi fotbalového mistrovství světa. V Atlantě proti sobě nastoupí Angličané a obhájci titulu Argentinci. Ti dvakrát zvládli prodloužení a osmifinále s Egyptem otočili ze stavu 0-2. O argentinské mentalitě mluví trenér Lionel Scaloni.
22: Jsme národ, který se nikdy nevzdává. Ostatně to ani Španělé, Francouzi nebo právě Angličané. Máme vynikající fotbalisty, mentálně správně nastavené. Zvládli jsme těžké chvíle, které nás udělaly silnějšími.
21: Semifinále světového šampionátu mezi Argentinou a Anglií začne ve 21 hodin, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy. Vítěz ve finále narazí na Španělsko, poražený bude hrát s Francií o bronz.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
23: Kolona na D5 u Berouna a nebezpečí u Mýta. Na dálnici D5 z Prahy směrem do Plzně nejprve čekejte komplikace u Berouna. Na 15. kilometru ještě hasiči dohašují osobní auto, projíždí se okolo pouze levým pruhem, kolona má asi 3 kilometry, zdržení od sjezdu na Vráž je asi 15 minut. A na D5C pak pozor i dál na Plzeň za sjezdem na Mýto. Na 51. kilometru hlásíte nebezpečnou situaci.
24: Stojí kamion a něco opravuje, řidič běhá okolo toho, je to tam takový nepřehled.
23: A na dálnici D1 stále silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Kolona začíná teď u Ostrovačic na kilometru 178 a pomalu se pokračuje až do omezení v Brně na 196. I pro osobní auta čekejte 20 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude oblačno až polojasno, odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo taky bouřkami, teploty 23 až 28 stupňů, na severu kolem 21, na jihu Moravy bude teplej, tam naměříme kolem 30 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku s Vladimírem Krocem.
2: Jak citlivá je pro koaliční partnery motoristů kauza kolem nehody Filipa Turka? Co může podle dopravního experta vyplývat pro policejní vyšetřování ze záběru kolize v centru Prahy? A jak těžce zasáhne Írán obnovená americká blokáda jeho přístavů? Poslanec a čestný prezident motoristů sobě, Filip Turek, nebude do rozhodnutí policie o viníkovi pondělní nehody, při ní se v centru Prahy srazil s nemocničním vozem, vykonávat pozici vládního zmocněnce pro Green Deal, sdělil v úterý na sociální síti.
3: To úplně poslední, že jezdím jako papaláš, nevyvozuji důsledky. Není to pravda, kdybych jezdil jako papaláš, tak každopádně jedu autem z ministerstva s řidičem za vaše státní peníze, jel jsem svým autem a kdybych nevyvozoval důsledky, tak bych neřekl to, co řeknu teďko, a to je to, že tu funkci vládního zmocněnce pro Green Deal a klimatickou politiku dávám k dispozici, dokud policie neoznačí viníka té nehody.
2: A v případě, že bude policie označen za viníka nehody, je Turek připraven na post zmocněnce rezignovat. Podle premiéra Andreje Babiše, který o této situaci mluvil s předsedou motoristů, ministrem zahraničí Petrem Macinkou, by Turek měl složit funkci zmocněnce, pokud se zveřejněné záběry z pondělní kolize na náměstí IP Pavlova ukážou jako pravdivé. Podle opozice by měl Turek služit i poslanecký mandát. O krátký komentář teď požádám politologa Lukáše Jelínka. Dobrý den.
5: Pěkné poledne.
2: Je pravděpodobnější, že se poslanec Turek rozhodl ke změněnému kroku den po nehodě sám, nebo spíš pod tlakem hlavně podvečerního vyjádření premiéra Babiše?
5: Podle mě ten tlak premiéra Babiše byl naprosto zásadní, protože nejde jenom o to, že Andrej Babišovi osobně nejspíš dochází se stylem a manýry pana Turka trpělivost, ale ono to souvisí i s tím, že na podobné chování jsou hákliví voliči a vzhledem k tomu, že hnutí ANO má voliče, kteří nejsou nějak extravagantní, kteří jsou spíš usedlí a kteří těžce nesou podobné projevy neomalenosti nebo arogance, tak si myslím, že se Andrej Babiš rozhodl zakročit velmi rychle, podobně jako když to udělal třeba před volbami v případě bývalé poslankyně Balaštíkové a údajné objednané vraždy nebo zabití psa jejího exmanžela. Jenom s tím rozdílem, že tady v tomto případě nemá na Filipa Turka přímou páku, tak alespoň vyzval jeho, ať se tady k této situaci nějak zodpovědně postaví.
2: Jak obecně tady je pro Andreje Babiše nepříjemná tahle ta kauza?
5: Nepříjemná je docela určitě hned z několika důvodů, protože jednak se zdálo v těch předchozích měsících, že už se ty spekulace, konflikty kolem Filipa Turka, všechny informace o jeho smýšlení, o jeho chování na sociálních sítích i na veřejnosti, tak se zdálo, že všechny tady tyto problémy pominuly, že se pan Turek umírnil, že se usadil ve svých politických funkcích, ale ukazuje se, že tomu tak úplně není. Ostatně politik, který je jednou přistižen při nějaké dopravní nehodě nebo při porušení předpisů, si zpravidla dá příště už setsakramensky pozor, aby se do podobné situace nedostal, zatímco panu Turkovi je to zjevně naprosto jedno. A to už Andrej Babiš snáší podle mě velmi obtížně, protože potom podobné kauzy, jako je ta Turkova, samozřejmě překrývají to, čím on by chtěl zásobovat veřejnost, to znamená informacemi o úspěších své vlády, místo toho se ve zpravodajství rozebírají vlastně naprosto neuvěřitelné příběhy jednoho z těch nejmenších koaličních partnerů.
2: Předseda motoristů vicepremiér Petr Macinka ocenil, že Turek dal dočasně funkci zmocněnce k dispozici. Nechce se prý účastnit, jak řekl, lidového soudu a počká na výsledek vyšetřování nehody. Pokud by byl Turek označen za viníka nebo spoluviníka pondělní kolize, budou se motoristé muset smířit s jeho rezignací?
5: Nejspíš ano, Andrej Babiš na to v takovém případě podle mě tlačit bude, i když pro ně to bude velmi nepříjemná situace, poněvadž pan Turek fakticky řídí ministerstvo životního prostředí a je otázka, nakolik se bez něj tedy ministr, oficiální ministr Igor Červený obejde, ale myslím si, že koaliční strany budou spoléhat na to, že takovéto vyšetřování, to oficiální vyšetřování se ještě může táhnout hodně dlouho. Takovéto překlenovací řešení, o kterém mluví pan Turek, že dává funkci k dispozici, tak to je sice pěkné, ale to by skutečně jedině vyžadovalo, že by její vláda z pozice zmocněnce odvolala, pokud v jiných situacích pan Turek říká, že nebude do vyšetření svoji funkci vykonávat, tak to zase působí dojmem, že do té doby se hodí nohy na stůl a nebude vůbec nic dělat, což asi voliči by také příliš neocenili. Takže já si myslím, že nakonec celá ta aféra víceméně vyústí nebo skončí dostracena, ale určitá pachuť zůstane, bude to dál souviset se politickým stylem motoristů sobě a Andrej Babiš jakkoliv pořád opakuje, že se mu tady v této koalici vládne nejharmoničtěji ze všech, tak si myslím, že bude mít se svými koaličními partnery nervy stále více.
2: Opozice volá i po Turkově odchodu z parlamentu. Myslíte, že to tak může dopadnout?
5: Ne, tak to se určitě nestane. Jednak porušení dopravních předpisů ještě není důvodem ke skládání poslaneckého mandátu, ale hlavně pro motoristy je skutečně Filip Turek ikonou. Řekněme si, že strana motoristů výrazně proměnila svůj politický program, s něčím jiným šla do voleb, něco jiného hájí a reprezentuje v současnosti, ale to, co zůstává, co bylo před volbami i po volbách, tak to je pan Turek. A vzhledem k tomu, že za sebou má nejspíš skupinu voličů, kteří si na podobný styl, na podobné politické metody, jaké on předvádí, potrpí, tak by si motoristé mezi tím svým sice nepočetným, ale přeci jenom elektorátem podřezali větev, kdyby se pana Turka rychle zbavili.
2: Politolog Lukáš Jelínek, děkuju, nashledanou.
5: Nemáte za český zbytek středy.
2: Podle záznamu nehody nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou ulic Ječné a Sokolské měl spuštěnou sirénu. Turek předjížděl těsně před karambolem kolonu odbočovacím pruhem, potom jeho auto jako jediné přímo vjelo do křižovatky a zasáhlo zadní část vozu s právem předností jízdy. U telefonu je právník, dopravní expert Robert Časný, bývalý ředitel oddělení BESIP. Dobrý den.
6: Dobrý den.
2: Z toho, co zatím víme, kdo je pravděpodobnější viník pondělní dopravní nehody?
6: U něho tohodle typu, to vždycky po právní stránce je to nejtěžší, ale z hlediska klasický jako silničního provozu je to určitě ten, kdo nedal přednost to vozidlu s právem přednosti, to vozidlo, pokud správně houkalo, měl zapnutý výstražný i zvukový, což si určitě dá potom zpětně dokázat, jak z toho auta, tak v nějakých svědků, tak každý ostatní je povinen mu umožnit cestu. Zároveň ten známý řidič udělal to, že jel místy, kde ty ostatní řidiči měli právo předvídat, že ten člověk pojede úplně někam jinam, než nakonec jel. To znamená, uvedl omyl ty ostatní a vlastně ohrožil. To znamená, já z hlediska toho posuzování to neberu jenom z hlediska ty nehody, ale pokud bych využíval zkušenosti z kolegů z jiných zemí, tak určitě by to mohli posuzovat i nějaký mnohem závažnější věc v ohrožení těch ostatních lidí, protože tam se pohybují chodci a tak dále. To znamená, pokud vědu do prostoru, kde nemám co dělat a jsem způsobit nehodu, tak vlastně to je vina na mě. Takže z mé strany je to jednoznačný, ale samozřejmě mohlo tam být mnoho věcí, které z těch našich záznamů není úplně prokazatelný, protože ten řidič jel pruhem, který jasně očekává, že jedete jinam, než máte jet a ten ostatní má právo to předvídat, že tam pojedete a tudíž má volný prostor.
2: Pokud by se u řidiče SUV vina prokázala, teď bez ohledu na poslaneckou imunitu Turka, jaký trest by mohl dostat?
6: Tak je to přestupkové řízení, tím, že nedošlo ke zranění, zřejmě nedošlo k nějakému vážnému zranění s nějakou hospitalizací, tak to bude v přestupkovém řízení a tady já nechci ani předvídat, protože už jsme některé jeho přestupky viděli, jak jsou řešeny a já jsem v českých právních vodách vždycky velký optimista, takže věřím, že to bude správně projednáno a že spíš i ten samotný přestupce se tomu postaví čelem a nebude zkoušet nějaký takový ty klasický kličky, co zkouší mnozí advokáti, protože přestupka řízení nás neprobíhá u soudu, probíhá to na obecních úřadech a ta možnost být tvrdý je mnohem menší než v jiných zemích.
2: Premiér řekl, že by policie měla případ co nejrychleji vyšetřit, jak dlouho obvykle takové šetření trvá.
6: Říkám, pro tu policii totiž to nebude tak jednoznačný, když bude se z té druhé strany vozit to správnou přednosti jízdě nejspíšelo v době, kdy je mu na červenou, že samozřejmě ono má právo jet i na červenou, ale musí dávat samozřejmě výraznou opatrnost, takže bude řešeno, zda ten řidič nemohl taky trošku uspůsobit té situaci a tím, že ta nehoda byla hodně ofous, viděli jste podle fotek, že ten kontakt byl skutečně jenom na rozích těch aut, naštěstí také, tak ano, i protistrana určitě bude uplatňovat leccos a tudíž to pro policii nebude vůbec jednoduché, ale vyšetření policie je jenom jedna věc, ta odezdá nějaký poznatky, ta vyslechne svědky, zjistí si případně nějaký údaj z kamera tak dál a předá to tomu přestupkovému úřadu. A tam to může být velmi dlouhé právě kvůli průtahům těch různých právních zástupců, protože říkám, správní řízení a přestupkové řízení u nás je ukázka toho, jak to nemá fungovat.
2: Dopravní expert Robert Šťastný, bývalý vedoucí BESIP, děkuju vám. Naschledanou.
6: Naschledanou, hezký den a šťastnou cestu.
2: Donald Trump varuje, že Spojené státy zaútočí příští týden v Iránu na mosty a elektrárny, pokud Teherán do té doby neuzavře s Američany dohodu. Trump dodal, že američtí vyjednavači v úterý varovali v tomto smyslu zástupce iránského režimu. V úterý večer americká armáda oznámila obnovu námořní blokády iránských přístavů a v noci na dnešek pokračovaly americké síly v úderech na Irán, zatímco iránské revoluční gardy oznámily další útoky na americké cíle v Bahrajnu, Kuvajtu nebo Jordánsku. Washington označuje své nálety za odpovědi na iránskou palbu na lodě v Hormuzském průlivu. Zdravím bezpečnostního experta bývalého českého velvyslance v Izraeli Jiřího Schneidera. Dobrý den.
7: Dobrý den.
2: Jak citelně zasahuje Irán obnovená námořní blokáda jeho přístavů?
7: Já myslím, že hlavně symbolicky ta blokáda se projeví teprve v řádech dnů, kdyby trvala déle. Ten symbolický význam je v tom, že už neplatí to memorandum o příměří. Rozhořel se tam konflikt, který nebýt toho velkého v dubnu, od února do dubna, tak bychom ho považovali za velký. Takhle ho považujeme ještě za relativně omezený konflikt. A je to pokus eskalovat z americké strany ta hrozba, že zasáhnou i další přepravní trasy, nejenom ty přístavní. Ta je samozřejmě vážně míněná.
2: Pokud Američané proklamují, že chtějí zajistit bezpečný provoz Hormuzského průlivu, ale obě strany si zjevně vykládají po svém, co v téhle otázce stojí v Černovém memorandu o porozumění, netočí se v začarovaném kruhu, ze kterého bude dost složité se nějak dostat?
7: Točí. Ta formulace jednoho z těch bodů, toho pátého bodu z těch 20 v tom memorandum je tak vágní, že umožňuje různé výklady. I když myslím si, že to, že Iránci nesplnili ten předpoklad, který je tam vysloveně zmíněný, že mají jednat o podmínkách, oni prostě nastolili systém, který stanovil, že se má plavat po iránské straně toho průlivu, nikoli po té ománské, a že je potřeba za to platit nějaké poplatky. Takže z mého pohledu to také nesplnili. Ale ten druhý prvek je ten, že z mnoha závažných věcí, které z těch dalších bodů v memorandu a i z těch bodů, které tam vlastně ani nejsou, které se týkají jaderného programu, raketového programu Iránu, podpory těch ozbrojených sil, které působí mimo Irán, těch proxies, najednou se mluví pouze o Hormuzském průlivu a všechno ostatní jakoby padá pod stůl. To je, mám myslím, z hlediska iránského režimu velké vítězství, že se najednou mluví pouze o Hormuzském průplavu, kde oni mají jaksi velkou vydírací sílu.
2: Ještě ve stručnosti, je možné, že Trump naplní výhrušku, že příští týden obnoví nálety na iránské mosty a elektrárny, pokud Tehran neuzavře do té doby se Spojenými státy dohodu?
7: Podívejte, možné je úplně všecko. Vidíme, ty kroky prezidenta Trumpa jsou jaksi velmi cik-cak.
2: Nevyspělo
7: na zítra oznámil projev, který se má týkat interference do voleb v roce 2020. Tak je možné, že prezident Trump najednou nastolí úplně jiné téma, které odvede pozornost od jednání s Iránem. Takže nechtějte po mně předvídat, jaké můžou být další americké kroky.
2: To říká bezpečnostní expert Jiří Schneider. Děkuju, naschledanou.
7: Naslyšenou, děkuju.
2: Příští minuty věnujeme životnímu jubileu našeho váženého dlouholetého kolegy. Osmdesátiny slaví, dá se říci, doyen zdejší komentátorské scény Petr Nováček. Vystudoval historii na Karlově univerzitě, později se vydal na novinářskou dráhu a v Českém rozhlase komentoval politický ruch od roku 1999. V roce 2000 získal novinářskou cenu Ferdinanda Peroutky. O 20 let později mu tehdejší prezident Miloš Zeman udělil medaili za zásluhy. Dnes byl Petr Nováček hostem pořadu Osobnost Plus a první otázka moderátorky Báry Tachy zněla.
8: Petře, máte po tolika dekádách mluvení o politice ještě nějaké iluze? Myslím, iluze politická samozřejmě.
9: Nemám.
8: Vůbec nic?
9: Nemám opravdu, protože bývaly slabší chvíle, když jsem si říkal, hele, z tohle mi třeba něco mohlo být. Jo. Tohle to ty pořád sníš o tom, že se zjeví nějaká strana, která bude mít program a nejen, že ji ho napíšou cizí lidi, ale on zejde opravdu z ní a teď oni řeknou, když by to bylo na vás, tak prvním roce tohle, pak tohle a budou to důvěryhodní lidé, jenomže jsem se toho nedočkal. My jsme vám tohle, Báro, očekávali s mým věrným, můžu říct přítelem, byť už jsme se dlouho neviděli, Honzou Hartlem, že ho, zakladatelem STEMu. A jednoho dne jsme si řekli, už dál nečekáme, víc, protože je zbytečný. Takovou stranu už.
8: Ne, ale znamená to, co říkáte, Petře, že vás vlastně každá partaj, která tu byla od začátku 90. let, něčím zklamala?
9: Já nechci vést po všechné řeči, ale když to obrátíme, jak se to ve filozofii někdy dělá, tak žádná mi nevyhověla úplně. Ale to je v pořádku, to přeci nemůže být. To je lidská záležitost, i ta politika. Ale žádnou ideální politickou stranu jsem za tu dobu nepotkal.
8: Myslíte, že vás ještě něco od politiků může, doopravdy myslím, překvapit, nebo už se vždycky jen mění jména, ty lidské slabosti zůstávají stejné?
9: Ale tak já si myslím, že vy čekáte také, to víte, že mě může ještě něco překvapit. Nevíme prostě, až se tato garnitura opotřebuje, nebo až lid obecný přijde na to, co si zvolil a začne přece jenom hledat něco jiného, takže se třeba ještě něčeho dočkáme. Jo. No prostě teď je to tak, jak to je, tak to vypadlo z minulých voleb. Člověk si může myslet cokoliv. Já mám spíš strach o tu budoucnost, víte, když ten lid český, a to se na něj nepolišuju, chraň Bůh, ale když přestane určité věci rozlišovat, vnímat, kam to s touhle zemí, tato současná garnitura stačí dovést.
8: Kam? Nechci se vás teď zeptat, kam to může dovést. Ptám se jenom, co přestane rozlišovat volič podle vás?
9: Ta politika se strašně změnila. V okamžiku, kdy do toho nastoupily sociální sítě, tak už to není ta polis, služba obci nebo státu. Je to všecko svým způsobem nějak marketingová záležitost. Ideje se vytratily, sleduje se efekt. A lidem, a to je to moje zjištění, lidem to zatím nevadí, ba některým to vyhovuje. Ono je evidentně pro určitou část společnosti pohodlné, když projede večer ta svoje oblíbená sociální média a myšla by se něčím složitěji zabývala, tak za pět minut si vytvoří obraz, ale také plný odsudků, nepodložených odsudků. Prostě ta politika se zkazila. Já si opravdu myslím, že se zkazila v okamžiku, kdy ovládli sítě. No ale to neznamená, že vy, podívejte se, může přijít chvíle, kdy se ukáže, že tento způsob vládnutí vede tu zemi opravdu do nějaké úzké uličky, z které by nemuselo být východu.
2: Tolik krátce z rozhovoru, který vedl čerstvý osmdesátník, náš dlouholetý politický komentátor Petr Nováček s Bárou Tachecí v pořadu Osobnost Plus, kde také mimo jiné vyjádřil obavy z oslabování demokratických institucí, včetně veřejnoprávních médií, a dodal, že pokud by byl stále zaměstnancem Českého rozhlasu, připojil by se k výstažné stávce na protest proti záměru vlády převést financování médií veřejné služby z dosavadního systému rozhlasových a televizních poplatků na výdaje ze státního rozpočtu. Podle Petra Nováčka má zmíněný projev nesouhlasu smysl i svědomím, že nemusí uspět.
9: Stávky se někdy vedou bohužel jenom kvůli tomu, abyste dala ještě jednou najevo, že prostě takhle ne a ne a ne. A když to prohrajeme, tak to je to něco, jak když to prohrajeme v boji.
2: Ještě dodám, že plnou verzi rozhovoru s Petrem Nováčkem najdete na našem webu irozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Tak to byla středeční polední publicistika s datem 15. července. Další si budete moci poslechnout opět po 18. hodině, jak na Radiožurnálu, tak na Českém rozhlase Plus. Za pozornost děkuje Vladimír Kroc. Teď už se blíží čas, kdy vám nabídneme další aktuální zprávy. Příjemný poslech.
4: Radiožurnál je 12 hodin a 30 minut. A posloucháte zprávy s Kateřinou Cousrisovou. Výstraha meteorologů před velmi silnými bouřkami se zatím nenaplnila. Český hydrometeorologický ústav to napsala na sociální sítě. I přesto třeba na Příbramsku padaly včera až 3 cm kroupy. Bouřky meteorologové čekají i dnes odpoledne, hlavně na jihu Čech. 9 evropských zemí vyzvalo Evropskou unii ukončení financování Mezinárodního olympijského výboru. Vadí jim rozhodnutí, které zrušilo zákaz pro ruský olympijský výbor. Ruští sportovci se tak můžou zúčastnit letních olympijských her v roce 2028 v Los Angeles. Otevřený dopis podepsali ministři zodpovědní za sportovní problematiku ze Švédska, Estonska, Nizozemska, Litvy, Lotyšska, Polska, Rumunska, Finska a Dánska. Turecko si dnes připomíná 10. výročí nevydařeného vojenského puče proti prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganovi. Tehdy během noci zemřelo 251 lidí, pak začal režim dělat rozsáhlé čistky v armádě a státní správě. Následovalo zatýkání desítek tisíc lidí, a to kvůli obvinění z vazeb na domnělého strůjce puče, duchovního Fethulláha Gülena.
10: Sport.
4: Tour de France bude odpoledne pokračovat 11. etapou. Peloton se přesune z Vichy do Nevers. Převážně rovinatou trasu by mohl rozhodnout hromadný sport. Ve žlutém trikotu pro lídra závodu pojede Slovinec a obhájce prvenství Tadej Pogačar.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
23: Zdržení na D5 u Berouna, kolony také v Praze. Na dálnici D5 z Prahy směrem do Plzně zůstávají komplikace u Berouna. Na 15,5 kilometru překáží auto po dřívějším požáru. Průjezdný je pouze levý pruh a kolona z 12. kilometru je od Prahy asi na 15 minut. Na dálnici D11 za výjezdem z Prahy do Hradce Králové vázne provoz před sjezdem na Úvaly. Na 8. kilometru je v omezení, navíc zúžení do jednoho pruhu. Kolona tak začíná na 5. kilometru za Prahou, zdržení 15 minut na víc. Na D1 čekejte silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Kolona začíná teď u Ostrovačic, okolo kilometru 179, zpomalují i osobní auta a pomalu se pak pokračuje až do omezení v Brně na kilometr 196, zdržení v nesouvislé koloně i pro osobní auta asi 20 minut. V Praze pak dopravu komplikuje omezení ve Kbelské ulici, jezdí se vždy pouze jedním pruhem kvůli velké opravě. Kolony jsou tak z D8 od sjezdu na Zdiby a také v Novopatské od Černého mostu, jsou to převážně kamiony v pravém pruhu. A silný transitní provoz je pak i na Pražském okruhu, zejména z D1 na letiště postávají kamiony od Modletic přes oba tunely až ke sjezdu na Ořech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude oblačno až polojasno, odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami, teploty 23 až 28 stupňů, na severu chladněji kolem 21, na jihu Moravy naopak až kolem 30 stupňů. Tolik zprávy. A teď už posloucháte vysílání z festivalu Colors of Ostrava a slovo má Petr Král.
0: Přejeme dobré časné odpoledne z Erstýmu radiožurnálu. Ten si to z toho karlovarského filmového festivalu namířil rovnou do Ostravy na ten hudební, nejen hudební, multižánrový Colors of Ostrava do dolní oblasti Vítkovic. Ten tady tradičně vítá 10 000 návštěvníků, kteří přichází za různorodou muzikou, ale také na debaty s pozoruhodnými lidmi v rámci sekce Melting Pot. I tam bude Český rozhlas zastoupen, nejinak tomu bude tedy i letos. A my vám tu festivalovou atmosféru budeme přinášet každý den přímo z našeho rozhlasového Erstýmu, který můžete navštívit, budete-li na Colors, jsme takřka ve stínu Bolt Tower, nedaleko Red Stage. A bylo by dobré sem přijít, protože vy, co to všechno teď budete poslouchat, můžete to pravda vidět třeba z webkamery, ale můžete to zažít také živě tady u nás. Nejenom povídání, ale také unikátní hudební vystoupení. Unikátní hudební vystoupení nás čekají každý den. To jedno už za chvíli. Jeho hlavním protagonistkou bude zpěvačka Barbara Kanizová. Dobré odpoledne.
11: Colors on Air na radiožurnálu s Petrem Králem.

0: Erstním radiožurnálu na Colors of Ostrava. Se mnou ve studiu už sedí nepřehlednutelná, nepřeslechnutelná Barbara Kanizová. Přejeme dobrý den, Barbaro, vítejte tady u nás.
1: Já přeji taky dobrý den.
0: Vy jste proslula Airstreamy divadla Mír v době koronavirové pandemie. Jak na to vzpomínáte? Samozřejmě na koronavirus většina lidí nevzpomíná ráda. Jak to máte vy?
1: No, já na něj právě vzpomínám velmi ráda. Aha. To byla možnost vlastně, jak začít konečně pořádně hrát.
0: Ano, tak jsme si to popravdě řekli. Vy jste taková velmi živelná, bych řekl, i to o vás říkají kolegové, v divadle Mír se improvizuje. Jaké to bylo improvizovat s vámi, respektive jaké to bylo improvizovat s nimi a jak se jim improvizovalo s vámi? Překvapovala jste je? Zaskočila jste někdy někoho?
1: No, to nevím úplně, ale vlastně všechny ty písničky jsou jako už složené, takže já jsem hrála velmi pravidelně, hlavně z důvodu, že jsem měla autorskou tvorbu, tak proto si mě jako zvali.
0: Následně jste se stala součástí koncertů dvojice Krhut a Kozub, s nimi už ale nekoncertujete, nemáte s nimi už tedy nic společného? Umělecky míněno?
1: Umělecky.
0: Hudebně, pardon, tak.
1: Umělecky asi teď zrovna ne, třeba se to někdy do budoucna změní, ale teď se soustředím na svoji kariéru a zkoušky. A...
0: Elegantní odrazový můstek pro vás, ale tohle nebyla vaše první štace. Vy jste nějakou dobu strávila na ulici, míněno pěvecky v Berlíně, u mikrofonu, hrála jste i v restauracích, dlouho jste byla v Praze. Jaké to bylo být v Berlíně na ulici? Vzpomínáte si na ten moment, kdy jste tam vystoupila úplně poprvé?
1: Vzpomínám si, že se mi hrozně nechtělo a že mi to přišlo nepatřičné, ale byla jsem přemluvená, bylo mi to vysvětleno, že je to tam běžné a vlastně jsem byla milé překvapena.
0: A co vám ta ulice všechno dala? Jaký je to, vy jste tedy zpívala na ulici a nutně jste věděla, že musíte vydělat i nějaké peníze, nebo jste to dělala jenom pro radost?
1: No, dělala jsem to i jako kvůli penězům, protože mi bylo... Právě razeno, že nemusím dělat jako housekeeping, ale že můžu jít jako hrát na ulici, když jako mám tu svoji tvorbu a že vydělám mnohem víc než tam. No tak jsem to zkusila a měli pravdu.
0: Teď jsme na Colors of Ostrava, vy tu dnes koncertujete o 16 hodin na scéně, která se jmenuje Steel Stage. To není ale vaše úplně premiéra tady na Colors. Vy už jste si to tady odbyla právě s tou dvojcí, je to tak?
1: Je pravda, že my jsme tady hráli, myslím, že před 4 lety s Jirkou a ze Štěpou, ale jako vokalistka, takže dnes je to zcela jiné i žánrově, bude to velmi rozmanité a my se moc se těšíme a děkujeme za tu příležitost.
0: Vy jste tady dnes tedy jako solová zpěvačka, ale už nehrajete sama, už jste si dokonce pořídila vlastní kapelu?
1: No, pořídila jsem si kapelu.
0: Jo. Je to složité koučovat kapelu?
1: Ono si to tak jako děje všechno. Spíš je složité jako ty příchody a organizování zkoušek, než ta hudba a to tvoření samotné.
0: Vy si neustále popotahujete tady to vaše tričko, aby nebylo vidět to tetování, co máte u ramene, to je něco velmi osobního tam.
1: Ne, není to.
0: Ne? Ne, to... Řeknete nám, co tam je napsáno.
1: To je úplně taková blbost.
0: Jo. Přesto byla potřeba si ji nechat vytetovat. Dobře, nebudu vás trápit. Zpívala jste česky, předpokládám, že v Berlíně jste zpívala anglicky nebo německy snad?
1: Anglicky. A dnes právě budeme zpívat i anglicky, takže zazní věci vlastně, které nejsou nikde nahrané, jsou jenom už dlouho napsané.
0: Vy jste definovaná na svých stránkách, že v podstatě zpíváte směs prakticky úplně všeho. R&B, soulu, jazzu, zní to velice mnoho snubně, těžko si pod tou slovní definicí něco představit, pokud vás tedy posluchači neznají, takže možná by bylo dobré nám to tady předvést, abychom věděli, zač je toho vlastně loket a co vlastně ta fúze všechno znamená.
1: Určitě.
0: Jo. A budeme zpívat?
1: Dneska budeme zpívat s Honzou Kubínem píseň Aurora a no.
0: A to už je ten nový počin v angličtině.
1: To je, ano, to je nový single.
0: Výborně, přejděte prosím tady na naší ministage.
1: Tak jo.
0: Dokonce už je tady kapela Miraj, která vás zřejmě se chystá doprovázet, protože vidím, Miraj navrátila i zbytek skupiny, jak si ladí nástroje, takže možná to bude taková fúza improvizace, uvidíme, ale tou zásadní a první osobou tohoto vystoupení je Barbara Kanizová na klávesi Honza Kubín A teď ve vysílání Radiožurnálu uslyšíte, a vy, co jste před airstreamem na Kalesov Ostrava, také uvidíte na vlastní oči, jak zpívá Barbara Kanizová píseň Aurora.

0: Děkujeme krásně.
1: Barbara Kanizová, berte to jako pozvánku na koncert dnes od 16 hodin na Steel Stage. Tak takhle zní to, co jste tak krásně definovala na svém webu. Držíme pěsti a věříme, že tahle ta krásná muzika půjde mezi lidi tak sama a tak krásně, jako ta minulá muzika v češtině a trochu jiného charakteru. Barbara Kanizová, děkujeme. Posloucháte Radiožurnál.

0: S vámi radiožurnál vysílající z Airstreamu na festivalu Colors of Ostrava, to byla zpěvačka Vany. Ta tady letos nebude zpívat, ale budou tady jiné velké hvězdy, světové hvězdy. No a festivalové dění stran hudby sleduje a mapuje pro nás a teď nám o něm také něco poví Jiří Štefl, náš hudební reportér. Jiří, vítej.
1: Dobré odpoledne, Petře, i našim posluchačům, hudebním fanouškům a hlavně taky těm, kteří třeba právě v tuhle chvíli míří na festival Colors of Ostrava. Já jsem před malou chvílí, zhruba před necelou hodinou, stál u hlavního pódia, u hlavní stage, kde jsem mohl vidět, jak fanoušci doslova běželi k tomu pódiu a očekávají tedy velký koncert, který tady dnes večer bude kolem 22. hodiny a 30. minuty začne. Budou to tedy 21 Pilots, což jsou interpreti, kteří jsou zároveň nejdražší hvězdou festivalu v jeho historii. Na scéně jsou od roku 2009. Původně ji tuhle skupinu tvořili 4 členové. Dneska jsou ale jenom 2, tedy Tyler a Josh. Právě tahle dvojice ze skupiny udělala celosvětově známé jméno. Je to svižná poproková hudba, šmrcnutá i hiphopem, no a od toho se odrážejí i ty koncerty, které jsou velmi energické. Ostrava už jednou takovou show zažila, a to před 4 lety. Tehdy tady instrumentálně od 21 Pilots zazněla i česká lidovka Co jste hasiči, kterou Češi samozřejmě doprovodili i tím velmi hlasitým zpěvem. Takže tahle americká dvojice původem z Ohia dokáže překvapit. Letos pro ní organizátoři festivalu speciálně taky upravili hlavní pódium, a to proto, aby po něm klidně i mohli šplhat. Takže sám jsem zvědavý, co se může tady dneska udát večer. Do jisté míry to bude i nějaká provokace, protože když v roce 2017 přebírali cenu Grammy za song Stressed Out, tak si pro ní přišli ve spodním prádle. Tak jsem zvědavý na to vystoupení, které tady dnes večer předvedou.
0: Jiří Štefl, 21 Pilots, hlavní hvězda tedy dnešního nebo letošního festivalu Colors of Ostrava, dnešního koncertu, ten hrozen lidí, který na ně čekal před otevřením začátku areálu,
1: je tam opravdu, asi 200 v
0: opravdu
1: chvíli.
0: Poměrně velký, takže už tuto chvíli čekají na své hvězdy. Budou tady i další, s některými máme přislíbené rozhovory, tak uvidíme, zda se dostane na Mobiho, na LP.
1: Možná i 21 Pilots, stále ještě nevíme.
0: Možná i 21 Pilots, uvidíme, jak se jim podaří to dnešní vystoupení, a pokud budou v dobré náladě, tak Jiří Štefl bude ten, kdo je bude zpovídat, i ten, kdo tady bude do našeho mobilního studia přinášet aktuální informace o hudebním dění tady na Colors of Ostrava. Jiří, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
0: 21 Pilots, Stressed Out, už jsme o té písni mluvili, jinak možná se do mikrofonu linou zvuky ještě jiné kapely, což už jsou Mirai, kteří se chystají na další živé vystoupení, ale teď 21 Pilots.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Evropská média si všímají, že evropští žalobci pověřili české orgány činné v trestním řízení, aby vyšetřili politiky a úředníky umožňující vyplácení evropských dotací koncernu Agrofert. Bylo to na udání Pirátů, komentovala rozhodnutí úřadu evropského veřejného žalobce vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová. Proč pirátská strana podala kvůli evropským dotacím více než 100-stránkové trestní oznámení? Vladimír Kroc se zeptá místopředsedy Pirátů, poslance Martina Šmídy.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi. I could stay awake just to hear.

0: Radiožurnál, je 13 hodin. A zprávy s Kateřinou Cousirisovou. Česko chce zrychlit a zjednodušit hodnocení nových léků. Pacienti by se k nim mohli dostat dřív. Do Kyjeva dnes přijeli srbský prezident i šéfka Evropské komise. Fotbalisté Anglie a Argentiny se utkají v semifinále mistrovství světa. Kolona se tvoří na dálnici D11 za Prahou směr Hradec Králové před omezením u Jiren. A bude oblačno až polojasno, na severovýchodě zataženo, místy přehánky nebo bouřky a teploty až 28 stupňů.
1: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
0: Stát chce změnit podmínky pro klinické studie nových léčiv. Jejich počet dlouhodobě klesá nejen v Česku, ale i Evropě. Ministerstvo zdravotnictví dnes představilo národní strategii pro klinická hodnocení, díky které by se k inovativní léčbě mělo dostat víc pacientů, říká Vojtěch.
2: Naším cílem je, abychom celý tento proces co nejvíce zkrátili, protože to je to, na čem často se ty firmy rozhodují. Jedna z věcí, která byla akcentována, je, aby byla třeba jednotná smlouva mezi nemocnicí, kde ta klinická studie je prováděna, a tím zadavatelem, protože často, než se vyjednala vůbec smlouva, jak bude koncipována, tak to trvalo několik měsíců a to je čas, který nám chybí.
0: Srbský prezident Aleksandr Vučić přicestoval do Kyjeva na summit zemí jihovýchodní Evropy a Ukrajiny. Mimo jiné vyjádřil naději, že schůzka podpoří země na jejich cestě do Evropské unie. Do Kyjeva dnes ráno přijela taky šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. V plánu má jednání o vstupu Ukrajiny do Evropské unie nebo společné obranné spolupráci mezi 27 a Kyjevem. Ministerstvo kultury přes léto vyhodnotí program vstupů zdarma do vybraných muzeí a galerií. Na jaře je mohli lidé navštívit bez placení vždy první neděli v měsíci. Národní galerie Praha potvrzuje zvýšenou návštěvnost a je připravená pokračovat na podzim.
3: Národní galerie v Praze je jedním z více než 40 muzeí a galerií, které mohly o nedělích v dubnu, květnu a červnu navštívit lidé zdarma.
4: Návštěvnost se zvýšila, o těch volných nedělích přišly o stovky lidí více.
3: Potvrzuje zvýšenou návštěvnost mluvčí galerie Jana Holcová. Jan Vytvar, vedoucí kulturní rubriky týdeníku Respekt, upozorňuje na jistou zmatečnost programu a finanční nejistotu, ve které se instituce často nacházejí.
5: Ty instituce jsou z toho prostě zmatený a zvlášť, když potom vlastně ten model se nastartuje a zase pak se jako v červenci zruší.
3: Pokud rezort kultury označí pilotní fázi projektu za úspěch, plánuje na podzim navázat a rozšířit ho o další místa, včetně například hradů a zámků. Filip Svoboda, Radiožurnál.
6: Sport. Anglii večer čeká semifinále mistrovství světa ve fotbale, které se koná v Severní Americe a Mexiku. V Atlantě narazí svěřenci německého trenéra Thomase Tuchla na obhájce titulu z Argentiny. Památný je vzájemný zápas ze šampionátu z roku 1986, kdy se rukou prosadil do sítě Anglie legendární Maradona. Odkaz na historii před zápasem připomněl Tuchl.
7: Potkají se fotbalové národy, mezi kterými je nesmiřitelná rivalita. Kdo miluje fotbal a sleduje mistrovství světa, musí se na zápas těšit. Očekávám náročný duel, intenzivní, nahoru dolů. Jiný průběh utkání by mě překvapil.
6: Semifinále světového šampionátu začne ve 21 hodin, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport. Vítěz se v souboji o zlato utká se Španělskem, které porazilo 2-0 Francii. Ta bude hrát o bronz.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na výjezdu z Prahy na D8 a kolony na D1 před Brnem. Na výjezdu z Prahy na dálnici D8 směr Ústí nad Labem pozor za sjezdem na Březině Ves. U Molek kolem minus 1,5 kilometru leží delší upínací popruh. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy za Domašovem vzniká kolona kamionů v pravém pruhu už kolem kilometru 176. Osobní auta jenom místy lehce zpomalují. Vyloženě kolonu tvoří v levém pruhu v Brně kolem sjezdu k výstavišti od exitu 190 dál do omezení u D2. Tenhle úsek zabere až 20 minut. Na dálnici D11 za Prahou směr Hradec Králové čekejte kolonu z 5. kilometru, sune se čtvrt hodiny do omezení za dlouhodobě uzavřeným exitem 8 Jirny Úvaly. Na D5 se z Prahy do Plzně se už za sjezdem na Křivoklát u Berouna na kilometru 15,5 po dřívějším požáru osobního auta kolona rozjela, jenom se zpomaluje, zabraný je pouze odstavný pruh.
9: Stupňu jezdí oba dva proudy, ale lidi musí si přibrzdit a kouknout se.
8: A pak dál na D5 směr Plzeň za Mýtem na kilometru 51,5 je odstavený kamion, některá vozidla vybočují z pravého pruhu do levého. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo i bouřkami, teploty 23 až 28 stupňů, na severu kolem 21, na jihu Moravy tepleji i kolem 30 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A vracíme slovo na Colors of Ostrava, je tam Petr Král.
10: Colors on Air na Radiožurnálu s Petrem Králem.
11: Krátce po 13. hodině před R-Steamem Radiožurnálu už je poměrně rušno. Před chvílí tady začala ladit své nástroje kapela, která tady dnes koncertuje, nejenom tedy u R-Streamu, ale i v rámci programu Colors of Ostrava, a taky necháme zahrát. Posloucháte Radiožurnál, posloucháte Colors v našem vysílání z R-Streamu. Teď nebudeme mluvit, ale bude nám hrát kapela Mirai.

0: Mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Kapela Miraj živě teď ve vysílání radiožurnálu z Colors of Ostrava. Tak to byl hudební výkop, který obstarala kapela přímo tady na našem malém improvizovaném pódiu, kde není moc místa, ale přesto Miraj Navrátil už se prodral mezi svými spoluhráči a usedá tady k nám do R-Streamu. Miraj, vítej.
2: Dobré, co to je teď? Odpoledne.
1: Teď už je to odpoledne. Já vím, vy muzikanti máte trochu problém s tou časovou orientací, protože
2: tak.
1: Žijete v noci. Zejména u tebe se ještě něco změnilo, kdy možná to noční spaní už není takové, jaké bylo.
2: Neberu to jako útok.
1: Ne, dobře. Miraj, to letošní léto je mnohoznačné, je veselé i smutné pro tebe. Teď jsme ale na Colors. Co ten festival pro tebe znamená? Chodil jsi sem třeba jako ještě, když jsi byl malý neslavný chlapec z Frýdku?
2: Chodil jsem tady jako malý neslavný chlapec z Frýdku. Dokonce jsem tady ve 13-14 pracoval a měl jsem tady brigádu. Pracoval jsem na infostánku, ještě když ten festival byl na Černé Louce. A lidem jsem říkal, kde jsou toalety a kurma se jde do Starého městečka. Takže pro mě se tak jako hezky uzavírá kruh v tom, že nám Filip Košťálek umožnil dneska tady vystoupit večer na hlavní stage. Takže pro nás je to velká věc. Možná, že pro ty zahraniční věci, nebo kapely je to nějaká jedna z teček v mapě, ale pro nás je to doma. Takže pro nás je to, ještě jsme si s klukama včera volali, co si oblíknem, to se normálně neděje.
1: Co si oblíknete? No, co si oblíknete?
2: Já si vemu takovou pruhovanou košili a modré džíny. Takhle jsem se rozjel.
1: Tak kluci se k tomu doladí nějak taky, aby se to úplně nemlátilo. Miraj, těch výrazných teček je v plánu, nebo některé už jsou za tebou. Jednak to byl Eden s Evou Farnou. Jaký to tam bylo?
2: No, náš Eden teprve bude.
1: Já
2: jako
1: vím, k tomu jsem se chtěl dostat. Jo. Jaké to bylo si to vyzkoušet na nečisto s Evou? Jaký to bylo vystoupit?
2: Takhle, stáli jsme s Benem Kristovem takhle u půlící čáry a Ben mě šeptá, když ten koncert se chylil ke konci a říká, kámo, jsem hrozně rád, že jsem šel před Evou. Čímž chtěl říct, že laťka je vysoko. A čímž chtěl říct, že nás čeká kus práce, abychom udrželi prostě standard a makáme na tom, aby to bylo dobrý, abychom vedle Evy prostě nevypadali jako chudí příbuzní z Frýdko. Že myslím si, že jako ten koncert v Edenu čeští interpreti berou jako něco, kde se chtějí ukázat a jsou ochotní utratit spoustu peněz i přesto, že třeba nevydělají, ale je to něco, co bych chtěl třeba si s tou udělat DVDčko nebo já nevím co a pak to ukázovat vnukům, že jednou děda byl bourák.
1: Takhle, nevím, jestli si to budou mít moci ještě na sem přehrát, když to bude DVDčko, ale...
2: No, tak někde.
1: Ten koncert, ten tvůj koncert bude 12.6.27, koukal jsem, že se to prodává docela dobře.
2: A dokonce musím říct, že když Eva měla ten koncert, tak tam přišlo spousta lidí 12.6. a spletli si to o rok, jo? Takže tam jako doběhli a pak mi Leoš Mareš jako říkal, že se tady tohle stalo, nějak se to ke mně skrz něj dostalo, to je zajímavý. A skrz ten koncert Evy se začalo nějak strašně moc prodávat lístků, že lidi si vlastně to asi nějak spojili s tím, že v Edenu české kapely můžou dělat koncerty a že to vlastně může být dobrý.
1: Takhle, zatím vás tam moc nebylo, ale vždycky bylo plno.
2: No.
1: Tak teď to vypadá, že to tak bude taky. 12.6.2027 předpokládám, že Eva ti tu návštěvu oplatí a přijde jako host?
2: Já doufám. Takhle mě to jako trošičku mě to nezávazně slíbila, tak věřím, že se tam potkáme, že zahrajeme minimálně tu naši novou společnou písničku.
1: Malinový sirup, věřím, že ji zahrajeme i tady, že snad ta obloha bude pořád milostivá, nezačne nám pršet, což už dneska dopoledne máme za sebou. Miraj, ty nejsi jen účastník festivalu, už jsme slyšeli tvoji historii, že jsi tady lidem ukazoval, kde jsou toalety a Stanové městečko jako brigádník kdysi. Uhum. Ale ty taky pořádáš festival, je to Frýdek Místek FM City Fest, letos už to bylo někdy v červnu.
2: Bylo to, je to tak.
1: A ty jsi jenom tvář toho festivalu? Nejenom jako maskot, nebo ještě pořád tam s tím máš něco dočinění, jako že to třeba spolu organizuješ, nebo jenom se tak někdo, bez s tím jménem?
2: Když to někdo jako přehání s tím, že říká, že to celé mám na starost a organizuju, tak říkám, že jsem maskot. Když někdo řekne, že jsem opravdu maskot, tak mě to vlastně trošku uráží.
1: Čekal jsem na tu reakci, děkuju.
2: jsme tři kámoši z vysoké školy, co jsme tu akci nějak jako založili. My jsme dělali mejdany, dělali jsme jako plesy a tak všemožně. A říkali jsme si, že Frýdek Místek, jakožto statutární město, nemá nějaký jako velký mejdan, velký svůj jako festival, kde jezdí kapely různě jako z různých kousků republiky. Je tam Svícenfest, což je ale festival, který má podmínku, že ten učikující musí být jako z katastrálního území Frýdku Místku, jinak se nekvalifikuje, aby tam vystoupil. Což jako diskvalifikovalo všechny, třeba i 21 Pilots to diskvalifikovalo a nemohli tam jako vystoupit někdy, i když určitě chtěli. A to znamená, že jsme udělali festival otevřený jako... všem.
1: Nechci být zlý, ale kolik je takových kapel z oblasti Frýdku Místku, které se můžou účastnit festivalu, aby to přilákalo nějaké lidi? Nemyslím to nějak
2: no
1: zle,
2: to
1: prosím vás.
2: To by se zdivil, jo. Fakt, my jsme každou přestávku zakládali novou kapelu a jako na území Frýdku Místku se to vědělo. Takže těch kapel, jako přijde mi, že někdy v těch letech 2008 až 2012 fakt bylo spousta kapel, že vlastně ta doba byla mnohem kapelnější a všichni měli kytary a prodávali si v obchodech takové ty balíčky, kde byla kytara, kombo, kábel, trsátko, všechno. Dneska už, jako, už to takhle není, no.
1: Takže v podstatě FM City Fest přinesl, respektive ten druhý festival, ten ze Svící, nebo jak to bylo přesně?
2: Ze Svícenfest, no.
1: Svícenfest přinesl do Frýdku velký boom vzniku nových kapel, které ale vzáhly asi potom zase zanikly.
2: Oni velmi rychle jako zanikly a snad nám Colors si odpustí, že tady promujeme všechny ostatní festivaly krom Colors.
1: Vracíme se obou
2: ke Colors. Colors, přijďte.
1: Máme ještě dost času, máme celých zhruba 5 minut na povídání si o Colors, tak už víme, co budete mít na sobě. Ještě nevíme, co budete hrát, ale dá se předpokládat, že asi budete hrát to, co obvykle hrajete. Mimochodem, vím, že někteří muzikanti ty své velké bývalé hity už nebývají moc rádi. Jak to máte, když nemůžeš, tak přidej víc? Máte tu píseň ještě rádi, nebo už vás spíš třeba mírně mrzí, že ji musíte prostě zahrát, protože ji zahrát musíte?
2: Přijde mi, že člověk má rád písničky, na který ten crowd reaguje. Když to není tak, že to je fakt jediný hit, prostě, protože jsou kapely, které mají fakt jeden hit, tak je to asi štve, ale myslím si, že těch hitů jako máme o něco víc než jeden, tím pádem jsme vlastně vděční a tím pádem vlastně, když ti lidi to řvou a přijde mi, že zrovna když nemůžeš, tak přijde je song, který tak jako celkem rozjede ten crowd, takže ho máme celkem jako, že ho máme furt celkem rádi, co? Co myslíte, kuci?
1: Myslím, že jo. Já tam nevidím za rok, nevidím ty reakce ani mimiku.
2: Jasně.
1: Jo, ano.
2: Nucené ano. Tak.
1: Jak to tak s přibývajícími lety jde? Ty jsi pořád ještě mladý muž, ale přece
2: děkuji.
1: V tom tvůrčím procesu, i v tom životním, že ty máš za sebou nějaké životní zlomy, člověk zraje, stárne, pořád ty písničky naskakujou, nebo už to trochu někdy bolí?
2: Mně přijde, že mě to jako zaplať pánbůh celkem naskakuje, že teď jsem měl jako plodné období nejenom biologicky, ano. Ale i jako autorsky. Jo. A přijde mi, že jsem jako dlouhou dobu, my jsme psali ty písničky s Ondrou Fidlerem a stále to děláme a příští týden se zase spotkáme někde jako v Liberci a budeme psát, ale já jsem se na něho tak strašně jako navázal, že vlastně ve všem, když jsem nedostal ten jeho jako štempel, tak jsem měl pocit, že vlastně nejsem schopen jako nic a někdy je dobrý se prostě zavřít sám do pokojíčku a jako hledat a nemít jako toho arbitra, který řekne, to je jako dobrý. Někdy vlastně uvěřit sám v sebe, že vlastně taky nejsi špatný arbitr těch věcí, co děláš a přijde mi, že v posledních 2 letech jsem jako začal trošku víc věřit sobě a tam se otevře úplně nová jako dimenze věcí, že ten proces je úplně jiný, jako, že tam není někdo, kdo řekne takový, jako když v dětství člověk něco udělá a máma se na něho dívá, jestli tohle už je za hranou, nebo tohle, jo, že tam vždycky byl nějaký arbitr a teď mám pocit, že ho tolik jako nepotřebuju a snažím se jako tomu bránit, abych vlastně k sobě byl nějak upřímnější, nebo jak to říct, a přijde mi, že vlastně jsem začal jako takhle psát v posledním období a že tím pádem to mám ještě před sebou, si furt říkám, no.
1: Takhle, je pravda, že ten štempel na toho Fidlerskýho má kdekdo před chvílí, tady byl Marcel. Myslím, že byste tady měli taky objevit spolu dneska.
2: Jo.
1: Nebo dneska ne, v těch následujících dnech. Tak, Malinový sirup, Eva Farna, koncert na Colors, příští rok Eden, to jsou hezké plány, ale znovu, zůstaňme tady ještě u Colors, protože tady jsme. My jsme slyšeli vzpomínku na Davida Stypku, to byl takový arbitr, který asi bude chybět navždy.
2: A to byl taky arbitr, no. To je arbitr, který bude chybět navždy. ale přijde mi, že třeba ta písnička, kterou máme s Evou, ten song Vzpomeneš si se to jmenuje, mm-hmm. tak my jsme tady zrovna vedle v Gongu hráli jeho pocty, koncerty
1: pro Davida. Ano, se symfonickým orchestrem zdejším, ano.
2: A tím, že jsme trávili spoustu času jako vlastně v jeho písních zvukovky celé dny vlastně, to bylo jako v nějakém leitmotivu Davida, tak jsme pak jeli někde na ranč jako u Evy. A v té náladě vznikla píseň, kde já nějakým způsobem cítím vlastně toho Davida. Takže on si myslím, že v duši, jakkoliv Ezo to bude znít, myslím si, že jako v těch lidech nechal stopu, která stále žije a že ještě nějakou dobu doufám bude žít. No, že to je to člověk, který vlastně, když jsme sečetli počet lístků, co prodal v rámci těch poct, tak on se toho sice nedožil a po své smrti vyprodal O2 Arenu. Takže myslím si, že jako moc lidí takových tady není. A jsem si říkal, wow, to je vlastně jako hustý. Jako spousta lidí, kdo žije, vyprodá tu arenu, ale když už nežijete, tak je to jako hustý.
1: Tak ještě chvíli, pokud ty koncerty se vrátí, tak možná bude mít i vyprodaný Eden. Ostatně kapela Davida Stypky se nám taky vrátí, Kateřina Marie Tichá z Benjis by se tady měli zastavit také. Miraj, tak si ještě zahrajeme.
2: Můžeme si zahrát.
1: Můžeme si zahrát. Máme tam ten malinový sirup, to je taková pohodová, vlastně letní, úplně nová věc. Takže si teď můžete poslechnout tady z vysílání Radiožurnálu. A vy, co máte to štěstí, že jste tady nedaleko Bolt Tower za Red Stage, taky jen uvidíte, teda uslyšíte, ale uvidíte v akci i Miraje, který už si vzal kytaru tady na našem malém improvizovaném pódíčku. No a pokud nemáte to štěstí, že jste tady, tak ladíte Radiožurnál, případně honem překlidněte na webkameru, kde to možná uvidíte také. Miraj, Radiožurnál, Colors.
2: Tady tahle písnička se jmenuje Malinový sirup, je to inspirované vlastně naší babičkou, která asi před týdnem odešla z tohle světa, a ona nám vždycky dělala prostě malinový sirup, sbírala maliny ze své zahrady a říkala tomu Štěvička, a navždy tahle vzpomínka ve mně zůstane a je to pokus o to vás vzít do toho období prostě někdy kolem 10 až 15.

0: Kapela Miraj. Malinový sirup. Miraj, ty zůstaň bokem. Pánové, jak se to tak dělá, že... Protože když vás vidím, tak mám pocit, že vy v kapele Miraj jste poměrně dlouho, že tady nedochází nějak moc k personálním výměnám. Jak je to možné, protože u jiných kapel to tak nebývá?
1: Já si myslím, že to je tím, že jsme pořád kámoši a mezi sebou jako máme dobré vztahy a i po těch letech neustálého ježdění po republice a tisíce koncertech strávených, tak se furt máme rádi, no.
0: Myslíš si o tom někdo něco jiného tady, Miraj?
2: Je třeba si tyhle věci nahlas říkat. Já jsem je líd stranou, takže já držím hubu.
0: Ne, no já jsem právě teď chtěl slyšet vyjádření od Miraje.
2: Já si to myslím, že to jako je vlastně celkem nesamozřejmá a hezká jako věc, že se máme rádi a že víme, kde je naše místo a je to prostě...
0: Ano?
2: Je to prostě nádhera.
1: Je to pecka.
3: Tak to, co na to mám říct, že jo?
0: Nepředpokládal jsem, že bych slyšel něco jiného, je to prostě pecka. Tak my si ještě jednu pecku dáme, měli bychom ji stihnout ještě do dalších zpráv. Co by tak asi mohlo být ve finále tohoto mini vystoupení? Bude to něco, co zazní i na hlavním koncertu, předpokládám.
2: Na hlavním koncertu 19.45 budeme rádi, když se tam otočíte. A bude to písnička Summer Love a chtěli bychom nalákat slunce, ať přijde. Myslím si, že je to otázka hodin a tady tohle... Já to nedořeknu, můžu to nedoříct.
0: Tady tahle úžasná oblast Dolních Vítkovic bude zalitá sluncem a skvělou muzikou, tak jak vám to teď předvede Miraj se svojí kapelou, kde se mají všichni rádi a pořád drží pohromadě. Airstream Radio Žurnálu a Covers, díky.
2: Chtěl jsem říct, že zmizí uhelný opar. A tohle bylo hezčí.

0: a Gio Colors. Díky moc, ahoj.
1: My Raina Colors, teď u Erstýmu radiožurnálu, děkujeme za další unikátní vystoupení. Byli jste ho svědky, ten dav tady před naším Erstýmem už začíná sílit, což je jedně dobře. Tak ještě jednou pozvání na koncert kapely Miraj dnes 19.45 Česká spořitelna Stage tady na Colors. Pokud s námi zůstanete i nadále tady u Erstýmu, tak i vás budou čekat další vystoupení. Nejenom dnes, ale hlavně dnes, což je to nejbližší, co nás čeká. Už zhruba za půl hodiny tady moje místo zaujme Libor Bouček a místo Miraje zaujme tady na našem pódiu Adam Ďurica, který k nám přijel taky sem do Erstýmu radiožurnálu a na stage si popovídat, zahrát, ale samozřejmě přijel koncertovat také na Colors. Kde tady bude, tak to se dozvíte od Adama Ďurici, až bude naším hostem po 14. hodině. No a další, kdo v prvním dni Colors of Ostrava sem k nám dorazí, zahraje a zaspívá, bude taky velmi osobitá, charismatická zpěvačka a akordeonistka Rozálie Havelková, kterou určitě budete znát. Pokud ji neznáte svým akordeonem, tak určitě přijďte, protože to vystoupení stojí za to. Její texty jsou poněkud jadrnějšího rázu. Je to takový drsnější šanzon, který Rozálie uchopila velmi unikátním způsobem a osobitým stylem. Rozálie Havelková, ano, je to dcera Ondřeje Havelky, pokud si vzpomínáte na mimo jiné také vystoupení jeho Melody Makers, tak ano, to bylo to děvčátko, které s nimi kdysi hrálo, ale hudebně se poněkud odchýlilo a vzdálilo a Rozálie Havelková je teď jednoznačně unikátním etalonem v dění na tuzemské hudební scéně, takže i ona bude hrát na Colors, i jí dnes tady uvidíte a uslyšíte v našem Airstreamu.
2: Vinohradská 12.
3: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
4: Válka v Íránu pokračuje, selhala diplomatická jednání a jak je to teď s Hormuzským průlivem? Povíme s expertem na Blízký východ.
3: Taková je dnešní Vinohradská 12.
2: V předpremiéře v 15:30 ráno.
3: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
2: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
3: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
5: Radiožurnál je 14:30. A vysíláme zprávy. Jižní Čechy dnes zasáhnou silné bouřky. Podle Českého hydrometeorologického ústavu se můžou objevovat celé odpoledne a večer až do 22 hodin. Bouřky bude doprovázet přívalový déšť. Foukat bude taky silný vítr, který v nárazech dosáhne rychlosti až 70 km za hodinu. Meteorologové varují před vysokými teplotami, které zítra zasáhnou Jihomoravský, Olomoucký a taky Zlínský kraj. Na podnikatele by v Česku měla od příštího roku znovu dopadnout elektronická evidence tržeb. Schválila to sněmovna. Podle vlády půjde o modernější verzi bez nutnosti tisknout papírové účtenky. Nová EET má narovnat podnikatelské prostředí a podle odhadu ministerstva financí ročně přinese státu více než 14 miliard korun. Zákon musí ještě projednat Senát a podepsat prezident. Policisté obnovili provoz na silnici u Lidic na Kladensku po ranní nehodě dvou autobusů. Při srážce se zranilo několik cestujících. Dechová zkouška na alkohol byla u obou řidičů negativní. Příčinu nehody budou zjišťovat kriminalisté. A řidiče na hlavním tahu mezi Valašským, Meziříčím a Vsetínem čekají ode dneška omezení. Na silnici u Bystřičky začíná oprava zhruba 300 metrů dlouhého úseku vozovky. Do pátku se tam bude jezdit kyvadlově, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkolová.
2: Sport.
5: Fotbalisté Karlovarska se v Lize mistrů utkají ve skupině s letošním finalistou. Čeká je klub Závěrče z Polska. Dále narazí na německý Lineburg a španělský tým z Kanárských ostrovů Las Palmas. Rozhodlo o tom los.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zdržení na D1 před Brnem i D11 za Prahou. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy kolem exitu 178 Ostrovačice začíná kolona. Kamiony v pravém pruhu popojíždějí stabilně, v levém pruhu je situace různě proměnlivá, provoz obecně velmi silný, kde se zastavuje, kde to trochu jede, se v průběhu času hodně mění. Každopádně celý ten úsek ze 178. do zúžení u D2 se jede i kolem 50 minut. Na D11 za Prahou směr Hradec Králové se tvoří kolona z 5. kilometru, táhne se až 15 minut do zúžení za sjezdem na Úvaly, na 8. kilometru je tam provoz stažený do jednoho pruhu. V Praze silný provoz před Zuženou Kbelskou, v Novopatské od Černého mostu i v Cínovecké kousek za Molkami za Zdiby. Ve Vlznově se tvoří kolona skoro od Bulhara do omezení na Hlávkově mostě zhruba na 10 minut a v ulici u Vršovického hřbitova před Bohdalcem se po dřívějším omezení rozjíždí kolona skoro od Edenu. Na tahu 34 Humpolec Pelhřimov čekejte kolony v obou směrech před omezením u Záhoří, popojíždí se i půl hodiny od Vystrkova a Ončovic. A na silnici 13 z Karlových Varů do Chomutova čekejte kratší kolonu na příjezdu do Boče, narazila tam dodávka do plotu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Bude oblačno až polojasno, odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami, teploty 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje Petr Král z festivalu Colors of Ostrava.
1: A věřím, že tady v našem airstreamu nedaleko Bolt Tower nebudu sám, další hosté už se chystají, a tak buďte s námi. Festivalová nálada i letos přímo z Colors a z také našeho airstreamu Radiožurnálu, kde po 14. hodině určitě uslyšíte a uvidíte Adama Ďuricu, který už si to míří sem k nám.
3: Colors on Air na Radiožurnálu s Petrem Králem.

0: S vámi Radiožurnál, naším RSTeamem procházejí nejrůznější hosté. Samozřejmě vysíláme z festivalu Colors, takže ti hosté se točí právě okolo tohoto legendárního festivalu. Před chvílí tady byla skupina Mirai, teď už se tady chystá na večerní vystoupení. No a dalším hostem je jedna z klíčových organizátorek celého festivalu. Pavla Stývová, dobrý den.
1: Dobrý den, všichni vás zdravím.
0: Jaká je, Pavlo, vaše funkce přesně?
1: Moje funkce zní Head of Booking and Artist Liaison.
0: A takže můžeme říct šéfka bookingu a komunikace s umělci.
1: Přesně tak to zní v češtině, ano.
0: To znamená, že vy vyjednáváte s těmi nejlepšími světovými hvězdami a organizujete a koordinujete jejich pobyt tady na Colors. Je to tak?
1: Je to tak. Přesně tohle je náplň mojí práce. A v podstatě to začíná už ve chvíli, kdy oslovíme umělce, vybereme si ho, vyjednáváme s ním, tak já potom dotahuju všechno od smluv až po ten moment, kdy přijíždějí na festival anebo odjíždějí.
0: Je to náročné?
1: Je to velmi náročné.
0: Ano, vypadá to, že jste celkem klidná osoba.
1: Teďka mi vibruje v kapse telefon.
0: Vy jste si nevypla telefon, nemáte ho v režimu letadlo. Dobře, pokud vibruje, tak je to... Koukněte se, kdo vám volá, kdyby to třeba byli 21 Pilots, tak je možná dobré to vzít.
1: Je to dobrý.
0: Je to rodina, dobrý, tak to je v pořádku. Když si tak procházíte ty požadavky jednotlivých interpretů, překvapí vás ještě někdy něco?
1: Překvapí. To je taková sranda v těch riderech, v těch požadavcích těch interpretů. Oni občas, aby docílili toho, že těch třeba 15-30 stran přečteme, tak tam dají nějakou takovou jako strandičku, na kterou my se potom musíme zeptat. Třeba u Lord nás letos velmi překvapilo, že chtěla postavičku ze Star Wars vytisknutou na karton v nadživotní velikosti. Takže máme v backstage 2metrového čupaku.
0: Výborně, co s ním pak budete dělat? Berete si ho domů?
1: Nevím, třeba nám ho podepíše a vystavíme si ho v ofisu.
0: Když tak srovnáte ten letošní ročník s tím, co bylo dřív, bylo všechno v pořádku, všechna letadla přiletěla včas, všechno se sehnalo, všichni byli tam, kde měli být, všichni jsou tam, kde mají být.
1: Loni to všechno klaplo a letos už ty důležité taky máme v Ostravě.
0: Mimochodem, co teď dělají 21 Pilots, to asi budete vědět.
1: Já myslím, že odpočívají na hotelu.
0: Zmínila jste Lord, ta dorazí kdy?
1: No, to je takové trošku státní tajemství říkat, jestli dorazí o den dříve, o den později. Důležité je, že víme, že Lord k nám jde autobusem, takže i kdyby spadl letecký provoz stejně jako loni, tak Lord přijede.
0: Přijede autobusem? Neuvěřitelné. Můžete třeba poodhalit, jak probíhají ta jednání s těmi hvězdami? Jak dlouho dopředu vlastně vy začínáte lovit v tom rybníku těch největších jmen a hvězd před tím, než začnou Colors? Je to rok nebo je to více?
1: Je to rok a půl, ale o některé umělce si píšeme už několik let, že to předjednáváme, snažíme se zjistit, aby ti agenti věděli, že oni opravdu máme zájem, že ten náš zájem trvá, takže o některých opravdu sníme několik let, třeba takový případ byl Moby, nicméně do těch jako aktivních jednání, kdy dáváme nabídku a vyjednáváme, vstupujeme většinou rok a půl dopředu. To znamená, že my s Filipem Košťálkem už teďka víme, co nás možná čeká příští rok.
0: A je tam třeba někdy vůbec prostor na smlouvání? Nebo ta cena je prostě pevně daná?
1: Ta cena je plus minus a vždycky je to o tom, odkud ten festival je, jaké má zdroje, jaký je to trh primární, sekundární, hodně se to liší a velmi se to liší také podle toho, jak jim to sedne do tour. Pokud jsme třeba to správné datum a my máme obrovskou výhodu, že máme středu, tak občas to pomůže, i když třeba nejsme schopni dát úplně tu nejvyšší nabídku.
0: Když takhle zavoláte někomu, Moby mu řeknete Ostrava, Colors, ví ty lidi, co to je, kde to je? Ten festival má už nějaký zvuk?
1: Ví. Já jsem opravdu šťastná. U festivalu jsem 17 let a viděla jsem ten progres za těch 17 let a ví, kde je Ostrava. Já myslím, že díky těm festivalům, které tady máme, se Ostrava dostala na mapu Evropy a je tam pevně usídlena.
0: Letos na Colors vystoupí také bývalý ukrajinský námořník a rybář Roman Čerkas. On ve válce přišel o obě nohy a při rekonvalescenci objevil hudební terapii a stal se velmi úspěšným DJem. Jak tohle spojení Colors a Ukrajina vzniklo? Vy se tomu hodně věnujete.
1: No, věnuju se tomu hodně. Ukrajina je taková trochu moje srdcová záležitost, protože když zašla invaze na Ukrajinu, tak já vlastně v té době už jsem měla kamaráda, který dělal podobný festival jako já. Vlastně má stejnou pozici, měl mít 21 Pilots na tom festivalu. Takže je to takový jako člověk, takový můj kontakt na Ukrajině. A když začala ta invaze, tak oni začali řešit takzvané ambassador tour, což znamená, že tam pozvou hudební profesionály a ti vlastně načítají, jaká je ta situace, dělají networking s místními profesionály, podporují ty lidi a to a vlastně jako kdyby podávají nějaký tak jako report. No a já jsem vlastně už loni v březnu začala vyjednávat, že bych na Ukrajinu jela a těsně před Vánoci jsem tam strávila týden. Jezdila jsem vlastně téměř po celé Ukrajině, třeba 12 hodin v nočním vlaku a podobně. Byla jsem v demilitarizovaných oblastech a mluvila jsem s lidmi primárně, kteří stojí za hudebními školami a kterým ta organizace, s kterou jsem tam jela, pomáhá. A při tady jednom z těch výletů jsme byli i v Kyjevě v perfektním hudebním klubu a tam právě sídlí organizace, teďka si úplně přesně nespomenu, Victory Beats, která má na starost právě tady tenhle program, kdy se snaží vlastně rehabilitovat válečné veterány. A jenom podotknu, spoustu lidí si pod válečným veteránem představí, že je to starší člověk, tak jak to známe z Foresta Gumpa, ale oni jsou to opravdu mladí kluci, kteří přišli o končetiny, mají šrámy na těle, hlavně na duši, posttraumatické stresové poruchy. A tady tihle perfektní lidi je učí, jak být DJem a jednou za týden jim dávají lekce, berou to úplně od začátku, kde si mají najít hudbu, jak to mají mixovat, poskytnou jim techniku. No a dva tady z těchto kluků, kteří jsou v tom programu, jsou takzvaně export ready a my jsme jednoho chtěli podpořit, takže jsme ho pozvali, takže Roman včera přijel.
0: A dneska ho uvidíme, uslyšíme?
1: Dneska ho uvidíme na Fresh Stage v 18.30 a já budu hrozně ráda, když tam bude mít narváno.
0: Víte, vy jste to před chvílí řekla, je to asi naivní otázka ode mě, ale nemůžu se nezeptat. Vy jste naznačila, že jste s Filipem už si ujasnili, kdo tady bude příští rok?
1: No, ujasnili.
0: To aspoň trošku tušíte?
1: Aspoň trošku tušíme, ale ještě netušíme, jestli to klapne na 100%.
0: Dobře, a odkud to bude třeba?
1: Nemůžeme prozradit. Ne, ani trošičku.
0: Ani jaký hudební styl to bude?
1: Ani to.
0: Je to skupina zpěvačka nebo zpěvák?
1: Teďka se začínám trochu bát. Začne svítit lampa.
0: Dobře, tak se nebojte. Pavla Slívová, Head of Booking Colors of Ostrava, hostem radiožurnálu Firststreamu. Díky, ať se to všechno povede.
1: Moc krát děkujeme.

0: Radiožurnál vysílá z Kalorsov Ostrava, náš stříbrný RS-tým nedaleko Bolt Tower a Red Stage, kdybyste náhodou chtěli dorazit. Rádi vás uvidíme, uslyšíte a vy určitě rádi uvidíte a uslyšíte také interpreta, který tady před chvílí doladil kytaru, odložili na pódium vedle RS-týmu a po 14. hodině si s ním promluví a nechá ho také zahrát a zaspívat kolega Libor Bouček, no a tím interpretem bude Adam Ďurica. Dnes tady ještě přivítáme Rozálii a také přijde sem k nám na kus řeči Matěj Skalický, kolega a strýce podcastu Vinohradská 12, protože i on má své místo v programu Colors of Ostrava a v rámci Melting Potu. No a už za pár minut sem dorazí kolega Jiří Štefl, který tady rotuje po areálu a schání pro nás hudební novinky, které se týkají interpretů, jenž tu letos na Colors vystoupí. Takže Jiří Štefl už za pár minut a další festivalové hudební připomínky a novinky.
1: Colors on Air na Radiožurnálu s Petrem Králem.

0: tak všechno mám.
1: Radiožurnál 13.50, to znamená, že je zhruba nějakých 50 minut otevřený areál tady v dolní oblasti Vítkovic. Často odstartoval festival Colors of Ostrava. Na hlavním pódiu večer nejdražší hvězda v historii celého festivalu, a sice americká dvojice 21 Pilots, představí Jiří Štefl, vítej.
2: Dobré odpoledne, tobě Petře i našim posluchačům. Ano, je to největší hvězda, která tady letos vystoupí, tady 21 Pilots a hlavně dneska hlavní headliner dnešního programu od 22.30. Ale program na hlavním pódiu dnes odstartuje skupina The Mary Wallopers. Jestli máte rádi takovou, řekněme, syrovou irskou hudbu, tak byste tam stejně jako já neměli chybět. Bude to koncert plný svižné a velmi sympatické hudby, u které si budete připadat jak v nějaké irské hospodě. The Mary Wallopers se ale nebojí ani experimentů, takže k těm tradičním hudebním nástrojům mixují i R&B nebo punk. V 19.30 pak bude oficiální slavnostní zahájení, ze kterého taky budeme živě vysílat. No a na něj pak naváže skupina Mirai, koncert skupiny Mirai. Mimochodem, bude to jedno ze tří českých vystoupení letošního ročníku Colors of Ostrava na hlavní scéně. No a já se půjdu podívat i na program mimo hlavní stage, protože na festivalu je co objevovat. Zajímat mě bude třeba vystoupení formace Jambinai, která sem do Ostravy přiveze tradiční korejské hudební nástroje, jako jsou, a teď mi držte palce, abych je správně vyslovil, Hegum, Komungo, Tepyongsong a Piri. Nevím, netuším, nechám se překvapit.
1: Tepion Song a Piri. Piri, aha. Piri, to je mi povědomé, ale nebude to hudební nástroj. Tak Jiří Štefl, máš toho opravdu v plánu hodně, tak věřme, že to všechno zvládneš a zítra nám tady o tom dokážeš něco povyprávět, protože ta noc bude zjevně asi dlouhá.
2: Těším se a živě uslyšíte i některé přímé vstupy z koncertu ve večerním radiožurnálu.
1: A za chvíli živě uvidíte, uslyšíte Adama Ďuricu tady u nás.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Čest práci, soudruzi.
2: Holky, nechte toho, nebo si to budete říkat sami.
3: To se nedá.
4: To udělám jako vždycky.
1: Ona prehliadka, ta to zachrání. Vy se mi líbíte.
5: Kdybyste chtěla, byste se mohla přijít mrknout na natáčení.
6: Filmová retrosérie Volha.
1: To se bude divákovi páčit.
7: Byl bych moc rád, aby některé věci zůstaly mezi námi.
6: Zítra večer na ČT1 a v iVysílání.
8: Do kin vstupuje film Pramen. Anja Geislerová se jako lékařka ocitá na hraně mezi svědomím a povinností. Přiměje ji nové přátelství zpochybnit systém, jehož byla součástí. Drama Pramen otevírá kapitolu československých dějin, kdy o možnosti mít děti rozhodoval stát. V kinech od 16. července. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
9: Radiožurnál je 14 hodin. A zprávy s Kateřinou Couserisovou. Jihozápad Čech zasáhnou odpoledne silné bouřky, můžou padat i menší kroupy. Německou extremistku Liebichovou policie převezla zpátky do Německa. Anglii čekají v semifinále mistrovství světa ve fotbale obhájci titulu z Argentiny. Kolona na dálnici D1 před Brnem je směrem z Prahy od Ostrovačic a bude oblačno až polojasno na severovýchodě i zataženo, místy přeháňky nebo bouřky, teploty do 28 stupňů.
6: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
9: Na jihu a jihozápadě Čech se odpoledne objeví silné bouřky. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí až do 10 hodin do večera. Podle meteorologa Františka Šopka se budou bouřky tvořit hlavně na Šumavě.
10: Může spadnout kolem 30 mm srážek, vyskytnout se malé kroupy a nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu.
9: Zítra v pátek varují meteorologové před silnou zátěží organismu kvůli teplu. Platí to pro jižní a střední Moravu, Polabí a také pro Ostravsko. Ministerstvo financí zkontroluje zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra. Zaměří se na její hospodaření. Řekl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Reagoval tak na zjištění Radiožurnálu, podle kterého si končící manažeři pojišťovny při odchodu přijdou na desítky milionů korun. Odchodné přes 20 milionů korun dostane výkonný ředitel Otakar Smolík, anebo taky šéfka personálního oddělení Lidie Jaroměřská. Minister Vojtěch dodal, že rezort zdravotnictví je připravený podat trestní oznámení. Pojišťovna totiž už několik let vykazuje ztrátu. Ani jeden z manažerů na žádost o vyjádření nereagoval. Policie dnes převezla z litoměřické vazební věznice do Německa zadrženou německou pravicovou extremistku Marlu Svenju Liebichovou. Ta byla německými soudy ještě před úřední změnou pohlaví odsouzená jako muž Sven Liebich. Dostala trest 1,5 roku vězení za štvaní lidu, pomluvy a za urážky. Liebichová měla být umístěna ve věznici v Saské Kamenici, kam ale nenastoupila. Policie ji pak na základě evropského zatykače zadržela letos v dubnu v Aši na Chebsku. Dnes začala na Bruntálsku rekonstrukce Rýmařovského muzea. Fasáda budovy je ve špatném stavu. Součástí oprav bude taky nový mural znázorňující legendu o Rýmařovské vlčici. Městské muzeum sídlí v památkově chráněné budově ze 17. století, říká jeho ředitelka Růžena Zapletalová.
11: Ta fasáda se odlupuje. Budeme měnit i barvu. Měly by ty barvy být světle bílo okrové a měla by být teda i obnovená původní římská, která právě tady z té přední strany a z boční strany je prostě nepůvodní.
6: Sport.
12: Anglie nastoupí proti Argentině v semifinále mistrovství světa ve fotbale. Na turnaj, který spolu pořádají Severní Amerika a Mexiko, si kapitán obhájců titulu Lionel Messi poprvé v kariéře zahraje proti Angličanům. V čem osmifinálu osminásobný držitel zlatého míče vynikávý brankář Albionu Jordan Pickford.
13: Všichni víme, jak dobrý Messi je, ale zároveň víme, jak silná je celá Argentina. Nemůžeme se soustředit jenom na Messiho. Je to nejlepší tým na světě, ale taky má slabé stránky, ze kterých musíme těžit.
12: Semifinále mistrovství světa mezi fotbalisty Anglie a Argentiny začne ve 21 hodin, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport. Vítěz se ve finále utká se Španělskem, které porazilo 2-0 Francii. Hrát se bude i o bronz.
6: Zelená vlna s
3: Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 před Brnem i D11 za Prahou. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy kus za Domašovem opatrně dojíždějte do kolony kolem kilometru 176. Osobní auta pak za Kývalkou jedou v levém pruhu trochu plynulej, i tak to mají až k D2 i přes 50 minut. Na dálnici D11 za Prahou směr Hradec Králové se popojíždí z 5. kilometru čtvrt hodiny do zúžení za sjezdem na Úvaly. Na 8. kilometru je provoz svedený do jednoho pruhu. Na pražském okruhu velmi silný provoz před exitem 19 Ořech obousměrně, směrem na letiště roztrhaná kolona skoro od Vestce, směrem na D1 od nájezdu z D5, respektive kamiony z D5 od Rudné ze 4. kilometru. V Praze na magistrále se táhne šňůra aut Vlznovou od Florence až na IP Pavlova, v opačném směru nejdřív fronta z poloviny Nuselského mostu po vjezd do Legerovy a papak ve Vlznově od Florence na Hlavkův most. Na silnici 34 Humpolec Pelhřimov se před omezením u Komorovy tvoří kolony od Vystrkova a Onšovic, zdržení v obou směrech i půl hodiny. A po nehodách čekejte omezený provoz. Na silnici 14 Vamberk Svitavy u Záměl a taky na 15 z Lovosic na most za Lipčevsí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Bude oblačno až polojasno, odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami, teploty 23 až 28 stupňů, na severu naměříme jen kolem 21. Tolik zprávy. A vracíme se na festival Colors of Ostrava, slovo má Libor Bouček.
0: Colors on Air na Radiožurnálu s Liborem Boučkem.
14: Je to přesně tak, postupně se areál v Ostravě, areál festivalu Colors of Ostrava plní i divačkami a diváky. Myslím si, že opět se můžeme těšit na nezapomenutelnou atmosféru a zveme vás srdečně, abyste dorazili nejen před náš airstream, ale pochopitelně na veškerý program. A já jsem rád, že po 14. hodině bude naším hostem držitel mnoha ocenění, včetně Ota či Sozy, který je na scéně více než 20 let. A ta číslovka je pro mě osobně důkazem, jak čas letí, protože mám pocit, že hlasy do první slovenské superstar se mu posílal, když to počítám, Adame, tak před 14 dny, pocitově.
15: Pocitově
14: ano, realita je trošku tvrdší. Mandolína, Mělutujem nebo Zatancuj si so mnou jsou jeho obrovské hity a já jsem rád, že to setkání první a ta první skladba, která bude znít festivalovým prostorem, bude novinka, která má jednoznačně československý dotek. Adam Ďurica je naším hostem a toto je píseň, která se jmenuje Iskry.

0: Adam Ďurica sklízí zasloužený potlesk před airstreamem Českého rozhlasu Radiožurnálu. Vysíláme živě z festivalu Caldes of Ostrava. Zvu srdečně Adama, aby usedl po mé levici. Já se na tohle setkání nesmírně těšil. Já musím říct, Adame, ve mně, to se říká v češtině, je to jako v koze, ten Mikla. Protože tehdy to bylo o 180 hlasů nebo něco takového.
1: V tom roce. Tak to.
0: No to bylo první semifinále a já jsem ti nesmírně držel palce, ale to už vlastně jako je úplně jedno asi, ne?
2: Ono vlastně tam ten osud zauradoval.
0: No.
2: A vyzerá to, že všetko je tak, jako má být.
0: Ano, jednoznačně.
2: No.
0: Kde jsou oni, kde seš ty? Tím bych to asi shrnul.
2: Ani by som to tak neriešil, ale že vlastně vtedy to... Je to zvláštne, že ten moment, keď mi oznámili, že vlastně som nepostúpil, ja som nemal nejaký zlý pocit, lebo ja som tam prišiel s takou malou dušičkou.
0: Ja jo.
2: OK, ďakujem. A ja som mal pocit, že ja už som oveľa ďalej sa dostal v tej súťaži, než som vôbec sníval. Takže ja som mal pocit, že a čo si ty chcel, však aj tak dobre. A týmto pocitom som išiel domov. No a potom sa mi vlastne ozvalo veľké vydavateľstvo a išli sme vydávať album.
0: No a tá dráha trvá více než dvě dekády, když se vrátim k tomu Iskry a mluvil som o tom československém rozměru. Tak jaký tam je přesně, abychom to vysvětlili?
2: No.
0: Kolik viny na tomto dalším hitu máme my, Češi?
2: Celkom dosť ste sa činili. Vlastne ja som vyskúšal taký nový spôsob tvorby a to bolo Songwriter Session s Jendom Vávrom a s Ronnie Janečkom, ktorí robili vlastne... Teraz všetci poznáme ten album ADHD od Evy Farné, ale vlastne oni to pripravovali s ňou a ja som ani netušil, že na tom robia. A my sme sa stretli, sme tak do seba narazili na afterparty Andel a vlastne sme si povedali, že skúsime niečo vymyslieť a to je spôsob, že prídeš úplne bez všetkého, bez noty, úplne bez ničoho a vlastne za 4 hodiny bola skladba Iskry a ja musím povedať, že som nikdy predtým nezažil tak zábavný proces tvorby, skladby, lebo to nie je len písanie, to je už aj nahrávanie.
0: Vážne ne, protože mne je ta tvorba Jendy Vávry vlastne připomíná práve ty tvůrčí skupiny, ktoré byly na Slovensku na konci let 90. a na začátku milénia, ako bychom my tu dynamiku v Česku dobíhali teď to, co vy ste měli. Tak tebe to fakt třeba to...
2: Je to možné, ale ja som predsa len z inej generácie. V 90. ja som vlastne...
0: To tak iba... začátek milénia.
2: Viac sme počúval hudbu, až tak som mu nevytváral. A potom všetky tie songy, ktoré si menoval, tie mandolíny a to všetko, tak to som vlastne urobil songwritersky viac menej sám. A toto bolo také strašne dynamické. Za 4 hodiny sme mali vlastne song a že wow. Lebo väčšinou ten vlastne proces trvá dlhšie.
0: No, jak dôležité je mít tú opozici? Fakt to je jako podstatné, že človek, když je sám tvůrce, říká, tohle to je proste zaručený hit. A že najednou v rámci toho songwritingu má tú opozici, říká si, dobře, uberu.
2: Ja to potrebujem stále viac. Lebo najprv som v tom bol... Ten spôsob bol taký, že prišli mi texty, úžasné texty od Vlada Krausa. Ja som si ich čítal, niečo už mi išlo v hlave, nejaká melódia, tak som to zhudobnil. A vlastne bolo jasné, čo sa ide potom nahrávať do štúdia. A teraz mám pocit, že už som ako keby veľmi dlho, od 2014 bolo Neľutujem. Som to robil nejakým spôsobom stále podobným a potrebujem ako keby nové farby do toho obrazu. Že doteraz som možno, neviem, či to bolo úplne čierno-biele, ale potrebujem tam dať ďalšie farby a to sú tí ľudia, ako Jenda Vávra, ako Ronny Janeček, ako ľudia, ktorí mi hovoria tie svoje názory a ma ovplyvňujú v dobrom slova zmysle, že skúsme to takto, skúsme to takto a mne sa to vlastne páči a cítim, že potrebujem tieto vnemy.
0: Môže byť ten stereotyp v rámci tvorby fakt problém, když člověk to dělá takhle dlouho, do toho to publikum očekává další a další hit, protože když jsem tady zmiňoval ty tři a můžeme pokračovat dál, tak je to závazek. Jako já bych se bál toho, že co když už neudělám něco tak silného, jako je mandolína, nebo to, co přijde v závěru našeho setkání, co tady všichni vyhlíží.
2: já si myslím, já už to neriešim, že či spravím nějaký velký hit. Ja sa chcem baviť hudbou. To znamená, ja hľadám tie momenty, keď to iskry. Ja hľadám tieto momenty, keď je to proste zábava, keď sú to zážitky pre mňa. Lebo už to není pre mňa ten zážitek, keď proste sám sa snažím len tak čítať niečo. To som zažil strašne, to som zažíval 12 rokov a teraz vyslovene hľadám tie termíny. Ináč dneska tu bude aj Jenda. Mm-hmm. A už sme si písali, že sa stretneme, že niečo vymyslíme zase. A To je to, že ja potrebujem, aby ma každý ten koncert bavil, lebo tá rutina, to je taký tichý zabijak. Ono to skôr či neskôr nejakým spôsobom, ono to tam je, ale myslím si, že vždy tam je aj niečo na každom tom koncerte, na každej skladbe, čo je nové, a toho ja sa chytám. To sú pre mňa tie momenty, prečo sa teším na tie nové miesta.
0: Když sme u toho Iskry, ne že bych byl absolútnym znalcem slovenského jazyka, ale mne zajímá, jestli vy na Slovensku tomu přisuzujete stejný význam ako my, to Jiskří. Protože my to máme, že to je to rozzáření, ano. Že to je ta absolutně pozitivní emoce. Ale pátral jsem, jestli v té slovenčině to má podobnou sílu a podobnou emoci.
2: Je to to isté. Vlastně za to všetko může Jenda, protože ono ten songwriting funguje tak, že sa vlastně si jenom tak povídáme, jak teraz my dvaja. A vlastně on, keď ja som povedal niečo zaujímavé pre ňho, tak on si to zapísal.
0: Jo.
2: A vlastne ja som povedal Iskry, ani som nevedel o tom, že som to povedal. A on, že no ja som ťa tak poslouchal a ja tu mám také, že Iskry, a to je ako také pekné slovenské slovo. A vlastne to bol taký ako prvý kopanec do toho, že poďme týmto smerom a potom, a čo by to mohlo byť? O čom? Iskry, prečo Iskry?
0: No ale do toho to říká Čech tomu Slovákovi, že jemu se líbí. Nám Čechům se líbí spoustu věcí na Slovensku, ktorých se nemusí líbit Slovákům. Funguje to stejně. To Iskry.
2: Je to možné, ale to Iskry funguje stejně a vlastně to je možno, že aj zaujímavé robiť s tým Jendom, alebo celkovo, aj keď s Martinom Ledvinom som robil, tak vlastne, že veci, ktoré ja by som považoval ako Slovák za bežné, tak on povie, to je také pekné slovenské slovo. A že OK, veď ono je pekné slovenské, len mne už to tak nepríde, že to je zaujímavé.
0: Tebe čeká na podzim akustické turné, ktoré shodou okolností startuje 13. listopadu práve zde v Ostravie. Sme pořád tak odlišní. Vidíš tu reakci publika jinou v Česku a jinou na Slovensku?
2: Je to iné, musím povedať. Momentálne ja hrám viac koncertov v Čechách než na Slovensku. A na Slovensko nedám dopustiť ako super, perfektné. Keď Slováci sa už rozbehnú, tak ako potom to už vlastne nemá konca kraja ten koncert.
0: My usnem, na rozdíl od vás. Ne, my usíname, ja si myslím, že jo.
2: Ne, ja to tak nemám. Ja to mám tak, že české publikum je hneď viac ready.
0: Vážne?
2: Že je viac ready a od prvého ideme a slovenské je také, že musíme sa najprv spoznať, musíme, to je tak, jak také rande a potom už keď sa poznáme, tak potom už je to strašné, akože no, muchlovačka.
0: Jaké bude služení toho akustického turné? S kým ty pojedeš a na co si môžeme tešiť?
2: Budem tam s mojou kapelou, vymenujem teda Marcel Buntaj, známy to bubeník a možno, že ho zapojíme aj nejakým iným spôsobom, on to ešte ani on netuší. Eugen Vizvary, klávesi, Marek Mečiar, basgitara, čiže to je moja kapela, ale celé to obnažíme a ja tam mám takú vec, že ja mám taký klobúk, taký zázračný klobúk, z ktorého vlastne môžu na želanie vypýtať ľudia hociakú pesničku, že si tam niečo napíšu, niečo hodia a väčšinou sú to aj nie moje pesničky, tak tam potom tak improvizujeme a je to aj také celkom funny. Takže okrem toho, že zahráme tie moje skladby úplne v takom obnaženom móde, tak ešte tam možno, že prídeme aj na songy, ktoré občas budem musieť čítať z mobilu text a tak, ale je to veľká sranda.
0: No, myslím, že to ilustruje to, čo si zmínil, tú radosť z toho koncertu. Konceptování, tu radost, která je sdílená a vzhledem k tomu, jak vypadáš, tak si troufám říct, že obnažený koncert Adama Ďurici je marketingový slogan naprosto perfektní okay. A nebál bych se toho, že bude obrovský zájem o lístky. Co bude ta druhá skladba, která přijde?
2: Teraz?
0: Teraz, hej.
2: Teraz, čo vám zahrám? Čo chcete napríklad? Môže to byť aj Vietor.
0: tak ja si myslím, že tady ty zástupy faninek a fanoušků si Vietor na základe té reakce absolútne vyžádali. Myslím, že sa môžeš smiele přesunout. A dostaneme sa i k tomu, co přijde po skladbě Vietor, pretože tam přijde záležitosť, ktorá je absolutním vyjádřením lásky, absolutním symbolem romantické písně, nikoli v třetí dekáde, řekl bych 21. století, takže nepřijdete ani o ten největší hit Adama Ďurici. Teď ovšem živě před Airstreamem na Radiožurnálu Adam Ďurica a Vietor.

0: Adam Ďurica živě na Colors of Ostrava ve vysílání Radiožurnálu. Skladba Vietor, která musela zaznít další československý dotek, protože myslím, když tak mě Adame oprav, ale pod tím je podepsán právě Martin Ledvina, jestli se nemýlím. No a teď přijde asi to, co všichni vyhlíží. Baví tě to ještě, ta skladba? Je to tady. Dámy a pánové, Adam Ďurica. A zatancuj si.
1: Tak děkuji za pozvání.
0: No není za čo, já za tebou ještě přijdu, neboj se, ale tohle si užijme. Myslím si, že k letu a k lásce nepatří skoro nic tak silně jako tahle píseň.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, a v tej tráve vysoké. Zahrajú nám cvečky.

0: To, co se dalo čekat, naprosto jasný potles, který patří Adamu Ďuricovi, který je živě hostem Radiožurnálního festivalu Colors of Ostrava. Děkujeme mnohokrát, Adame. Já se na to musím zeptat, protože ta píseň má spoustu specifik. Kromě jiného v tom klipu vlastně nejsi vidět. Tak jak se s tím žije, že vlastně u klipu, který atakuje několik desítek milionů sklednutí, vlastně nejsi jako interpret?
1: Ono je to tak, že odvtedy som to už nevyskúšal a nemal som ani taký úspešný klip, takže možno to ešte raz skúsim.
0: Inak, jaký je ten vztah tvůj k té písni? Co to s tebou dělá? Kdy ta reakce přišla okamžitě, ten počet diváků a posluchačů se před airstreamem strojnásobil. Prostě ten hit všichni známe, všichni ho zbožňujeme, okamžitě vzbuzujete emoci, ale jaké to je pro tebe, že jak jsi zmiňoval ten klobouk, tak tam to bude 100%.
1: Tam to bude, no. Človek nikdy netuší, kedy sa niečo podobné môže stať a ja to beriem ako obrovský dar a ako zázračný song, lebo nič iné sa na to nedá ani povedať.
0: Je to jednoznačne tak. Ešte jednu vec máme spoločnou. V prosinci 2023 sa nám narodili dcery. Mne zajímá, jak ten život toho človeka, pro tebe to bolo tretí dieťa, pro mňa druhé, ale jak sa to jako promění. Jestli najednou fakt už člověk definitivně ví, že z těch koncertů jezdí daleko dřív, jestli najednou ten čas má úplně jinou hodnotu, jaké to bylo pro tebe?
1: No, je to tak, že nikdo vás nepripraví na prvé, nikdo vám nepovie, jaká je kombinácia s dvomi a už nikdo vás nepripraví na to, že dostanete do rodiny novú manažerku, ktorá všetkým rozkazuje a všetko chce vyriešiť a vlastne vy už musíte len počúvať.
0: No. Jaký seš, táta?
1: To sa mňa nepýtajte.
0: No ne, tak ano, tak to se přesně čekal, tuhle slovo, že vlastně to se nedá charakterizovat, ale asi jako k těm dcerám máme tak nějak...
1: Asi sa zhodneme, že to je láska úplne iného typu. To je ona... Takto, nikto sa na mňa ešte doteraz v živote nepozeral tak, jak ona.
0: No. Zároveň človek tuší, že vlastne nikdy nebyl obietí tak důmyslné manipulace, ako v tomhle tom prípade, že vlastne už nikdy nikto se mnou takhle nebude manipulovať.
1: Áno, ako som povedal, máme novú manažerku, novú riaditeľku a ja som len zamestnanec.
0: Ano, taky jsem si dřív říkal, že člověk má mít v rodině ambici být CEO, ale nakonec se spokojí jenom s tím, že je členem dozorčí rady a dělá jenom to, co je potřeba. Colors of Ostrava festival pochopitelně je místo, kde mají lidé možnost se setkat s tebou zde před airstreamem, ale to nejbližší setkání v rámci Česka, to jsou Vinice, myslím si, že tuhle sobotu si v Kutné Hoře. Jaká je atmosféra téhle cesty pro tebe?
1: Já to stále hovorím aj na tých Viniciach, že to je jako keby za odmenu. To je prostě... Tam už ľudia majú takú náladu, že my im do toho len hráme. Oni sa vlastne vedia zabaviť aj bez nás. Ale vážime si to, že si kúpia lístok práve na mňa. Musím povedať, že máme tam plno, že tam je úžasná atmosféra, že sa tešíme na tento seriál. Je to zatiaľ asi jeden z najkrajších seriálov hudobných, ktorý sme hrali.
0: A my sme rádi, že pravidelne do Česka jezdíš a že nám prinášíš spoustu radosti, včetne radosti, ktorú práve teď odpoledne prožívame v Ostrave na Colors of Ostrava. Dámy a pánové, naším hostem byl Adam Ďurica. My i dál budeme vysílat pochopitelně živě odsud z airstreamu. Doražte Colors of Ostrava v plném proudu.
2: Radiožurnál je 14:30. A vysíláme zprávy. Stát chce změnit podmínky pro klinické studie nových léčiv. Jejich počet dlouhodobě klesá nejen v Česku, ale i v Evropě. Ministerstvo zdravotnictví dnes představilo národní strategii pro klinická hodnocení, díky které by se k inovativní léčbě mělo dostat víc pacientů. Evropská unie a Ukrajina uzavřely dohodu o společné výrobě dronů. Oznámila to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Projekt spojuje ukrajinské odborné znalosti a evropskou průmyslovou kapacitu. Leyenová chce taky jednat o přípravách Ukrajiny na příští zimu a nebo o jejím vstupu do Evropské unie. Polsko letos na podzim bude hostit první mezinárodní vojenské cvičení koalice ochotných. Podle premiéra Donalda Tuska by se ho měli účastnit vojáci z Francie a Velké Británie. Cvičení má celou koalici připravit na poskytnutí skutečných bezpečnostních záruk pro Ukrajinu i pro celý region. V poledne se otevřel areál Colors of Ostrava. Až do soboty nabídne více než stovku hudebních vystoupení, divadelních představení a diskuzí. Festival tradičně navštíví desítky tisíc lidí. Radiožurnál je hlavním mediálním partnerem. Nabídne živé rozhovory Libora Boučka a Petra Krále i vystoupení hudebníků. Sport. Tenistky Krejčíková s Valentovou postoupily do druhého kola premiérového ročníku turnaje v Aténách. O stejný úspěch bude hrát Sara Bejlek, která kolem 20. hodiny nastoupí proti Tagerové z Rakouska. O konečném výsledku vás na Radiožurnálu budeme informovat.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 před Brnem, taky na Pražském okruhu. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy se poprvé zpomaluje za Domašovem kolem kilometru 175, postupně vzniká kolona a potom od exitu 178 Ostrovačice jedou různě pomalu i osobní auta, do zúžení u D2 to mají až na hodinu. Na dálnici D11 za Prahou směr Hradec Králové se naopak před omezením hned za exitem 8 Úvaly už kolona rozjela, volné jsou zase dva pruhy v zúžení, od včerejška poškozený kanál v pravém pruhu je už opravený. V Praze zůstává velmi silný provoz na okruhu před exitem 19 Ořech. Směrem na letiště kolona od Vesce ze 3. kilometru směrem na D1 se popouští od nájezdu z D5. V metropoli přibývá odpoledních kolon, třeba na magistrále se popouští od Bulhara jak na Hlávku v Most do omezení, tak i na druhou stranu na IP Pavlova. Na 34. Humpolec-Pelhřimov hodně vázne provoz před omezením s kyvadlovým provozem u Komorovic. V kolonách od Vystrkova hned za sjezdem z D1 a z druhé strany od Ončovic strávíte i přes půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami, teploty 23 až 28 stupňů, na severu kolem 21, na jihu Moravy tepleji kolem 32 stupňů. Tolik zprávy. Dál posloucháte vysílání z festivalu Colors of Ostrava a slovo má Petr Král.
5: A když s námi zůstanete, tak budete svědky dalšího hudebního vystoupení, protože do Airstreamu Radiožurnálu dorazila se svým akordeonem Rosálie. Za chvíli dáme slovo.
6: Colors on Air na Radiožurnálu s Petrem Králem.

0: s vámi Radiožurnál do Ostravy, do dějiště Kalers. Před chvílí dorazil speciální vlak z pražského hlavního nádraží, který veze sem na Kalers 500 návštěvníků, no ale jeho příjezd na nádraží Ostrava Střed si počkala také reportérka Marta Pilařová. Dobré odpoledne, Marto.
1: Dobré odpoledne a já upřesním, já stále ještě čekám. Kalers Express dorazí na nádraží Ostrava Střed každou minutu nebo vteřinu. Možná to ostatně uslyšíte sami. Je to vyprodaný vlak a je plný návštěvníků Kalersov Ostrava, kteří se chtěli vyhnout cestě autem. Z Prahy vlak vyrazil o 10:30 a na příjezdu má, jak už víme, asi půlhodinové zpoždění, ale já mám zprávy z paluby a musím říct, že tak veselý vlak koleje Českých drah nebo České koleje hostí málo kdy. V Kalers Expressu se tančí a zpívá. Ve speciálním vagónu totiž koncertuje skupina Gufrau se zpěvákem Matem 213. Ta na festivalu vystoupí i v sobotu v podvečer, a to na Fresh Stage přímo pod Vysokou pecí. České dráhy vypraví v neděli dopoledne i Kalers Express zpátky domů, ale už je vyprodaný.
0: Tolik tedy Marta Pilařová, vyhlížíme vlak. Díky, naslyšenou.
1: Přesně tak, naslyšenou.

0: S vámi Radiožurnál, my jsme tady před týmem Radiožurnálu nedaleko Boltower na Kalesov Ostrava a už si povídáme, respektive nepovídáme, teď už si budeme povídat s Rozálí Havelkovou, která vedle mě v tuto chvíli, s Rozálí, promiňte, ne Havelkovou, s Rozálí, proč ne Havelkovou?
1: Na to nebudu odpovídat.
0: Dobře, přesto si musíme připomenout to, že vy jste taky Miss Rosie, která vystupovala s Melody Makers vašeho tatínka Ondřeje, jehož jméno tedy nebudeme říkat. Ale nakonec jste se vydala cestou takového drsnějšího šanzonu a akordeonu. To je cesta, kterou jste si našla sama, nebo jste k tomu tak nějak docházela třeba i pod dojmem toho, že jste se vydala na ty hudební exkurze s Melody Makers do dávných, do pravda v trochu uhlazenější formě. Proč akordeon a proč ten drsný šanson?
1: Drsný šanson, no tak když to tak vnímáte, nevím, je to moje cesta, kterou jsem si našla, ano, sama nějak tak postupně to vzniklo, ta éra těch 30. let a Miss Rosie, to bylo místo konzervatoře nebo místo školy, to bylo prostě takový studium, taková škola prostě v procesu a to, co dělám teď, to jsem teprve já, tam to jsem já nebyla.
0: A to, co děláte vy, tak jak vás vnímáme z vašich vystoupení, to jste opravdu vy, nebo na vystoupení jste ještě někdo jiný, než když ten akordeon odložíte a přestanete v těch textech používat někdy ty ostřejší výrazy?
1: To byste se možná mohl zeptat mýho psychiatra. Ten by vám asi odpověděl líp, co vlastně jsem a co to je a kdo a kdy. A na to je to příliš mnoho otázek na to, že jsem právě přijela z Prahy a 4 hodiny jsem řídila. Já myslím, že jsem to já, jo? Já myslím, že je to jedna stránka mě.
0: Kdybyste jela vlakem, tak tady ještě nejste, děkujeme, že jste jela autem. Akordeon, není to úplně tradiční nástroj, je to nástroj, na který hrajete třeba už od dětství, od mládí, nebo to jste si taky našla postupem času?
1: Děkuji, že jste řekl od dětství.
0: Od dětství, pardon. Tak.
1: Nevím, proč jste pak dodal od mládí.
0: Od raného mládí, u chlapců se říká jinožství.
1: Ano, vlastně já jsem na tu harmoniku začala hrát už v 9 letech, ale to byla spíš jako taková hračka, kterou jsem pak odložila do kouta spolu s barbínama, i když ty jsem odložila trochu později. A vrátila jsem se k harmonice až někdy ve 20, v 21 a začala jsem rovnou vlastně, začaly vznikat ty moje písničky a začala jsem si pořádat svoje koncerty. Teďka si říkám, jak to muselo být tristní, že vlastně úplný začátečník jako hraje najednou před lidma, tak ono jich nejdřív bylo 10, že jo, pak třeba 20. Uvidíme, kolik jich tady bude zítra na Steel Stage. Oni mi říkají, že to je taková intimní malinká stage, jo, ale že se tam nevejde ani kapela, jo, ale tam by se vešla podle mě 5krát moje kapela a rozhodně teda je to největší stage, kterou jsem vůbec v životě viděla.
0: Vaše kapela je kolik lidí?
1: Moje kapela je 10 lidí.
0: Netroška říte. Ty příběhy ve vašich písních, ty inspirace k tomu berete kde?
1: V životě mým.
0: Ve vašem životě? Přemýšlím, který text bych ocitoval teď. Nenapadá mě žádný, do kterého bych se pustil. Co nám zahrajete teď a tady?
1: Teď zaspívám píseň Pod zvonařkou, která je o takovém. Jednom vždycky říkám, já ráda přirovnávám vztahy k cirkusu a tato píseň, ta by se dala přirovnat k našemu poslednímu akrobatickému číslu v tom posledním vztahu, který už skončil.
0: Takže odtud ta inspirace. Rozálie a její akordeon tady na stage Radiožurnálu u našeho R-Streamu exkluzivně pro vás, kteří jste si sem teď našli cestu a nezapomeňte následně potom s tou 10členou kapelou na Steel Stage v úplně plné náloži. Rozálie.
1: No právě, že ne, právě, že ona tam nebude ta moje kapela, že jo? Protože to má být malá intimní scéna, takže tam budu jenom já, aby ta kapela tam nerušila příliš. S kapelou budu hrát až 23. července v Rígráčích v Praze.
0: Takže teď už jsme si porozuměli. Rígrovy sady a dnes intimně Rozálie teď a tady.
1: Tak jo.

0: Rozálie a fantastický vhled do jeho života. Písni pod zvonařskou, děkujeme moc krát.
1: Děkuji, tak zítra ve dvě.
0: Tak přejeme zítra, ať se ten intimní koncert bez kapely vydaří a díky, že jste si našla čas a cestu sem.
1: Děkuji moc za pozvání.
0: Děkujeme. Rozálie ještě jednou, hostem Radiožurnálu. A já už přeběhnu k druhému mikrofonu a k dalšímu hostovi. Ten host nebude zpívat. Ačkoliv nevím, Matěj, umíš zpívat?
2: Ne, děkuju, že to po mně nebudeš chtít.
0: Ve studiu se mnou moderátor Radiožurnálu a hlavně tvůrce zpravodajského podcastu Vinohradská 12, který poslouchají denně 10 000 lidí. Matěj Skalický. Matěj, vítej.
2: Hezký den, děkuju za pozvání.
0: Dnešní středeční epizoda Vinohradské 12 má název Irán, lodě a Trumpova válka. Každý si tedy může najít a pustit v aplikaci Můj rozhlas a dalších aplikacích nebo na stránce Radiožurnálu, aby jsme to dořekli celé. Kdo je hostem a co se teď dozví o tebe, když bys to vzal jenom v kostce?
2: Blízkovýchodní analytik Břetislav Tureček, náš bývalý kolega, zpravodaj Českého rozhlasu, někdejší, který dnes působí tedy v rámci Metropolitní univerzity Praha, a probíráme tu obnovenou válku mezi Spojenými státy, potažmo Izraelem a Irán. Totiž to, co se děje na Blízkém východě.
0: Nepředpokládám, že je tady někdo, kdo by Vinohradskou 12 neznal. Matěj, proč Vinohradskou 12 poslouchat? Jak třeba skutečně každý den vybíráte ta témata? Ono to nebude vůbec legrace najít to téma a stihnout ho zpracovat.
2: No, naštěstí se toho děje tolik, že ten výběr není lehký, protože my musíme dát něčemu přednost, ale nikdy nemáme tu nouzi, že by se nic nedělo, protože kolem nás je tolik událostí, že je to spíš radost si něco vybrat a mít tu možnost ve 20 minutách to shrnout pro ty posluchače a posluchačky, kteří nám každý den těch 20 minut věnují. Proč nás poslouchat? Protože v té záplavě informací se o jednom tématu na prostoru 20 minut dozvíte, my doufáme, vše podstatné. Takže pokud vám něco takového stačí a chcete se o něčem dozvědět víc dohloubky, tak Vinohradská 12 je, doufám, ta správná adresa.
0: Teď si tady na Colors nezdržujeme tě, máš už hotovo na zítřek?
2: Nezdržujete mě, ale nemám. Já jsem natáčel v Českém rozhlase Ostrava dnešní epizodu, respektive tu na zítra. Děkuju moc za azyl kolegům z Ostravy a kolegové v Praze teď připravují to, co bych já s nima měl v Praze připravovat, tak to dělají za mě a jsou moc hodní. No. Je to týmová práce.
0: Vem nás trochu do zákulisí. Co ti kolegové dělají, kolik těch kolegů je, jak to funguje tam, kde to nevidíme předtím, než to slyšíme?
2: Těch kolegů je každý den 3-4, kteří spolu se mnou vytvářejí zvuk, hudbu, dramaturgii, otázky a celý ten rozhovor, který potom vychází. Ten následující den, když já jsem ho dnes natočil tady a teď tady jsem s tebou a povídám si, tak kolegové v Praze musí opravit všechny mé chyby v tom rozhovoru, vyčistit ho tak, aby tam nebyly žádné hezitace a věci, které by rušily při poslechu. Dodají tomu hudbu, kterou my si skládáme, dodají k tomu zvuky, které by měly podpořit atmosféru a do ověření všech informací, které my v tom rozhovoru povídáme, tak aby dokolorovali to, o čem si povídáme. No a pak to celé po těch 14 hodinách, co to zhruba tak trvá, tak to vyjde ven.
0: Chytím tě za slovo, kolegové odstraňují tvoje chyby. Ty děláš chyby?
2: Já dělám takový chyb. Teď tenhle týden jsem udělal jednu chybu, že jsem si splet datum. Já totiž občas nevím, co je zrovna za den.
0: Takže... To se mi stává taky, zejména ráno, když říkám čas, tak ani nevím, kolik je hodin, ale to se někdy v rozhlase stává. Matěj říká, že opravují chyby, ale už se stalo někdy, že ti zavolal nebo poslal nějaký podnět někdo z posluchačů, aby opravil tvoji chybu a následně si to musel řešit.
2: To se děje taky každý den skoro. Ale takhle ne, že bych to následně pak musel nějak řešit, ale já se snažím odpovídat všem těm lidem, kteří nám posílají hezké i ošklivé zprávy. Hmm. Leckdy mají pravdu, já to velmi rád přiznám, třeba teď, když jsme měli speciální sérii o diktátorech s krví na rukou, Kati se to jmenovalo, tak jsem vyslovoval celou dobu jméno rumunského diktátora Ceaușescu a byl jsem opraven správně, že je to Ceaușescu, takže i takové jako letmé chybky, které já to považuji za letmou chybku, ale je to chybka, tak to rád přiznám, že to bylo špatně.
0: No, takhle máme to možná zažité, on to říkal tuším Miloš Jakeš takhle.
2: No tak. Doufám, že jsem to nepřevzal zrovna po něm, ale měl jsem to zažité.
0: Říkám si, když poslouchám práci tvojí a práci našich investigativců, že vy musíte mít po tom, co děláte, spoustu kamarádů v uvozovkách.
2: Jo, to my máme určitě, tak pochopitelně. Proto říkám, že nám chodí i řada velmi ošklivých zpráv, ale tak to bývá. Myslím, že mým kolegyním chodí ještě ošklivější, ale s tím se prostě musíme vypořádávat. My tu jsme proto, abychom byli tou bariérou a abychom zjišťovali ty informace.

0: úplně, řekněme, typického tradičního z Vinohradskou 12, tak nám řekni, co to bude.
1: No, my každoročně máme dovolenou jedinou v tom celém roce po těch 250 epizodách, co zpracováváme, a letos to budou opět přetočené epizody na 3 týdny a jsou to 3 speciály. Jeden z nich se věnuje pašerákům a pytlákům a ochraně ohrožených druhů zvířat, druhý se věnuje jedům, toxickým látkám a otravám, takovým nejznámějším otravám v historii, a třetí to je opět četba. Získali jsme licenci na výňatky z knihy Laury Kello-Kalinské, investigativní novinářky z Aktualit.sk, a to je téma vraždy Jana a Martiny, vraždy novináře Jana Kuciaka. Zajímavé, důležité téma.
0: Stopáže, máš asi 15 sekund na to, abys nám řekl, co tě čeká ještě tady na Colors.
1: Čeká mě rozhovor s Janem Charvátem, kterého znáte z naší speciální série Extrém. Ve 20 hodin 15 minut tady na jedné ze stagí. Přijďte.
0: Fantasticky, Matěj Skalický to zvládl ještě dřív, než byl jeho časový limit. Matěj Skalický, Vinohradská 12. Matěj, hluboké úctě smekám a děkujeme za to, co děláš, a věříme a doufáme, že to ještě dlouho vydrží. Matěj Skalický na Radiožurnál.
1: My taky, díky moc.
0: Radiožurnál.

0: Divadelní večery pod čirým nebem. V programu nechybí ani festival Jižní sféra z 2026, který přinese českou premiéru hudebního hitu Malý princ od Oscarové skladatelky Rachel Portman. Oblíbený příběh známý po celém světě nabídne velkolepou podívanou pro celou rodinu. Vyberte si svůj letní večer na otáčivém hledišti. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 15 hodin. Zprávy připravila Kateřina Cousirisová.
2: Česko a Slovensko společně nakoupí vojenskou techniku. Americká armáda spustila další sérii útoků na Irán. Fotbalisté Argentiny a Anglie se utkají o postup do finále světového šampionátu. Na nehodu pozor, na dálnici D5 z Rozvadova na Prahu před Plzní na 89. kilometru. A zítra bude oblačno až polojasno, postupně přehánky, ojediněle bouřky, teploty 25 až 30 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Ke společnému nákupu vojenské techniky se dnes zavázalo Česko a Slovensko. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD podepsal memorandum se slovenským protějškem Robertem Kaliňákem. V budoucnu by země měly společně pořídit minomety a vojenská auta. Podle Zuny by společný nákup mimo jiné zajistil i lepší cenu za vybavení.
4: Je to velmi náročný a ambiciózní program, který tímto společně spouštíme. Takže si myslím, že to je velmi významný krok. Jde o praktické naplňování závěrů z jednání a podepsaného memoranda mezi vládami obou zemí.
2: Jižní Čechy dnes se zasáhnou silné bouřky. Podle Českého hydrometeorologického ústavu se můžou objevovat celé odpoledne a večer až do 22. hodiny. Bouřky bude doprovázet přívalový déšť. Foukat má taky silný vítr, který v nárazech dosáhne rychlosti až 70 km za hodinu. Meteorologové taky varují před vysokými teplotami, které zítra zasáhnou Jihomoravský, Olomoucký a Zlínský kraj. Spojené státy kolem poledne zahájily další sérii útoků na Irán. Na sociální síti X o tom informovala americká armáda. Podle ní to má oslabit iránské vojenské kapacity, se kterými Tehrán cílí na komerční lodě v Hormuzském průlivu. Irán čelil americkým útokům už v noci na dnešek. Podle americké armády údery trvaly 7 hodin a mířily hlavně na raketové a dronové základny anebo pobřežní armádní systémy. Spojené státy taky obnovily blokádu iránských přístavů. Naopak odvetné údery Tehránu mířily na americké armádní cíle v zemích arabského poloostrova. Policisté obnovili provoz na silnici u Lidic na Kladensku po ranní nehodě dvou autobusů. Při srážce se zranilo několik cestujících. Dechová zkouška na alkohol byla u obou řidičů negativní. Příčinu nehody budou zjišťovat kriminalisté. Odhadovaná škoda je přes 1 000 000 korun, říká mluvčí středočeské policie Michaela Richtrová.
5: Co se týče odhadu způsobené škody při dopravní nehodě, tak bylo předběžně vyčísleno na 1 300 000 korun. Veškeré okolnosti a míru zavinění jednotlivých účastníků budou prověřovat kladenští kriminalisté. Oba havarované autobusy byly odtaženy, následky po jejich střetu odklizeny a provoz se vrátil do běžného provozu.
6: Sport. Argentinští fotbalisté se znovu pokusí projít do finále mistrovství světa. Obhajci titulu se v Atlantě utkají o postup z Anglií od 21:00 v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne ze semifinále živé vstupy. Fotbalisty Jablonce čeká generálka na novou sezónu. V rakouském Verglu nastoupí od 17 hodin proti ukrajinskému klubu FC Charkov.
7: Pro Jablonec je to poslední přípravný duel před vstupem do kvalifikace konferenční ligy. Příští týden ve čtvrtek nastoupí ve druhém předkole na hřišti chorvatského Varaždínu. Vedle Jablonce čekají dnes přípravné souboje i dva další prvoligové kluby. Zlín nastoupí v polské Opalenici proti Polonii Varšava a Mladá Boleslav se utká v rakouském Leogangu s německou Energií Chotěbus. I tyto zápasy začnou v 17 hodin. Kristián Šveda, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D5 u Plzně a kolony i na D1 před Brnem. Na D5 ve směru z Rozvadova na Prahu pozor za Nýřany. U prvního sjezdu na Plzeň vzniká tam kolona, brzdí se do zastavení. Hned za exitem na kilometru 88,5 se převrátila odtahová dodávka s naloženým autem. Projíždí se jedním pruhem s držení kolem 5 minut. Na D56 z Frýdku Místku do Ostravy přímo u exitu 43 Paskov pozorně, stojí tam v levém pruhu porouchané auto, před ním už je policejní hlídka. Na D1 před Brnem směrem z Prahy za Domaševem popojíždí kolona z kilometru 175. Do omezení u D2 je to osobním autem až hodinu, kamionem podstatně déle. Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna pozor při sjezdu exitem 10 na Pražský okruh. Do směru na letiště ve sjezdové rampě stojí kamion, v pravém pruhu je vidět na poslední chvíli. A potom už na okruhu samotném směr letiště čekejte kolonu od Jesenice různě roztrhanou k Ořechu, před ním je fronta i opačně na D1 od nájezdu z D5. Kamiony v pravém pruhu ze 4. kilometru D5. A na D11 za Prahu směr Hradec opatrně na 6. kilometru vzniká tam kratší kolona, na 6. a pultem stálo porouchané auto ve středním pruhu. Před chvilkou ho otáhli, rozjíždí se to. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude oblačno až polojasno, ráno a dopoledne může být místy až zataženo a hlavně na východě Čech bude místy doznívat déšť. Postupně čekáme lokálně přehánky a ojediněle bouřky. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32 a na horách kolem 21. Tolik zprávy. Dál pokračuje odpolední radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
9: Dobré odpoledne. Dívám se na náš zpravodajský server i rozhlas, kde máme online reportáž o dění na Ukrajině. Podle posledních zpráv Evropská unie a Ukrajina uzavřely dohodu o společné výrobě dronů, oznámila to šéfka Evropské komise v Kyjevě. A Kreml popřel podle agentury Reuters tvrzení litevského prezidenta, že Moskva plánuje útoky na infrastrukturu v Pobaltí nebo v Polsku. A my se za chvíli v odpoledním radiožurnálu vrátíme k nočním útokům na Ukrajinu. Země čelila raketám a 122 dronům.
3: Odpolední radiožurnál
10: a Zuzana Burešová.

0: Ukrajinci svými drony zasáhli 20 ruských ropných tankerů a dalších lodí plujících ve vodách Černého moře. Předtím zničili nebo poškodili 116 lodí takzvané stínové flotily v Azovském moři. Ruská reakce byla rychlá. Moskva už pátý den v řadě intenzivně útočí na oděskou oblast i samotnou Oděsu. Ani dnešní ráno nebylo výjimkou. Zahynuli 3 lidé a další 3 byli zranění.
1: Před 7 hodinou zdejšího času jsem si čistil zuby. Byl jsem za dvěma stěnami, protože jsem věděl o letící hrozbě, o raketovém útoku na Oděsu. Telegramové kanály už předtím informovaly o tom, že vzlétly ruské stíhačky s raketami. Potom přišla zpráva, že letí přímo na Oděsu. No a ozval se první výbuch. A krátce potom druhý, asi 150 metrů ode mě. Ale také o 50 metrů níž. Ale i tak z domu padala omítka. Teď jsem přímo na místě toho příletu. Ptal jsem se lékařů, zdravotníků, jestli jsou tam zranění, a jedna mladá lékařka mi říkala, nejenom zranění, jsou tam i mrtví. Dívka Káťa bydlí v jednom z těch vyšších pater, vracela se domů a v tom tedy nastala ta hrozná situace. Tlaková vlna jí odhodila o několik metrů dál. Naštěstí se jí nic nestalo, ale musela v tom zmatku, v tom chaosu a prachu se dostat nějak nahoru do svého bytu, protože tam má kočku Vasilisu. K tomu domu dolů vedou schody, po kterých se pohybovali lidé, možná ráno venčili psy, tak jak jsem je viděl z balkónu, a na schodech leželo několik mrtvých, říkají svědci. A znovu poplach. Objevila se informace o dalším odpálení raket. Tak všichni jdeme do krytu. To je taková dlouhá chodba vedoucí k oděským katakombám, hluboko pod zemí. Tento kryt je velmi dobře vybavený, jsou tady zásoby vody, chodby se táhnou daleko do nitra oděského podzemí, ale mají tady, jak vidím, i internet, a zraněný byl také správce tohoto krytu, který byl v tu dobu venku. Z oděského podzemí Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: To byla další balada Eda Sheerana, která je takovým poetickým vyjádřením vztahu s jeho manželkou. Je 15 hodin, 15 minut, posloucháte odpolední radiožurnál a teď hodně, hodně spěcháme na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Protože překážka je na D52 Opohořelic. Velký pozor dejte na začátku dálnice D52 ve směru z Vídně na Brno. Hned za nájezdem od Pohořelic, exit 26, leží velký kus kamionové pneumatiky mezi levým a pravým pruhem. Možná je to celá pneumatika z kamionu. D52 směr Brno u nájezdu od Pohořelic 26. kilometr. Velká překážka mezi jízdními pruhy. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v půl.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Počet nově instalovaných solárních panelů v Česku klesá. Za první pololetí jich bylo zhruba 9300, tedy asi o 30% méně než loni za stejné období. Aktuální čísla dnes představila Solární asociace. Fotovoltaik v Česku přibývá téměř nejpomaleji v Evropské unii, asi pětkrát pomaleji než v Rumunsku nebo Maďarsku. Detaily už má Dominik Hron z ekonomické redakce. Vítejte, dobrý den.
1: Pěkný den.
0: Tak pojďme si to vysvětlit. Proč už tedy několik let klesá počet nových domácích fotovoltaik?
1: Velký rozvoj byl kolem roku 2023, kdy byly energie drahé kvůli válce na Ukrajině a lidé si chtěli vyrábět elektřinu sami doma. Jednoduše se jim to vyplatilo. Teď o tom sice znovu začínají přemýšlet kvůli konfliktu na Blízkém východě, přesto ale vyčkávají hlavně na dotace, říká ředitel Solární asociace Jan Krčmář.
2: I my vidíme, že vlastně ta válka v Iránu opět zvýšila zájem o fotovoltaiku, ale na druhou stranu domácnosti vyčkávají, protože chtějí zkusit požádat o nějaké dotace, takže zatímco v okolních zemích třeba, kde už fotovoltaické dotace mají nastavené dlouhodobě nebo zrovna žádné nemají, tak tam se prostě staví a v Česku se vyčkává na ty dotace.
1: Žádosti o dotace Nová zelená úsporám, díky kterým je možné získat i peníze na fotovoltaiku, spustilo Ministerstvo životního prostředí koncem minulého měsíce.
0: A jaký je o ně zatím zájem?
1: Aktuální čísla přibližuje Petr Waldmann ze Státního fondu životního prostředí.
3: V programu Nová zelená úsporám Light, určenému pro zranitelné domácnosti, si k dnešnímu dní požádalo o dotaci v souhrnné výši 50 milionů korun celkem 250 žadatelů. V programu Nová zelená úsporám si o posouzení projektu za účelem získání bezúročného úvěru požádalo celkem 443 žadatelů.
1: Od září půjde žádat ještě o bezúročné půjčky. Je tedy možné, že v druhém pololetí počet nově instalované fotovoltaiky ještě vzroste. Přesto jsou odhady Solární asociace takové, že výsledek bude horší než loni.
0: Bavíme se o fotovoltaice, co ale další obnovitelné zdroje energie?
1: Ani tam nejsou výsledky příliš pozitivní. Komora OZE zveřejnila statistiky za první čtvrtletí letošního roku a Česko je podle nich vůbec nejhorší v Evropě, co se týče výroby energie z obnovitelných zdrojů. V prvním čtvrtletí se nepostavila ani jedna vodní nebo větrná elektrárna, říká předseda komory Štěpán Chalupa.
4: Čísla bohužel nám nějaký pozitivní progres neukazují a to ani u fotovoltaiky, malých vodních elektráren, biomasy, bioplynu, větrných elektráren.
1: Chalupa říká, že se povedlo usnadnit některé povolovací procesy, kritizuje ale třeba mapu takzvaných akceleračních zón, kde má být povolování obnovitelných zdrojů jednodušší. Chalupa ale tvrdí, že ani v jedné ze zón nemá být možné stavět nejmodernější druhy větších větrných elektráren. Ty měří třeba až 250 metrů, jsou podle něj ale mnohem výkonnější.
0: Česko tedy aktuálně z obnovitelných zdrojů vyrábí nejméně elektřiny ze všech unijních zemí a my jsme o tom v odpoledním Radiu žurnálu mluvili s Dominikem Hronem z ekonomické redakce. Díky za to a naslyšenou.
1: Hezký den.

0: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, Teddy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Ministerstva kultury a generálního partnera festivalu Česká spořitelna. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 15:30. Zprávy připravila Kateřina Causidisová.
2: Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra dál porostou, informovalo o tom Ministerstvo financí. Litr benzínu může zítra zdražit oproti dnešku o 32 haléřů na 42 korun a 21 haléřů. Litr nafty můžou čerpací stanice prodávat za 40 korun a 12 haléřů za litr. To je 88 haléřů více než dnes. Při výstupu na Mont Blanc zemřeli dva Češi. Informovali o tom francouzští četníci z Chamonix, podle kterých je třetí člen výpravy zraněný. Neštěstí se stalo v noci na dnešek. Podle informací České asociace horských vůdců byl jednou z obětí horský vůdce. Další dva byli jeho klienti. Další podrobnosti zjišťujeme. Kontroly na hranici mezi Španělskem a Gibraltarem dnes krátce po půlnoci skončily. Předcházela tomu dohoda mezi Evropskou unií a Británií. Cílem je usnadnit překračování hranic a ukončit roky politické nejistoty ohledně britského zámořského území. Obyvatelé Gibraltaru budou moci přecházet do Španělska pouze na základě průkazu rezidenta. Španělé zase s využitím svého občanského průkazu. A začíná stavba nové trasy, hlavní silnice mezi Krnovem a městem Albrechticemi. Jde o úsek místní části Linhartovy, ve kterém je několik táhlých zatáček, snížená povolená rychlost a nedá se tam předjíždět. Ředitelství silnic a dálnic postaví novou přeložku a úsek srovná. Sport. Fotbalová Slavia přivedla 20-letého stopera Rubena Compaorého. Talentovaný hráč z Burkiny Faso podepsal s vedením úřadujícího šampiona šance ligy kontrakt do června 2030. Zatím bude působit ve druholigové rezervě. Naposledy nastupoval za gruzínský klub Dilagory. Belgický obránce Thomas Meunier po vyřazení ve čtvrtfinále mistrovství světa zamířil jako volný hráč Sunderlandu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D52 u Pohořilic a kolona na D1 před Brnem. Na D52 z Vídně do Brna stále opatrně na začátku dálničního úseku u Pohořilic u nájezdu od Znojma exit 26. Už policejní hlídka sice sebrala pneumatiku z kamionu, ten ale stojí za pravotočovou zatáčkou v připojovacím pruhu, vidět je na poslední chvíli. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy počítejte s první částí kolony za Domašovem kolem kilometru 176, sune se to až do Brna k D2. V levém pruhu sice místy o něco rychleji, i tak je celý úsek i kolem hodiny osobním autem. Na D1 z Brna do Ostravy pozor přímo u sjezdu 258 Kroměříž západ. V odbočovacím pruhu stojí porouchané auto, před chvílí dorazila policejní hlídka. Na D5 z Rozvadova na Prahu za Nýřany opatrně na kilometru 90,5 dojíždí se tam do kolony, je to na 10 minut za první sjezd na Plzeň, na 88,5 se převrátila odtahovka. Potom na D5 před Prahou směrem z Plzně se brzdí před kolonou u Rudné na 4. kilometru už i osobní auta a táhne se to až do kolony na Pražském okruhu od D5 k Ořechu. Je to na desítky minut před Ořechem, fronta i opačně na letiště od Vesce. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Večera v noci bude oblačno až polojasno, místy přechodně i skoro jasno a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky. V noci teploty klesnou na 19 až 14 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál a je s vámi Zuzana Burešová.
1: Dobré odpoledne a pokračuji touto aktualitou. Basketbalista Tomáš Satoranský bude po odchodu z Barcelony působit v příští sezóně v Hapoelu Tel Aviv. V izraelském klubu podepsal roční kontrakt.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: I o prázdnách.

Je mezi vámi, posluchači odpoledního radiožurnálu, někdo, kdo se chystá na výlet do Prahy? Pokud ano, tak si další zprávu určitě poslechněte. Spálenou a Národní ulicí v Praze 1 nepojedou od 18. července do 10. srpna tramvaje kvůli opravě trati. Výluka se bude týkat 12 tramvajových linek. Pražský dopravní podnik proto radí využívat v centru především metro.

0: Víte, co dělat v případě, pokud srazíte během jízdy zvěř? Tak tuhle otázku jsme zařadili do série Prázdninová autoškola Radiožurnálu. A jestli volat policii, tak právě na to se ptal reportér Václav Drážek, zástupce ředitele dopravní policie Jana Straky.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: Srážka se srnkou, divočákem, jelenem nebo jiným zvířetem se na českých silnicích stává poměrně často. Je to situace, která může řidiče zaskočit a přitom má jasná pravidla. Takže otázka dnešního dne zní, musím volat policii při střetu se zvěří? Celou situaci objasní plukovník Jan Straka.
3: V první řadě oznámí dopravní nehodu policii telefonicky na linku 158, popíše operačnímu důstojníkovi, co se tam stalo. V případě, že nedojde ke zranění nebo usmrcení osob, nedojde ke škodě vyšší než 200 000 korun, ta zvěř ani to vozidlo nepředstavují nebezpečí pro ostatní řidiče, tak je možné tímto to ukončit. Operační důstojník zaeviduje tohle oznámení a účastník té dopravní nehody se zvěří si následně může vyžádat potvrzení, které bude potřebovat pro pojišťovnu.
2: Co když je škoda vyšší než 200 000 korun?
3: Oznamuji okamžitě policii. Policie vysílá na místo hlídku.
2: A co když je škoda menší než zmíněných 200 000? Co se pak se zvěří stane?
3: Operační důstojník vyrozumívá příslušně myslivecké sdružení, aby zvěř odstranila.
2: Takže si ji prostě nemůžu naložit do kufru a odvést?
3: V žádném případě to je potom pytláctví. A samozřejmě ta zvěř může být zraněná, nebezpečná a určitě nechcete, abyste se potom potýkali na místě s nějakým rozuřeným kancem.
1: Letní autoškola Radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

Česká unie sportu, která sdružuje 79 národních sportovních svazů a asi 7500 klubů, stále čeká na pozastavené peníze od vlády. Použít je chce na první etapu rekonstrukce sportovního centra v Nymburce. Pokud by je nedostala, mohla by začít uvažovat o prodeji. Znamenalo by to likvidaci kdysi slavného areálu. Právě o tom budeme v odpoledním Radiožurnál mluvit už za malou chvíli. Dobrý poslech vám všem.

0: Česká unie sportu by mohla začít zvažovat prodej sportovního centra v Nymburce. Její předseda Jan Boháč o tom mluvil na radiožurnálu Sport v souvislosti se stále odkládanou rekonstrukcí přes 70 let starého areálu. Unie ho dlouhodobě chce opravit. Na přestavbu je připravená, ale čeká na pozastavené peníze od státu.
1: Se blíží doba, kdy já očekávám, že nám sportovní svazy mohou říct, podívejte se, my už díl čekat nebudeme na ten Nymburk, tak my na valný hromadě odhlasujeme, že ho prodáme.
2: Řekl v pořadu radiožurnálu Sport na rovinu Jan Boháč, předseda České unie sportu.
1: Samozřejmě svazy by rády měly to svoje středisko, aby bylo jejich, ale svazy umí také dobře přemýšlet, taky umí uvažovat, co je pro ně jednodušší, a proto to uvádím jako jednu z možných alternativ.
2: Sportovní centrum v Nymburce patří právě České unii sportu, sdružující 79 národních sportovních svazů a asi 7,5 tisíce klubů. Současná vláda premiéra Andreje Babiše z ANO zastavila projekt na obnovu nejen tohoto kdysi slavného areálu. Pokračuje předseda Národní sportovní agentury Karel Kovář.
3: Ve spojení s panem ministrem Šťastný i s paní ministryní Schillerovou a premiérem hledáme cestu, jak případně financovat výstavbu, protože ta rekonstrukce na té zásadní, že bych ji spíš považoval za výstavbu nového sportovního centra Nymburk.
2: Současný majitel Česká unie sportu má 150 milionů koruny se stavebními povoleními a dokumentací k zahájení modernizace chátrajícího areálu už delší dobu. Přes 800 milionů od státu ale ne. Historie se opakuje už po několikáté. Svazy i kluby, jako třeba basketbalový Nymburk, se tak musí pohlížet i po jiných možnostech, jako je právě třeba prodej. K němu předseda Národní sportovní agentury Karel Kovář říká.
3: Já si přeji, aby se vyřešilo to financování, aby se hlavně postavil, jestli jako jiná vlastnická struktura umožní tu stavbu a zachová se funkce pro svazy a přípravu reprezentantů a jiná varianta se nenajde, tak budu pro ní.
2: Vzhledem k aktuálnímu územnímu plánu města Nymburk by ke změně funkce pod případným novým vlastníkem areálu dojít nemuselo. Do budoucna se počítá i s rozšiřováním areálu, vysvětluje místostarosta Zdeněk Vocásek z ODS.
4: Může dojít k tomu, že někdo stran, ať už developer a podobně, se bude snažit scelovat jednotlivé pozemky v blízkosti tohoto areálu. Na druhou stranu je to o těch samotných vlastnicích, jak k tomu přistoupí, zda by odprodali. A velmi důležitá věc je ta, že samozřejmě by muselo souhlasit také zastupitelstvo se změnou územního plánu za účelem výstavby nějakého jakéhokoliv komerčního typu. My se musíme spojit s předsedou České unie sportu, s panem Boháčem a vlastně s Národní sportovní agenturou a vytvářet ten tlak celé jednoznačně na vládu, aby plnila své závazky podle usnesení vlády, tak jak bylo řečeno, stran akčního plánu koncepce rozvoje sportu.
2: Sportovní centrum v Nymburce slouží už od roku 1953, ale na zásadní a potřebnou obnovu zašlé slávy stále čeká a dál chátrá. Jakub Kanta, radiožurnál. Ty velice...

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Kultovní seriál Sandokan je zpět. Legendární tygr z Momprače mu miluje.
2: Krásná perla na buhal.
1: Bojuje.
3: Prince a princezna jsou v bezpečí.
1: A brání svobodu Malajzie.
4: Ta loď je plná vojáků.
1: Sandokan. První dva díly 23. července na ČT2 a v TV vysílání.
5: Léto a čas dovolených je v plném proudu. Užijte si ho podle vašich představ a přijďte si vybrat do odborného centra Bauhaus ze široké nabídky zahradního nábytku, slunečníků, grilů, bazénů, výřivek a bohatého příslušenství potřebného pro pobyt na pláži nebo na zahradě.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Posloucháte Radiožurnál, je 16 hodin. Zprávy připravila Katka.

0: Renata Usirisová.
1: Čínské úřady zadržely českého občana, informovalo o tom ministerstvo zahraničních věcí. Sněmovna schválila znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Basketbalista Tomáš Satoranský bude nastupovat za izraelský Hapoel Tel Aviv. Kolona se po nehodě prodlužuje na pražském okruhu směr letiště před Cholupickým tunelem. A zítra bude oblačno až polojasno, postupně přeháňky, ojediněle bouřky a teploty do 30 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: V Číně nedávno zadrželi českého občana, informovalo o tom ministerstvo zahraničí s tím, že ambasáda v Pekingu je se zadrženým v kontaktu. S ohledem na ochranu osobních údajů ministerstvo situaci dále nebude komentovat ani poskytovat podrobnější informace. Podnikatelé nejspíš budou muset od příštího roku znovu povinně evidovat tržby. Vládní návrh, který s tím počítá, schválila koaličními hlasy sněmovna. Podle vlády má jít o modernější verzi elektronické verze tržeb bez nutnosti tisknout papírové účtenky. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO to má hlavně narovnat podnikatelské prostředí a ročně přinést do státního rozpočtu zhruba 14 miliard korun.
3: Navázali jsme vlastně na zkušenosti s EET 1 a liší se velice zásadně v tom, že je moderní, je méně administrativně náročné. Vyšli jsme z různých výtek, které byly vůči nám směřovány, když jsme zaváděli EET 1 a také jsme technologicky 10 let prostě někde jinde.
1: Část opozice přínos EET do rozpočtu zpochybňuje. Elektronická evidence tržeb podle ní navíc zatíží malé živnostníky. Návrh teď posoudí senátoři. Maďarské politice končí člen bývalé vlády Viktora Orbána Péter Szijjártó, se vzdává poslaneckého mandátu a odchází do soukromého sektoru. Někdejší ministr zahraničí bude podle serveru Telex Hunově pracovat pro čínskou automobilku BYD.
4: Szijjártó své rozhodnutí oznámil na sociálních sítích. Ve firmě bude zodpovídat za mezinárodní vztahy a rozšiřování obchodu. Bývalý šéf maďarské diplomacie patřil k nejviditelnějším tvářím Orbánovy vlády. Dlouhodobě prosazoval úzkou spolupráci s Ruskem i Čínou a pravidelně komunikoval s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem. Začátkem roku navíc přiznal, že s ním mluvil také o dění na jednáních Evropské unie. Následně zveřejněné nahrávky jejich telefonátů ukázaly, že spolu řešili i snahy o zmírnění evropských sankcí vůči Rusku. Z Budapešti Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Povodí hoře přišlo po včerejší bouřce o několik vodoměrných stanic. Nefungují měřící zařízení na vodních dílech Fláje, Janov a na řece Svatavě. Správce pracuje na obnovení provozu. Podrobnosti má mluvčí povodí ohře Dana Zikešová.
5: Stanice nám ukazují průtoky a další potřebné údaje k hydrologické bilanci v daném místě. Aktuálně se pracuje na jejich zprovoznění a příští týden by měly být opraveny. Do té doby využíváme data naměřená Českým hydrometeorologickým ústavem.
6: Sport. Basketbalista Tomáš Satoranský bude v příští sezóně hrát za euroligový Hapoel Tel Aviv. S vedením izraelského vicemistra podepsal jednoletou smlouvu. 34-letý reprezentační rozehrávač Satoranský se do Hapoelu přesouvá po 4 letech ve španělské Barceloně. Volejbalisté Karlovarska se ve skupině Ligy mistrů utkají i s poraženým finalistou z minulé sezóny, polským klubem Zavěrče. Vedle něj narazí na německý Lüneburg a španělský tým z Kanárských ostrovů Las Palmas. Hrající manažer Karlovarska Daniel Pfeffer mluvil v rozhovoru pro Radiožurnál Sport o tom, že je s losem spokojený, ale že samotná soutěž je pro české volejbalové kluby hodně náročná finančně.
7: Tak když se člověk podívá na ty skupiny, tak se může zdát, že ta naše je vlastně asi nejlíp stravitelná z těch ostatních. Do toho fotbalu, do hokeje to má velice daleko. Ten tým si tu Ligu mistrů musí sponzorovat. Samozřejmě se to pak jakoby vyplácí, ale až v kolech, jako je třeba semifinále, finále, to jsou takový jako říše snů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 před Brnem, nehoda na pražském okruhu u Cholupického tunelu. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy dnes velmi silný provoz. Do kolony se dojíždí za Domašovem kolem 171. kilometru. Brzdí se i v levém pruhu osobní auta. Ta sice potom dál na Brno místy jedou o něco plynuleji než kamiony, přesto jim to k D2 zabere kolem hodiny. Na D5 se z Rozvadova na Prahu za Nýřany u prvního sjezdu na Plzeň u exitu 89 pozor na kratší kolonu v pravotočivé zatáčce, za sjezdem řeší nehodu odtahové dodávky. Potom na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně počítejte s kolonou od Rudné ze 4. kilometru v obou pruzích, zabere to až 40 minut na pražský okruh k Ořechu. Na okruhu opačně z D1 na letiště se před Chlupickým tunelem srazila 2 auta v levém pruhu. Kolona je v levém pruhu odvést se na půl hodiny, kamiony v pravém pruhu pojíždí od Jesenice déle. V Praze v tunelu Mrázovka směrem na Barandovský most blokuje pravý pruh nepojízdné auto, regulují proto výrazněji vjezd už do Blanky v Troji, kolony před tunelem na půl hodiny z Libně i ze zhora od Bulovky. A ucpaná je silnice 33 přes celý náchod kolona od Vysokova k polské hranici. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude oblačno až polojasno, postupně čekáme lokálně přehánky a ojedinělé bouřky, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
0: Dobré odpoledne, právě dnes začíná mezinárodní multižánrový festival Colors of Ostrava a už dnes jsme pro vás vysílali z našeho Airstreamu přímo z areálu v Dolních Vítkovicích, kam přicházeli hosté a kde jste taky mohli vidět naše moderátory. Stejné to bude i v dalších dnech, přijďte se tedy podívat krátce po půl jedné až do 15. hodiny. Do Ostravy se vydáme i za chvíli.
2: Odpolední radiožurnál
9: a Zuzana Burešová.

0: can be good. Necelých 500 návštěvníků přivezl na Colors of Ostrava speciální vlak Českých drah. Radiožurnál jako hlavní mediální partner festivalu byl samozřejmě u toho. Vyprodaný Colors Express měl konečnou na nádraží kousek od hlavní brány festivalu. A byla tam i naše reportérka Marta Pilářová, kterou zdravím. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Colors Express dorazil na nádraží Ostrava Střed krátce po 14:30. Kromě 8 vagónů s klasickými sedačkami lokomotiva táhla i speciální konferenční vagón. Ten se proměnil doslova v hudební klub. Během jízdy tam hrála kapela Gufrau se zpěvákem Matem 213. Tady ochutnávka. Ve stejném složení zahrají i v sobotu, a to na scéně přímo pod vysokou pecí. Ne každý ale využil jízdu tímto způsobem. Bára a Jolana z Prahy raději relaxovali.
2: Čepovaný pivko, ani nic lepšího jsme si nemohli přát. My jsme nebyli v hudebním voze.
3: A jsme si hodili spink takový.
1: Je potřeba nabrat síly, na co jste je nabrali?
2: Jo, ubytovat se a...
3: Dneska 21 Pilots.
2: Na ty se těšíme hodně a ještě nějaký asi další program zvládneme taky.
0: Takže, jak jsme slyšeli, nálada opravdu výborná a dovezou České dráhy návštěvníky i zpátky domů?
1: Dovezou a to v neděli dopoledne. I zpáteční Colors Express ale už má vyprodáno. Část cestujících bude stejná, koupili si totiž zpáteční jízdenku, ale pojedou s ním i ti, kteří do Ostravy přicestovali jinak. Festival se Českých drah ptal, jestli by kvůli obrovskému zájmu nemohli přidat vagón či vagóny navíc, ale není to možné. Vlak už je na maximální kapacitě, kterou pravidla provozu na kolejích umožňují. Koho tento způsob dopravy na Colors zaujal, musí tedy příště kupovat lístky raději hodně dopředu.
0: Stejně jako možná právě Bára a Jolana z Prahy, se kterými jste, Martu, mluvila. Tak tolik tedy naše reportérka Marta Pilařová, tak si ten dnešek, a nejenom ten dnešek, ale i ty další dny na festivalu užijte. Zatím naslyšenou.
1: Naslyšenou z Colors.
0: A ještě dodám, že festival začíná právě dnes. Do Ostravy se vrátíme i ve večerním radiožurnálu, abyste tam byli, alespoň prostřednictvím vysílání radiožurnálu.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Dočasně je zastavená D5 před Plzní. Opatrně na dálnici D5 cestou z Rozvadova na Prahu za Nýřany kolem 90. kilometru se dojíždí do stojící kolony. Hned za exitem 89, to je první sjezd na Plzeň a Most, teď staví na kola při dřívější nehodě převrácenou odtahovou dodávku. Nemělo by to být nadlouho. Pokud se chcete vyhnout, dá se sjet na 89. kilometru ještě jet do Plzně k Makru a vzít to přes město. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v půl.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Jsou témata, o kterých je taky důležité mluvit. Jedno takové jsme zařadili do odpoledního radiožurnálu. Právo na dobrovolný odchod ze světa by už brzy mohlo být realitou ve Francii. O eutanázii a asistované sebevraždě v těchto chvílích hlasují francouzští poslanci. Přistoupit by k tomu mohli za přísných podmínek pacienti s nevyléčitelnou nemocí, kterým se kvůli tomu výrazně zhoršila kvalita života. A my o tom budeme mluvit s naším zvláštním zpravodajem ve Francii, Marcelem Faltisem. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Co tedy přesně návrh zákona obsahuje?
1: Zákon by měl umožnit pacientům s vážným a nevyléčitelným onemocněním podstoupit asistovanou sebevraždu nebo eutanázii. Asistovanou sebevraždou se míní to, kdy si pacient vezme smrtící lék sám za přítomnosti lékaře, a eutanází to, kdy pacienta usmrtí sám lékař. Pacient musí být dospělý, být francouzským občanem a musí mít vážnou a nevyléčitelnou nemoc, která ohrožuje jeho život v pokročilém nebo terminálním stádiu, a musí kvůli tomu trpět psychickými obtížemi způsobenými tou nemocí. Zákon by navíc stanovil jasná pravidla pro to, jak se může eutanázie vykonávat. V současnosti totiž podstupují lidé ve Francii nelegálně. Upozornil pro Český rozhlas François Guimot z kolektivu Moje volba konce života.
2: Odhadujeme, že se ve Francii uskuteční 3 až 5 tisíc eutanází. Je samozřejmě velký rozdíl mezi podáváním silných léků tišících bolest a mezi podáním smrtící látky. Ve většině případů jde o podání silných léků, ale ten výsledek je podobný. Pacienti pomalu zemřou, je s nimi rodina, je to samozřejmě na základě jejich požadavku.
1: V původním návrhu zákona prezidenta Emmanuela Macrona měli lékaři přístup k eutanázii posuzovat také podle předpokládaného dožití pacienta, ale mnoho expertů tuto podmínku kritizovalo, protože je podle nich téměř nemožné určit, kolik času nemocnému člověku ještě zbývá. Navíc by to podle nich vyloučilo například pacienty s amyotrofickou laterální sklerózou, kteří můžou s nemocí žít ještě dlouho.
0: A jaké jsou v zákoně pojistky, aby ho nikdo nemohl zneužít, nebo aby měl pacient čas zvážit své rozhodnutí?
1: Pacient, který si přeje eutanázii podstoupit, musí být podle zákona schopný svobodného rozhodnutí. Rozlišovací schopnosti pacienta taky nesmí být vážně narušené. V den podání smrtící látky by taky lékař musel ještě ověřit, jestli daný člověk stále trvá na tom svém rozhodnutí. Na pacienta taky nesmí být vyvíjen žádný tlak, a pokud by na to lékař přišel, tak musí proceduru okamžitě zastavit. Lékař taky musí o eutanázii rozhodnout sám, ale až po konzultaci s jiným lékařem, který se specializuje na dané onemocnění, a může se také vyžádat třeba posudek psychologa, pokud k němu daný pacient dochází.
0: Na světě je tedy 11 zemí, které umožňují eutanázii nebo jinou formu dobrovolného odchodu ze světa. Brzy by k ně mohla přivít i Francie, a my jsme o tom mluvili s naším zvláštním zpravodajem Marcelem Faltisem. Díky za to a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 16 hodin 30 minut. Zprávy připravila Anna Horáčková.
1: Poslanec motoristů Filip Turek by v případě trestního stíhání kvůli pondělní autonehodě nevyužil imunitu, napsal to deníku Blesk. K nehodě se dál vyjadřovat nechce s ohledem na vyšetřování. Turkovo auto se v pondělí v centru Prahy střetlo s nemocničním vozem, které převáželo krev. Včera Turek řekl, že do rozhodnutí policie nebude dočasně působit jako vládní zmocněnec pro klima. Pokud ho policie označí za viníka, na post rezignuje. Spojené státy dokončily nejnovější vlnu úderů proti Íránu. Na síti X o tom informovalo oblastní velitelství amerických sil. Armáda se podle něj zaměřila na systémy pobřežní ochrany a sklady řízených střel, včetně odpalovacích základen. 90-minutová série úderů podle velitelství dál oslabila schopnost Tehránu útočit na komerční dopravu v Hormuzském průlivu. Kvůli festivalu Colors of Ostrava posílila moravskoslezská policie hlídky. V okolí areálu ve Vítkovicích se pohybují i policisté s dlouhými zbraněmi. U celé dolní oblasti Vítkovice pak nesmí lítat drony, které nemají speciální povolení. Omezení platí i pro řidiče. Kolem areálu je snížená rychlost na 50 km za hodinu. A na trati z Dolního Bousova do Kupidlna začalo testování první české vlakotramvaje. Souprava by měla být schopná jezdit jak v centrech měst, tak po regionálních železnicích. Projekt spustila společnost AŽD, která musí zkušební provoz ukončit do konce příštího roku. Sport. Poločasová přestávka nedělního finále mistrovství světa ve fotbale bude delší než obvykle. Místo 15 minut bude asi dvojnásobně dlouhá kvůli hudební vložce po vzoru finále ligy amerického fotbalu NFL Super Bowlu. Na stadionu v New Jersey by měly vystoupit třeba zpěvačky Madonna a Shakira, ale taky Justin Bieber a britská skupina Coldplay.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Ucpaná D1 před Brnem, D5 u Plzně už jede. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy na středeční poměry zvýšený nápor, za Domašovem na 175. kilometru se dojíždí do kolony i osobní auta a ta stráví ve frontě po zúžení u D2 kolem hodiny. Na D5 z Rozvadova na Prahu za Nýřany hned za prvním sjezdem na Plzeň za exitem 89 byl krátce zastavený provoz kvůli vyproštění havarované dodávky. Teď už je zase provoz puštěný levým pruhem, zdržení kolem 10 minut. Na D5 před Prahou směrem z Plzně opatrně dojíždějte do kolony u Rudné na 4. kilometru v obou pruzích. Osobním autem je to před okruh na čtvrt hodiny, pak na samotném pražském okruhu od nájezdu z D5 k Ořechu dalších 20 minut navíc. A na okruhu opačně z D1 na letiště popojíždí kolona kamionů v pravém pruhu už kousek za sjezdem z D1 ze 79. kilometru. Osobní auta v levém pruhu potom před Vestcem z 2. kilometru až půl hodiny před Chlupický tunel. Tam teprve před chvilkou odstavili z levého pruhu nabouraná auta, takže by se to mohlo rozjíždět, respektive se to navalí před Ořech. A po Praze mnoho dalších odpoledních kolon, mimo jiné na příjezdu po D8 z Ústí, od Zdib se to sune do Zuženek Belské. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až polojasno, ráno a dopoledne může být místy až zataženo a místy bude ještě doznívat déšť. Postupně se objeví přehánky a ojedinělé bouřky, ale jen lokálně. Nejvyšší teploty ve čtvrtek 25 až 30 stupňů Celsia, na jižní Moravě bude až 32 stupňů. Tolik zprávy. Teď už pokračuje odpolední Radiožurnál. Slovo má znovu Zuzana Burešová.
4: Dobré odpoledne. Připomenu, že poslanci podpořili znovu zavedení EET. Podle vlády přinese 14 miliard do rozpočtu. Návrh míří do Senátu. A právě tomuto tématu se budeme podrobně věnovat v publicistice hlavních zpráv, jako vždy krátce po 18. hodině.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Vlády po celém světě zvažují, jak omezit dobu, kterou děti tráví online. Nové opatření plánuje třeba Británie, která chce v příštím roce sociální sítě znepřístupnit mladším 16 let. Aktuálně k tomu přidává omezení i pro starší 11-leté. Detaily zná Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Vítejte.
1: Dobrý den. Londýn oznámil, že chce zavést noční zákaz sociálních sítí pro 16 a 17 leté. Nedostupné by byly od půlnoci do 6 hodin ráno. Dále britská vláda plánuje, že by sociální sítě měly pro takhle staré uživatele vypnout návykové designové prvky, jako třeba možnost nekonečného scrollování nebo řekněme listování obsahem, který se nikdy nevyčerpá, nebo autoplay, tedy to, že skončí jedno video a okamžitě se spouští další. Vláda tak chce 11-letým vylepšit soustředění na studium, zkvalitnit spánek a rodinný a společenský život. To všechno je podle ministryně pro technologie Liz Kendallové základ pro vybudování šťastného, zdravého a naplňujícího života v dospělosti.
0: A ta omezení by britští teenageři mohli nějak obejít?
1: Tak samozřejmě už se dlouho debatuje o tom, jak se bude věk uživatelů ověřovat, ale to teď nechme stranou. Asi nejdiskutovanější věc na tom návrhu je totiž právě to, že by tahle omezení měly sice 16 a 17 letý uživatelé primárně nastavené, ale mohli by je vypnout. To někteří zastánci omezování technologií pro dospívající kritizují, například Ellen Rumová, která věří, že její 14-letý syn zemřel kvůli nebezpečné online výzvě. Řekla pro BBC, že to je jako 17-letému nabídnout láhev alkoholu a pak je jen odsunout o kousek dál s tím, že když bude chtít, tak na ně dosáhne. Vláda se hájí, že i s těmito opatřeními by Británie měla pro děti už tak nejkomplexnější ochranu na světě.
0: A kdyby ta opatření měla v Británii vejít v platnost?
1: Spolu s tím zákazem sociálních sítí pro mladší 16 let chce opatření vláda předložit parlamentu na konci roku a platit by mohly začít na jaře. Podobně jako už je to v Austrálii, by mladší 16 let měli nepřístupné sociální platformy jako TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat nebo X, dříve Twitter. Netýkalo by se to třeba aplikací určených primárně pro komunikaci jako WhatsApp nebo Signal, platform pro streamování hudby nebo platform se vzdělávacími účely třeba YouTube Kids nebo Pinterestu.
0: Tak tady Londýn oznámil, že chce zavést noční zákaz sociálních sítí pro 16 a 17 leté a my jsme o tom mluvil v odpoledním radiožurnálu s Dominikem Tesárem ze zahraniční redakce. Díky za to a naslyšenou.
1: Díky, hezké odpoledne.

Anglie proti Argentíne, tak to je složení druhého semifinále fotbalového mistrovství světa, které poutá velkou pozornost i kvůli letité rivalitě, kterou si připomeneme už za pár minut. Ale už teď hned vám připomenu, že celý zápas bude živě vysílat Radiožurnál Sport od 21 hodin a na Radiožurnálu nabídneme zpravodajské vstupy.

0: Anglie a Argentína proti sobě nastoupí v semifinále mistrovství světa ve fotbale. Ožívá tím dlouholetá rivalita obou zemí a taky vzpomínky na čtvrtfinále šampionátu před 40 lety, které se hrálo krátce po válce těchto států o souostroví Falklandy. Tu vyhráli Britové na rozdíl od zápasu. Jak úvodní, tak vítězný gól dal legendární Argentinec Diego Maradona a oba stáli za to.
1: Je to pravděpodobně nejslavnější a taky nejkontroverznější zápas v historii mistrovství světa. Měl v sobě všechno. Obrovské politické napětí, genialitu a podvod. The Azteca Stadium awash with color, a vibrant atmosphere for this World Cup quarterfinal between Argentina and England. Well over. První poločas skončil bez gólu. To pravé šílenství propuklo až po přestávce. Během pouhých 4 minut předvedl Diego Maradona 2 momenty, které ho navždy zapsali do historie. Nejdříve dal gól rukou. And Argentina have the lead. England are convinced. Maradona used his hand, but the goal has been given. Byl to tak trochu gól Maradonovy hlavy a tak trochu gól boží ruky. Přiznal se Maradona, který po dost možná nejskandálnějším gólu fotbalové historie dal jeden z těch nejkrásnějších, když prokličkoval mezi 5 Angličany, položil na zem brankáře a dostal Argentinu do vedení 2-0.
2: Todo el mundo recuerda ese partido, recuerda...
3: Všichni si ten zápas pamatují. Pamatují si Diegův výkon a nikdy nezapomenou na druhý gól, který navždy zůstane v našich srdcích, protože byl překrásný. Každý fotbalový fanoušek na něj v dobrém vzpomíná. Je úplně jedno, že ho dal Anglii. Na kráse mu neubíjí.
1: Myslí si současný trenér Argentiny Lionel Scaloni o gólu století. Anglie v 81. minutě snížila a dokonce sahala po vyrovnání. Jihoameričané ale těsné vedení udrželi, postoupili do semifinále a celý turnaj nakonec ovládli.
4: Potkají se fotbalové národy, mezi kterými je nesmiřitelná rivalita. Kdo miluje fotbal a sleduje mistrovství světa, musí se na zápas těšit. Očekávám náročný duel, intenzivní, nahoru dolů. Jiný průběh utkání by mě překvapil.
1: Je myšlenkami už ve večerním semifinále letošního mistrovství světa německý trenér Anglie Thomas Tuchel. Argentina nastoupí proti Albionu ve 21 hodin. Mikuláš Jáša, Radiožurnál.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Evropská média si všímají, že evropští žalobci pověřili české orgány činné v trestním řízení, aby vyšetřili politiky a úředníky umožňující vyplácení evropských dotací koncernu Agrofert. Bylo to na udání Pirátů, komentovala rozhodnutí úřadu evropského veřejného žalobce vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová. Proč pirátská strana podala kvůli evropským dotacím více než 100 stránkové trestní oznámení? Vladimír Kroc

0: Atletické mistrovství České republiky se blíží. Sledujte s námi domácí atletické hvězdy na plzeňském stadionu s nově postavenou unikátní tribunou. Vychutnejte si boje o mistrovské tituly i o účast na blížícím se evropském šampionátu v Birminghamu. O víkendu 25. a 26. července v Plzni. Více na webu atletika.cz, Facebooku a Instagramu Česká atletika. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou ČEPRO, Česká pošta a Plzeňský kraj.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 17 hodin. Zprávy připravila Anna Horáčková.
2: V Číně zadrželi českého občana, potvrdil to ministerstvo zahraničí. Ukrajinci zasáhli v noci 20 ruských lodí v Černém moři. Úřadující mistři světa Argentinci se v semifinále letošního šampionátu představí proti Angličanům. Kolona na D1 před Brnem směrem z Prahy začíná už za Domašovem. A počasí zítra bude oblačno až polojasno, postupně se místy objeví přehánky a teploměry ukážou až 30 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.

0: Číně byl nedávno zadržený český občan. Seznam zprávy tvrdí, že jde o českého podnikatele, kterého čínské bezpečnostní složky zatkly v červnu na letišti. Zadržení dnes krátce okomentoval mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge.
1: Evidujeme případ nedávného zadržení českého občana v Číně, s nímž jsou kolegové na velvyslanectví v Pekingu v konzulárním kontaktu. I s ohledem na ochranu osobních údajů nebude ministerstvo danou záležitost nějak dále komentovat ani poskytovat podrobnější informace.
0: Taky čínská ambasáda v Praze zadržení českého občana odmítla komentovat. Ukrajinská armáda rozšířila operaci proti ruským tankerům z Azovského i na Černé moře. Velení sil oznámilo, že v noci na dnešek se podařilo drony zasáhnout prvních 20 ruských tankerů a dalších lodí plujících v černomořských vodách.
2: Velitel nepilotovaných sil Robert Brody, známý jako Maďar, na sociálních sítích oznámil, že k dnešnímu svátku, ke dni ukrajinské státnosti, drony zasáhly 17 ruských ropných tankerů, dva se skapalněným plynem a jednu vlečnou loď. Rozsah poškození zatím není známý. Rusko ráno odpovědělo raketovým a dronovým útokem na Oděsu. V okolí přístavu zahynuli 3 lidé a další 3 byli zraněni, oznámila městská vojenská zpráva. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: Hasiči v Praze zasahují u požáru hospodářské budovy v Cholupicích. Je velká 50 x 200 metrů. Na místě je víc než 20 kusů požární a výškové techniky. Hasiči taky připravují velkokapacitní čerpadlo, které bude na místo dodávat vodu, říká jejich mluvčí Vojtěch Ročedl.
3: Požár je v plném rozsahu, došlo i ke zborcení střešní konstrukce. V současné době na místě zasahují jednotky v druhém poplachovém stupni a jsou to jak profesionální jednotky, tak jednotky sboru dobrovolných hasičů z širokého okolí.
0: Vedení města Brna dnes podepsalo smlouvu na stavbu víc než 350 nových bytů v Novém Lískovci. Většina bude družstevní, necelá čtvrtina pak nájemní. Město na to vyčlenilo pozemek a vybralo stavební firmu i partnerskou banku. Byty díky tomu vyjdou levněji než v komerčních novostavbách. Stavba má být hotová do začátku roku 2030, tedy asi 12 let od chvíle, kdy magistrát začal projekt připravovat. Družstevníci se do projektu stále můžou hlásit, volných je ještě 60 bytů.
4: Sport. Po postupu Španělska přes Francii se rozhodne o druhém finalistovi fotbalového mistrovství světa. V Atlantě proti sobě nastoupí Angličané a obhájci titulu Argentinci. Ti dvakrát zvrádli prodloužení a osmifinále s Egyptem otočili ze stavu 0-2. O argentinské mentalitě mluví trenér Lionel Scaloni.
5: Jsme národ, který se nikdy nevzdává. Ostatně to ani Španělé, Francouzi nebo právě Angličané. Máme vynikající fotbalisty, mentálně správně nastavené. Zvládli jsme těžké chvíle, které nás udělaly silnějšími.
4: Semifinále světového šampionátu mezi Argentinou a Anglií začne ve 21 hodin, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy. Vítěz pak ve finále narazí na Španělsko. Poražený bude hrát o bronz s Francií.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolony na D1 před Brnem s obou stran. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy, teď kolona od exitu 178 Ostrovačice, Lehounce se zkrátila, i tak je to osobním autem různě pomalu k D2 do Brna na 50 minut. Na D1 před Brnem směrem z Vyškova čekejte kolonu za Rousínovem z 214. kilometru zhruba na 15 minut do zužení před sjezdem na Slavkov na 211. Tam překáží porouchané vozidlo. Na D5 z Rozvadova na Prahu za Nýřany u prvního sjezdu na Plzeň se tvoří kolona z 90. kilometru k nehodě na 88. a pultem v pravém pruhu, je to asi na 5 minut. Potom na D5 se na příjezdu do Prahy z Plzně je jednak kolona před okruhem od Rudné a hlavně v ní se na chvíli na kilometru 4,5 projíždělo jenom jedním pruhem, stálo tam porouchané auto, před chvílí ho odstavili, ta fronta z kopce před Rudnou ze 6. kilometru se postupně rozjíždí. Ovšem plný zůstává za D5 Pražský okruh před Ořechem, od nájezdu z D5 je to až na půl hodiny, stejně tak na okruhu opačně z D1 na letiště se rozjíždí kolona po dřívější nehodě před Cholupickým tunelem od Jesenice až k Ořechu. Celý ten úsek je osobním autem až na půl hodiny. V Praze jinak stále řada dalších odpoledních kolon na jižní Štěrboholské spojce a v širokém okolí zúžené k Belské. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Večer a taky v noci bude oblačno až polojasno, místy přechodně i skoro jasno a ojediněle se objeví přehánky nebo bouřky. Ochladí se na 19 až 14 stupňů Celsia, tam kde bude jasněji až na 12 stupňů. Zítra pak čekáme oblačno až polojasno, ráno a dopoledne může být místy až zataženo a místy bude ještě doznívat déšť. Postupně se objeví přehánky a ojediněle bouřky, ale jen lokálně, tedy místy a výjimečně. Nejvyšší teploty ve čtvrtek od 25 do 30 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 32 stupňů a na horách se ta maxima udrží většinou kolem 21. To byly zprávy. Teď už začíná 20 minut Radiožurnálu, moderuje Vladimír Kroc.
8: Kam může vést trestní řízení zahájené úřadem Evropského veřejného žalobce kvůli vyplácení dotací holdingu Agrofert? Kdy začnou možný střet zájmu premiéra v této souvislosti prověřovat místní úřady? A co je cílem trestního oznámení, které v této věci podali Piráti? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je první místopředseda České pirátské strany Martin Šmída, mimo jiné člen sněmovního zemědělského výboru a podvýboru pro evropské fondy, přeshraniční spolupráci a zelenou transformaci. Zdravím vás do našeho studia ve sněmovně. Dobrý den.
9: Dobrý den všem.
8: Rozhovor natáčíme po 15. hodině. Úřad Evropského veřejného žalobce zahájil trestní řízení kvůli vyplácení dotací holdingu Agrofert. Co všechno to obnáší?
9: Tak v zásadě se začne vyšetřovat, jestli jsou vypláceny ty dotace Agrofertu v souladu se zákonem. No a my si myslíme, že nejsou, že je porušen minimálně ten zákon o střetu zájmu. Ten byl ostatně porušován už v tom období 2017 až 2021. K tomu existují i rozsudky, stanovisko ústavního soudu, další analýzy. Dokonce se na základě těch rozsudků už vymáhalo. Ivan Bartoš jako ministr pro místní rozvoj zvládl některé ty neoprávněně čerpané dotace vymoct zpátky, ale je pořád spousta peněžních prostředků, které byly vyplaceny v rozporu tady s tím zákonem a stále nebyly vymoženy zpátky.
8: No takže... Proto jste jako Piráti v únoru podali trestní oznámení na neznámého pachatele za možné poškození finančních zájmů Evropské unie, zneužití pravomoci úřední osoby a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Co bylo tím konkrétním impulzem, co vás k tomu vedlo?
9: No, protože my se obáváme, že v tomto období nastane hodně podobná věc a to znamená, že budou vypláceny peněžní prostředky z našich daní, peníze, které fakticky patří občanům této země a nejenom této země, ale de facto Evropské unie a budou vypláceny Agrofertu, budou vypláceny premiérovi ve střetu zájmu v rozporu se zákony, takže právě od toho jsou přece evropský žalobce a náš český žalobce, aby toto rozhodli.
8: No a proč si myslíte, že ani po převedení akcí Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust nemá Babiš střet zájmu vyřešený?
9: No tak od toho přece jsou právě ty orgány, aby to vyšetřili.
8: Já jsem tam, proč to vy myslíte?
9: Přesně tak, no my si to myslíme a dává nám zapravdu i ten evropský výklad té věci, že ve střetu zájmu jste nejenom když z té své politické moci těžíte vy osobně, ale i když z toho střetu zájmu těží i vaši blízcí příbuzní. A vlastně ten nový svěřenský fond vlastně dnes je nastaven tak, že z toho budou těžit právě děti, tedy jenom některé děti Andreje Babiše. Čili z toho evropského pohledu a i z našeho pohledu vlastně ten střet zájmu vyřešen není.
8: Podle dnešní zprávy Státní zemědělský intervenční fond, který poskytuje zemědělské dotace, od úřadu Evropského veřejného žalobce zatím neobdržel žádnou oficiální výzvu ke spolupráci. Tušíte, kdy se vyšetřování iniciované evropskými žalobci rozjede?
9: To konkrétní datum já neznám, ale my už máme informaci, že se prakticky rozbíhá. A ta důležitá věc, proč jsme vlastně zároveň dali i doplnění tomu vrchnímu státnímu zastupitelství u nás českému, je, že ten evropský žalobce řekl, že se bude zabývat pouze tou částí, která se týká pouze těch evropských dotací.
8: Ano, to ale se tam chci je ptát, poměrně velká se, část. Proč se trestní řízení zabývá jen evropskými dotacemi v tomto případě?
9: No, tak je to evropský žalobce, tak se zabývá evropskými dotacemi. Ale v tom balíku jsou i národní dotace a my chceme, aby se jim zabýval i ten český žalobce, který ale na začátku řekl, že to má řešit všechno ten evropský. Čili nám je teď jako teoreticky jedno, jak se tyto dvě instituce domluví, ale považovali bychom za velmi, velmi nešťastné, kdyby se opravdu řešila pouze ta celoevropská část. Čili jsme se pokusili tím doplněním pošťouchnout trošku i to vrchní státní zastupitelství v Česku, aby se náhodou nestalo, že se na některé ty peníze zapomene.
8: No, jestli tomu dobře rozumím, tak ten Evropský úřad ani nemá kompetenci k prověřování národních dotací. Není to tak?
9: No, přesně tak, tak to je. Jo, my ty obě instituce by měly v zásadě, z mého pohledu, pracovat nějakým způsobem v souladu, aby se dobrali vlastně společnému výsledku a potom podle toho, jestli se jedná o ty evropské nebo národní, tak potom konají ty své další kroky. Co by bylo nepříjemné, kdyby se na některou tu část úplně zapomnělo, nebo nedej bože, aby tam byla nějaká dvojkolejnost a skončilo to dvěma různými výsledky, protože to by potom mohlo být nekonečné. A popravdě řečeno, my nemáme nekonečno času, protože u některých těch věcí hrozí promlčení. Proto na to trochu spěcháme, protože některé ty věci jsou opravdu staré už od roku 2017, kdy poprvé se stal ten střet zájmu a to čerpání těch peněz a tak v roce 2027 by teoreticky po té desetileté lhůtě mohlo dojít k promlčení a ty peníze by byly nenávratně ztraceny. Takže
8: a o jakých částkách se vlastně bavíme?
9: No, celkově by se to dalo vyčíslit na zhruba 23,5 miliardy, přičemž 16 miliard z toho jsou vlastně veřejné zakázky, a 7,5 miliardy jsou ty dotace. Čili tam je to, u těch dotací tam je to úplně jasné, protože k tomu máme i české rozsudky, čili tam je to zřejmé, navíc je to podle toho, to byl ten svěřenský fond toho starého typu, kde už dneska my opravdu víme, že to ve střetu zájmu bylo, že ty peníze se vymáhat zpátky mají, že prostě si to Andrej Babiš ty peníze přihrál protizákonně a problém je, že dnes se ty peníze nevymáhají, čili my se snažíme dobrat nějaké aktivity těch našich úřadů, některých těch institucí.
8: Když se k tomu vracíte, máte nějaké zemědělského
9: fondu a podobně.
8: Máte nějaké informace o tom, jak se zachová vrchní státní zastupitelství v Praze nebo nejvyšší státní zastupitelství? Reagovali nějak na váš podnět?
9: No, já chápu, že si to musí asi vykomunikovat s tím evropským žalobcem, protože jejich první reakce byla, že to přesouvají na toho evropského žalobce. Ale ten zas pokud řekl, že bude řešit pouze tu evropskou část, a to já chápu, že naši evropští spoluobčané se nechtějí nechat okrádat, ale v zásadě ty národní dotace jsou jim jedno a tak si hlídají to, aby nebyly poškozené zájmy těch všech evropských států. Ale potom by hrozilo při té nečinnosti našeho státního zastupitelství, že se zapomene na ty národní, čili proto my chceme, aby konalo i vrchní státní zastupitelství.
8: No a kdo konkrétně ten možný střet zájmů pro evropské orgány tady v tuzemsku prověřuje?
9: No tak vrchní státní zastupitelství to předalo tomu evropskému žalobci.
8: No dobře, ale jestli jsem to správně pochopil, tak ale tento zase předal Národní centrále proti organizovanému zločinu, nebo tak to není?
9: No, to si nejsem jistý, jak konkrétně takhle probíhá to předávání toho horkého bramboru, ale každopádně evropský žalobce to vyšetřování zahájil, jo? Zatímco ten český stále ne. Čili proto se i naše aktivita teď zaměřila na toho českého žalobce, protože tam by hrozilo, že v případě nečinnosti o ty peníze přijdeme.
8: No, v zemědělské politice nesou odpovědnost za dodržování pravidel Evropské unie členské státy. Jaká je teda role Evropské komise, respektive tamních institucí, výhradně kontrolní v tuto chvíli?
9: tak tam je v podstatě ta výkladová, čili Evropská komise říká, jestli jsme nebo nejsme, nebo jestli je premiér ve střetu zájmu nebo není. A samozřejmě potom dávají vědět, dávají nějaké stanovisko, zda mají být i ty finanční prostředky propláceny nebo ne. Čili z toho minulého období 2017 až 2021, tam je to jasné, tam ty výsledky soudní máme a už vlastně chybí jenom ten poslední krok, aby ten stát se těmi rozsudky řídil a začal konat, ale bohužel neřídí, čili to je problém, protože opírá se o nějaké analýzy právní kanceláře Portos, která už tehdy v tom období 17 až 21 dávala analýzy, že se proplácet může a ukázalo se, že nemůže. A teď ty stejné orgány si zadávají analýzu zase u té stejné kanceláře, která už jim jednou poradila špatně. Čili tady je v tom vidět jistý vzorec, jak se ty úřady pod vládou Andreje Babiše chovají. A to je něco, co je skutku zarážející, protože právě vzhledem k tomu hrozícímu promlčení, tak jako vláda spustila nějakou zdržovací taktiku a to by znamenalo, že o ty peníze definitivně přijdeme.
8: Pirátský poslanec Martin Šmída je hostem 20 minut Radiožurnálu. Státní zemědělský intervenční fond začal firmám z Agrofertu opětovně přidělovat dotace koncem dubna na základě nezávislých analýz. Je to tedy v pravomoci zdejších orgánů a nevyžaduje to předchozí souhlas Evropské komise. To potvrdila její mluvčí. Takže jak to chápat? Je to všechno v pořádku?
9: Já se domnívám, že co se týče proplacení tady té konkrétní částky, tak se jedná vlastně o období minulé, kdy Andrej Babiš premiérem nebyl a tedy nebyl ve střetu zájmu, čili de facto proplacení těchto peněz je vlastně v pořádku. A když si vzpomeneme na to období předtím, kdy nastupovala ta vláda minulá, vláda Fialova, včetně Pirátů, tak tehdy přece padlo rozhodnutí, že se proplácet nemá, protože se to týkalo toho období zase předtím, kdy byl Andrej Babiš ve střetu zájmu. Čili chronologicky to vlastně odpovídá, že když nastoupila ta další vláda, tak pokud to byla vláda po Andreji Babišovi, tak proplácet nemohla, protože se to týkalo toho minulého období. Ale teď, když nastoupila Babišova vláda opět, tak ta žádost o proplacení se vlastně teď zpětně týká zase toho období, kdy Andrej Babiš ještě ve střetu zájmu nebyl, protože Holt nekumuloval tu svou funkci oligarchy a premiéra této země.
8: Takže abychom se v tom vyznali, ve středu 8. července oznámil tedy státní zemědělský intervenční fond, že Evropská unie všechny peníze proplatila. To je ten případ, o čem jste teď mluvila, no?
9: No, ale to se týká toho konkrétního případu. Prostě velmi brzo může nastat situace, kdy ty žádosti o proplacení budou nabíhat už z tohoto období, kdy zase Andrej Babiš podle nás ve střetu zájmu je. A nejenom podle nás, ale podle těch analýz, které máme a já myslím, že i podle, řekněme, jako zdravého selského rozumu, kdy je prostě zřejmé, že ten, kdo řídí stát, tak si nemůže přihazovat dotace a zakázky vlastním firmám. Jo, od toho ten zákon o střetu zájmu přece máme a to, že si ho Andrej Babiš pojmenoval Lex Babiš, tak tím vlastně jako de facto trochu přiznal, že v tom střetu zájmu je, protože se to týká především jeho. A teď budeme v té situaci, kdy se má začít proplácet zase za období už tohle a tady právě, přestože přišel nějaký dopis formální,
8: že se proplácet doptat,
9: může,
8: jestli můžu,
9: tak Evropská komise řekla, že to není, jak se říká, směroplatné, že to takové rozhodnutí ještě nepadlo.
8: Dobře, čili na druhou stranu právě ministerstvo zemědělství tvrdí, že zemědělské ředitelství Evropské komise to další vyplácení dotací v dopise schválilo. Čili to je ten e-mail, o kterém mluvíme, ano?
9: Tam jsou prostě protichudné informace. Tam byl nějaký e-mail z DG Agri, který vlastně jako provozně technicky popisoval nějakou cestu pro plácení a ta, pokud se aplikuje na to minulé období, tak vlastně je v pořádku. Zároveň ale Evropská komise řekla, že neexistuje verdikt, že to současné Babišovo řešení střetu zájmu je jako legální, čili to se musí v vyzkoumat. To bez pochyby bude zkoumat jak komise, tak další orgány. A já, jak říkám, podle mě a podle toho evropského výkladu, Andrej Babiš stále ve střetu zájmu je. A říká mi to i jednoduchá lidská logika. Takže potom dojde k tomu, a já to předpokládám, že Evropa řekne, že z tohoto období už ty dotace proplácet nebude. Ale tam ještě nejsme.
8: Nevím, jestli jsem dostatečně pozorně poslouchal, nepochopil jsem z toho, jestli tady ten údajný dopis ze zemědělského ředitelství Evropské komise tedy to vyplácení dotací schvaluje nebo ne. Jak to je?
9: No, ten to schvaluje pro to minulé období.
8: No dobře, a já se teď tam
9: kdy na ty další. Kdy Andrej Babiš ve střetu zájmu nebyl.
8: Jasně, ale údajně to má být i pro vyplácení dotací těch dalších.
9: No a tam právě Evropská komise řekla, že takový výklad určitě možný není.
8: A o střet zájmu se začal zajímat také parlamentní výbor pro rozpočtovou kontrolu. Co tohle znamená?
9: Tak znamená to obecně, že s tím prostě střetem zájmu Andreje Babiše máme spoustu práce. Daleko nejlepší řešení by bylo, kdyby jsme měli premiéra, který ve střetu zájmu není. Jo, takže já chápu, že i tahle diskuze pro někoho může být už jako mírně technicistní, ale vlastně jde o to meritum věci a to je to, aby premiér této země neměl schopnost přihrávat si vlastní zakázky a vlastní dotace. A v kontextu toho mi připadá teda ještě velmi hrozivá věc, že existuje poslanecký návrh, že ta promlčecí lhůta pro to vymáhání těch neoprávněně vyplácených dotací by se měla zkrátit z 10 let na 4. Což už by znamenalo, že de facto se znemožní, že to vymáhání se bude stíhat, protože vidíme, že i ta 10letá lhůta je poměrně na knap, když někdo zvolí takhle silnou zdržovací taktiku.
8: Čím to odůvodňují předkladatelé toho poslaneckého návrhu? Zkrácení té lhůty.
9: No tak ono nám to na plénum ještě nepřišlo, ani v prvním čtení. A takže ty argumenty takhle ještě nezazněly, ale...
8: No jestli si dobře vzpomínám, tak myslím, oni tvrdí, že přijde o to, že stejným způsobem nebo stejné lhuty mají v ostatních zemích Evropské unie.
9: No já si myslím, že je to poměrně zřejmé, o co tady jde. Tady prostě ten stát se začal ohýbat ve všech ohledech ve prospěch Andreje Babiše a Agrofertu. A souvisí to jak s tímto poslaneckým návrhem, aby se promlčovali v kratší lhůtě tady to vymáhání neoprávněných dotací, ale souvisí to vlastně i s útokem na ta veřejnoprávní média, protože ta často kontrolují všechny tady ty oligarchy a tady ty politiky. Souvisí to se služebním zákonem, který je úplně vykastrován a který de facto likviduje nezávislost úředníků. Teď bude pro ty politiky zase ještě jednodušší na ty úředníky zatlačit, aby konali to, co je v jejich zájmu, i když podle služebního zákona měli ještě jakousi takovou nezávislost. A teď třeba nominační zákon, jo, čili to je celá paleta kroků, která směřuje k jediné věci. A to je, jak ze státních peněz víc nakrmit Agrofert. Takhle jednoduchý to je.
8: Ve 20 minutách Radiožurnálu mluvíme s prvním místopředsedou Pirátů, poslancem Martinem Šmídou. Máte tušení, kdyby mohlo být trestní řízení ze strany úřadu Evropského veřejného žalobce uzavřeno? Mohou tam být nějaké lhůty, nebo se to v tuto chvíli nedá vůbec odhadnout?
9: Já se to popravdě bojím odhadovat, protože když vidím, jak dlouho se to táhne, když popravdě některé ty věci jsou opravdu už z roku 2017, kdy došlo k tomu prvnímu neoprávněnému vyplácení dotací, a když si vzpomenu, že jakým způsobem, než došlo k tomu vymáhání, což bylo vlastně až při té další vládě a Ivan Bartoš byl jediný, kterému se nakonec podařilo vymoct nějaké peníze, i když ke konci toho volebního období se k tomu vymáhání odhodlal i ministr zemědělství, tak už to bylo tak na konci a ve skutečnosti to bylo jenom deklaratorní, že se nakonec nic nestalo. Tak když vidím, jak to trvá, tak nechci říct, že ztrácím naději, protože já bych vždycky rád jako tu naději dodával. Ale tady skutečně hrozí, že některé ty věci se promlčí a ty peníze budou nenávratně pryč, neboli nenávratně v kapsách konkrétní osoby, místo toho, aby posloužili tady zlepšení služeb a pomoci rodinám, mladým lidem, dostupnosti bydlení, všechny ty věci, které tady tolik potřebujeme a na které, jak ministr a ministryně financí neustále dokola říkají, že nejsou peníze, tak oni tady možná nejsou ty peníze právě proto, že se prostě rozkutálejí někam, kam nemají. Takže co se týče termínu, termínu. Já prostě nechci říct, že jsem skeptický, já pořád chci doufat, že to dobře dopadne, ale když vidím, jak se ty věci táhnou, tak mám skutečně obavy, že některé ty částky, některé ty případy zkrátka propadnou.
8: Pokud by se poškození finančních zájmů Evropské unie potvrdilo, co by pachatelům hrozilo?
9: No tak především by mělo hrozit to, že ty peníze budou muset vrátit. A i ten samozřejmě i ten proces vymáhání je potom poměrně složitý a zase musí dojít k nějakému, že nejdříve vyzvete, aby to vrátili dobrovolně, ale my to víme, že i v minulosti ten Agrofert se vždycky dlouho bránil, takže pak musí dojít k dalšímu rozsudku a ten Agrofert zatím vždycky prohrál, čili to, co se podařilo dotáhnout do konce, tak se skutečně vymoct podařilo. Ale když se nastaví taková ta zdržovací taktika, a to je to, co vidím teď já, jak ze strany Agrofertu, tak ze strany vlády, tak potom je jako někdy těžké se toho práva domoci a domoci včas, což je důležité. A samozřejmě pokud jde o to, jestli jim hrozí nějaké odnětí svobody nebo něco, tak to já nevím. Ale poměrně závažné by mohlo být, pokud se ukáže, že to funguje jako organizovaná skupina. Jo, že se tam v jistém momentě spolčí Agrofert s premiérem a s nějakými konkrétními úředníky a schválně to zdržují, schválně to komplikují, schválně vyčkávají a pokud by to byla organizovaná skupina, tak to je samozřejmě o něco větší problém. Jo, protože tady si musíme říct, že není ten stejný metr na všechny. Tam, když udělá nějakou chybu v těch dotacích standardní zemědělec, standardní podnikatel, tak se koná okamžitě. Ale jakmile se jedná o Agrofert, tak najednou se prostě vyčkává, čeká se na analýzy a všechny ty lhuty se natahují a odvolávání. Čili tady není stejný metr na všechny a to je taky problém.
8: No já jsem právě tou otázkou směřoval tam, že žalobci prověřují mimo jiné, nejenom politiky, ale taky úředníky, kteří vyplácení dotací umožňují. A chtěl jsem se zeptat na to, jak by se případně zodpovídali, pokud by se podezření prokázalo.
9: No pokud by se prokázalo, že skutečně jednají jako organizovaná skupina osob, tak to už jakoby hraničí prostě s mafiánskými praktikami, tak tam samozřejmě i nějaké tresty by přijít mohly. Ale popravdě já to takhle do detailu nevím, jestli by jim hrozilo nějaké odnětí svobody. Ve skutečnosti mě jde hlavně o to, aby se ty neoprávněné peníze vrátily do toho našeho rozpočtu, případně do toho evropského rozpočtu, aby prostě tady ti lidé, tady ti občané, jak naší země, tak Evropské unie, zkrátka nebyli okrádáni v rozporu se zákonem.
8: No v takovém případě by se skutečně to podezření prokázalo. Mělo by být rozhodnutí úřadu Evropského veřejného žalobce vodítkem i pro zdejší úřady?
9: No tak každopádně, to je to hlavní, jo? To je to hlavní, aby se nestalo, že se na té evropské úrovni nějak rozhodne a tady ten stát prostě se vzepře a řekne, no ale to pro nás neplatí a my to tady vidíme jinak a my si to budeme řešit po vlastní ose a to je vlastně přesně ta zdržovací taktika, kterou podle mě zvolili. Proto jsme i pošťouchli tím doplněním toho vrchní státní zastupitelství, aby se zkrátka konalo. Už tak jsme vyzývali i státní zemědělský intervenční fond, aby začal vymáhat. Chceme to po ministru zemědělství, jo, který dokonce, když byla ta minulá vláda a on byl ve vedení fondu zemědělského, tak přijal to stanovisko Evropské unie a řekl, ano, to my musíme vymáhat. A teď se jeho role obrátili, je najednou ministrem zemědělství a obrátil i ten svůj kabát a najednou vymáhat nechce. Takže proto my se tolik snažíme, aby se ty peníze vrátily a aby všechny ty orgány konaly, protože hrozí, že pomocí té zdržovací taktiky a toho komplikování toho všeho se budou ty peníze prostě nenávratně pryč.
8: To bylo 20 minut radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s prvním místopředsedou Pirátské strany Martinem Šmídou, členem sněmovního zemědělského výboru a podvýboru pro evropské fondy. Děkuji za rozhovor a přeji hezký den. Naschledanou.
9: Já děkuji, ať se vám daří.
8: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 17 hodin 30 minut. Zprávy připravila Anna Horáčková.
1: Při výstupu na francouzskou část hory Mont Blanc zemřeli v noci na dnešek dva Češi. Informuje o tom Česká asociace horských vůdců. Podle ní skupinu tvořenou horským vůdcem a dvěma klienty zasáhlo padající kamení. Jeden z klientů utrpěl pouze zranění. Lékaři ho po ošetření propustili z nemocnice. Neštěstí se stalo na místě, kde je pád kamenů poměrně častý. Případ už vyšetřují francouzské úřady. Zásobníky zemního plynu v České republice jsou teď plné téměř z poloviny. Podle vrchního ředitele sekce energetiky Raného Neděli se skladování plynu obchodníkům tolik nevyplatí. Ceny jsou totiž kvůli konfliktu na Blízkém východě vyšší, než je v létě obvyklé. V topné sezóně ale podle něj nedostatek plynu nehrozí. 9 evropských zemí vyzvalo Evropskou unii k ukončení financování Mezinárodního olympijského výboru. Vadí jim rozhodnutí z minulého týdne, které zrušilo zákaz pro ruský olympijský výbor. Ruští sportovci se tak budou moct zúčastnit letních olympijských her v roce 2028 v Los Angeles. Otevřený dopis podepsali ministři odpovědní za sportovní problematiku ze Švédska, Estonska, Nizozemska, Litvy, Lotyšska, Polska, Rumunska, Finska a taky Dánska. Podle nich ruská agrese na Ukrajině znemožňuje tamním reprezentantům připravovat se na mezinárodní soutěže za rovných podmínek. A v letošním prvním čtvrtletí porušili zákon víc než 3/4 prověřovaných e-shopů. Nejčastěji nedodrželi pravidla pro informování zákazníků o možnostech reklamace zboží. Vyplývá to z kontrol České obchodní inspekce. Ta prověřila 123 internetových obchodů. Podle ředitele Asociace pro elektronickou komerci Jana Vetyšky se ale většina českých e-shopů řídí pravidly obchodních podmínek. Zákazníci by si měli dát pozor hlavně na neprověřené zahraniční e-shopy. Sport. Karlovarští volejbalisté narazí ve skupině Ligy mistrů mimo jiné na poraženého finalistu posledního ročníku. Čekají je totiž souboje s klubem Zavěrče z Polska. Dále západočeši změří síly s německým Lineburkem a španělským týmem Las Palmas z Kanárských ostrovů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 kolem Brna, taky na Pražském okruhu. Na D1 před Brnem směrem z Prahy se do kolony dojíždí za Domašovem na 174. kilometru. Osobním autem k D2 je to až na 50 minut. Na D1 potom na výjezdu z Brna směr Vyškov další kolona za Slatinou z kilometru 202 do omezení mezi Rohlenkou a Hloubicemi zabere asi 20 minut. Na D1 před Brnem směrem z Vyškova za Rousínovem v omezení před Hloubicemi se tvoří kolona z 213. k porouchanému autu na 211. kilometru. Je to asi na 10 minut. Na Pražském okruhu se tvoří kolony obousměrně před Ořechem. Je to od nájezdu z D5 asi na 20 minut a teď problém v opačném směru z D1 na letiště. V té koloně navíc před Ořechem je zablokovaný pravý pruh porouchaným kamionem za nájezdem od Barandova. Popoždí se od Vesce i přes půl hodiny. V Praze před Zuženou Kbelskou kolona na příjezdu Ústeckou D8 od zdiv z 2. kilometru, taky v Novopatské, v důsledku toho omezení ve Kbelské fronty i kolem Vysočanské. Na jižní spojce směr Smíchov kolona od podjezdu magistrály přes 20 minut před Barandovský most ve středním pruhu, tam překáží porouchané auto. A dlouhé kolony jsou na magistrále ve Vlznově mezi Štvanicí a Muzeem v obou směrech a hodně ucpané okolí Ohrady kolona už před Krejcárkem pod Švábkami. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekejte oblačno až polojasno, ráno a dopoledne může být místy až zataženo a bude ještě doznívat déšť. Postupně se objeví přehánky a ojediněle bouřky, ale jen lokálně. Nejvyšší teploty ve čtvrtek od 25 do 30 stupňů Celsia, na jižní Moravě bude tepleji, tam až 32 stupňů. Tolik zprávy. A teď už se za mikrofon odpoledního Radiožurnálu vrací Zuzana Burešová.
4: Hlásím, že jsem tady a přeji vám dobré odpoledne a přicházím i s touto zprávou. V Číně nedávno zadrželi českého občana, informovalo o tom ministerstvo zahraničí s tím, že ambasáda v Pekingu je se zadrženým mužem v kontaktu. Píšeme o tom na našem zpravodajském serveru iRozhlas a taky o tom budeme mluvit v hlavních zprávách Radiožurnálu. Ty začnou už pro někoho teprve v 18 hodin.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Čeští vědci ze dvou pražských univerzit vymysleli, jak zpracovat zvláštní druh odpadu, odřezky z gramofonových desek. Víc o jejich vynálezu uslyšíte v odpoledním radiožurnálu za chvíli, protože se zastavíme přímo v lisovně gramofonových desek ve středočeské Loděnici.

0: sugar. Čeští experti přišli na to, jak se dá zpracovat odpad z gramofonových desek. Těch se u nás vyrábí nejvíc na světě. Z nepoužitelných odřezků v laboratoři vznikají například tištěné spoje pro elektroniku.
1: Na každou desku máte dvě matrice,
2: říká Vladimír Výšek ze společnosti GZ Media ve Středočeské Loděnici.
1: Poté už se to lisuje.
3: Kromě krásných nových desek je tady ale klec, kde jsou ty desky naházené přes sebe.
1: To jsou odpadní desky, to mimo ten papírový střed znova rozdrtíme a znovu posíláme dál do výroby.
2: Přesto tu zbudou i nepoužitelné odřezky.
1: Zaprášené nebo je na tom ta zmiňovaná papírová etiketa, tak už to nejde.
2: I z takového odpadu se ale dají udělat užitečné věci. Vymysleli výzkumníci ze dvou pražských univerzit.
4: Získáte vlastně takovou směs.
2: Nádobku s rozdrceným materiálem ukazuje na Vysoké škole chemicko-technologické Alena Kadeřábková. Drť se sype do přístroje.
4: My musíme postupně materiál rozstavit.
3: Pozvolna vylézá, vypadá to jako žížela.
4: My se chystáme na vytlačování struny pro 3D tisk.
2: Elektronické výrobky pak z tohoto materiálu vznikají doslova naproti přes ulici. Na fakultě elektrotechnické ČVUT předvádí Petr Veselý.
5: My jsme vytvořili rádio.
3: Černá destička. Dále mě trochu připomíná ty gramofonové desky. A na tom jsou podivé dráhy, místa pro nějaké součástky.
5: Jsme schopni přímo při tom 3D tisku ty součástky krásně usadit dovnitř.
3: Tam vyloženě je něco zapuštěného pod povrchem.
5: V tom substrátu. Tohle je kompletně všechno vtištěné, což otvírá i další výhodu, což je ta flexibilita té výroby. Měnit podle potřeb.
2: To se hodí lidem na univerzitě. Pro výrobu elektroniky ve velkém se ale novinka zatím nehodí. Podle odborníků sice nabízí nové možnosti a vylepšení, zároveň má ovšem řadu věcí jinak, než se elektronika obvykle vyrábí. Martin Srb, Radiožurnál.

0: Tak někdo se v těchto dnech rád baví o fotbale, samozřejmě o světovém šampionátu, a někdo zase o cyklistice, a v tomto případě je to reportér Martin Charvát. Vítej.
1: Hezký den.
0: A my si budeme povídat o 11. etapě Tour de France, ve které zvítězil norský cyklista Søren Werenskiold. Ovládl hromadný spurt rovinaté části závodu před Nizozemcem Kojem a Belgičanem Philipsenem. Etapu, která se zapsala do historie, tak právě je něčím naprosto výjimečná. Tak čím, Martine?
1: Hezký den, ještě jednou. Ten historický zápis spočívá v tom, že tohle byla za více než 120 let Tour de France ta vůbec nejrychlejší etapa. Závodníci jeli průměrem skoro 51 km v hodině. Etapa byla téměř úplně rovinatá, očekával se hromadný spurt, ke kterému to celou dobu směřovalo. V tom spurtu byl nakonec nejrychlejší muž, který svými rozměry v pelotonu opravdu vyčnívá. On má na proficyklistu dost neuvěřitelných 92 kg, pravda, měří skoro 2 metry, ale i taky opravdu docela robustní. Bohužel oba Češi, kteří chtěli být v závěru vidět, tak vidět nebyli. Pavel Bittner, který měl bojovat o co nejlepší pozici v cíli, tak byl zavřený poměrně hluboko v pelotonu, propracoval se v jednu chvíli třeba k 10. pozici cílem, ale nakonec projel až 23. A Matias Vacek byl v pelotonu daleko od svého lídra Matse Pedersena, pro kterého měl ideálně pracovat. Pedersen dojel 11. a ze svého náskoku v bodovací soutěži mírně ztratil a Vacek mu tentokrát úplně nemohl pomoci. V celkovém pořadí dnes žádná změna, a to ani v rozestupech. Dál vede Tadej Pogačar ze Slovenska o více než 3,5 minuty před Dánem Jonasem Vingegaardem.
0: A jaká bude zítřejší etapa, tak to si zase řekneme zítra, možná i rovnou s tebou.
1: Je to možné, zítřejší etapa znovu může končit teoreticky hromadným spurtem. Uvidíme, jestli k tomu peloton a Pogačar především svolí.
0: A vy to uslyšíte samozřejmě ve vysílání Radiožurnálu.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: 17 hodin, 53 minut, to je čas, kdy jsme si domluvili schůzku s moderátorem Vladimírem Krocem.
1: Pravidelně.
0: A pracovně samozřejmě ta se týká témat publicistiky.
1: Dobrý
0: tak
1: den.
0: Co jste na dnešní publicistickou část hlavních zpráv připravili?
1: Poslancům začali po dnešním schválení vládního návrhu na znovu zavedení elektronické evidence tržeb, takzvané parlamentní prázdniny. O přínosech EET budeme mluvit s analytikem Michalem Šoltésem. Na dnešek připadá Evropský den obětí globální klimatické krize. V té souvislosti budeme mluvit o extrémních vedrech, které mají své oběti i v Česku. Většina z nich se ve statistikách ale neobjeví. V roce 2024 souviselo s vysokými teplotami v Česku 544 úmrtí, ale skutečné číslo je pravděpodobně vyšší. Naším hostem bude ambasadorka Evropského klimatického paktu, lékařka Klára Matoušková. No a Češi jsou přeborníky ve sběru hub. Loni si jich z lesů přinesli na 20 000 tun. Povíme si víc s mykologem Petrem Zehnálkem z Národního muzea.
0: Přemýšlela jsem, kolik jsem si těch hub přinesla já, ale myslím, že to bylo hodně malý košík.
1: Jo, v průměru je to prý 6 kilo na domácnost.
0: Tak do téhle statistiky se nevejdu. Tak taková bude publicistika hlavních zpráv, provede nás jí Vladimír Kroc, díky, naslyšenou. A jenom připomenu, že dnes začal čtyřdenní festival Colors of Ostrava. Radiožurnál je jeho hlavním mediálním partnerem. Dnes se například představí američtí 21 Pilots, který jsou nejdražším interpretem v historii akce. I o tom budeme mluvit v hlavních zprávách Radiožurnálu, tedy hned po 18. hodině.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Udělal, ty prej nemáš práci.
2: Jakože bych to věděl, gorilo.
1: Vanko?
3: Já bych ti chtěl dát tohle.
4: Já ji vůbec nemůžu dostat z hlavy.
5: Kde se to v tobě vzalo, Edo?
1: To je ten tvůj předělaný strejda, ne? Chceš to vidět zblízka, ten exponát?
4: Tobě já už prostě nenalivu. A ty hermafrodiče taky ne.
3: Ty vybíráš výpalný?
1: Co chceš ještě udělat, abych si za tebe musel víc stydět?
6: Vrať mi psa.
7: To je můj pes. Most. Další díl zítra večer na ČT1 a v iVysílání.
8: Posloucháte Radiožurnál, je 18 hodin. Začínají hlavní zprávy. Vláda ve sněmovně prosadila obnovení elektronické evidence tržeb. Chce díky ní získat do rozpočtu 14 miliard.
9: Nejde o návrat ke starému systému, ale o řešení, které vychází ze zkušeností z minulých let a nezavádí se povinný tisk účtenek.
8: Spojené státy znovu útočily na Irán. Prezident Trump hrozí údery i v následujících dnech.
10: Zaútočíme na ně zítra v noci a zaútočíme na ně i další noc.
8: Fotbalisté Argentiny a Anglie se večer střetnou v semifinále mistrovství světa. Dlouhá kolona kvůli porouchanému kamionu popojíždí na Pražském okruhu od Jesenice až za Lochkov. A počasí zítřek bude oblačný až polojasný, postupně přehánky a ojediněle bouřky. Teploty zítra 25 až 30 stupňů. Jsou tu hlavní zprávy a Anna Horáčková vám přeje dobrý večer.
7: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
8: Čína zadržela českého občana, potvrdilo to české ministerstvo zahraničí. Server Seznam zprávy napsal, že se jedná o podnikatele, který v Číně obchodoval. Čech je už údajně ve vazbě. Není ale jasné,

0: z čeho je obviněný.
1: Čínské bezpečnostní složky Čecha podle Seznam zpráv zadržely na letišti počátkem června.
2: Evidujeme případ nedávného zadržení českého občana v Číně, s nímž jsou kolegové na velvyslanectví v Pekingu v konzulárním kontaktu.
1: Potvrdil informaci mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge s tím, že další detail rezort nebude sdělovat. Čínská ambasáda v Praze věc odmítla komentovat. Do Číny příští týden odcestuje s delegací podnikatelů předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. K situaci českého občana se aktuálně vyjadřovat nechce. Čeští kriminalisté v lednu zadrželi čínského občana pro podezření z práce pro čínské zpravodajce. Obviněný je z neoprávněné činnosti pro cizí moc a ve vazbě čeká na soud. Dominik Tesár, Radiožurnál.
0: Podnikatelé nejspíš od příštího roku opět budou muset povinně evidovat své tržby. Znovu zavedení EET dnes ve finálním třetím čtení schválili poslanci. Podle vlády přinese evidence do státního rozpočtu zhruba 14 miliard korun. Opozice to rozporuje.
3: V obnovené EET už například nebude nutné tisknout papírové účtenky, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
4: EET má narovnat podnikatelské prostředí, má i určitý přínos do státního rozpočtu, bude tam minimum údajů, které musí uvádět. Velice jsme překopali sankční systém.
3: Výjimku z povinnosti mít EET mají mít živnostníci s ročními tržbami do milionu korun. Zároveň norma přináší balík daňových úlev. Kvůli tomu podle Věry Kovářové z hnutí STAN nepřinese EET žádný výnos.
5: Ohání se tím, že to bude dobré pro hospodářský růst. Já jsem v tom zákoně nenašla nic, co by podporovalo hospodářský růst.
3: Návrh teď míří do Senátu. Ministryně financí očekává, že ho senátoři vrátí zpátky do sněmovny. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
0: Vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek za motoristy se teď nebude účastnit žádných oficiálních jednáních, schůzek ani porad vedení ministerstva životního prostředí. Radiožurnálu to řekla mluvčí ministerstva Veronika Krejčí. Turek včera oznámil, že pozici dává k dispozici do té doby, než policie vyšetří jeho pondělní dopravní nehodu, při které se v centru Prahy srazil se záchranářským vozem. Podle ministerstva životního prostředí může případný zástup na pozici zmocněnce zajistit úřad vlády.
6: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
7: Víme, co se děje u vás.
0: Spojené státy ukončily dnešní vlnu útoků na Irán. Podle americké armády trvala asi 90 minut a mířila na systémy pobřežní obrany, sklady a taky odpalovací základny řízených střel. Na ranní údery reagoval Tehrán odvetnými útoky na americké základny v Kataru, Bahrajnu nebo Kuvajtu.
8: Spojené státy hrozí i dalšími údery na Irán. Informovali taky o tom, že zadrželi dvě obchodní lodě, které chtěly prolomit americkou blokádu íránských přístavů. Americký prezident Donald Trump televizi Fox News řekl, že Teherán musí s Washingtonem do příštího týdne uzavřít dohodu. V opačném případě chce začít bombardovat íránské mosty a elektrárny. To by byl podle Organizace spojených národů válečný zločin. Matěj Kolář, Radiožurnál.
0: Ministři sportu 9 unijních zemí vyzvali Evropskou unii, aby finančně nepodporovala Mezinárodní olympijský výbor. Vadí jim rozhodnutí výboru, podle kterého se ruští sportovci můžou zúčastnit letních olympijských her v roce 2028 v Los Angeles.
9: Otevřený dopis podepsali ministři třeba ze Švédska, Nizozemska, Rumunska nebo pobaltských států. Podle nich by Mezinárodní olympijský výbor a další sportovní organizace neměly využívat žádnou unijní finanční podporu. Souhlasí s tím i český ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
10: Určitě bych se nebránil, kdyby se Česká republika připojila k těm členským zemím EU, které financování MOV chtějí omezit. Ze své pozice také osloví Mezinárodní olympijský výbor se svým stanoviskem.
9: Proti možné účasti ruských sportovců na letních olympijských hrách se minulý týden postavil i český olympijský výbor. Podle něj by Rusové neměli soutěžit na mezinárodní scéně, dokud trvá agrese proti Ukrajině. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
0: Začal festival Colors of Ostrava. V první den se na hlavním pódiu představí američtí 21 Pilots, kteří jsou nejdražším interpretem v historii akce. Z festivalu se teď živě hlásí reportér Jiří Štefl.
11: Do koncertu 21 Pilots zbývají poslední hodiny, někteří fanoušci už na ně ale 6 hodin, tedy od otevření areálu, čekají před pódiem a neodradilo je od toho ani to dnešní velmi dusné počasí. Organizátoři upravili hlavní pódium tak, aby skupina mohla po konstrukci třeba i šplhat. Na stejném místě dnes večer ale zahraje i česká skupina Mirai, která je jednou ze 3 tuzemských skupin, která letos na té největší stage vystupuje. Ten oficiální program tady skončí o půlnoci a pak ještě 2 hodiny budou hrát DJové. Z festivalu Colors of Ostrava Jiří Štefl, Radiožurnál.
0: Společnost AŽD začala na Jičínsku testovat první českou vlakotramvaj. Vozidlo by mělo být schopné jezdit na regionálních tratích i do center měst.
6: Původně se jednalo o starou brněnskou tramvaj, kterou technici podle náměstka pro výzkum společnosti AŽD Antonína Diviše přestavili.
12: Primární změna je v bateriovém boxu, to znamená nahrazujeme napájení stračního vedení bateriovým boxem.
6: Společnost dostala povolení, aby mohla vlakotramvaj testovat na zkušební dráze, popisuje generální ředitel firmy Zdeněk Chrdle.
13: Já bych samozřejmě byl hrozně rád, kdyby příští sezonu turistickou už tady mohla jezdit cestujícími, ale to záleží opravdu, jak ty testy budou.
6: České zákony zatím provoz vlakotramvají neumožňují. Josef Beneda, Radiožurnál.
14: Sport. Anglii čeká semifinále mistrovství světa ve fotbale proti obhájcům titulu z Argentiny. Památný je jejich vzájemný zápas ze šampionátu 1986, kdy dal gól rukou legendární Argentinec Diego Maradona. Odkaz na historii před zápasem v Atlantě připomněl trenér Angličanů Thomas Tuchel. It's a big rivalry
15: and two big football nations. Potkají se fotbalové národy, mezi kterými je nesmiřitelná rivalita. Kdo miluje fotbal a sleduje mistrovství světa, musí se na zápas těšit. Očekávám náročný duel, intenzivní, nahoru dolů. Jiný průběh utkání by mě překvapil. Yeah. Everything else would
14: surprise me. Semifinále světového šampionátu začne ve 21 hodin, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport. Radiožurnál z něj nabídne vstupy. Vítěz se pak utká o zlato se Španělskem, které po výhře 2-0 poslalo Francii do zápasu o bronz.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Kolony na D1 před Brnem, taky na Pražském okruhu. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte kolonu u Ostrovačic z kilometru 176. Osobním autem se jede v levém pruhu místy plynulej. Stále je celý úsek do omezení u D2 na 40 minut. Dál potom na D1 za Brnem na Vyškov počítejte s velmi silným provozem přes zúžení kolem exitu 210 Holubice. Směrem na Vyškov se jede pomalu od Rohlenky. Směrem na Brno fronta z 213. kilometru na 211, kde navíc v tom zúžení překáží porouchané vozidlo. Zdržení kolem 10 minut. Jinak Brnem a okolím se teď prohání velmi silné bouřky s kroupami, sunou se dál na jihovýchod, kvůli prudkým srážkám auta i zastavovala na D52 kolem Hrušovan. Tam se teď situace zlepšuje, ale posunulo se to nad bratislavskou D2 do okolí Blučiny mezi 10. a 20. kilometrem zuží bouřky. V Praze stále mnoho kolon, ucpaná mimo jiné Vilznova obousměrně mezi Muzeem a Štvanicí a nejdelší zdržení na okruhu směrem z D1 na letiště kvůli porouchanému kamionu za připojením od Barandova. Od Jesenice je to skoro na hodinu, ucpaná je před okruhem i ulice k Barandovu už ze zhora z Barandova od Lamačovy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Večer a v noci bude oblačno až polojasno, místy přechodně i skoro jasno a ojediněle se objeví přehánky nebo bouřky. K tomu se ochladí na 19 až 14 stupňů Celsia. Zítra pak čekáme oblačno až polojasno, ráno a dopoledne může být místy až zataženo a místy bude ještě doznívat déšť. Postupně se pak objeví přehánky a ojediněle bouřky, ale jen lokálně. Nejvyšší teploty ve čtvrtek 25 až 30 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 32 stupňů a na horách se ta maxima zastaví kolem 21. Tolik zprávy. Teď už začíná publicistika, moderuje Vladimír Kroc.
17: Jaký přínos by měl mít nový systém elektronické evidence tržeb a jaké úpravy doporučuje aktuální expertní studie? Podnikají evropské státy účinné kroky, aby snižovaly počty takzvaných nadúmrtí v období extrémních veder a potvrzují i nejnovější dnes zveřejněné údaje, že Česko je doslova houbařská velmoc. Elektronická evidence tržeb nastaví v podnikatelském prostředí spravedlivé podmínky, prohlásil prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu a viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza poté, co sněmovna ve třetím čtení schválila znovu zavedení EET. Před poslanci opatření znovu obhajovala ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
18: Nejde o návrat ke starému systému, ale o řešení, které vychází ze zkušeností z minulých let i z připomínek samotných podnikatelů. Evidovat se budou pouze kontaktní platby. Systém bude pracovat jen s minimálním rozsahem nezbytných údajů a nezavádí se povinný tisk účtenek.
17: Opozice zpochybňuje přínos EET do rozpočtu. Elektronická evidence tržeb navíc podle ní nepřiměřeně zatíží malé živnostníky. Evidovat by se měly taky bezhotovostní platby. Ty jsou podle opozice ale dohledatelné a z návrhu by se proto měly vypustit, řekl na plénu předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob.
19: O tom rozhodoval před 9 lety ústavní soud a už v té variantě původní EET tak bezhotovostní platby vyškrtl, protože už jednou evidované jsou. Z tohoto důvodu já považuji ten návrh vlastně v rozporu s nálezem ústavního soudu.
17: Analytici jsou zdrženliví k možnému přínosu EET do rozpočtu 14 miliard korun, který čeká vláda. Část z toho padne na schválené daňové výjimky. Ekonomičtí experti z Centra veřejných financí začátkem měsíce zveřejnili studii o dopadech znovuzavedení elektronické evidence tržeb. Její premisa je, že pro českou ekonomiku jde o žádoucí krok, který povede k omezení šedé ekonomiky a lepšímu výběru daní. Jedním z autorů studie je Michal Šoltés, analytik think tanku IDEA při CERGEI. Dobrý den.
20: Dobrý den.
17: Tak doufám, že to spojení bude v pořádku. Zatím to tak úplně nevypadá. Jaké jsou podle vás hlavní přednosti EET 2?
20: Tak když se vrátím obecně k EET, tak mi připadá relativně důležitý změnit na začátku, že to je standardní nástroj daňové politiky státu. Není to něco, v čem bychom byli jako mimořádně výjimeční, něco, v čem bychom byli úplně outlier v evropském nebo OECD rozměru. A v tom srovnání s tím EET 1, myslím, že tam to, co říká ministerstvo financí nebo konkrétně paní ministrině, docela odpovídá tomu, co můžeme čekat. To znamená, že bude to nějaká jednodušší verze. Vidíme, že nebude potřeba tisknout účtenky, nebude potřeba vytvářet, nebude potřeba, nebo EET nebude dopadat na platby faktur, bude to především kontaktní platby. To myslím, že všechno jde směrem, takže by to mělo zjednodušit tu administrativu pro podnikatele.
17: Vám to vychází podobně jako ministerstvu financí, těch asi 14 miliard, které by díky tomu měly ročně přibýt do státního rozpočtu?
20: Tak to hrozně moc záleží teda, na co přesně se ptáme. Pokud se ptáme na to čistý EET, to vlastně není ten balíček, který prošel dneska poslaneckou sněmovnou, ale to samotné zavedení EET 2, tak jsme těsně po 14 miliardách, nebo ten přínos pro veřejný rozpočet měl být těsně po 14 miliard, ale v momentě, když začnete započítávat ty dodatečné věci jako školkovné, návrat školkovného nebo sleva pro studenty, tak samozřejmě ten celkový pozitivní vliv pro veřejné rozpočty bude malinko nižší. A myslím, že tady je relativně důležitý se i podívat na to, co jsme se naučili z té první vlny EET, nebo z toho EET 1.0 a co se z toho můžeme naučit o tom, co nás čeká případně teďka s tou druhou vlnou EET. Je vidět z těch prvních odhadů, co jsme dělali, nebo z těch odhadů, co jsme dělali, že většina toho pozitivního efektu pro veřejné rozpočty jde skrz DPH a primárně skrz velké firmy. Takže můžeme jako bavit o tom, že malé firmy na to reagují. Myslím, že vidíme i v datech, že hodně, že reagují, ale primárně na tý makro úrovni, na těch agregovaných dopadech pro veřejné rozpočty, nejdůležitější jsou ty velké firmy z pravidla velkou obchod a malou obchod.
17: Oproti předchozím období, kdy platilo EET, je mnohem více plateb bezhotovostních a ty zanechávají elektronickou stopu. Nemají pravdu ti, kteří tvrdí, že EET je z tohoto důvodu nadbytečné?
20: To podle mě je velká otázka, ale kdybych si měl tipnout, tak si myslím, že nakonec to bude muset znovu řešit ústavní soud. A já si myslím, že jedna z těch věcí, co se nezmiňuje veřejně tak často, je v jaký podobě a jak živí ty data má generální finanční ředitelství. A jeden z těch argumentů, proč EET přináší kvalitnější data, je, že má danou strukturu a že GFŘ má přístup k těm datům průběžně. To, jak moc je to důležitý argument, trochu záleží, jak moc GFŘ bude schopná a co bude chtít s těmi datama dělat. Ale zároveň, jako to jsme viděli i třeba po té EET 1, tak se zkvalitnil audit. To znamená, že když GFŘ cíleně hledala potenciální firmy, které obchází daňovou povinnost, tak výrazně zvýšila pravděpodobnost toho, že tu firmu nebo toho podnikatele, kterého budou auditovat, nakonec se ukáže, že má nějaký problém s placením daním, což je přesně to, co bychom chtěli. Jednak je to snížení administrativního nákladu pro ty podnikatele, u kterých se nakonec ukáže, že nemají problém s daněma, a zároveň to šetří i veřejné rozpočty, protože to netráví zbytečně úředníci čas tím, že by auditovali někoho, u koho není problém s daněma.
17: Navrhujete dílčí úpravy, které vy považujete za nejvýznamnější?
20: Tak já myslím, že ta jedna věc, která tam jako trošičku bije do očí, je to EET off, kdy podnikatelé, kteří platí paušální výdaj do 1 milionu, nebo s obratem do 1 milionu, tak by se mohli vykoupit z EET, kdyby platili vyšší daň v tom paušálním režimu a nemuseli by mít EET. Na jednu stranu chápu, že to vyvolává otázky. Vůbec otázka, jestli když paušální výdaj sám o sobě možná není ten nejdokonalejší systém, tak jestli ještě zvyšovat tu atraktivitu. Zároveň platí, že v momentě, když řeknete, že kdo má tržby do 1 milionu korun, tak ho nebudeme kontrolovat. Tak je velká pravděpodobnost, že spousta lidí se posune po ten 1 milion korun, právě protože nemůžeme kontrolovat. Zároveň, když se podíváme opět na ten agregovaný pohled, na to, co to znamená pro příjmy státního rozpočtu, tak jde zpravidla o velmi malý podnikatel. Tržby do 1 milion korun znamená, že zpravidla nejsou pláci DPH, takže reálný dopad EET pro veřejný rozpočet může být skrz daň z příjmů fyzických osob, případně právnických osob, a to jsou relativně malý částky oproti tomu velkému efektu DPH. Takže je to potenciálně jakoby otázka, ale zároveň pro veřejný rozpočet to není tak důležité.
17: Srovnáváte využívání podobných nástrojů monitorování tržeb v okolních zemích, jak z něho vychází Česko?
20: To jsem částečně říkal v té první odpovědi. Když se podíváme na země okolo nás, jako Polsko, Slovensko, Maďarsko, tak nějakou formu monitoringu mají všechny tyto země. A podobně tak na úrovni OECD. Zhruba polovina zemí OECD má nějakou formu monitoringu. Takže spíš by se chtělo říct, že nějaká forma monitoringu tržeb je standardem a nemítý bychom byli v té, řekněme, menší polovině toho firm, zemí, které je nemají.
17: Shrnuje Michal Šoltés, analytik Tintenku IDEA při CERGEI. Děkuji vám, nashledanou.
20: Nashledanou.
17: Evropské země zaznamenaly koncem června během rekordní vlny VDR více než 10 000 případů úmrtí nad průměrem předchozích týdnů nebo měsíců. Ve valné většině šlo o muže a ženy ve věku nad 65 let. Vyplývá to z dat zveřejněných počátkem tohoto týdne. Včera také německý statistický úřad uvedl, že v posledním červnovém týdnu zemřelo v této zemi téměř o třetinu lidí více, než bylo běžné v předchozích letech. Odborníci připisují tento jev právě extrémním teplotám, na nich se podle vědců zásadně podílí klimatická změna. Na dnešek připadá Evropský den obětí globální klimatické krize. A naše pozvání přijala lékařka Klára Matoušková, ambasadorka Evropského klimatického paktu iniciativy Evropské komise. Dobrý den.
2: Dobrý den.
17: Je možné věrohodně doložit, že i zmíněná letošní nadúmrtí způsobila extrémní vedra, která především u starších skupin obyvatel zvyšují mimo jiné rizika kardiovaskulárních příhod?
2: No, já se vaší otázce vlastně cítím takové jako dvě podotázky. Jo. Tak jedna věc je, jestli vůbec vlastně organismus může reagovat na vnější vysokou teplotu tak, že vlastně tu adaptaci nezvládne a vlastně odumře. Tak to je, nebo umře. Takže to je na tuhle tu otázku vlastně ta odpověď je rozhodně ano. Ty vlastně tohle máme doloženo už i vlastně u zvířat, jak divokých, hospodářských, tak ale i u člověka a my víme, že my vlastně se dokážeme na vysoké teploty adaptovat, že jo? Máme prostě způsob, jak vlastně se ochlazovat, jak to tělo ochlazovat zvýšeným pocením nebo periferním vlastně vazodilatací, to znamená, že se nám rozšíří vlastně cévky a to tělo se ochlazuje. Ale buď teda je to vnější okolní prostředí, ty podmínky jsou vlastně tak extrémní, že ten organismus vlastně tuhle adaptaci vlastně neumí, a nebo vlastně v tom samém organismu vlastně ty podmínky ještě buď nejsou vytvořeny, jako třeba u malých dětí, nebo u starší populace vlastně jsou tam nějaké podmínky, kdy vlastně tu adaptaci vlastně už jako ani neumíme. Takže ta odpověď, jestli extrémní vedra způsobují vlastně úmrtí, tak na to je odpověď jednoznačně ano. No a jestli máme teda ta věrohodná data, tak to je věc druhá, ano, podle téhleté studie, ale podle mnohých dalších ta odpověď je také ano.
17: Jaký je tedy počet těch nadúmrtí, která lze připsat extrémnímu počasí pod chycem v Česku?
2: No, my jsme teď, jak se zmiňoval tu studii, to byla studie zpravodajské organizace Politico, ta vycházela z dat vlastně z takové jako dat vlastně ze 27 evropských zemí, Euromomo, která vycházela zase prostě z čísel Evropského centra pro prevenci nemocí a Světové zdravotnické organizace. A téhle se bohužel teda Česká republika dlouhodobě neúčastní. Tady v tomhletom, v těchto datech vlastně jsou vlastně srovnávána data od už roku 2020. V České republice my tahle čísla taky jako máme, ale zrovna třeba v porovnání s evropskými státy vlastně to takhle jako srovnávat neumíme. Na Akademie věd České republiky vlastně působí třeba tým pana doktora Aleše Urbana, který vlastně ta čísla vlastně srovnává pro Českou republiku, takže i pro Českou republiku ta čísla máme.
17: No, četl jsem, že v roce 2024 souviselo s vysokými teplotami v Česku 544 úmrtí, ale že to skutečné číslo je pravděpodobně ještě vyšší. Ono je asi těžké skutečně zjistit ten faktický stav.
2: To bez pochyby je. My samozřejmě máme jako lékaři, máme vlastně svůj index nemocí a v tom je vlastně i úmrtí vlastně následkem vysoké teploty, ale tahle diagnóza se vlastně používá velice málo. Většina úmrtí vlastně na vysoké teploty se statisticky schová do jiných stavů, právě jak jsem o tom hovořila, vlastně, kdy ten organismus vlastně nedává tu adaptaci a vlastně umírá třeba na selhání srdce, protože prostě to srdce není dostatečně dokrvené díky vlastně těm patofyziologickým reakcím na selhání ledvin anebo na multiorgánové selhání. Takže ano, těch úmrtí je určitě daleko víc, než vlastně jsme schopni úplně přímo doložit. Otázka je taky, jestli vlastně potřebujeme vlastně tu statistiku, jestli vlastně jako potřebujeme úplně nezbytně k tomu, abychom vlastně mohli konat. Protože
17: ano, k tomu teď to směřuju s tou závěrečnou otázkou, protože vy působíte jako ambasadorka unijní iniciativy Evropský klimatický pakt. Ta je zaměřena i na mírnění dopadu klimatické změny a na prevenci. A otázka zní, jestli jednotlivé státy, včetně Česka, přijímají účinná opatření, aby snižovali fatální důsledky, které můžou mít extrémní teploty pro tu nejzranitelnější skupinu populace.
2: Přijímají, ale jako samozřejmě můžeme dělat, jako když se okolo sebe rozhlédneme a vlastně porovnáme si tu situaci i vlastně okolo nás, tak ta možnost vlastně jak jako konat dál, protože my víme, že to, co zažíváme v dnešní době, tak bude jenom horší, že jo, vlastně máme i data, máme i vlastně z naší Akademie věd, máme vlastně jako data o tom, že tohle extrémní počasí, včetně vln veder, že bude jenom nabývat na častosti a intenzitě. Takže jak vlastně jako nastartovat ještě daleko víc těch adaptačních mechanismů, to tam je samozřejmě pole celé široké. Na úrovni státu my víme zase, že třeba časné varování, systém časného varování, to, co třeba už umíme v případě povodní, už to máme jako dobře nacvičené, dobře jsme se to naučili, tak včasné varování může snížit mortalitu vlastně v populaci vlivem vln veder třeba až o 25%. My potřebujeme udělat ale i dlouhodobé změny v politice třeba životního prostředí, že v rámci mitigace vlastně omezení vlastně, aby se ta klimatická krize zvyšovala, zhoršovala. Na úrovni urbanismu, že jo, pobídky ve stavebnictví, my potřebujeme adaptovat krajinu a zemědělství, podporovat domácnosti. A to je teda na úrovni státu, že jo. Když budu střílet ještě do vlastních řad, tak na úrovni jako v nemocnicích, v ordinacích, vlastně tam taky můžeme udělat mnohé, můžeme kontrolovat pacienty, přeobjednávat je. Můžeme vlastně kontrolovat, jak jsou na tom třeba se zásobami léků. To, co mě třeba jako hodně zajímá na úrovni samospráv, jo, zase ta možnost vlastně, jak vlastně jako komunikovat s občany na úrovni během očekávaných vln veder, jak vlastně o sobě vědět, takže těchto toho
17: to hodně široké
2: můžeme udělat, je samozřejmě mnoho.
17: Lékařka ambasadorka Evropského klimatického paktu Klára Matoušková, děkuju vám. Naschledanou.
2: Moc
17: děkuji. Češi loni nazbírali více než 32 tisíc tun hub a lesních plodů, oproti roku 2024 o 750 tun více. V porovnání s dlouhodobým průměrem, sledovaným od roku 1994, byl ale loňský houbařský rok podprůměrný. Tohle všechno vyplývá ze šetření Ministerstva zemědělství a Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze. Zdravím Petra Zehnálka, mykologa z Národního muzea. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
17: Každá domácnost, která loni vyrazila do lesa, si podle odhadů průměrně odnesla více než 6 kg hub. Evidentně jsme hubařští nadšenci. Dá se říci, že jsme i znalci hub?
1: No, to se samozřejmě úplně říci nedá, protože když někdo houbařský nadšenec nebo rád chodí do lesa na houby a sbírá je prostě jenom k jídlu, tak zná nějakých těch svých 5, 10, maximálně třeba 20 druhů, který umí dobře poznat a toho ostatního si nevšímá. A takový člověk není znalec hub, ale zároveň u nás široká základna těch houbařů, které vlastně v lese někdy se stane to, že je začne zajímat i to ostatní, co v tom lese nacházíme. A z těch se potom rekrutují ty znalci, kterých u nás je jako hodně. Ale samozřejmě ve srovnání s tím, kolik je těch houbařů běžných u nás, tak je to nesrovnatelně jaksi malé procento. Ano.
17: Když vytěžíme v úvozovkách 20 000 tun hub ročně, jako to bylo loni, co to pro jejich populaci znamená? Existuje nadměrný sběr hub, který by jim škodil?
1: No, my bychom to jako úplně exaktně museli hodnotit pro každý jednotlivý druh, aby jsme mohli říct, jak ohrožujeme populaci. Když bereme houby jako celek, tak se to úplně říct nedá, ale jako dá se říct, že ten samotný sběr těm houbám vlastně moc neškodí. Ono těch 20 000 tun vlastně, když to stáhneme k tomu, kolik vlastně tun hub vůbec u nás v lesích může vyrůst, tak je to jako malý zlomek. Mm-hmm. Ale vlastně to, co těm houbám škodí, to, co omezuje ten jejich růst, tak je spíš vlastně poškozování těch jejich stanovišť. Když se třeba i houbaři, nebo případně ten, kdo v tom lese hospodaří, nebo na těch dalších stanovištích, kde houby rostou, tak když se tam chová jaksi nepříliš vhodně, ty lokality ničí, tak to omezuje ten růst těch hub. Ten samotný sběr, pokud se k němu přistupujeme jaksi citlivě, tak vlastně těm houbám neškodí.
17: A co tady škodí houbám víc? Klimatická změna, sucho, kácení stromů?
1: No ono je to vlastně všechno propojeno dohromady. Když si vezmeme třeba houby, které jsou mykorizní, to znamená, že potřebují ke svému životu partnerský strom, to jsou třeba hřiby, muchomůrky, holubenky, rysce, které běžný houbař zná, tak tam samozřejmě, když ten strom skácíme, tak ta houba nutně zmizí. Ale zase jiné houby, které třeba potřebují, které rozkládají pouze mrtvou organickou hmotu v půdě, což budou třeba z těch známých hub třeba bedly, tak ty zase takový zásah příliš neovlivní. Takže různé houby ohrožují různé věci a my někdy ani pořádně nevíme vlastně, protože známe ty údaje o tom výskytu těch hub, zejména z výskytu těch plodnic a ty houby se nám většinou času schovávají pod zemí. To znamená, že my vlastně nevíme valnou část toho roku nebo života té houby, co ta houba přesně dělá. Jestli tam ještě pořád je a nějak funguje v té půdě, i když nevytvořila tu plodnici, a nebo jestli zmizela. Takže je to, s těma houbama je to vždycky těžký, protože právě žijím tím svým skrytým způsobem života.
17: No, máme poslední minutu. Rostou teď nějaké druhy nebo je zatím na houby spíš sucho?
1: No, teď je určitě na houby spíš sucho, nicméně nějaké jako lokální srážky, zejména z různých bouřek, proběhly, takže lokálně nějaké houby růst můžou, ale určitě to není žádný plošný růst. Obecně jako platí, že když je sucho, tak se vyplatí navštěvovat nějaká místa, kde jsou nějaké severní svahy, nějaká údolí potoku, kde se udržuje vlhkost, nebo případně houby, které rostou na dřevě, které jsou taky relativně nezávislé na těch srážkách.
17: A jak odhadujete, a velmi krátce, letošní podzimní úrodu, nebo je to předčasná otázka?
1: To je určitě předčasná otázka, to je jako kdybyste se meteorologa zeptal, jaké počasí bude v říjnu. Je to prostě, když naprší, houby porostou, zatím dostatečně nenapršilo, tak zatím moc nerostou, ale může to přijít.
17: Tak uvidíme. Každopádně moc děkuji za rozhovor. To byl mykolog Národního muzea Petr Zehnálek. Mějte se hezky. Naschledanou.
1: Já taky děkuji. Naschledanou.
17: Tak to byla podvečerní publicistika a Vladimír Kroc. Teď už jsou pro vás připraveny další aktuální zprávy. Příjemný poslech.
21: Posloucháte Radiožurnál, je 18 hodin 30 minut. Zprávy připravila Anna Horáčková. Státy Evropské unie se shodly na prodloužení cenového stropu na ruskou ropu o jeden týden, tedy do 23. července. Do té doby bude 27. podle informací od diplomatů, které má Radiožurnál k dispozici, pokračovat v jednání o dlouhodobějším řešení a také o přijetí celého 21. balíku sankcí proti Rusku. Cena ruské ropy, přepravované evropskými tankery do třetích zemí, tak zatím bude podléhat dosavadnímu stropu 44 dolarů za barel. V Chlupicích na jihu Prahy hoří statek. Hasiči tam vyhlásili druhý stupeň poplachu ze 4 možných. Informovali o tom na síti X. Na místě zasahuje přes 20 kusů požární techniky. Hořící statek patří společnosti DSS, která ho plánovala přestavit na malou zbrojovku, dodávající zbraně pro NATO a Ukrajinu. S tím nesouhlasili radní městské části a někteří místní. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra dál porostou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu může zítra zdražit oproti dnešku o 32 haléřů na 42 koruny a 21 haléřů. Litr nafty můžou čerpací stanice prodávat až za 40 korun a 12 haléřů za litr, což je o 70 haléřů víc než dnes. Stát bude ceny pohonných hmot regulovat už jen do konce tohoto týdne. A novinář, historik a dlouholetý politický komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček dnes slaví 80. narozeniny. V 90. letech začal pracovat jako novinář v deníku Mladá fronta Dnes. Na konci 90. let se Petr Nováček přesunul do Českého rozhlasu, kde se víc než čtvrtstoletí věnoval politice. S Janem Pokorným moderovali třeba pořad Radioforum a za svou práci získal několik ocenění, konkrétně v roce 2000 cenu Ferdinanda Peroutky. Sport. Norský cyklista Søren Werenskiold ovládl závěrečný spurt 11. etapy Tour de France. Druhý byl Nizozemec Kooij a třetí Belgičan Fretin. Lídr závodu a obhájce prvenství Slovinec Pogačar dál vede o víc než 3,5 minuty před Dánem Vingegaardem. Nejlepší z Čechů Pavel Bittner dnes obsadil 22. místo.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Silné bouřky na D2 u Hustopečí, kolony na D1 před Brnem. Jihomoravským krajem se prohání velmi silné bouřky s kroupami, teď hlavně v okolí Hustopečí. Pozor dejte i na dálnici D2 Brno-Bratislava mezi zhruba 20. a 30. kilometrem. Je tam místy i špatně vidět, některá auta zastavují v odstavném pruhu, zpomaluje se, vzniká kolona směrem na Bratislavu, hlavně v okolí 22. kilometru. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy teď čekejte kolonu od exitu 178 Ostrovačice, jedou různě pomalu i osobní auta levým pruhem, celý úsek po D2 mají asi na 30 minut. Dál na D1 za Brnem směr Vyškov se za nájezdem z Ostravské jede velmi pomalu, z kilometru 205 do omezení kolem exitu 210 Holubice, je to asi na čtvrt hodiny. A taky v opačném směru v tom zúžení na D1 z Vyškova do Brna vzniká kolona kus za Rousínovem z kilometru 213 na 211, je to na 10 minut, překáží tam v omezení porouchané vozidlo. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště za nájezdem od Barandova řeší nehodu, teď už skoro půl hodiny stranou mimo jízdní pruhy. Kolona se rozjíždí, ale ten zbytek mezi sjezdem na Jesenici a Vestec pořád popojíždí po centimetrech. A taky před Ořechem kolona opačným směrem na D1 od nájezdu z plzeňské D5. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
21: Zítra čekejte oblačno až polojasno, ráno a dopoledne může být místy až zataženo a bude ještě doznívat déšť. Postupně se všude objeví přehánky a ojediněle bouřky, ale jen lokálně a výjimečně. Nejvyšší teploty ve čtvrtek 25 až 30 stupňů Celsia na jižní Moravě, tam bude tepleji až 32. Tolik zprávy. A teď už má ve večerním radiožurnálu znovu slovo Zuzana Burešová.
5: Dobrý večer vám přeji. Co říkáte téhle zprávě? Projekt mrakodrapu Top Tower v pražských Nových Butovicích získal od úřadu Prahy 13 stavební povolení. Budova vysoká 126 metrů s konstrukcí připomínající vrak lodi od výtvarníka Davida Černého a architekta Tomáše Císaře se má po dokončení stát nejvyšší stavbou v Česku. A jak bude vypadat, to už se podívejte na náš zpravodajský server i rozhlas.
4: Radiožurnál.
22: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

Válka v Iránu pokračuje, kdo si začal, selhávají diplomatická jednání a kdo vlastně ovládá Hormuzský průliv. Tak o tom se debatovalo v další epizodě podcastu Vinohradská 12. Moderátor Matěj Skalický si pozval Břetislava Turečka, blízkovýchodního experta z Metropolitní univerzity Praha a bývalého zpravodaje Českého rozhlasu. Reprízu pořadu uslyšíte na Radiožurnálu krátce po 8:30. A vidět Matěje Skalického můžete taky, a to dnes večer, pokud jste ale samozřejmě na festivalu Colors of Ostrava. Právě tam bude večer mluvit o tomto zpravodajském podcastu, tedy Vinohradská 12.

0: A teď už společně vstoupíme do jednoho filmového příběhu. Parta dětí z městečka Hawkins, příšery z obráceného světa a atmosféra 80. let. Přesně před 10 lety měl premiéru seriál Stranger Things, který se stal jedním z největších hitů Netflixu. Na výsluní vrátil herečku Winonu Ryderovou a vydělal více než miliardu dolarů.
1: Ohnivou kouli! Ochraní zaklíně! Demogorgona už nebaví hloupý lidský dohadování!
2: Malé město, velké zlo. Sledujeme skupinu dětí z městečka Hawkins, které zjistí, že jejich svět je propojený s temnou paralelní dimenzí zvanou Upside Down, vzhůru nohama. Když se začnou objevovat zmizení na přirozené jevy a monstra, parta společně s dospělými bojuje proti hrozbě, která postupně sílí. Příběh zároveň sleduje jejich dospívání, přátelství a to, jak se obyčejné vztahy lámou pod tlakem něčeho, co je mnohem, mnohem větší než oni sami. And this time we are ready. Tvůrci seriálu, dvojčata Matt a Ross Duffrovi, se na začátku rozhodli pro krok, který tehdy vypadal riskantně. Hlavní role svěřili téměř neznámým dětským hercům. Konkurzem prošly stovky dětí z USA i Kanady a bratři hledali nejen herecký talent, ale i jiskru, kterou měli hrdinové osmdesátkových filmů. Chtěli někoho, kdo působí skutečně. A trefili se. Představitelka jedenáctky, milý Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo a Noah Schnapp se během 10 let stali světovými hvězdami, které znají i ti, kdo Stranger Things nikdy neviděli. Alžběta Havlová, Radiožurnál.

0: Mám pro vás dvě sportovní zprávy. Hokejové mistrovství světa v příštím roce zahájí utkání pod širým nebem mezi domácím Německem a vicemistry světa Švýcary. Hrát se bude ve čtvrtek 13. května na fotbalovém stadionu v Gelsenkirchenu, kam se vejde necelých 62 tisíc diváků. Dnes o tom informovala Mezinárodní hokejová federace. Už ve čtvrtek v poledne začne první fáze prodeje vstupenek na šampionát. A teď ta slíbená druhá zpráva. Přípravy na letošní ročník Barum Rally jdou už do finále. Ve Zlíně a okolí budou automobiloví jezdci soupeřit už za měsíc. 14. srpna zahájí závod tradičně noční rychlostní zkouška v centru města. Její trať vede i nedaleko budovy číslo 34 v Baťovském areálu, kterou minulý týden zničil požár.
1: My jsme na to spíš jsme se dívali z toho, že to snad ani není možné, co se stalo v tom Zlíně. Jo? Tohle ani jsme si nějak neuvědomovali, co by mohlo následovat. Říkali jsme si v podstatě, že nějak to bude, nějak to dopadne, hlavně se nikomu nic nestalo a potom se podle toho zařídíme, jak to dopadne.
2: Přibližuje ředitel Barum Rally Zlín Jan Regner, jak minulý týden organizační tým závodu sledoval požár budovy číslo 34 v Baťovském areálu. Tím mají za měsíc projíždět auta při noční rychlostní zkoušce. Trasa ale nevede přímo uzavřenou částí. V polovině srpna má být v plném proudu demolice zbytku budovy a je pravděpodobné, že nějaké omezení se bude týkat příchodu diváků a třeba taky parkování.
1: Sledujeme tady tu situaci, doufáme, že nás to omezí co nejméně, ale samozřejmě vyčkáme, jak to bude a podle toho se zařídíme. Ona ta rally je v podstatě i o tom. Vy něco nachystáte, něco máte připravené a potom je velká část improvizace, kde jenom díky zkušenosti těch pořadatelů a celého toho týmu se schopni ten potom podnik potom celý dokončit.
2: Říká Regner s tím, že nějaké třeba na první pohled menší změny původních plánů řeší organizátoři skutečně každý rok.
1: Ten základ je stejný, ale každý rok je v něčem jiným, vyvíjí se to a nemůžu říct, že to má být vyloženě čistě, jako kdyby, že dělám v tento okamžik jenom tady toto, každý rok je úplně jiný. Takže ta práce je velmi různorodá, co děláme.
2: Pořadatelé Barum Rally taky musí každoročně reagovat na požadavky vedení mistrovství Evropy, do kterého zlínský závod patří. Letošek není výjimkou.
1: Velký požadavek promotéra byl, ať se podíváme pořádně na povrch rychlostní zkoušky buň, tak aby se nám nestalo to v loňském roce, že byla tak více rozebraná. No a my samozřejmě pracujeme na tom, aby jsme bez ztráty kytičky odjeli rychlostní zkoušku Bunč, tak aby jsme nemuseli přerušovat rychlostní zkoušku v druhém průjezdu kvůli tomu, že nesízná.
2: Snaží se podle ředitele Jana Regnera organizátoři největšího tuzemského rally závodu poučit z předchozích chyb. Ze Zlína David Nekvinda, Radiožurnál.

0: Host Radiožurnálu ve speciální podobě
1: z hudebního festivalu Colors of Ostrava.
2: Je větším požitkem divadelní katarze nebo výhrad nad Spartou? Do mobilního studia Airstream na Colors of Ostrava přijdou Jan Holec a Hynek Tajovský z divadla Petra Bezruče. Jak vznikalo představení Baníček ale? A bude bavit i někoho, kdo fandí třeba právě Spartě?
0: Festivalový host Libora Boučka.
1: Zítra v tradičním čase od 9 hodin.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Kdo ke komu vlastně patří? Lásku uprostřed velkoměsta budou hledat samotáři v kultovní komedii Davida Ondříčka. ČT2. Nová krev podsvětí. V ulicích New Yorku vybudují své vlastní impérium na špatné straně zákona mladí gangstři v premiérovém filmu. A ČT Art. František Černý a Karel Holas na výletě za barvitou historií kapely v dokumentu Čechomor 30 let. Středeční večer s Českou televizí.
0: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, Teddy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu T-Mobile. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
2: Posloucháte Radiožurnál, je 19 hodin. A poslechněte si také zprávy s Anou Horáčkovou.
3: Sněmovna schválila znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Systém by měl začít fungovat od příštího roku. Brno zasáhla silná bouřka, tamní hasiči mají desítky zásahů. Američané, Angličané a Argentinci se utkají o postup do finále světového šampionátu ve fotbale. Kolona popojíždí na Pražském okruhu směrem na letiště mezi Vestcem a připojením od Barrandova. A počasí čtvrtek bude oblačný až polojasný, postupně s přeháňkami a teploty zítra až 30 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Podnikatelé v Česku nejspíš od příštího roku budou muset znovu povinně evidovat tržby. Obnovení EET odpoledne schválili poslanci. Vláda tvrdí, že novinka narovná podnikatelské prostředí a do státního rozpočtu přinese přes 14 miliard korun. Přínos elektronické evidence tržeb ale zpochybňuje část opozice. A podrobnosti uslyšíte na Radiožurnálu krátce po zprávách. Brnem a jeho okolím se prohnala silná bouřka s kroupami. Hasiči kvůli ní zasahují u zhruba 50 událostí. Nejvíc zasažený přívalovým deštěm byl střed Brna. Zatopené byly například některé křižovatky. Hasiči proto hlavně čerpali vodu z ulic a odstraňovali spadlé větve, říká jejich mluvčí Petr Příkazský.
5: Ví, že jsme začali v 17.30 a řešili jsme odstraňování stromů z různých komunikací, chodníků i silnic. Někde jsme čerpali vodu z komunikací a momentálně se situace teď uklidnila.
3: Supercela teď postupuje k Hodonínu, právě pro jih Moravy a taky jich Čech. Ještě teď večer platí varování meteorologů před bouřkami. Při výstupu na francouzskou

0: Část hory Mont Blanc dnes zemřeli dva Češi. Informovala o tom Česká asociace horských vůdců. Výpravu zřejmě zasáhlo padající kamení. Podrobnosti doplnil Radek Línert z České asociace horských vůdců.
1: Při nehodě zemřel horský vůdce a jeden z hostů. Druhý host byl podle stávajících informací převezen do nemocnice a propuštěn po ošetření. V tuto chvíli jsou okolnosti nehody předmětem šetření francouzských orgánů.
0: Podle francouzských úřadů se nehoda stala v místě, kde je pád kamenů poměrně častý. Ostravská fakultní nemocnice dnes otevřela Centrum preventivní medicíny. Lékaři se tam budou starat o lidi, kteří chtějí předcházet kardiovaskulárním, onkologickým a dalším nemocem. Zájemci se můžou přihlásit taky do programu zdravého životního stylu a dlouhověkosti, říká vedoucí centra Filip Ječmínek.
2: Vítáme i plně zdravé pacienty, kteří mají zájem o prevenci ještě dřív, než nemoci vůbec nastanou. A dalším skrytým bonusem je možnost vyhnout se i medikamentozní léčbě. To znamená lékům proti těm nejčastějším civilizačním onemocněním, jako je vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, cukrovka.
3: Sport. Argentinští fotbalisté se znovu pokusí projít do finále mistrovství světa. Obhájci titulů se v Atlantě utkají o postup z Anglií. Zápas začne v přímém přenosu radiožurnálu Sport už za necelé dvě hodiny. Norský cyklista Søren Werenskiold vyhrál 11. etapu Tour de France, zvítězil v závěrečném hromadném spurtu. O finiši pak mluvil v rozhovoru pro web závodu.
4: Myslel jsem si, že jsem až moc vzadu, ale pak se to na pravé straně otevřelo a povedlo se mi dostat do čela. Sice jsem se ještě chtěl schovat za Kése Bola, ale zbývalo jen 250 metrů do cíle. Tak jsem to zkusil a vyhrál. Je to neuvěřitelné.
5: It's unbelievable.
3: Druhý duel Nizozemecko i třetí Belgičan Philipsen. V průběžném vedení je i dál Slovinec Tadej Pogačar. Čtyřnásobný vítěz Tour de France má víc než 3,5minutový náskok před Dánem Jonasem Vingegaardem. Nejlepším z Čechů dnes byl Pavel Bittner, který obsadil 23. příčku.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolony na D1 před Brnem, taky na pražském okruhu před Lochkovem. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy se stále dojíždí do kolony za Ostrovačicemi na 181. kilometru i osobní auta v levém pruhu. Za sjezdem na Popůvky potom jedou plynuleji než kamiony, ale stále je to do omezení u D2 kolem 25 minut. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště se po dřívější nehodě v omezení za nájezdem od Barandova dosud nevzpamatoval provoz. Kolona zůstává před tím exitem 16 od Vesce ze 3. kilometru. Osobním autem se ten úsek jede minimálně půl hodiny. A před okruhem se pořád tvoří dlouhá kolona taky v ulici k Barandovu. Od bazénu na Barandově je to určitě na čtvrt hodiny k okruhu. A na magistrále v centru počítejte s kolonami ve Vlznově, hlavně směrem na Holešovice se popojíždí od hlavního nádraží do omezení na Hlávkově mostě zhruba na čtvrt hodiny. Fronta opačným směrem před muzeem od hlavního nádraží je o něco kratší. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až polojasno, ráno a dopoledne může být místy až zataženo a bude ještě doznívat déšť. Postupně se objeví přehánky a ojedinělé bouřky, ale jen lokálně, tedy místy různě po Česku. Nejvyšší teploty ve čtvrtek 25 až 30 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 32 stupňů a na horách se ta maxima zastaví kolem 21. Tolik zprávy. Teď už má znovu slovo Zuzana Burešová, posloucháte středeční večerní radiožurnál.
8: Dobrý večer. A jestli se chcete pobavit, zasmát se i zamyslet, tak si dnes po 22. hodině poslechněte reprízu hosta radiožurnálu. Vlastně hostů. Moderátor Libor Bouček si povídal o muzice i herectví se Štěpánem Kozubem a Jiřím Krhutem. Mimochodem, líbí se vám jejich definice humoru? Čím víc víš, tím víc si z toho můžeš utahovat.
6: Večerní radiožurnál a Zuzana.

0: Vláda je o něco blíž k prosazení znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Návrh dnes v poslanecké sněmovně prošel finálním schvalováním. Podle koalice má systém narovnat podmínky mezi podnikateli a zároveň přivést do státní kasy zhruba 14 miliard korun. To ale opozice rozporuje.
1: Schvalování EET ve třetím čtení zabralo poslancům zhruba 4 hodiny. Opoziční politici sice normu kritizovali, ale nešlo o žádné dlouhé projevy. To ocenila i ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
2: Probíhala debata, ale bylo to konstruktivní a když se podíváte, tak máme vlastně před prázdninami EET je schváleno poslanecké sněmovně, což já považuji za obrovský posun. A myslím si, já samozřejmě nemohu mluvit za opozici, že ta doba, kdy EET bylo politickým tématem, je pryč.
1: Poslanci z řad opozice ale nevěří, že do státní kasy přinese EET. Zhruba 14 miliard korun. Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob zase kritizuje evidenci bezhotovostních plateb.
3: Každá taková platba po sobě zanechává digitální stopu. Existuje záznam u obchodníka, bance, účetnictví, na bankovním účtu. Stát tedy tato data už dnes může za zákonných podmínek získat.
1: Oproti první verzi EET nebude nutné tisknout papírové účtenky. Živnostníci, kteří platí paušální daň a mají roční tržby do 1 000 000 korun, budou moci být od povinnosti evidovat tržby osvobozeni. Zvýší se pro ně ale sazba paušální daně ze 100 na 1500 korun měsíčně. Výjimku vyjednali koaliční partneři hnutí ANO, tedy motoristé a SPD. Pokračuje šéf poslaneckého klubu motoristů Boris Šťastný.
4: Také jsme prosadili, že elektronická evidence tržeb do budoucna bude technicky velice jednoduchá, bude stačit mobilní telefon, aplikace zdarma, žádné složité registrační pokladny a tak dále.
1: Právě tuto výjimku kritizuje opozice. Třeba místopředsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Věra Kovářová z hnutí STAN neví, kde se vzala částka 1500 korun jako paušální daň.
5: Nikdy jsme se nedozvěděli, jak tato částka byla spočítána, nebo jestli se podívali z okna a řekli si, že je to docela dobrá částka.
1: Součástí novely je také soubor daňových změn. Například se vrací školkovné pro rodiny s dětmi, sleva na dani pro studenty nebo se nealkoholické nápoje podávané v restauracích přesouvají do 12% sazby daně z přidané hodnoty. Návrh teď posoudí Senát. Pokud ho schválí a podepíše ho prezident, mělo by EET znovu začít fungovat od ledna příštího roku. Daniela Brichtová, Radiožurnál.

Známe to nejspíš všichni, přijdeme domů, mobilní telefon zapojíme do nabíječky a odejdeme něco dělat. A právě ta chvilka nepozornosti stačí, aby se zařízení přehrálo a vznikl požár. Podobných případů v Česku přibývá. I proto hasiči připomínají, abychom před odjezdem na dovolenou ze stejného důvodu vypojili ze zásuvek kromě ledničky a mrazáku všechny elektrospotřebiče. Detaily přidáme za chvíli.

0: Česku přibývá požáru od nabíječek akumulátorových a slaboproudých zařízení, tedy od nabíječek mobilních telefonů, elektronických cigaret nebo třeba elektrokoloběžek. Před 5 lety jich hasiči evidovali 161, loni už 288. Třeba hasiči v Benešově mají kvůli varování malou výstavku přístrojů, které podobné požáry způsobily.
1: Václav Janovský.
2: Vyšetřovatel?
1: Ano.
2: Tady máte věci, od kterých začaly lidem hořet garáže, domy, tak na co to se teď díváme?
1: Díváme se na torzo elektrokoloběžky, kdy došlo k požáru, baterie, kořelé garáž, tak rodinný dům.
2: To jsme se bavili, že ta škoda byla asi přes 13 milionů korun.
1: Ano, ano.
2: Jak to máme hasit?
1: Samozřejmě, když nabíjete samotnou baterku, ideální je jí hodit do nějakého kýble s vodou.
2: Vedoucí prevence Radek Svoboda je tady taky s námi. Co je tady to v té bedně? Tam si vůbec netroufnu odhadnout.
3: Bedně, to je předmět doličný.
4: To je zbytek powerbanky. Zažili jsme i požáry třeba od nabíječky na cigarety.
2: Že takových případů přibývá, potvrzuje tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru České republiky Kristýna Posekaná.
5: Počty požárů akumulátorových a slaboproudých zařízení, kam patří mimo jiné mobilní telefony, jejich nabíječky, elektronické cigarety nebo akumulátorová zařízení pro domácnost i zahradu, skutečně každým rokem rostou. Například v roce 2021 jsme jich řešili 161, loni už 288. Stále častěji taky vyjíždíme k požárům vozítek na bateriový pohon. Loni jsme jich měli za celý rok 109, do letošního května 43.
2: Hasič Radek Svoboda taky připomíná, že riziko takových požárů stoupá při vysokých letních teplotách.
4: No určitě, protože ty spotřebiče jsou udělané na nějaký standardní provoz, nějaký standardní teplotě.
2: Před odjezdem na dovolenou je podle Radka Svobody dobré vypojit ze zásuvek, kromě ledničky a mrazáku, všechny elektrospotřebiče. Z Benešova Věra Hájíková, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
2: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
1: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
2: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
1: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
3: Posloucháte Radiožurnál, je 7:30 večer. Přehled zpráv připravila Anna Horáčková. Poslanec motoristů Filip Turek by v případě trestního stíhání kvůli pondělní autonehodě nevyužil imunitu, napsal to deníku Blesk. K nehodě se dál vyjadřovat nechce s ohledem na vyšetřování. Turkovo auto se v pondělí v centru Prahy střetlo s nemocničním vozem, které převáželo krev. Včera Turek řekl, že do rozhodnutí policie nebude dočasně působit jako vládní zmocněnec pro klima. Pokud ho policie označí za viníka, na post rezignuje. Dvoudenní izraelsko-libanonská jednání v Římě dopadla podle Spojených států pozitivně. Agenturu AFP tvrdí, že by se Izrael v následujících dnech měl stáhnout z takzvaných pilotních zón na jihu Libanonu. Poté by měly oblast kontrolovat libanonské ozbrojené síly. Jde o šesté kolo přímých mírových rozhovorů a první od uzavření rámcové izraelsko-libanonské dohody z konce června. Jednání se neúčastní libanonské hnutí Hizballáh bojující s izraelskou armádou. Libanon ani Izrael se k výsledkům rozhovoru zatím nevyjádřili. Česko chce zjednodušit výzkum a hodnocení nových léků. Ministerstvo zdravotnictví dnes představilo národní strategii pro klinická hodnocení, díky které by se k inovativní léčbě mělo dostat víc pacientů. Právě podle rychlosti celého procesu se totiž firmy podle ministerstva nakonec rozhodují, v jaké zemi klinickou studii nakonec udělají. Loni v Česku bylo přes 900 studií, do kterých se zapojilo 17,5 tisíce pacientů. A americká folková zpěvačka Susan Vega už za půl hodiny vystoupí v Praze. Jedna z nejvýznamnějších skladatelek své generace se představí v kulturním prostoru Archa Plus. Koncert nabídne průřez její 40-letou hudební tvorbou. Zazní nejslavnější skladby Luca a Tom's Dinner i písně z nejnovějšího alba, které zpěvačka vydala loni v květnu.
4: Sport.
3: Fotbalisté Jablonce v generálce na novou sezónu vyhráli na závěr soustředění v Rakousku nad Charkovem 1-0 díky trefě Chramosty. Benjamin Niarko po dvou letech opouští Slovan Liberec. 22-letý ghanský útočník, který v uplynulé sezóně hostoval v Teplicích, přestoupil do druholigové rakouské Admiry Wacker. A pražská Slavia přivedla z Gruzie 20-letého obránce z Burkiny Faso Rubena Campaoreho.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 v Brně, taky v Praze na Štěrboholovské spojce. Na D1 v Brně ve směru z Prahy na Vyškov se rozjíždí zbytek kolony teď mezi 190. a 196. kilometrem, tedy mezi sjezdem k výstavišti a omezením u D2. Osobním autem je to až na čtvrt hodiny. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy je nové omezení. U exitu Jirny Úvaly na 8. kilometru je provoz stažený do pravého pruhu, tvoří se zatím jenom kratší kolona za 9. kilometrem. Na hlavní části Pražského okruhu ve směru z D1 na letiště se ještě před zúžením za připojením od Barandova rozjíždí zbytek kolony teď od exitu 15 Lochkov, je to tak na 10 minut. Krátí se už i fronta v ulici k Barandovu před okruhem, teď je to od poslední odbočky na Slivenec asi na 5 minut. Na východní části Pražského okruhu ve směru z Lanového na Černý most se teď nově pracuje za sjezdem na Běchovice. Zabraný je pravý pruh, kolona předtím začíná už na Štěrboholovské spojce kousek za Europarkem. A zdržení narostlo ke 20 minutám i teď ve slabém provozu. A na magistrále ve Vlznově směrem na Holešovice pořád počítejte s kolonou od Bulhara do omezení na Hlávkově mostě, sunese to až 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme oblačno až polojasno, postupně se objeví přehánky a ojediněle taky bouřky, ale jen lokálně. Teploměry zítra ukážou 25 až 30 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 32. Tolik zprávy. Teď už pokračuje Večerní radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
6: Ano, pokračujeme, tak vám všem přeji dobrý večer. Vůbec netuším, jaké máte v tuto chvíli plány, ale ráda vám řeknu o těch našich rozhlasových. V této necelé půl hodině se vydáme na festival Colors of Ostrava a pak si povíme o nové hudební komedii s Bolkem Polívkou. Tak ať se vám naše vysílání líbí.
4: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

Stovky fanoušků před hlavním pódiem, a to přitom jejich oblíbená skupina 21 Pilots bude zpívat až kolem půlnoci. Dnes v poledne začal čtyřdenní festival Colors of Ostrava. Na místě je i náš stříbrný Airstream, kam si naši moderátoři zvou hosty. Poslouchat festivalové vysílání můžete vždy krátce po půl jedné až do 15. hodiny. A pokud v Dolních Vítkovicích jste, tak se určitě přijďte na naše vysílání podívat. Mimochodem, do Ostravy se vydáme i za chvíli.

0: První hodiny má za sebou festival Colors of Ostrava. Jeho hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál. Už jsme mluvili o tom, že pro vás každý den z festivalu vysíláme a budeme i teď. Areál v Dolních Vítkovicích je samozřejmě od otevření plný hudebních fanoušků, kteří čekají na hlavní dnešní hvězdu, o které nám hned poví reportér Jiří Štefl, kterého zdravím. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Zuzko, do Prahy, dobrý večer všem našim posluchačům i hudebním fanouškům. Tím headlinerem jsou američtí 21 Pilots, kteří se do oblasti Dolních Vítkovic vrátí po 4 letech. Doufám, že už jsou někde tady v backstage a to jejich vystoupení začne ve 22.30. Právě teď na hlavním pódiu, je to opravdu minuta dozadu, ale proběhlo oficiální slavnostní zahájení, kterého se zúčastnil i Filip Košťálek, který je letos poprvé uměleckým ředitelem. Tuhle funkci převzal před rokem od spoluzakladatelky festivalu Zlaty Holušové. Byla z něj cítit taková lehká nervozita, protože přece jenom není to jednoduché před takovým davem vystoupit a to před tím davem ani nespíváte, ale jenom mluvíte, ale naprosto chápu, není prostě zvyklý na to vystupovat před davem opravdu 10 000 fanoušků, kteří právě teď v tuhle chvíli jsou před tou hlavní stage. Vyzval taky fanoušky, aby zvedli ruce ti, kteří jsou tady na festivalu poprvé, no a poznat mým takovým jako lehkým okem, že těch nových fanoušků je tady opravdu mnoho a mnoho, takže ten letošní ročník může být pro Colors of Ostrava zlomový, že dokázal přilákat hlavně prvofanoušky sem do areálu Dolních Vítkovic. Je to zhruba minuta a půl, začalo odpočítávání do koncertu skupiny Mirai, který tady na hlavní stage začne právě za tu minutu a půl.
0: Tak přibylo hodně nových hudebních fanoušků a samozřejmě i řekněme v uvozovkách nabobtnal i program. Takže na koho se ještě dnes večer půjdete, Jirko, podívat?
1: No, já se půjdu podívat i na program mimo hlavní stage, protože na festivalu je co objevovat. Zajímat mě bude určitě vystoupení formace Jambinai, která sem do Ostravy přiveze tradiční korejské hudební nástroje. No a velmi se těším, ten festival je o objevování nových interpretů, o tom, abyste se podívali na ty velké zahraniční hvězdy. Vlastně na jednom místě uvidíte hned několik opravdu velkých jmen během pár dnů. No ale, jak už jsem říkal, tak já osobně se těším třeba právě na tu skupinu Mirai. I přesto, že už jsem je viděl mnohokrát, tak pro ty právě tuzemské interprety je vystupování na velkých festivalech, dejme tomu, takovou výzvou právě kvůli tomu, aby předvedli třeba něco nového. Takže ten koncert začne v tuhle chvíli za půl minuty, takže se na to těším a jsem zvědavý, co si Mirai přivezli do Ostravy.
0: No, musím říct, že teď já s určitostí můžu říct, že skupinu Mirai teď pustím, proto písnička Chci tančit. Jenom řeknu, že 4denní festival Colors of Ostrava dnes začal, tak si ho samozřejmě, Jirko, společně s ostatními kolegy a samozřejmě i hudebními fanoušky užijte. Budeme se těšit na další rozhovory, reportáže, dívám se do našeho scénáře. Další vstup z festivalu bude ve 20 hodin 20 minut. Tohle je Jiří Štefl, děkuji, zatím naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký večer, i tady budeme tančit.
2: Život plyne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Co se stane, když se stárnoucí hudební hvězda pokusí napsat svůj životní muzikál, ale dostane u toho infarkt? Teď jsem už prozradila zápletku. V Brně totiž vzniká nová hudební komedie v titulní roli s Bolkem Polívkou. A my jsme byli u natáčení a samozřejmě máme reportáž. A to uslyšíte už za chvíli ve vysílání večerního radiožurnálu.

0: Bolek Polívka jako zpěvák, který se na sklonku kariéry rozhodne natočit muzikál o vlastním životě. Jenže pak přijde nečekaný zlom. Právě takový je příběh nové hudební komedie Svět podle Adama, kterou filmaři natáčí v Brně. Tvůrci doufají, že muzikál bude mít příští rok premiéru na filmovém festivalu v Karlových Varech.
1: Tak pozor, Bolek spí a akce.
2: Hlavnú postavu hrá Bolek Polívka, on je taký ako pesnička, taký folkaš, ktorý sa rozhodol na staré kolena, že spraví muzikál. A zobrali mu to v Slovenskom národnom divadle, nevyšlo to podľa jeho predstav, tak sa mu to nepáči, to spracovanie, že tam dostaje infarkt a vlastne ten celý príbeh sa mu sníva.
3: Popisuje zápletku režisér Jonáš Karásek. Ve snu si pak Bolek Polívka v roli zpěváka Adama Zeminy přehraje muzikál podľa vlastných predstav.
4: V tej Angonii sa mu zjevují věci, jak to vlastne všechno bylo, jak si to vlastne představ. Jaký ten život byl tehdy, když si za jeho prarodičů. Vidí se vlastně jako on, když byl mladý a když byl zamilovaný.
3: Scénáristu Maroše Hečka inspiroval skutečný příběh ze Slovenska.
5: Slovenská vláda dala licenciu na ťažbu v Kremnici na zlato a striebro. Ľudia sa postavili proti tomu, že teraz spoločnosť chcela robiť povrchovú ťažbu, čo by znamenalo, že tam zostane po nich kráter a ten proces vyhrali.
3: V muzikálu zazní 21 původních písní, které jsou podle herce Davida Hartla pestré.
6: Od možno nejakých balád, cez rock and roll, blues, všetko je to také, mám pocit, že to má taký folkový alebo folklórny šat.
3: Kromě slovenských lokací natáčel štáb také v Brně a okolí, doplňuje producent Jan Hubáček.
7: Lokace přímo v centru Brna, jako je ulice Biskupská, třída kapitána Jaroše, nebo skvělé interiéry bývalé nemocnice Franz Kafka Špitál. Kromě městských lokalit jsme hráli také přírodní scenérie, jezírko, kde právě pramení ta kouzelná voda, a tohle jsme našli ve vesnici Lažánky za Veverskou Vidíčkou.
3: První diváci uvidí filmový muzikál Svět podle Adama příští rok v létě. Kristýna Sedláčková, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 20 hodin.
1: Zprávy pro vás má Anna Horáčková.
2: Čína nedávno zadržela českého občana. Státy Evropské unie zatím prodloužily cenový strop na ruskou ropu jen o týden. Další balík sankcí vůči Rusku neschválili. Anglii čekají v semifinále mistrovství světa ve fotbale obhájci titulu z Argentiny. A počasí zítra bude oblačno až polojasno, postupně se místy objeví přehánky a teploměry ukážou až 30 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Čínské úřady nedávno zadržely českého občana. Čeští diplomaté v Pekingu jsou s ním v kontaktu, potvrdil to mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Podle Seznam zpráv jde o podnikatele, kterého čínské bezpečnostní složky zatkly v červnu na letišti. Teď má být ve vazbě, ale není jasné, z čeho je obviněný. Do Číny příští týden odcestuje s delegací podnikatelů předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Ten bude o propuštění Čecha v Číně jednat, pokud to po něm bude chtít ministerstvo zahraničí. Okamura to řekl v české televizi.
4: Pakliže bude ten požadavek, zítra je porada s ministrem zahraničí, tak jsem tomu otevřen. Zatím jsem ten požadavek neobdržel. Já si myslím, že bychom měli samozřejmě bojovat za české občany, to je v pořádku, ale podle mých informací v této chvíli se ještě vůbec identifikují, řekl bych, základní záležitosti, takže jestli ty informace budou, a tak já říkám, proč ne.
2: Čínská ambasáda v Praze zadržení Čecha odmítla komentovat. Unijní velvyslanci v Bruselu ani na dnešním jednání neschválili 21. balík sankcí proti Rusku. Vyplývá to z informací, které má Radiožurnál od diplomatů. Země 27 tak zatím aspoň o týden prodloužili současný cenový strop na ruskou ropu, který by jinak výrazně stoupnul.
5: Část členských států má s návrhem 21. balíku sankcí stále problém. Některým vadí plán postupného ukončení dodávek ruského skapalněného zemního plynu. Jiné se zase snaží zmírnit navrhovaný zákaz vstupu do Evropské unie pro všechny Rusy, kteří bojovali ve válce proti Ukrajině. Nejakutnější otázkou bylo zmrazení dosavadního cenového stropu na ruskou ropu, kterou evropské tankery dopravují do třetích zemí. Cenový strop měl původně platit do poloviny července. Členské státy ho ale prodloužili o týden, tedy do 23. července. A mezi tím budou podle diplomatů dál vyjednávat o celém 21.

0: balíku sankcí. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Vědci z pražských univerzit VŠHT a ČVUT vyrobili tištěné spoje z nového recyklovaného materiálu. Zpracovali odpad, který vzniká při výrobě vinylových gramofonových desek. Těch se v Česku podle webu Business Insider vyrábí nejvíc na světě.
2: Polyvinyl chlorid je zajímavý tím, že chlor v molekule způsobuje jeho samozhášivost. Už tam nemusíme přidávat retardéry hoření.
3: Popisuje Alena Kadeřábková z VŠHT. Z gramofonového odpadu vědci připravili materiál pro 3D tiskárny a vytvářejí z něj tištěné spoje pro elektroniku, říká Petr Veselý z ČVUT.
4: Když člověk vyvíjí elektroniku místo toho, aby si to zadával do výroby 2 až 3 týdny, tady to má za den.
3: Novinka se podle něj uplatní hlavně při experimentování a práci se studenty. Martin Srb, Radio Žurnál.
5: Sport. Anglie nastoupí už ani ne za hodinu proti Argentině v semifinále mistrovství světa ve fotbale. Na turnaji, který spolu pořádají Spojené státy americké, Kanada a Mexiko, si kapitán obhajců titulu Lionel Messi poprvé v kariéře zahraje proti Angličanům. V čem 8-násobný držitel zlatého míče vynikáví brankář Albionu Jordan Pickford.
6: Všichni víme, jak dobrý Messi je, ale zároveň víme, jak silná je celá Argentina. Nemůžeme se soustředit jenom na Messiho. Je to nejlepší tým na světě, ale taky má slabé stránky, ze kterých musíme těžit.
5: Semifinále mistrovství světa mezi fotbalisty Anglie a Argentiny začne ve 21 hodin, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport. Radiožurnál bude o jeho průběhu informovat ve vstupech.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážky na D8 u Prahy a kolona v Praze na Štěrboholské spojce. Na dálnici D8 na vjezdu do Prahy z Ústí nad Labem jsou překážky. Pozorně projíždějte u exitu 1 z Diby. Na vozovce jsou desky, v místě se může brzdit, vybočovat. Na dálnici D1 v Brně směr Ostrava už jen hustý provoz před omezením u sjezdu na Bratislavu. Kilometry 194 až 196, aktuální zdržení minimální. Na Pražském okruhu východní části směr Černý most je nové omezení mezi exity 62 Běchovice a 60 sjezd na dálnici do Hradce Králové. Zavřený pravý pruh, tvoří se kolona už na Štěrboholské spojce, začíná za Europarkem. Aktuální zdržení 10 až 15 minut. A na Hodonínsku je po bouřce v obci Prušánky v Mlínské ulici. Voda na vozovce, podle policie je ulice teď téměř neprůjezdná. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až polojasno, ráno a dopoledne může být místy až zataženo a bude ještě doznívat déšť. Postupně se objeví přehánky a ojediněle bouřky, ale jen lokálně. Nejvyšší teploty ve čtvrtek od 25 do 30 stupňů Celsia, na jižní Moravě bude i 32. Tolik zprávy. Teď už má ve večerním Radiožurnálu slovo Vladimír Kroc.
9: Kromě živého vysílání Radiožurnálu dnes na festivalu Colors of Ostrava zazní nejposlouchanější zpravodajský podcast v Česku. Na diskuzním fóru Melting Pot právě vystupuje náš kolega, vedoucí Vinohradské 12, Matěj Skalický. Co si pro své posluchače připravil, také to uslyšíte v této půlhodině středečního večerního Radiožurnálu. Dobrý poslech.
7: Večerní Radiožurnál a Vladimír Kroc.

0: Blíží se nejnáročnější volby pro okrskové komise. Obce a města budou v říjnu potřebovat tisíce lidí, kteří pohlídají regulérnost komunálních voleb a sečtou na konci hlasy. Například Žďár nad Sázavou už teď hledá zájemce, kteří tuhle práci zastanou.
1: Poprvé jsem byla ve volební komisi v roce 1996. Bylo to pro mě něco nového, protože já jsem se dřív o politiku až tak moc nezajímala.
2: Už 30 let chodí Marie Vašková pravidelně do volební komise. Odměnou pro ní jsou nejen peníze, ale i setkávání s lidmi.
1: V té komisi jsou lidi, kteří mají různé profese, vypráví o tom svém životě, o své práci a bylo to někdy hodně zajímavé.
2: Vynechat nechce ani letos.
1: By mě zase zajímalo, co tam bude za kandidáty. Podívala by se a těšila bych se zase na ty lidi v komisi.
3: To je přenosná volební schránka. V reálu vypadá tak, že ještě přepečetěná.
2: Miroslava Zachová z týmu, který má ve Žďáře na starosti volby.
3: Třeba takhle, když už potkávám některý naše stálí členy komisí, tak mě třeba už i hlásí, že letos nepůjdou, protože ověřování totožnosti prostřednictvím e-dokladu, tak jim bojí se toho, mají z toho strach.
2: Místa přednostně obsazují strany. Radnice pak doplňuje z pravidla třetinu jmen, tak už teď schání lidi.
3: Tyhle volby do obecních zastupitelstev jsou určitě specifické, protože je tam vyšší náročnost na kvalitu zpracování, na počítání těch hlasů, takže i počty členů jsou vyšší než při jiných volbách. Letos nám hraje do karet to, že byly navýšeny odměny, ale může být trošku negativem to, že je tam souběh se senátem a to už jsou dva víkendy, když to řeknu z pozice člověka, takže nevíme, jak tohle to ovlivní.
2: Za komunální a dvoukolové senátní volby si řadový člen přijde na 4300 korun, předseda 5800. Ze Žďáru nad Sázavou Daniel Zach, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na dálnici D4 s Příbrami do Prahy pozorně u Dobříše v omezení mezi kilometry 30 až 29 hlásí náš zpravodaj velké kusy pneumatiky.
6: V tom omezení je tam roztraná pneumatika od kamionu, je to v pravém pruhu, je to dost nebezpečný, je to vidět na poslední chvíli.
5: Ještě jednou D4 u Dobříše, směr Praha, nebezpečné překážky. Další zelená vlna ve zprávách v půl.
4: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Joe Cocker ve večerním radiožurnálu. Teď už tu máme další radu pro řidiče z naší série Letní autoškola radiožurnálu. Jestli volat policii při střetu se zvěří, zjišťoval reportér Václav Drážek u zástupce ředitele dopravní policie Jana Straky.
1: Letní autoškola radiožurnálu.
2: Srážka se srnkou, divočákem, jelenem nebo jiným zvířetem se na českých silnicích stává poměrně často. Je to situace, která může řidiče zaskočit a přitom má jasná pravidla. Takže otázka dnešního dne zní, musím volat policii při střetu se zvěří? Celou situaci objasní plukovník Jan Straka.
3: V první řadě oznámí dopravní nehodu policii telefonicky na linku 158, popíše operačnímu důstojníkovi, co se tam stalo. V případě, že nedojde ke zranění nebo usmrcení osob, nedojde ke škodě vyšší než 200 000 korun, ta zvěř ani to vozidlo nepředstavují nebezpečí pro ostatní řidiče, tak je možné tímto to ukončit. Operační důstojník zaeviduje tohle oznámení a účastník té dopravní nehody se zvěří si následně může vyžádat potvrzení, které bude potřebovat pro pojišťovnu.
2: Co když je škoda vyšší než 200 000 korun?
3: Oznamuji okamžitě policii. Policie vysílá na místo hlídku.
2: A co když je škoda menší než zmíněných 200 000? Co se pak se zvěří stane?
3: Operační důstojník vyrozumívá příslušně myslivecké sdružení, aby zvěř odstranila.
2: Takže si ji prostě nemůžu naložit do kufru a odvést?
3: V žádném případě to je potom pytláctví. A samozřejmě ta zvěř může být zraněná, nebezpečná a určitě nechcete, abyste se potom potýkali na místě s nějakým rozuřeným kancem.
1: Letní autoškola radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: zpravodajský podcast radiožurnálu Vinohradská 12. Můžete poslouchat každý všední den v našem vysílání i v podcastových aplikacích. Dnes třeba moderátor Matěj Skalický probírá nejnovější vývoj v americko-íránském konfliktu. Ostatně reprízu si můžete poslechnout za chvíli. No a právě teď je Vinohradská 12 i na diskusním fóru Melting Pot na festivalu Colors of Ostrava. Hodinový blok Matěje Skalického začal před krátkou chvílí. No a je u toho i náš reportér Vojtěch Koval. Vojto, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Co si Matěj pro publikum na Melting Potu připravil?
1: Tak pozval si politologa Jana Charváta, který se zabývá politickým extremismem. Ostatně právě s Janem Charvátem Matěj natočil už dvě speciální série Vinohradské 12 pod názvem Extrém, ve kterých probírali, co je komunismus, anarchismus nebo fašismus, nebo třeba i co je manosféra. No a ta dnešní přednáška tady na Melting Potu bude právě o různých subkulturách nebo třeba hudbě spojené s extremistickými směry.
0: A jaký je o Vinohradskou 12 na Colors of Ostrava zájem?
1: Troufnu si říct, že je velký, nebo byl i velký, to, že se ta Global Stage, kde Matěj s panem Charvátem vystupuje, zaplní, naznačoval i počet lidí, kteří si ve festivalové aplikaci přidali tuhletu událost do svého kalendáře. Těch bylo přes 500. Takže i tady na Colors Vinohradská 12 má zjevně spoustu svých fanoušků. Ostatně v květnu překročila 100 milionů stažení. A k té příležitosti si mimochodem šéfredaktor radiožurnálu Ondřej Suchan a moderátor Petr Král připravili pro Matěj je takové malé překvapení, protože dostane takový symbolický certifikát za tenhle, řekl bych, úctyhodný milník.
0: No tak vyřiď gratulaci. To byl Vojtěch Koval, děkujeme, nashledanou.
1: Díky, hezký večer.
0: Ještě doplním, že aktuální epizodu Vinohradské 12 nabídneme hned po zprávách v půl deváté.

0: Radiožurnál je půl deváté. Anna Horáčková a zprávy.
1: Ministerstvo financí zkontroluje zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra. Zaměří se na její hospodaření. Uvedl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Reagoval tak na zjištění Radiožurnálu, podle kterého si končící manažeři pojišťovny při odchodu přijdou na desítky milionů korun. Odchodné přes 20 milionů dostane výkonný ředitel Otakar Smolík nebo šéfka personálního oddělení Lidie Jaroměřská. Vysoké odměny jim zajistily smlouvy podepsané bývalým generálním ředitelem pojišťovny Davidem Kostkou. Ministr Vojtěch uvedl, že rezort zdravotnictví je připravený podat trestní oznámení. Pojišťovna totiž už několik let vykazuje ztrátu. Ani jeden z manažerů na žádost o vyjádření nereagoval. Hasičům se po několika hodinách podařilo uhasit požár statku na jihu Prahy. Napsali to na síti X. Hasiči teď rozebírají konstrukci zasaženého objektu a rozhrabávají zbytky sena. Budova byla odpoledne celá v plamenech. Hasiči měli na místě v Cholupicích asi 30 kusů techniky. Statek patří společnosti DSS, která ho plánovala přestavit na malou zbrojovku dodávající zbraně pro NATO a Ukrajinu. S tím nesouhlasili radní městské části ani někteří místní. Ve Francii bude legální eutanázie. Podstoupit ji budou moct pacienti s vážným a nevyléčitelným onemocněním, které jim výrazně zhoršilo kvalitu života. Návrh zákona po několikaleté debatě schválili poslanci Národního shromáždění. Smrtící látku si bude moct podat pacient sám, nebo pokud to nebude fyzicky možné, bude to moct udělat lékař. A projekt nového pražského mrakodrapu dostal stavební povolení. Budova nazvaná Top Tower má být vysoká 126 metrů a po dokončení se má stát nejvyšší stavbou v Česku. Na vydání povolení od úřadu Prahy 13 upozornil server Praha.in.cz. Mrakodrap v Nových Butovicích má mít 44 podlaží a jeho dominantou bude konstrukce připomínající vrak lodi, která bude o samotnou budovu opřená. Autory jsou architekt Tomáš Císař a výtvarník David Černý. Kdyby se mohlo začít stavět, se podle mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerové zatím neví. Bude záležet na stavebním úřadu.
2: Sport.
1: Už za necelou půl hodinu začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport druhé semifinále mistrovství světa ve fotbale mezi Argentinou a Anglií. Na Radiožurnálu budeme o jeho průběhu informovat ve vstupech. A ještě basketbal. Tomáš Satoranský bude v příští sezóně hájit barvy euroligového Hapoelu Tel Aviv. S vedením izraelského vicemistra podepsal jednoletou smlouvu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážky na D4 u Dobříše a u zavírka na silnici 34 u Českých Budějovic. Na dálnici D4 s Příbrami do Prahy hlásil náš zpravodaj kusy pneumatiky mezi sjezdy na Dobříš v omezení mezi kilometry 30 až 29. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Ostrovačice stojí nákladní auto s defektem. 171. kilometr projíždějte pozorně, z krajnice trochu zasahuje do pravého pruhu. Na D5 z Prahy do Plzně uberou na hustý provoz. Zřejmě proto, že se mezi kilometry 18 až 14 v levém pruhu pohybuje údržba. A na silnici 34 z Třeboně do Českých Budějovic je zavřený nájezd z obce Hůry na Budějovice. Průjezd zastavilo odklízení následků odpolední nehody nákladního auta. Obě se to dá přes Rudolfov nebo obec Úsilné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude oblačno až polojasno, postupně se objeví přehánky a ojedinělé bouřky, ale jen místy. Nejvyšší teploty zítra 25 až 30 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 32. Tolik zprávy. Teď už nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: Americká armáda opět útočila na Írán.
6: Donald Trump ohlásil blokádu vůči Íránu v Hormuzském průlivu.
1: Tvrdí, že je Hormuzský průliv znovu otevřený. Neplatí to ale pro Írán.
7: Teherán v odvetě udeřil na americké vojenské základny v Bahrajnu, Kuvajtu a Jordánsku.
8: Trump navzdory útokům věří, že Teherán s Washingtonem mohou uzavřít mírovou dohodu.
4: Horko na Blízkém východě, válka v Íránu pokračuje. Kdo si začal? Selhala diplomatická jednání? A jak je to teď s Hormuzským průlivem? Ptám se na to Břetislava Turečka, blízkovýchodního experta z Metropolitní univerzity Praha a bývalého zpravodaje Českého rozhlasu. Dnes je středa, 15. července. Dobrý den, díky, že jste dorazil po čase k nám do Vinohradské 12.
9: Dobrý den.
4: Co den, to další americký útok na Irán, teda nejdřív útok, pak přichází vždy odveta. Teherán odpovídá údery na americké základy na Blízkém východě. Jak intenzivní ty boje v těch posledních dnech jsou, když to porovnáte s tím, čeho jsme byli svědky v únoru, kdy zásah té americko-izraelské koalice zlikvidoval vedoucí představitele iránského režimu?
9: Tak samozřejmě teď je ta intenzita bojů válečných operací nesouměřitelně menší než tehdy před těmi několika měsíci, kdy běžela naplno řadu týdnů otevřená válka. Nicméně vidíme určitou eskalaci posledních 4-5 dní, která vlastně začala, točí se to kolem Hormuzského průlivu, kdy skutečně, jak říkáte, je to takový začarovaný kruh, prostě útok, odveta. A to ve srovnání třeba s tím, co bylo před týdnem, před dvěma, před třemi týdny, samozřejmě výrazné zdramatizování situace je. Protože připomenu, že v polovině června vlastně před měsícem, řekněme, bylo dosaženo takzvané memorandum o porozumění, kdy se boje v podstatě zastavily, měl se začít Hormuzský průliv znovu zprovozňovat postupně, k tomu byly nějaké dané parametry a teď vidíme, že se ta situace zase vrací někam k tomu bodu, řekněme před měsícem.
4: A kdo teďka ten ovládá Hormuzský průliv jako takový, protože americké velitelství CENTCOM, to regionální vojenské velitelství, tvrdí, že útočí na Iránce z toho důvodu, aby Iránci neútočili na lodě, které mají proplouvat Hormuzským průlivem. Tak proplouvají jim vůbec teď?
9: Ano, proplouvají, ale třeba před týdnem proplouvali daleko více, teď se zase v době bojů, řekněme od konce minulého týdne, za posledních 4-5 dní, samozřejmě ty lodě zase přestaly proplouvat v takové četnosti, protože Irán na některé skutečně začal útočit. Ale tady se ale dostáváme k jádru, vy jste citoval a správně je dobře, že se na ně odkazujete, že prostě si držíte distanc, protože ono, je to konflikt a ten má i druhou stranu. A dostáváme se k tomu memorandu o porozumění, které má jeden z 20 bodů, je bod číslo 5, který právě mluví o režimu v Hormuzském průlivu. A jak se ukazuje, tak tento bod má vlastně dva různé výklady. Zjednodušeně řečeno, Iránci byli zaúkolováni okamžitě uvolnit prostě proplouvání na další dva měsíce, na 60 dní, kdy se jedná o dalších věcech, o trvalé americko-iránské mírové dohodě. Iránci dostali 30 dní na odminování a odstranění dalších, řekněme, překážek v plynulé a zcela neomezené plavbě. Zároveň s tím ale vlastně byl zabetonován jakýsi status quo a v tomto bodě zase poukazují Iránci na to, že to memorandum porušují Američané, protože Američané vlastně začali lodě odklánět z té iránské části Hormuzu do ománské. A Iránci tvrdí, že vlastně jsou to Američané, kdo tímto porušuje status quo s vidinou, že až skončí to přechodné dvouměsíční období, tak vlastně Irán bude z celé věci vyšachován. A my jsme vlastně v posledních měsících se mohli přesvědčit, že to Iránci myslí vážně, že poté, co byli napadeni, tak vlastně už se nemluví dneska o jaderném programu tolik iránském, ale o Hormuzu, protože se ukázalo, že Hormuz je daleko, řekněme, zásadnější páka nebo strategická zbraň v rukou iránského režimu a evidentně si Iránci nechtějí nechat vzít. A poslední věc z téhle dlouhé odpovědi. Připomenu, že před tou válkou, kterou rozpoutal Izrael a vtáhl do ní i Američany 28. února letos, tak Hormuz byl zcela volný. Kdokoliv tam proplouval, kudy chtěl, včetně válečných lodí amerických, nikdo žádné mýto ani žádné poplatky nevybíral. Tato věc se dostala na stůl až poté, co byl Irán napaden a začal hrát tuto kartu.
4: Břetislave, jak rozumíte tomu záměru té iniciativě Donalda Trumpa, který se teď chce pasovat a Spojené státy jako takové do role jakéhosi strážce Hormuzského průlivu, protože Američané chtěli teda vybírat 20% z výše přepravovaného nákladu od lodí proplouvajících Hormuzským průlivem. Pak začal zase Trump mluvit o tom, že poplatky nebudou, že je nahradí obchodní a investiční dohody, tak kdo ví, jaké podmínky nakonec budou platit pro ty země, jejichž lodě budou tím Hormuzským průlivem
9: proplouvat. No měli jsme, i v České republice řadu proizraelských influencerů, kteří říkali, že Irán bude vybírat mafiánské výpalné a tak dále. Tak jsem zvědav, jestli to teď budou říkat o Donaldu Trumpovi, protože to, co Iránci říkali, že by eventuálně vybírali $1 000 000 za loď, tak je nic ve srovnání s tím, to je tuším procento dvě, ve srovnání s těmi procenty, která jste teď zmínil, kterými vyhrožuje teď Donald Trump. Realisticky si ale myslím, že na to nedojde, že je to prostě zase takový Trumpův tweet, který je neprosaditelný.
10: Na druhou stranu si říkám, ale jestli skutečně Spojené státy, jestli to není oprávněné, jestli prostě nemohou být jako jediným garantem té bezpečnosti té plavby. A jestli si za to prostě nemůžou vzít peníze navíc, no tak co?
9: Američané by mohli být garantem jedině, kdyby s tím souhlasil Irán. Já připomenu, že Hormuzský průliv, o něj se dělí Omán a Iránci a neumím si představit, že by Irán přistoupil na to, že pár kilometrů od jeho ostrovů, od strategického přístavu, největšího komerčního přístavu Bandar Abbas, budou patrolovat americké lodě. Pokud by někdo tam chtěl být tím strážcem, jak říkáte, tak by to asi musela být nějaká třetí neutrální síla. Já si dobře umím představit Čínu nebo někoho napojeného na Čínu. Prostě ta tam má daleko větší zájmy obchodní než Američané. Čína je neutrální, má v podstatě vztahy se všemi aktéry v oblasti Perského zálivu, jak s Íránem, tak i třeba se Saudskou Arábií, jak víme, strategické. Takže ta by byla možná daleko vhodnějším garantem než jedna z bojujících stran.
10: Asi spousta lidí by se ptala, jak může být Čína neutrální, když od Íránu i přes blokádu, která byla, bere ropu, kterou Irán v době blokády nemohl vyvážet. Teď ta blokáda je iniciovaná znovu Spojenými státy.
9: No, ty vývozy nejsou ilegální. To nebylo mezinárodní embargo ropné. To nebylo embargo schválené Radou bezpečnosti. Nakupovat iránskou ropu není nic ilegálního. A jestli Čína potřebuje polovinu své ropy z oblasti Blízkého východu, tak je poměrně jasné, že bude se snažit, aby ji dále mohla odebírat i od Iránu a i od dalších zemí, jak už jsem zmínil, i třeba od těch Saudů. To byla podstata čínského přístupu, řekněme.
10: To memorandum o porozumění, které bylo porušeno, o kterém tady celou dobu teda mluvíme, že teď moc neplatí, když se útočí z jedné a z druhé strany.
9: A jestli bylo porušeno, obě strany se obvinují, že bylo porušeno.
10: A týká se to toho bodu 5? Tedy to, Hormuzský průliv.
9: Ano, to vidíme, že teď jde opravdu hlavně rozbuškou této eskalace, řekněme mocenské znovu a i vojenské, se stala nikoliv jiné body toho memoranda, ale právě, řekněme, otázka Hormuzského průlivu.
10: To znamená, že znovu se k tomu vrátím, vy už jste to říkal a vím, že jste to říkal, že Američané začali odklánět tu dopravu a Američané, a to naštvalo Irán, že porušili teda pravidla, ale naopak zase Američané tvrdí, že Irán zaútočil na ty lodě a tím on porušil to memorandum.
9: Přesně tak. A vlastně, že jo, my samozřejmě tady máme blíž k těm americkým a izraelským zdrojům, ty citujeme velice intenzivně, ale jak říkám, prostě když se podíváme na jiné zdroje z jiných částí, na jiné televize než české, tak prostě vidíme, že je to složitější a mimochodem, když se podíváme na znění toho memoranda, tak některé body, včetně tohoto, který, jak vidíme, je velmi výbušný, jsou opravdu psané velmi vágně a umožňují různé výklady.
10: No, tak nebylo už od začátku jasné, že to někdo poruší nebo že to nebude dodržované? Nebylo to napsané špatně?
9: Já bych neřekl, jestli bylo jasné, že to někdo poruší. Bylo jasné, že jsou tam prostě místa, která umožňují různé výklady. A dlouho se třeba říkalo, že problémem Američanů je, že nemají vyjednávače, že vyjednávací tým velice zkušený si přiváděli k těm jednacím stolům v Pákistánu Iránci, zatímco Američané tam poslali biznismeny jako Steve'a Witkoffa, Jareda Kushnera a tak dále. A když se podíváme zase na nějaké analýzy i třeba v amerických zdrojích, tak prostě vidíme, že říkají, to je náš problém. My jsme jednali s perfektně připravenými Iránci a teď vlastně vidíme, že ano, Trump stejně jako Iránci potřebovali dosáhnout nějakého memoranda, prostě aby se ta situace uklidnila, ale teďka vidíme, že to bylo šité horkou jehlou, že prostě aby se dosáhlo nějakého, řekněme, průniku zájmů, tak řada věcí zůstala nevysvětlená zcela. Řeklo se, co je nevysvětlené, to budeme řešit v té trvalé mírové dohodě. No a teď se ukazuje, že to nestačilo. A přesně dochází k tomu, že iránský režim má také své zájmy a samozřejmě ta slepá místa v té dohodě, nedohodě využívá ve svůj prospěch.
10: Jsou ty zájmy i nadále spjaté, byť jste říkal, že už se to aktuální dění toho tolik netýká, ale jsou nadále spjaté s jadernými zbraněmi, protože americká CNN získala satelitní snímky, na kterých jsou patrné stavební práce v oblastech, kde se dřív nacházely jaderné objekty. Znamená to, že Irán obnovuje svůj jaderný program?
9: Já vás musím poopravit. Tvrdí se, že tam byly jaderné objekty. Ona je to vojenská základna. To jsou přesně ta slovíčka. Já vám řeknu třeba jedno své dávné selhání z doby, kdy jsem byl v rozhlase. Také jsem citoval americké zdroje, vypadaly zasvěceně, že Írán, co si někde bourá na stejné základně Parčín, že tam prostě zakryl obrovským stanem nějakou budovu, kterou odklízí, aby tam nebyly stopy radioaktivních částic a tak dále. Pak se ukázalo, že prostě tu budovu, že tam normálně stála dál, že ji jenom obkládali růžovým polystyrenem. My teďka máme nějaké satelitní snímky, které ukazují, že se tam něco děje.
10: A informuje o nich CNN, to znamená, neopravujete mě, ale CNN.
9: Já neopravuju vás, já vám jenom říkám, že
10: i když je to CNN.
9: Výborně, ale to neznamená, že to tak je. Já jsem tehdy také citoval nějaké novináře a nebyla to prostě pravda. Jo? Takže my tady říkáme, že tam, ano, Irán je obviňován, že využívá jaderný komplex.
10: Na druhou stranu americká CNN je relevantní médium, které ano, prostě je důvěryhodné. Tak...
9: Uvidíme, jak to bude za chvíli, ale každopádně toto, podívejte se, co se týká vy jste řekli jaderných zbraní, jde o jaderný program, jestli je nebo není využíván k jadernému zbrojení. A když se podíváme na stanoviska Mezinárodní agentury pro atomovou energii, tak ta léta s různou intenzitou říkají pořád totéž. Irán je v mnoha věcech velmi nevypočitatelný, velmi diskutabilně postupuje, často velmi mlhavě a tajnůstkářsky, ale to pořád z hlediska našeho expertního není důkaz, že vyvíjí jaderné zbraně. Hmm.
10: Trump, a to je zajímavé, teda teď na summitu v Ankaře, ale říkal, že ta válka je vlastně už úspěšná pro Spojené státy, když Irán byl denuklearizován. A Irán, a dostávám se k tomu, o čem jsem mluvil na začátku, tedy neotálí a útočí zpět na americké základny v regionu. V regionu to znamená v zemích jako Bahrajn, Kuwait, Jordánsko, ty země musí likvidovat rakety, které míří vlastně na jejich území, ale na ty americké základny. Ano. Jak moc to ty země štve? Že něco takového musí dělat.
9: Oni se vlastně stali jakýmsi rukojmím. Prostě ty země nemají radost z iránského režimu, ale nemají radost ani z Izraele. Nemají radost té války, protože se ukázalo, že Američané sice využívají jejich území a využívali i v době té horké války na jaře, ale pak nejsou schopni je ubránit. Vy jste nezmínil Izrael třeba. Dneska třeba je velice zajímavé téma, že Ben Gurionovo letiště v Tel Avivu, největší letiště v Izraeli, je ze 70% vyblokováno pro americké vojenské letectvo. Tankují tam Američané se svými tankovacími letouny a sami Izraelci připouštějí, že to ohrožuje lety s desítkami tisíc pasažérů. Jinými slovy, pokud budeme říkat, že Irán někde využívá lidské štíty, tak tady je využívají Američané a Izraelci, protože si Američané udělali obrovské vojenské letiště na civilním letišti uprostřed 3milionové Tel Avivské aglomerace v Izraeli. Takže to samozřejmě potom z tohoto letiště dělá legitimní cíl. Pokud odsud budou startovat letouny k dalším útokům na Irán, tak Irán a Iránci to říkají otevřeně, my budeme útočit zpátky na americké základny.
10: Na druhou stranu jsou to partneři, ty země jsou ano. Partneři Spojených států a chápu, že teda nesouhlasí se režimem s Islámskou republikou teda ano. V Teheránu, třeba nemají se úplně rádi s Izraelem, jak vy popisujete, ale hájí a chrání Američany. Tak asi zas tak moc mít naštvaný nemohou, ne?
9: Uvidíme, dejte tomu čas. Jo, už teďka se v uplynulých měsících se objevovalo, že Američané nedokázali uchránit nejen ty partnery, ale ani ty své základny, že se budou postupně přesouvat z oblasti Perského zálivu, protože ty základny tam byly mnohem více poničené, než Američané veřejně přiznávali. S tím také přišla CNN, mimochodem, kterou jste citoval. A to, že teďka přesouvají ty tankovací letouny třeba z arabských zemí Perského zálivu do Izraele, také o něčem svědčí. Míte co nejdále od Iránu.
10: Spojené arabské emiráty oznámily, že Irán taky zaútočil na minimálně dva tankery emirátů v Hormuzském průlivu. Můžou emiráty jako sami o sobě konat nějakou odvetu vůči Iránu?
9: Ano, mohou a oni to, jak víme, jak se ukázalo zpětně v podstatě, nebo potvrdilo zpětně, oni to dělali i během té války, řekněme v březnu, v dubnu. Nehlásili se k tomu, to je hodně zajímavé, ale nejen Spojené arabské emiráty, ale dost možná i Saudská Arábie, i tehdy vedle Izraele a Američanů útočili na některé cíle v Iránu, ale na rozdíl od Američanů a Izraele se k tomu nehlásili veřejně. To se dá interpretovat tak, že prostě chtěli dát Iráncům najevo, my jsme připraveni k odvetě, jestli nám ničíte tankery nebo ropné vrty, my vám je také budeme ničit, ale zároveň nechceme, aby to eskalovalo, aby vypukla otevřená válka mezi Saudskou Arábií a Iránem.
10: Takže reciproční symbolická vendeta.
9: Je to dost možné, je to určité, určitě. To Emiráty se nemohou vojenskou silou a připraveností rovnat síle Iránu, tak jako iránské ozbrojené síly se nemohou rovnat síle Američanů a Izraele. Ale nejde vždy o to uštědřit protivníkovi maximální škody, zabít mu co nejvíce lidí, ale často je to prostě i gesto stylem, my vám to teď vrátíme a nechme toho.
10: Ale že by se rozpoutala větší regionální válka na základě těchto útoků, to neočekáváte?
9: Vyloučit se nedá nic, ale nemá na tom nikdo zájem.
10: Jaká je vůbec v tuhle chvíli role vyjednavačů? O tom, jaký má být vztah mezi Spojenými státy a Íránem. Pokračují ty rozhovory ještě, které byly v Pákistánu, v Kataru,
9: Je dost možné, že stále pokračují. On je Donald Trump, vlastně je potřeba brát s rezervou ty jeho impulzivní tweety, řekněme, ale i on říká, že to jsou dvě paralelní věci. Sice se tady bojuje, ale zároveň je potřeba vyjednávat o zásadnějších věcech a já si to umím představit, že se to skutečně děje.
10: A čeho chtějí teďka Američané v Íránu dosáhnout? Když jsme mluvili o té denuklearizaci, bavili jsme se o Hormuzském průlivu. Do toho teda přicházejí zprávy a to bylo docela zajímavé, když odlétal Donald Trump z Ankary, z Turecka, z toho summitu špiček Severoatlantické aliance, tak mu bylo tajnými službami doporučeno, aby využil starší letoun Air Force One, ne ten nový, co dostal z Kataru, že Irán by ho mohl se chtít prý pokusit i zabít. Tak není v tom i něco trochu už osobního ze strany Donalda Trumpa? Nějaká msta možná iránskému režimu? Já jsem to takhle zaslechl v podcastu Telegrafu, kde se o tom otevřeně bavili.
9: No tak ono jde o to, že teď před pár dny probíhal řadu dní pohřeb ajatolaha Alího Chámenejího, který byl do 28. února nejvyšším iránským vůdcem, byl zavražděn spolu s několika členy své rodiny. Teď byl pohřeb, který probíhal v Iránu i v Iráku částečně a během toho řada nejen iránských politiků a vojenských činitelů, ale i velká část iránské veřejnosti volala po pomstě a tam byly všude visely transparenty. Přijde naše pomsta. Trump bude také zavražděn, Netanyahu bude také zavražděn. Jedny iránské noviny Jame Jam, tak ty vyšly s titulkem, který byl persko-anglicko-hebrejský, že přijde pomsta. Tak nevím přesně ta slova, jo, prostě takže...
10: No jestli je v tom nějaké jádro ještě obsahové, nebo se už jenom chtějí prostě ty lidé mstít sami sobě. Z jedné nebo z druhé strany, jádro, to už je jedno.
9: Já to řeknu takhle, představme si, že by Iránci zavraždili skutečně Trumpa, že by to celé začalo tím, že by 28. února Iránci zavraždili Trumpa nebo Benjamina Netanyahua. Bylo by osobní, kdyby židovský stát a Spojené státy chtěli zaútočit na Irán. Asi bychom to brali jako logické. Takže určitou logiku má, že tyto výzvy zaznívají i v Iránu. Musíme si také uvědomit, že politici, kteří prosadili to memorandum o porozumění, kteří říkají, tak dobrá byla válka, teďka už to pojďme uklidnit, potřebujeme biznis se světem, potřebujeme uvolnit zmrazené miliardy iránských dolarů v zahraničí, pojďme to uklidnit, tak to je jenom jeden z iránských politických mocenských táborů. Jsou tam i jiní, kteří říkají, ne, my jsme měli v té válce pokračovat, Američané byli ještě pokořeni a potrestáni málo. Takže my tady si můžeme říkat, jak je iránský režim extremistický a radikální, ale to jsou lidé, kteří jednají se Západem, kteří létají do Ženevy, do Pákistánu jednat, ale pak jsou tam takoví, kteří na ně hází kamení za to, že jednají se Západem. Jo, takže i tohle
10: žádná společnost není monolit, bez pochyby. Přesně. A ti lidé, kteří s tím ale nesouhlasí, mají třeba kam utéct a utíkají z Iránu? Je tam nějaký větší exodus někam?
9: Tak nezaznamenal jsem. Ono se mluvilo o tom, že Iránci, jako bavíme se o populaci, utíkali z Teheránu v době, kdy ta válka vrcholila na sever třeba ke Kaspickému moři, protože v Teheránu bylo hodně cílů, které byly zasahovány a víme, že byly bombardovány i civilní cíle, dokonce i Izraelci vybombardovali jednu ze synagog v Teheránu. Takže to se dělo, ale že by masově Iránci jako uprchlické vlny někam prchali, to jsem nezaznamenal ve velkém.
10: Vy jste zmínil ten pohřeb Alího Chamenejího. Mimochodem jeho syn teda teď vede Irán, protože ho nikdo ještě neviděl.
9: Neviděl a mimochodem Donald Trump napsal někde, že na 90%, nebo řekl to v televizi, na 90% Močtabá Chamenejí je mrtev. Uvidíme, jestli tyto poznatky, nebo radši říkejme tvrzení amerického prezidenta jsou pravdivá. Nikdo ho neviděl. Ono se hodně uvažuje o tom, že i on byl vážně zraněn, zmrzačen, znetvořen toho 28. února a dost možná proto je prostě schováván před veřejností, aby třeba říká se, že není schopen ani mluvit, takže by stejně neměl co říct, že vydává písemné příkazy. To bychom opravdu spekulovali. Ono se o tom strašně moc už napsalo a vždycky je potřeba být v tomhle opatrný. Chámenej, než byl zabit 28. února, tak xkrát se říkalo, že už je mrtev a stejně nikdy mrtev nebyl.
10: V Tehránu je teď kvůli tomu jaká atmosféra? Iránci ho nepostrádají. Močtabu.
9: Někdo ano, někdo ne. Tady vlastně se, co se týká nálady ve veřejnosti nebo obecně politické situace v Íránu, tak prostě ta válka jí hodně posunula.
10: Jo, co dělá ve vězení třeba bývalý prezident Ahmadinejad?
9: On není ve vězení, pokud se to píše správně, tak je v domácím vězení. A je tam
10: tak kvůli, to je pořád vězení, ale.
9: Užívá si, je pod ochranou. Oni by vám řekli, že je pod ochranou.
10: No, on by to asi neřekl, ale.
9: To je zase jiný příběh, který je také hodně zajímavý. Mahmud Ahmadinejad, řada posluchačů si možná pamatuje před lety, když byl prezidentem v letech 2005 až 2013. 8 let byl prezidentem, proslul celou řadu velmi útočných výroků na adresu Izraele. Třeba říkal, pokud chcete Izrael, proč jste si ho vybudovali v muslimské Palestině, proč jste si ho nevybudovali na Aljašce. No a teď se stále více, a to nejen v amerických New York Timesech, ale už i v Izraeli, se zcela seriózně píše, že v posledních letech s ním spolupracovala izraelská tajná služba Mossad, že s ním počítala, že bude-li svržen režim, nebo někteří lidé z toho režimu, tak právě Ahmadinejad by je mohl nahradit. Dokonce bývalý ředitel Mossadu se měl s Ahmadinejadem sejít na jakési částečně fingované nebo účelové konferenci akademické v Budapešti před několika lety, kdy prostě Ahmadinejad byl pozván na konferenci. I tady v Česku tehdy někdo psal, jak může takovéhoto antisemitu někdo zvát vůbec do Evropy. A ejhle, oni tam antisemitu si pozvali Izraelci, aby s ním dojednávali možnosti nějakého mocenského převratu v Islámské republice Irán. Takže tady vidíme, že prostě jedna věc jsou novinové titulky, jedna věc je nálepky, které dáváme, a druhá věc je, co se odehrává za oponou. A osud Mahmuda Ahmadinejada bude v této věci samozřejmě velice zajímavý.
10: Ale nejde jenom teda o Ahmadinejada, ale vůbec teda o celou tu atmosféru a situaci, která teď je, a to napětí, které nadále pokračuje. Jak dlouho očekáváte, že takhle pokračovat intenzivně ještě bude? Protože my skutečně každým večerem se dozvídáme, že byly zahájeny nové útoky, a pak se v noci dozvídáme, jaké odvety přišly.
9: Já si myslím, že pořád je to velice omezené. I z těch prohlášení, která jsou sice bojovná, ale prostě vidíme, že i Američané, i Iránci, myslím ten mainstream mocenský, který má tu většinu moci v rukou, nemluvím o těch jestřábech, kteří by bojovali do Armagedonu na obou stranách nebo na všech třech, protože i Izraelci jsou takoví někteří politici, tak si myslím, že jim jde o to situaci uklidnit. Iránci potřebují uvolnit ekonomiku, to už jsem říkal, Američané také.
10: Takže nejsme v mrtvém bodě diplomatických vyjednávání.
9: Nemyslím si. Mimochodem na ta jednání byly vyměřeny 2 měsíce. My máme za sebou měsíc.
10: No ale jak to vypadá po tom měsíci?
9: To my právě nevíme. Ano,
10: no, vidíme se, to docela.
9: Vidíme, že se bojuje, ale už jsme se bavili o tom, že paralelně s tím se může jednat. Může. To jsou 2 světy.
10: Dobrá. Tak jo, tak moc díky, že jste přišel, bylo to zajímavé.
9: Já děkuji za pozvání.
10: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Břetislav Tureček, expert na Blízký východ z Metropolitní univerzity Praha, a přinesl svůj pohled na dění v Íránu, ptal jsem se ho na obnovenou válku, na dění v Hormuzském průlivu a tak dále. Mění se

0: Radiožurnál 21 hodin. Anna Horáčková a zprávy.
1: Čína v červnu zadržela českého občana, zůstává ve vazbě. Stíhačky NATO zachytily nad Baltským mořem další ruské vojenské letouny. Fotbalisté Argentiny zabojují o postup do finále mistrovství světa proti Anglii. A počasí čtvrtek bude oblačný až polojasný, postupně s přeháňkami a teploty zítra až 30 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Čínské úřady nedávno zadržely českého občana, potvrdilo to české ministerstvo zahraničí. Server Seznam zprávy napsal, že se jedná o podnikatele, který v Číně obchodoval. Teď má být ve vazbě, ale není jasné, z čeho je obviněný.
3: Čínské bezpečnostní složky Čecha podle Seznam zpráv zadržely na letišti počátkem června.
4: Evidujeme případ nedávného zadržení českého občana v Číně, s nímž jsou kolegové na velvyslanectví v Pekingu v konzulárním kontaktu.
3: Potvrdil informaci mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge s tím, že další detaily rezort nebude sdělovat. Čínská ambasáda v Praze věc odmítla komentovat. Do Číny příští týden odcestuje s delegací podnikatelů předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. K situaci českého občana se aktuálně vyjadřovat nechce. Čeští kriminalisté v lednu zadrželi čínského občana pro podezření z práce pro čínské zpravodajce. Obviněný je z neoprávněné činnosti pro cizí moc a ve vazbě čeká na soud. Dominik Tesár, Radiožurnál.
1: Vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek za motoristy se teď nebude účastnit žádných oficiálních jednání, schůzek ani porad vedení ministerstva životního prostředí. Radiožurnálu to řekla mluvčí ministerstva Veronika Krejčí. Turek včera oznámil, že pozici dává k dispozici do té doby, než policie vyšetří jeho pondělní dopravní nehodu, při které se v centru Prahy srazil se záchranářským vozem. Podle ministerstva životního prostředí případný zástup na pozici zmocněnce může zajistit úřad vlády. Polské letouny zachytily nad Baltským mořem dvojici ruských stíhaček Suchoj. Na sociální síti X to oznámil ministr obrany. Jde o druhý podobný incident v tomto týdnu. Včera se nad Baltským mořem asi 30 km od Ústky pohyboval ruský průzkumný letoun Iljušin.
5: Polský ministr obrany Vladislav Košiňák-Kamiš na sociální síť X napsal, že ruské stíhačky se nepřiblížily k polskému vzdušnému prostoru. Podle ministra se ale pokoušeli pozorovat koordinační cvičení polských systémů protivzdušné obrany nad Baltským mořem. K ruským stíhačkám vystartovaly ze základny v Malborku dva polské letouny. Od začátku roku Polsko registruje přibližně 10 takových incidentů.
6: To ukazuje, že Ruská federace celou dobu vede hybridní válku, provádí průzkum, je nepřátelský. Přátelsky naladěná vůči všem členským zemím Severoatlantické aliance.
5: Řekl ministr Košiňák-Kamiš včera, poté, co se nad mezinárodními vodami pohyboval ruský průzkumný letoun. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Začal hudební festival Colors of Ostrava.

0: A dnes večer bude hlavní kapelou americké hudební duo 21 Pilots. Radiožurnál je hlavním mediálním partnerem čtyřdenní akce. Nabídne živé rozhovory Libora Boučka a Petra Krále i vystoupení hudebníků. Letos festival postavil na hlavní pódia novou techniku s lepším zvukem. Díky speciálním basovým bednám by se měl taky zvuk méně šířit mimo areál festivalu v Dolních Vítkovicích, jak popisuje technický ředitel Colors of Ostrava Josef Ženíček.
1: Letos se používají nové basovky, jsou skoro dvojnásobný než byly, aby se přenesl ten výkon toho umělce jako dokonale na ty návštěvníky, ale zároveň, aby jsme limitovali vlastně ten nechtěný zvuk. To, co se šíří do okolí nekontrolovaně a může to ovlivňovat i třeba, dejme tomu, obydlí.
2: Sport. Úřadující mistři světa z Argentiny nastoupili na světovém šampionátu k semifinále proti Anglii. Zápas se hraje v Atlantě a přímý přenos na Radiožurnálu Sport komentuje Lukáš Michalík.
3: Čtvrtá minuta Anglie, Argentina zatím 0-0. Angličané mají v sestavě oproti vítěznému čtvrtfinále s Norskem tři změny. Konca O'Reilly a Madueke jsou jen mezi náhradníky. Místo nich nastoupili James Spence a Rogers. Argentina ve čtvrtfinále zdolala Švýcarsko 3-1 po prodloužení a v argentinské sestavě je jediná změna. Místo De Paula nastoupil v základu Simeone. Přímý přenos na Radiožurnálu Sport, Lukáš Michalík, Radiožurnál.
2: Hokejové mistrovství světa v příštím roce zahájí 13. května utkání pod širým nebem. Domácí Německo se v něm střetne se Švýcarskem na fotbalovém stadionu Schalke.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na dálnici D1 v Brně a na Pražském okruhu. Na dálnici D1 v Brně směr Ostrava se vytvořila kolona mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu, kilometry 194 až 196. Ve stávajícím omezení rovnají svodidla a jede se jedním pruhem. Aktuální zdržení v místě 5 až 10 minut. Na Pražském okruhu východní části se pohybuje údržba. Teď ve směru z Černého mostu na Barandovský jsou za sjezdem na dálnici do Hradce Králové zhruba mezi kilometry 61 až 62 mají zavřený jeden pruh a tvoří se kilometrová kolona zdržení kolem 5 minut. Silnice 15 z Litoměřic do Zahrádek a České Lípy je neprůjezdná. Uzavírka je za Úštěkem u obce Lukov. Vyprošťují tam návěse nákladního auta. A na silnici 164 na výjezdu z Kunžaku do Jindřichova Hradce čekejte omezený průjezd. U nehody motorky zasahují záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme nejdřív oblačno až polojasno, postupně se objeví přehánky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty ve čtvrtek 25 až 30 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 32. To byly zprávy. Pokračuje večerní Radiožurnál a Vladimír Kroc.
6: Původně to byla stará tramvaj z Brna, teď jezdí na regionální železniční trati. Společnost AŽD testuje první českou vlakotramvaj. Víc si o ní povíme za chvíli. Poslouchejte dál večerní Radiožurnál.
7: Večerní Radiožurnál
4: a Vladimír Kroc.

0: Otilia Mandraže ve večerním radiožurnálu 10 minut po 21. hodině. Na trati z Dolního Bousova do Kopydlna začalo testování první české vlakotramvaje. Souprava by měla být schopna jezdit jak v centrech měst, tak po regionálních železnicích. Projekt spustila společnost AŽD, která by chtěla už v příštím roce svést ve vlakotramvaji první cestující.
1: Do vlakové zastávky Dětěnice přijela modrá souprava, i když je na regionální železniční trati na první pohled připomíná spíše tramvaj. Vůz řídí strojvedoucí Jakub Doušl.
2: Určitě je to zajímavý a hlavně v tom oproti vlaku jsou tam přijít změny. Ovládání je na nohy, ne na ruce, jezdí to na elektrický proud. Dojedeme určitě, máme deklarovaných 60 km a možná 80, 60 určitě.
1: Vlakotramvaj vyjela na krátkou zkušební jízdu do nedaleké Libáně. Původně se jednalo o starou brněnskou tramvaj, kterou technici podle náměstka pro výzkum a vývoj společnosti AŽD Antonína Diviše přestavěli.
3: Liší se dvojkolími, který umožňují provoz po železniční infrastruktuře, ale primární změna je v bateriovém boxu, to znamená nahrazujeme napájení stračního vedení bateriovým boxem.
1: Firma dostala povolení, aby mohla vlakotramvaj testovat na zkušební dráze. Následně chce požádat o schválení provozu s cestujícími. Popisuje generální ředitel AŽD Zdeněk Hrdle.
4: Já bych samozřejmě byl hrozně rád, kdyby příští sezonu turistickou už tady mohla jezdit cestujícími, ale to záleží opravdu, jak ty testy budou.
1: České zákony ale zatím provoz vlakotramvají neumožňují. Změnu legislativy plánovalo ministerstvo dopravy v roce 2012, nakonec ale od ní ustoupilo. Podle mluvčího rezortu Františka Jemelky bude záležet na poptávce po tomto typu dopravy.
5: Necháváme si zpracovat studii, která má říci, za jakých podmínek jsou lehká kolejová vozidla na železnici v České republice provozovatelná. S úpravou legislativy následně počítáme, bude-li využitelnost v České republice potvrzená.
1: Zkušební provoz musí společnost AŽD ukončit nejpozději do 31. prosince příštího roku. Z Dětěnic na Jičínsku, Josef Beneda, Radiožurnál.

Pětkrát v historii hráli fotbalisti Argentiny semifinále mistrovství světa a pětkrát z něj postoupili. 100% bilanci se snaží udržet dnes proti Anglii. Novinky ze zápasu nabídneme za pár minut.

0: Na fotbalovém mistrovství světa se rozhoduje o druhém finalistovi. Obhájci zlata z Argentiny nastoupili v Atlantě proti Anglii. Přímý přenos vysíláme na radiožurnálu Sport. Teď to nejpodstatnější i na radiožurnálu shrne reportér Lukáš Michalík.
1: 22. minuta, Argentina, Anglie, zatím 0-0 v semifinále fotbalového mistrovství světa. Čekáme na úvodní šanci tohoto zápasu. Zatím jsme neviděli střelecký pokus. Mírně aktivnější a častěji u balónu jsou Argentinci, ale Angličané velice dobře brání a brání se i teď, byť Argentinci kombinují v blízkosti středového kruhu. No a Angličané jsou zatažení před vlastní šestnáctkou prakticky v kompletní sestavě. U balónu je teď Paredes, ale stojí nad ním a moc neví, kudy hrát. Nakonec otočil těžiště hry na levou stranu, kde je Julian Alvarez, takže se Argentinci trochu blíží pokutovému území, ale Alvarezova přihrávka byla zblokovaná. Argentinci budou vhazovat z levé strany. Alvarez má pod sebou volného stopera Lisandra Martinéze a uvnitř středového kruhu je teď Paredes. Takže další postupná akce Argentiny, Anglie, Argentina v semifinále fotbalového mundialu. 23. minuta, zatím bez branek 0-0. Přímý přenos můžete poslouchat na radiožurnálu Sport. Lukáš Michalík, radiožurnál.

0: Radiožurnál je půl desáté. Zprávy s Anou Hráčkovou.
1: Sněmovna dnes schválila znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Začne platit od příštího roku, tentokrát už bez povinného tištění účtenek. Nová EET má narovnat podnikatelské prostředí a podle odhadu ministerstva financí ročně přinese státu víc než 14 miliard korun. Zákon musí ještě projednat Senát a podepsat prezident. Předloha zavádí i další daňové změny. Mimo jiné rodinám s dětmi navrací takzvané školkovné a studentům slevu na dani, které zrušil konsolidační balíček z roku 2020. V Kanadě je aktuálně přes 830 lesních požárů. Některé z největších jsou v provincii Ontario, kde se do ovzduší uvolňuje obrovské množství kouře. Toronto se dnes dokonce dostalo na první místo globálního žebříčku velkých měst s nejvíce znečištěným ovzduším. Sestavuje ho švýcarský portál IQR. Vítr kouř žene do Spojených států, kde by se tak do konce týdne mohla kvalita ovzduší zhoršit milionům lidí. Informuje o tom server z televize ABC News. Evropská unie a Ukrajina uzavřely dohodu o společné výrobě dronů. Oznámila to šéfka unijní exekutivy Ursula von der Leyenová s tím, že projekt spojuje ukrajinské odborné znalosti a evropskou průmyslovou kapacitu. Šéfka Evropské komise navštívila Kyjev při příležitosti Dne státnosti. A řidiči na hlavním tahu mezi Valašským Meziříčím a Vsetínem čekají ode dneška omezení. Na silnici u Bystřičky začala oprava zhruba 300 metrů dlouhého úseku vozovky. Do pátku se tam jezdí kyvadlově. Sport. Angličtí fotbalisté vyzvali v semifinále mistrovství světa obhájce titulu Argentince. Aktuality připojí Lukáš Michalík.
2: 32. minuta se hraje na stadionu v Atlantě. Anglie, Argentina zatím 0-0, čekáme na výraznější šanci, ba dokonce čekáme i na první střelecký pokus, zatím hodně vyrovnaný a takticky svázaný duel. Přímý přenos pokračuje na Radiožurnálu Sport. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolona na dálnici D1 v Brně a neprůjezdná silnice 15 na Litoměřicku. Na dálnici D1 v Brně směr Ostrava se tvoří kolona mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu, kilometry 194 až 196 ve stávajícím omezení rovnají svodidla a jede se jen jedním pruhem. Aktuální zdržení 5 až 10 minut. Na pražském okruhu východní části ještě hustý provoz ve směru z Černého mostu na Barandovský za sjezdem na dálnici do Hradce Králové, kilometry 61 až 62 se pohybuje údržba. Silnice 15 z Litoměřic do Zahrádek a České Lípy podle policie stále neprůjezdná. Uzavírka je za Úštěkem u obce Lukov v místě. Vyprošťují návěs nákladního auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude oblačno až polojasno, ráno a dopoledne může být až zataženo a bude ještě doznívat déšť. Postupně se objeví přehánky a ojediněle i bouřky, ale jen lokálně. Teploměry zítra ukážou 25 až 30 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 32 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje večerní Radiožurnál a Vladimír Kroc.
0: Francouzský parlament dnes definitivně schválil zákon, který nevyléčitelně nemocným pacientům za přísně stanovených podmínek umožní asistovanou sebevraždu. Smrtící látku si bude moci podat pacient sám, anebo pokud toho nebude fyzicky schopen, bude to moci udělat lékař nebo zdravotní sestra.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

Letošní mezinárodní turistické setkání Eurorando 2026 bude v Krušných horách připomínat nový symbol. Takzvané kamenné srdce Evropy už vzniká v Božím daru. My se tam vydáme za chvíli.

0: Posloucháte večerní radiožurnál. Na Božím daru v Krušných horách vzniká takzvané kamenné srdce Evropy. Nový památník tam tvoří kvůli mezinárodnímu turistickému festivalu Eurorando 2026. Město očekává, že se místo stane novým turistickým cílem. Památník zároveň připomene hornickou minulost Božího daru.
1: Hele, to je srdce.
2: Všímá si nově vznikajícího objektu turistka Šárka.
1: Je to takový rozpačitý, myslím si, že až to bude hotový, třeba by to mohlo vypadat hezky, ale nerozumím tomu počinu. Je to zatím takový nic neříkající pro nás. No.
2: Na vycházce k okolo Božího daru ji doprovází její dcera Bára.
3: Spíš jsem si toho jako moc nevšimla, no. No, taková rozkopaná věc uprostřed pole.
2: V okolí památníku ještě pracuje těžká technika. Stavbu má na starosti Anton Jurica.
4: Celý ten návrh je v podstatě dost jednoduchý.
2: Je to ocelové srdce, položené, vypadá to jako vykrajedlo na vánoční ozdoby, akorát tedy v mnohem větších rozměrech.
4: Je to zamáčklý do louky a vyskládaný tady místním kamenem krušnohorským svorem a bude to i docela pěkný fotopoint.
2: Památník vzniká k příležitosti Mezinárodního festivalu pěší turistiky Eurorando. Účastníci do něj během setkání vloží kameny, které přivezou ze svých domovů. Podrobnosti přidává zástupce ředitele destinační agentury Krušnohoří Jan Kerner.
5: Inspirací pro kamenné srdce bylo Španělsko, kde při Eurorandu se slévaly vody z celé Evropy. My jsme si řekli, že ke Krušným horám spíše než voda patří kameny, protože ta hornická tradice je velmi silná v Krušných horách. A cílem Euroranda je motivovat lidi k tomu, aby se zpět do Krušných hor vrátili o rok, o dva později s kamarády, s rodinou a pak můžou přivést svůj další kámen.
2: Festival pěší turistiky Eurorando 2026 se na české i německé straně Krušných hor uskuteční od 20. do 27. září. Z Božího daru Václav Malý, Radiožurnál.

Půl druhé minuty po 9:45 je s vámi večerní Radiožurnál. Osminásobný vítěz zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu planety Lionel Messi hraje poprvé v kariéře proti Anglii. Jak se mu v dresu Argentiny v semifinále mistrovství světa daří, uslyšíte za pár minut.

0: Tohle byly Genesis ve večerním radiožurnálu. Fotbalisté Španělska čekají na svého soupeře pro finále mistrovství světa. Rozhoduje se o ně mezi Anglií a Argentinou. Zápas sleduje reportér Lukáš Michalík.
1: První poločas na stadionu v Atlantě skončil, gól jsme neviděli, Argentina tedy hraje s Angličany zatím nerozhodně 0-0. Čekáme také na nějaké větší příležitosti, viděli jsme v podstatě dvě velmi slibné šance, které ale rozhodně nebyly stoprocentní, nejprve ve 33. minutě. Po rohovém kopu Declana Rice hlavičkoval těsně vedle pravé tyče anglický stoper Stones, ale Emiliano Martinez v brance Argentiny mohl zůstat klidný. Argentinci se dostali k největší příležitosti o 5 minut později, tedy v 38. minutě, kdy se k odraženému míči dostal záložník Enzo Fernandez, který to zkusil z dobrých 34 metrů přímo na branku a jen těsně minul levý růžek branky Jordana Pickforda, který ale nakonec zasahovat nemusel. Jinak sledujeme hodně takticky svázaný duel. Všeho všudy jsme viděli jen několik málo střel, konkrétně 3 až žádnou na branku. Takže opravdu bůh ví, jaká podívaná to není. Oba týmy se soustředí především na defenzivu, což je částečně samozřejmě pochopitelné. Jde o hodně, jde o postup do finále mistrovství světa, které se bude hrát v neděli a soupeřem buď Angličanů nebo Argentinců budou hráči Španělska. Po prvním poločase tedy platí, že Angličané hrají s Argentinou v semifinále fotbalového mistrovství světa s hratím bez branek. I druhý poločas i případný zbytek zápasu můžete poslouchat v přímém přenosu na radiožurnálu Sport. Lukáš Michalík, radiožurnál.

0: Pražský dopravní podnik dnes krátce před 21. hodinou obnovil provoz tramvají v Karlíně ve směru na Palmovku, kde horké počasí v pondělí narušilo asfalt vedle kolejnice. Omezení ve směru do centra skončilo už v noci na úterý. Za 4 minuty budou další zprávy.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Radiožurnál je 22 hodin. Začínají zprávy s Anou Horáčkovou.
3: Sněmovna schválila obnovení EET, opozice k ní zůstává kritická. Spojené státy začaly s další vlnou vzdušných úderů na Irán, dnes už druhou. Fotbalisté Anglie a Argentiny hrají na mistrovství světa o to, kdo ve finále vyzve Španělsko. A počasí zítra bude oblačno až polojasno, postupně se místy objeví přehánky a teploměry ukážou až 30 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
3: Podnikatelé v Česku budou muset nejspíš od příštího roku znovu povinně evidovat své tržby. Obnovení EET odpoledne schválili poslanci. Vláda tvrdí, že novinka narovná podnikatelské prostředí a do státního rozpočtu přinese přes 14 miliard korun. Přínos elektronické evidence tržeb ale zpochybňuje část opozice. Třeba předsedovi poslanců TOP 09 Janu Jakobovi vadí taky to, že stát má evidovat i bezhotovostní platby.
4: O tom rozhodoval před 9 lety ústavní soud a už v té variantě původní EET tak bezhotovostní platby vyškrtl, protože už jednou evidované jsou. Z tohoto důvodu já považuji ten návrh vlastně v rozporu s nálezem ústavního soudu.
3: Obnovením elektronické evidence tržeb se teď budou zabývat senátoři. Americká armáda zahájila dnes už druhou vlnu útoků proti Íránu. Oznámilo to velitelství amerických ozbrojených sil na síti X. Údery jsou podle něj zaměřené na íránské vojenské kapacity, které ohrožují plavbu v Hormuzském průlivu. Iránská státní agentura MER informuje, že jsou v různých částech Íránu slyšet výbuchy. Protivzdušný poplach se rozezněl i v Bahrajnu, který bývá cílem odvetných íránských útoků. Ve Francii bude legální eutanázie. Podstoupit ji budou moct pacienti s vážným a nevyléčitelným onemocněním, které jim výrazně zhoršilo kvalitu života. Návrh zákona večer po několikaleté debatě schválili poslanci Národního shromáždění.
5: Mám dvojitou rakovinu. Před 20 lety mi operovali nádor v prsu a teď se mi to vrátilo.
6: Řekla Radiožurnálu 82letá Zelí, která chtěla eutanázii podstoupit v Belgii. Podobní pacienti budou mít teď stejnou možnost i ve Francii. Musí být dospělý, mít francouzské občanství a nevyléčitelnou nemoc, která způsobuje psychické nebo fyzické utrpení. Podle předkladatelů je zákon vyvážený a bezpečný. Odpůrci ho ale označují za nebezpečný, protože je podle nich zneužitelný. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
3: Přes jižní Moravou se odpoledne a večer prohnaly bouřky s přívalovým deštěm a kroupami. Podle meteorologů se objevily i supercely s prudkým větrem. Hasiči hlavně čerpají vodu a odstraňují stromy. V Brně napočítali téměř 50 výjezdů a další pak ještě na Břeclavsku a Hodonínsku. V Prušánkách na Hodonínsku bouřka uvolnila izolaci střechy základní školy a další škody místní ještě sčítají, popisuje nezávislá místostarostka Jana Šupová.
7: Lidi chodí hlásit, jsou tady uletěné nějaké střechy, není to nic tak zásadního, tak jak když bylo tornádo, popadané stromy, voda se čerpá ze sklepů a to nejhorší se bude řešit asi zítra, to pak se budou zaplachtovávat nějakým způsobem střechy.
3: A bouřky se můžou v jižních Čechách a taky na jižní Moravě objevit ojediněle i v noci.
1: Sport.

0: Jachty Španělska čeká ve finále mistrovství světa lepší z dvojice Argentina-Anglie. Jejich vzájemný souboj hostí Atlanta a další informace teď přidá Lukáš Michalík.
1: Za malou chvíli začne druhý poločas, potom prvním je skóre bezbrankové 0-0. Zatím je k vidění zápas hodně takticky svázaný, plný faulů, kterých bylo v úvodní 45 minutovce hned 19. Dvě slušné příležitosti, na jedné straně respektive hlavičkoval mimo anglický stoper Stones, na opačné straně pálo ze střední vzdálenosti těsně nad branku argentinský záložník Enzo Fernández. Přímý přenos na Radiožurnálu Sport, Lukáš Michalík, Radiožurnál.
0: A norský cyklista Søren Werenskiold ovládl závěrečný spurt 11. etapy Tour de France. Lídr závodu a obhájce prvenství Slovenec Pogačar dál vede o víc než 3,5 minuty před Dánem Vingegaardem. Nejlepší z Čechů Pavel Bittner dnes skončil na 23. místě.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolona na dálnici D1 v Brně a nehoda na silnici 35 na Jičínsku. Na dálnici D1 v Brně směr Ostrava se stále tvoří kolona mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu. Kilometry 194 až 196 vepředu ve stávajícím omezení rovnají svodidla a jede se jedním pruhem. Zdržení pro osobní auta je do 5 minut. Nákladní auta tam budou stát popojíždět déle. Na D7 z Chomutova do Prahy za sjezdem na Buštěhrad stojí dvě osobní auta. 8 kilometr na krajnici zřejmě s poruchou. Objíždí se plynule. Na silnici 35 na trase Jičín-Hořice srazilo osobní auto Lesní zvěř. S omezeným průjezdem taky překážkami počítejte za odbočkou na Lužany. A silnice 15 z Litoměřic do Zahrádek a České Lípy opět průjezdná uzavírka za Úštěkem kvůli vyprošťování návěsu nákladního auta skončila. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až polojasno, ráno a dopoledne může být místy až zataženo a bude ještě doznívat déšť. Postupně se objeví přehánky a ojediněle bouřky, ale jen lokálně. Nejvyšší teploty ve čtvrtek 25 až 30 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 32. Tolik zprávy. Pokračuje večerní Radiožurnál, stále je s vámi Vladimír Kroc.
4: A už je 6,5 minuty po 22. hodině. Druhé semifinále mistrovství světa ve fotbale mezi Anglií a Argentinou je v poločase zatím nerozhodné 0-0. Za chvíli se vypravíme za anglickými fanoušky do britské enklávy Gibraltar.
2: Večerní Radiožurnál
5: a Vladimír Kroc.

0: Boj o finále na fotbalové mistrovství světa sledují Britové nejen na stadionu v Atlantě a ve své domovině, ale i v malém kousku Spojeného království na evropské pevnině v Gibraltaru. Právě tam je náš zvláštní zpravodaj Pavel Novák. Dobrý večer.
1: Pěkný večer z Gibraltaru.
0: Pavle, kde je v Gibraltaru hlavní fanzóna?
1: Je to na náměstí Kasemat, což je takové velké prostranství pod Gibraltarským hradem. Je tady spousta hospod a samozřejmě velká obrazovka, velké projekční plátno, na kterém se vysílají záběry britské televize, a v každém z těch barů, v každém z těch restaurací je také velikánská obrazovka a lidé se na to koukají. Je tady zaplněno do posledního místečka, tedy těch míst, odkud je vidět na ty obrazovky. A další fanzóny jsou v různých barech. Vím, že jedna velká je v irském baru, který je na pobřeží s mořem, takže je tady těch velkých míst víc, ale ta hlavní je opravdu tady na tom náměstí Kasemat pod hradem.
0: Jak zatím fanoušci Anglie reagují na dosavadní průběh hry?
1: No, zatím nijak zvlášť, protože první poločas byl 0-0, takže těch příležitostí, že by se mohli nějak emotivně projevit, tady nebylo. Žádné výbuchy nadšení tady nebyly. Slyšel jsem tu několikrát potlesk, hlavně když tedy rozhodčí uznali faul na anglického hráče, ale jinak to je takové docela poklidné. Lidé spíš fixují tu obrazovku a vypadá to, jako by se spíš modlili, aby nedostala Anglie gól, než aby nějak povzbuzovali své hráče v nějakém postupu dopředu. A i takový ten dav, který je, ten chumel, který je před tou obrazovkou, tak je docela tichý, nějak zvlášť se neprojevují a největší zvuková kulisa je spíše z reproduktorů té televize. Teď se chytají za hlavu, nevím proč, protože právě nevidím na obrazovku.
0: Když porovnáš včerejší chování španělských fanoušků při utkání s Francií, liší se nějak španělští a angličtí fanoušci?
1: No, docela určitě. Španělští fanoušci, to byla taková součást fiesty, tam byla hudba, tam se před utkáním tančilo, tam... A pozor, pozor, tohle vypadá dobře, ale stále to není gol. Tak ano, tohle byl takový projev nadšení anglických fanoušků, ale v případě Španělů by to bylo daleko větší a bylo to daleko větší ty výbuchy a ty projevy nadšení. Takže dá se říct, že Španělé jsou takový horkokrevnější, Angličané jsou klidnější, ale zase dá se říct, že asi vypijí více piva.
0: Z Gibraltaru nejzvláštní zpravodaj Pavel Novák. Hezký večer.
1: Pěkný večer, naslyšenou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Mňága a Žďorpe ve večerním radiožurnálu. Fotbalisté Argentiny můžou jako teprve třetí tým v historii obhájit titul mistrů světa. Nejdřív ale potřebují v semifinále vyřadit Anglii. Na utkání těchto fotbalových velmocí se znovu vydáme ve večerním radiožurnálu za krátkou chvíli.

0: 22 hodin a 22 minut. Ve večerním radiožurnálu nás znovu zajímá fotbalové mistrovství světa. Semifinálové utkání Anglie s Argentinou sleduje reportér Lukáš Michalík.
1: 62. minuta se hraje na stadionu v Atlantě a Angličané drží těsný náskok, vedou nad Argentinci 1-0, zatím jediný a rozdílový gól vstřelili svěřenci kouče Tuchla v 55. minutě, kde nejprve Harry Kane vyprodukoval přesný pas za obranu ze středu hřiště. Míč se poté dostal i s trochou štěstí na pravou stranu k Rodgersovi, který odcentroval do 16. Argentiny, kam si naběhl pozapomenutý Anthony Gordon, který z bezprostřední blízkosti prostřelil golmana Martinéze. Argentinci se teď snaží o vyrovnání. Lionel Messi na hranici 16. naráží si se spoluhráčem. Ještě jedna přihrávka, odražený balon pro Argentince Fernandez. Roztahuje hru na levou stranu, tam je Taliafico, který vrací pod sebe na Paredese. McAllister se také dostává k míči. Tlak Argentinců trvá, ale Angličané teď vytrvale brání v podstatě v 10 lidech. Paredes, další přihrávka na Messiho, který přidává McAllisterovi, který se ale do zakončení nedostane. Bezprostředně po tom úvodním gólu Gordona měli Argentinci velkou šanci. Simeone sehnal sám na brankáře, už si šteloval pozici na zakončení. Na poslední chvíli se mu ale vrhl pod nohy přesným skluzem Spence, který čistě odehrál balón do zámezí. 63. minuta, Anglie, Argentina v semifinále fotbalového mistrovství světa 1-0. I zbytek zápasu můžete poslouchat na radiožurnálu Sport. Lukáš Michalík, radiožurnál.

0: Radiožurnál 22.30. Zprávy a Martin Matějka.
1: Dvoudenní izraelsko-libanonská jednání v Římě dopadla podle Spojených států pozitivně. Agentura AFP tvrdí, že by se Izrael v následujících dnech měl stáhnout z takzvaných pilotních zón na jihu Libanonu. Poté by měly oblast kontrolovat libanonské ozbrojené síly. Jde o šesté kolo přímých mírových rozhovorů a první o uzavření rámcové izraelsko-libanonské dohody z konce června. Jednání se neúčastní libanonské hnutí Hizballáh bojující s izraelskou armádou. Libanon ani Izrael se k výsledkům rozhovoru zatím nevyjádřili. Při výstupu na francouzskou část hory Mont Blanc zemřeli v noci na dnešek dva Češi, informuje o tom Česká asociace horských vůdců. Podle ní skupinu tvořenou horským vůdcem a dvěma klienty zasáhlo padající kamení. Jeden z klientů se pouze zranil, lékaři ho po ošetření propustili z nemocnice. Neštěstí se stalo na místě, kde je pád kamenů poměrně častý. Případ vyšetřují francouzské úřady. 9 evropských zemí vyzvalo Evropskou unii k ukončení financování Mezinárodního olympijského výboru a vadí jim rozhodnutí z minulého týdne, které zrušilo zákaz pro ruský olympijský výbor. Ruští sportovci se tak budou moci zúčastnit letních olympijských her v roce 2028 v Los Angeles. Otevřený dopis podepsali ministři odpovědní za sportovní problematiku ze Švédska, Estonska, Nizozemska, Litvy, Lotyšska, Polska, Rumunska, Finska a Dánska. Podle nich ruská agrese na Ukrajině znemožňuje tamním reprezentantům připravovat se na mezinárodní soutěže za rovných podmínek. A vedení Brna dnes podepsalo smlouvu na výstavbu více než 350 nových bytů v Novém Lískovci. Většina bude družstevní, necelá čtvrtina nájemní. Město na to vyčlenilo pozemek a vybralo stavební firmu i partnerskou banku. Byty díky tomu vyjdou levněji než v komerčních novostavbách. Stavba má být hotová do začátku roku 2030. Družstevníci se do projektu stále můžou hlásit, volných je ještě 60 bytů.
2: Sport.
1: Fotbalisté Argentiny a Anglie hrají v semifinále mistrovství světa. Aktuální čas a stav utkání zná reportér Lukáš Michalík.
3: 72. minuta, Angličané vedou nad Argentinci 1-0 a to díky gólu Anthonyho Gordona, který se trefil z bezprostřední blízkosti v 55. minutě po centru z pravé strany od Rodgerse. Argentinci mohli před několika minutami srovnat po centru od Messiho. Hlavičkoval v pokutovém území střídající González. Skvělým zákrokem se ale prezentoval anglický gólman Pickford. 72. minuta, Anglie, Argentina 1-0. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody v Praze a na Jičínsku. Na dálnici D1 v Brně směr Ostrava ve stávajícím omezení rovnají svodidla. A jede se jedním pruhem. Mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu kilometry 194 až 196 je proto hustý provoz, místy nesouvislá kolona. Podle kamer jsou to hlavně nákladní auta v pravém pruhu. Na trase D1 od sjezdu na Jihlavu do Brna místy zhoršuje dohlednost déšť. V Praze Karlíně na Rohanském nábřeží se srazila dvě osobní auta. Nehoda je poblíž odbočky na Breitfeldovu ulici. Mimo kamery podle policie částečně blokuje provoz. A na silnici 35 trase Jičín Hořice srazilo osobní auto Lesní zvěř. S omezeným průjezdem počítejte kousek za odbočkou na Lužany. Je další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až polojasno, ráno a dopoledne může být až zataženo a místy bude ještě doznívat déšť. Postupně se objeví přehánky a ojedinělé bouřky a nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje večerní Radiožurnál s Vladimírem Krocem.
0: Cena akcí vesmírné společnosti SpaceX miliardáře Ilona Muska dnes pokračovala v poklesu a poprvé se dostala pod úroveň, se kterou akcie minulý měsíc zahájily obchodování na burze.

Blake Malavy ve večerním radiožurnálu 7:30 po 10:30. Ukrajinci začali útočit na ruské tankery i v Černém moři. Moskva odpověděla tvrdým úderem na Oděsu. Reportáž z oblasti nabídneme za chvíli.

0: Ukrajinci svými drony zasáhli prvních 20 ruských ropných tankerů a dalších lodí plujících ve vodách Černého moře. Předtím zničili nebo poškodili 116 lodí takzvané stínové flotily v Azovském moři. Ruská reakce na sebe nenechala dlouho čekat.
1: Před 7 hodinou zdejšího času jsem si čistil zuby. Byl jsem za dvěma stěnami, protože jsem věděl o letící hrozbě, o raketovém útoku na Oděsu. Telegramové kanály už předtím informovaly o tom, že vzlétly ruské stíhačky s raketami. Potom přišla zpráva, že letí přímo na Oděsu. No a ozval se první výbuch. A krátce potom druhý, asi 150 metrů ode mě. Ale také o 50 metrů níž. Ale i tak z domu padala omítka. Teď jsem přímo na místě toho příletu. Ptal jsem se lékařů, zdravotníků, jestli jsou tam zranění. A jedna mladá lékařka mi říkala, nejenom zranění, jsou tam i mrtví. Dívka Káťa bydlí v jednom z těch vyšších pater, vracela se domů a v tom tedy nastala ta hrozná situace. Tlaková vlna jí odhodila o několik metrů dál. Naštěstí se jí nic nestalo, ale musela v tom zmatku, v tom chaosu a prachu se dostat nějak nahoru do svého bytu, protože tam má kočku Vasilisu. K tomu domu dolů vedou schody, po kterých se pohybovali lidé, možná ráno venčili psy, tak jak jsem je viděl z balkónu, a na schodech leželo několik mrtvých, říkají svědci.
2: Plnosti v krvi i potom přijechalo už skoré.
1: A znovu poplach. Objevila se informace o dalším odpálení raket. Tak všichni jdeme do krytu. To je taková dlouhá chodba vedoucí k oděským katakombám, hluboko pod zemí. Tento kryt je velmi dobře vybavený, jsou tady zásoby vody, chodby se táhnou daleko do nitra oděského podzemí, ale mají tady, jak vidím, i internet, a zraněný byl také správce tohoto krytu, který byl v tu dobu venku. Z oděského podzemí Martin Dorazín, Radiožurnál. Stolen, some people stay alive, some for a moment. Some hearts they set alight just to be frozen. And so we're out of time.

0: Hodně dramatických a vypjatých zápasů proti sobě v historii odehráli fotbalisté Anglie a Argentiny. Můžeme připomenout boží ruku Diega Maradony z roku 1986 a nebo vyloučení Davida Beckhama na mistrovství světa 1998. Jaké je semifinále letošního šampionátu, se dozvíte za pár minut.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Enrique Iglesias ve večerním radiožurnálu 8,5 minuty před 23. hodinou. Možná už za chvíli zjistíme, kdo nastoupí ve finále fotbalového mistrovství světa proti Španělsku. O souboji Argentiny s Anglií informuje Lukáš Michalík.
1: Hraje se první z 9 nastavených minut na stadionu v Atlantě, srovnáno Anglie-Argentina 1-1 a Argentinci se snaží ten zápas úplně otočit. Teď mají tlak, ale do zakončení se nedostali. Pojďme po pořadě. Angličané se dostali do vedení v 55. minutě, kdy se po centru z pravé strany od Rodgersa z bezprostřední blízkosti prosadil Anthony Gordon. Poté měli Argentinci velký tlak v 69. minutě. González lavičkoval po centru Lionela Messiho. Skvělý zákrok předvedl Jordan Pickford, no a krátce poté McAllister hlavou po centru opět Lionela, respektive Depola, trefil tyč a Argentinci se dočkali, ale teď ještě mají šanci, pálí McAllister, který trefuje tyč, ještě Lionel Messi nedostane se k odraženému míči, Argentinci mají více ze hry v posledních minutách, Lionel Messi může centrovat, zatím to bere na sebe, už ten hranici 16 centruje, do 16, gól! Lautaro Martinez otáčí skóre ve prospěch Argentiny, no a jeho Američané jsou blízko postupu do finále mistrovství světa. Druhá z 9 nastavených minut a svěřenci kouče Lionela Scaloniho dvěma slepenými góly otáčejí skóre. Lautaro Martinez se prosazuje. Vrátím se ještě k té vyrovnávací trefě, která přišla před několika minutami po rohovém kopu rozehraném na krátko Messi. Přihrával na hranici 16 Fernandézovi, který byl úplně osamocený z prvního dotyku, si připravil střeleckou pozici a propálil Jordana Pickforda. Teď tedy už ve třetí z 9 nastavených minut v semifinále fotbalového mistrovství světa Argentinci otáčejí skóre. No a prosazuje se opět tedy po centru Lionela Messiho, který si v tomto utkání připisuje druhou asistenci Lautaro Martinez. I zbytek utkání můžete poslouchat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Lukáš Michalík, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 23 hodin. Zprávy má Martin Matějka.
1: Státy Evropské unie ani dnes neschválily balík 21. sankcí proti Rusku, prodloužili dočasně cenový strop na ruskou ropu. Kanadu sužuje více než 830 lesních požárů. Anglie a Argentina bojují o postup do finále fotbalového mistrovství světa. A zítra bude oblačno až polojasno, postupně se místy objeví přeháňky a teploměry ukážou až 30 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Státy Evropské unie se shodly na prodloužení cenového stropu na ruskou ropu o jeden týden, tedy do 23. července. Do té doby bude 27. podle informací od diplomatů, které má Radiožurnál k dispozici, pokračovat v jednání o dlouhodobějším řešení a o přijetí celého 21. balíku sankcí proti Rusku. Cena ruské ropy přepravované evropskými tankery do třetích zemí tak zatím bude podléhat dosavadnímu stropu $44 za barel. 21. balík sankcí budí mezi členskými zeměmi spory mimo jiné kvůli návrhu na zákaz vstupu do Evropské unie všem Rusům, kteří bojovali ve válce proti Ukrajině. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra musí na odchodnou vyplatit přes 23 milionů korun bývalému výkonnému řediteli Otakarovi Smolíkovi a téměř 21 milionů ex-šéfce personálního Lidii Jaroměřské. Oběma zaručila pracovní smlouva nejen odchodné, ale i roční konkurenční doložku a pojišťovna je přitom dlouhodobě ve ztrátě. Smlouvy podepsal bývalý ředitel David Kostka, který dostal na odchodnou 6 milionů korun. Vyplývá to z informací, které Radiožurnál získal podle informačního zákona. A Kostka ani Smolík částku nekomentovali. Jaroměřská napsala, že jde o zavádějící informace, ke kterým se nebude vyjadřovat. Nově bude pojišťovna sjednávat smlouvy přísněji, říká mluvčí Martin Bačkovský.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra již nebude u manažerských pozic sjednávat konkurenční doložky. Toto rozhodnutí se vztahuje samozřejmě také na současného generálního ředitele.
1: Ve srovnání s ostatními manažery jde o rekordní sumy. Třeba ex-ředitel VZP Zdeněk Kabátek dostal o 20 milionů méně než Smolík. Vyplácení odměn v pojišťovně ministerstva vnitra už prověřuje dozorčí rada i zástupci ministerstva financí. V Kanadě hoří přes 830 lesních požárů, některé z největších jsou v provincii Ontario, kde se do ovzduší uvolňuje obrovské množství kouře. Toronto dnes bylo na prvním místě globálního žebříčku velkých měst s nejvíce znečištěným ovzduším. Sestavuje ho švýcarský portál IQR. Vítr kouře žene do Spojených států, kde by se tak do konce týdne měla kvalita ovzduší zhoršit milionům lidí, informuje o tom server televize ABC News. Gibraltar je první den bez kontrol na hranicích se Španělskem. Je to výsledek nedávné dohody mezi Velkou Británií a Evropskou unií. Při cestě lodí a letadlem mají snažší vstup cestující ze zemí šengenského prostoru. Gibraltar na nejjižnějším cípu Španělska je součástí Británie od začátku 18. století.
4: Už po půlnoci využili možnost přejít hranici bez zastávky na pasovou kontrolu stovky lidí. Tisíce jich přešlo ze Španělska do Gibraltaru brzy ráno. Otevření hranice usnadní život asi 15 tisícům pendlerů, kteří v Gibraltaru pracují hlavně ve službách, ve stavebnictví a ve finančním sektoru. Při ceremoniálu na hranici řekl španělský premiér Pedro Sánchez, že otevření hranice zhojí letité rány. Místo kontrol Gibraltar posílí ostrahu své vnější mořské hranice a na přechodu zavede systém rozpoznávání obličejů. Z Gibraltaru Pavel Novák, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Fotbalisté Argentiny a Anglie hrají v semifinále mistrovství světa. Zápas sleduje reportér Lukáš Michalík.
5: Zápas na stadionu v Atlantě skončil. Argentinci postoupili do finále mistrovství světa. Semifinále s Angličany otočili v závěru dvěma góly v rozmezí 7 minut. Angličané dlouho vedli od 55. minuty díky brance Gordona. V 85. minutě ale srovnal Enzo Fernandez a utkání rozhodl ve druhé minutě nastavení po centru zprava Lautaro Martinez. Asistence na oba

0: Gólího Američanů si připsal nejlepší střelec šampionátu společně s Francouzem Mbappem, osminásobný držitel zlatého míče Lionel Messi. Argentinci se tedy ve finále utkají v neděli na stadionu v New Jersey proti Španělům. No a Angličany čeká zápas o třetí místo proti Francouzům. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Omezení na D1 v Brně a nehoda v pražském tunelu. Dálnice aktuálně bez kolon, rozjela se i na D1 v Brně směr Ostrava v omezení mezi kilometry 196 až 198 rovnají svodidla, je tam průjezdný jeden pruh. A to omezení je v úseku podle našeho zpravodaje jak na Prahu, tak Ostravu.
3: D1 u Brna mezi kilometrem 194 a 196, obou směrné zúžení do jednoho pruhu.
2: V Praze ve Strahovském tunelu směr Troja havarovala motorka. Neprůjezdný pravý jízdní pruh, kolona se v místě netvoří. Na Vyškovsku výjezdu z obce Nevojice k silnici 50 do Slavkova u Brna. Komplikace. Na železničním přejezdu nefunguje světelná signalizace. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme oblačno až polojasno, ráno a dopoledne může být až zataženo a místy bude ještě doznívat déšť. Postupně se objeví přeháníky a ojedinělé bouřky, ale jen lokálně. Nejvyšší teploty ve čtvrtek 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě naměří až 32 a na horách bude většinou kolem 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi večerní Radiožurnál a Vladimír Kroc.
5: Na koncertech dokážou provokovat a taky překvapit. Na festivalu Colors of Ostrava právě teď vystupují američtí 21 Pilots. Za chvíli vás k hlavnímu pódiu vezmeme taky.
6: Večerní Radiožurnál
1: a Vladimír Kroc.

0: fire. Na festivalu Colors of Ostrava právě teď vystupuje první headliner, americké pop-rockové duo 21 Pilots. Sleduje to i náš hudební reportér Jiří Štefl. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Vladimíre, i našim posluchačům a taky hudebním fanouškům. 21 Pilots doslova hned v prvních sekundách skočili na pódium a od té doby velmi svižně baví publikum. Potvrzují tady, že jsou multiinstrumentalisti, dokážou zahrát na klavír, kytaru, bicí a to jsou na pódiu opravdu jenom ve dvou. Vůbec se toho nebojí a do toho mikrofonu dokážou taky pořádně zařvat. Když jsem se dnes procházel areálem, tak jsem si říkal, že asi ještě nikdy v první festivalový den tady nebylo tolik fanoušků. A to jenom dokazuje, jak silnou fanouškovskou základnu 21 Pilots mají. Kolega reportér Adam Tomáš mi před chvílí psal, že zbytek areálu je teď poloprázdný a drtivá většina posluchačů prostě teď stojí před tím hlavním pódiem. Je před námi zhruba ještě 50 minut koncertu a než dojde na velké finále v podání songu Stressed Out, za který 21 Pilots získali taky cenu Grammy, tak se ještě dočkáme určitě mnoha ohňů nebo pyrotechniky.
0: První festivalový den tedy pomalu končí. Kdo na Colors vystoupí zítra?
1: Tak budou to další headlineři. Jako doma už je na festivalu zpěvačka LP, pro kterou to bude třetí vystoupení na Colors of Ostrava. Právě díky jejímu prvnímu koncertu v roce 2017 si otevřela cestu k tuzemským fanouškům. Zaspívá tady tím svým typickým chraplákem své známé songy. No a možná by mohlo dojít i na nějaké novinky, protože LP už na začátku září vydá novou desku s názvem Room 12, v překladu Pokoj 12, tak jsem velmi zvědavý, jaké příběhy se v tom konkrétním pokoji odehrály. Na hlavní scéně ale zítra vystoupí i formace, která společně v Česku bude mít svoji úplnou premiéru. Jmenuje se Tomora a tvoří celosvětově známá norská zpěvačka Aurora a taky britský producent ze skupiny The Chemical Brothers Tom Rowlands. No a ten hudební program tady zítra v areálu odstartuje mimo jiné Kateřina Marie Tichá se skupinou Benjis, která zítra odpoledne taky zaspívá v našem Airstreamu v mobilním studiu Radio Show. Takže i tam vás zveme na takový mini koncert nejen Kateřiny Marie Tiché.
0: Z Ostravy Jiří Štefl, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký večer.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

21 Pilots nejenom na Kolosov Ostrava, ale teď taky ve večerním radiožurnálu. Posloucháte nás ve 23 hodina 16 minut, promiňte, je 11:45 minuta k tomu. Čeští vědci vymysleli, jak zpracovat zvláštní druh odpadu. Odřezky z gramofonových desek. Víc o jejich vynálezu uslyšíte za chvíli.

0: Ve středu 15. července posloucháte večerní radiožurnál. Za 10 minut už bude 11:30 letního středoevropského času. Čeští experti přišli na to, jak se dá zpracovat odpad z gramofonových desek. Těch se u nás vyrábí nejvíc na světě. Z nepoužitelných odřezků v laboratoři vznikají například tištěné spoje pro elektroniku.
1: Na každou desku máte dvě matrice, stranu A a stranu B.
2: Říká Vladimír Výšek ze společnosti GZ Media ve středočeské Loděnici.
1: Poté už se to lisuje, máte novou desku.
3: Kromě krásných nových desek je tady ale klec, kde jsou ty desky naházené přes sebe.
1: To jsou odpadní desky, to mimo ten papírový střed znova rozdrtíme a znovu posíláme dále do výroby.
2: Přesto tu zbudou i nepoužitelné odřezky.
1: Zaprášené nebo je na tom ta zmiňovaná papírová etiketa, tak už to nejde.
2: I z takového odpadu se ale dají udělat užitečné věci. Způsob, jak ho zpracovat, vymysleli výzkumníci ze dvou pražských univerzit.
4: Získáte vlastně takovou směs.
2: Nádobku s rozdrceným materiálem ukazuje na Vysoké škole chemicko-technologické Alena Kadeřábková. Drť se sype do přístroje.
4: My musíme postupně materiál rozstavit.
3: A z přístroje pozvolna vylézá, vypadá to jako žížela.
4: My se chystáme na vytlačování struny pro 3D tisk.
2: Elektronické výrobky pak z tohoto materiálu vznikají doslova naproti přes ulici. Na fakultě elektrotechnické ČVUT předvádí Petr Veselý.
5: A jakožto pilotní demonstrátor té technologie jsme vytvořili rádio.
3: Černá destička. Dále mě trochu připomíná ty gramofonové desky. A na tom jsou klasicky vodivé dráhy, místa pro nějaké součástky.
5: Jsme schopni přímo při tom 3D tisku ty součástky krásně usadit dovnitř.
3: Tam vyloženě je něco zapuštěného pod povrchem.
5: V tom substrátu. My jsme potom teda schopni to vlastně kontaktovat pomocí technologií, kde se vlastně nanáší elektricky vodivý ingoust, aniž bychom to museli lepit, pájet.
2: V další tiskárně tak na černou destičku nanesou doslova tištěné spoje.
5: Tohle je kompletně všechno vtištěné, což otvírá i další výhodu, což je ta flexibilita té výroby. Měnit design té desky podle potřeb.
2: To se hodí lidem na univerzitě. Třeba když si chtějí vyzkoušet nová zařízení se studenty nebo pro výzkum.
5: Prototypování, kdy člověk vyvíjí nějakou elektroniku, místo toho, aby si to zadával do výroby 2 až 3 týdny, tak tady to má za den.
2: Pro výrobu elektroniky ve velkém se ale novinka zatím nehodí. Podle odborníků sice nabízí nové možnosti a vylepšení, zároveň má ovšem řadu věcí jinak, než se elektronika obvykle vyrábí. Martin Serb, Radiožurnál.

půjdu zase s tebou. Nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou. Dej mi trochu času,

wyśnie nam.

svůj čas. Já nemám z čeho dávat i nadechnout se zas. Jak daleko je konec, to místo na obrat, jsem obětí či lovec. Teď chci být chvíli sám, vidět, co neviděl jsem léta, rozum i srdce odevzdám. Tak musím odjet pryč,

0: se bát, je lepší žití ve dvou.
1: Netradiční rozhovor na netradičním místě.
2: Speciální host Radiožurnálu.
1: S prezidentem Petrem Pavlem a moderátorem Liborem Boučkem jako finále letošního festivalu a diskuzního fóra Melting Pot.
2: Živě přímo z Ostravy v neděli od 18 hodin.
1: A v pondělí host Radiožurnálu s prezidentem Petrem Pavlem v obvyklém čase po 9 ráno.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Radiožurnál je 11:30. A zprávy má Martin Matějka.
1: Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra dál porostou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu může zítra zdražit oproti dnešku o 32 haléřů na 42,21 haléřů. A litr nafty můžou čerpací stanice prodávat až za 40,12 korun za litr, to je o 78 haléřů víc než dnes. Stát bude ceny pohonných hmot regulovat už jen do konce tohoto týdne. Zásobníky zemního plynu v České republice jsou teď plné téměř z poloviny. Podle vrchního ředitele sekce energetiky Reného Neděli se skladování plynu obchodníkům tolik nevyplatí. A ceny jsou totiž kvůli konfliktu na Blízkém východě vyšší, než je v létě obvykle. A v topné sezóně ale podle něj nedostatek plynu nehrozí. V letošním prvním čtvrtletí porušili zákon více než 3/4 prověřovaných e-shopů. Nejčastěji nedodrželi pravidla pro informování zákazníků o možnostech reklamace. Vyplývá to z kontrol České obchodní inspekce. A ta prověřila 123 internetových obchodů. A podle ředitele Asociace pro elektronickou komerci Jana Vitišky se ale většina českých e-shopů řídí pravidly obchodních podmínek. Zákazníci by si měli dát pozor hlavně na neprověřené zahraniční e-shopy. A kvůli festivalu Colors of Ostrava posílila moravskoslezská policie hlídky. A v okolí areálu ve Vítkovicích se pohybují i policisté s dlouhými zbraněmi. U celé dolní oblasti Vítkovice pak nesmí lítat drony, které nemají speciální povolení. Omezení platí i pro řidiče, kolem areálu je snížená rychlost na 50 km za hodinu. Sport. Fotbalisté Argentiny postoupili po druhé za sebou do finále mistrovství světa. V semifinále porazili Anglii 2-1, když se o jejich branky postarali Enzo Fernandez a v závěru utkání Lautaro Martinez.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 v Brně a nehoda v Praze. Na dálnici D1 v Brně u sjezdu na Bratislavu rovnají svodidla v omezení mezi kilometry 196 až 198 je na Prahu i Ostravu v tomto úseku průjezdný jen jeden pruh. V obou směrech nárazově čekejte hustší provoz, vytvořit se může i kratší kolona. Na D50 dvojce u Pohořelic směr Brno. Nepřehlédněte odstavené nákladní auto s návěsem. Stojí za nájezdem ze Znojma, 26. kilometru. V Praze ve Strahovském tunelu směr Troja. Zhruba před hodinou havarovala motorka. V místě nehody byl, nebo stále ještě je, neprůjezdný pravý pruh. Opatrně. A na Jindřichohradecku silnici 152 z Nové Bystřice do Starého Města pod Lanštejnem. Nebezpečná situace. V úseku se po silnici pohybují krávy. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Noc bude oblačná až polojasná, místy přechodně i skoro jasná, ochladí se na 19 až 14 stupňů. A přes den pak čekáme oblačno až polojasno, ráno a dopoledne může být až zataženo a místy bude ještě doznívat déšť. Postupně se objeví přehánky a ojedinělé bouřky. A nejvyšší teploty ve čtvrtek 25 až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje večerní Radiožurnál s Vladimírem Krocem.
4: Na jednání o nové revizi systému emisních povolenek ETS 1 se za Evropský parlament bude podílet i česká europoslankyně Danuše Nerudová z nejsilnější frakce Evropské lidové strany.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdně.

Parta dětí přišel z obráceného světa a návrat jedné hollywoodské hvězdy. Seriál Stranger Things slaví 10 let od premiéry. Za chvilku si povíme víc, ale přednost má teď Sting, All This Time.

0: Přesně před 10 lety měl premiéru seriál Stranger Things, který se stal jedním z největších fenoménů streamovací éry. Dobrodružný horor zasazený do 80. let odstartoval kariéry několika mladých herců a zároveň znamenal velký herecký návrat Winony Ryderové. Značka Stranger Things podle odhadu vydělala Netflixu více než miliardu dolarů a patří k nejúspěšnějším projektům v historii této platformy.
1: Ohnivou kouli!
2: Ochraň zaklínat!
1: Demogorgona už nebaví hloupý lidský dohadování!
3: Malé město, velké zlo. Sledujeme skupinu dětí z městečka Hawkins, které zjistí, že jejich svět je propojený s temnou paralelní dimenzí zvanou Upside Down, vzhůru nohama. Když se začnou objevovat zmizení, nadpřirozené jevy a monstra, parta společně s dospělými bojuje proti hrozbě, která postupně sílí. Příběh zároveň sleduje jejich dospívání, přátelství a to, jak se obyčejné vztahy lámou pod tlakem něčeho, co je mnohem, mnohem větší než oni sami. And this time we are ready. Tvůrci seriálu, dvojčata Matt a Ross Duffrovi, se na začátku rozhodli pro krok, který tehdy vypadal riskantně. Hlavní role svěřili téměř neznámým dětským hercům. Konkurzem prošly stovky dětí z USA i Kanady a bratři hledali nejen herecký talent, ale i jiskru, kterou měli hrdinové osmdesátkových filmů. Chtěli někoho, kdo působí skutečně. A trefili se. Představitelka jedenáctky, milý Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo a Noah Schnapp se během 10 let stali světovými hvězdami, které znají i ti, kdo Stranger Things nikdy neviděli. Na slavnostní premiéře 5. řady padla i otázka na to, jak velkou zodpovědnost cítili, když obsazovali do hlavních rolí tehdy neznámou partu dětí. Matt Duffer přiznal, že vůbec nepočítali s tím, že by se z původně nenápadného projektu stala taková věc. A už vůbec ne, že by dostali druhou řadu, takže o tom ze začátku vůbec nepřemýšleli.
4: Ale ve chvíli, kdy se ten seriál rozjel a stal se mnohem větším, než kdokoliv z nás čekal, včetně Netflixu, tak o tom začneš přemýšlet jinak, protože najednou cítíš právě tu zodpovědnost. Ale jsme fakt hrdí na to, jak vyrostli, jako herci i jako lidi. Zvládli to neuvěřitelně vyrovnaně. Pomohlo i to, že jich je víc. Nikdo z nich tím neprocházel sám. Jsou si hrozně blízcí.
3: Alžběta Havlová, Radiožurnál.

Zatímco většina lidí si léto spojuje s rozkvetlou přírodou, pro ochranáře je to období intenzivního boje s invazivními rostlinami. Právě správné načasování totiž rozhoduje o tom, jestli bude jejich likvidace úspěšná. Už za chvíli v reportáži zamíříme do chráněné krajinné oblasti Pálava.

0: V létě všechno roste a kvete, je to ale zároveň hlavní sezona boje s invazivními rostlinami. Důležité přitom není jen to, jakou metodu ochranáři zvolí, ale taky správné načasování. Právě teď je vhodná doba na likvidaci třeba invazivních pajasanů.
1: Vezmu si rukavice, ochranné pomůcky, to je základ. Při práci s takovouhle látkou, kterou je herbicid.
2: Rukama v bílých rukavicích plní lahvičku s roztokem na hubení rostlin vedoucí chráněné krajinné oblasti Pálava Jiří Kmet. Bere taky vrtačku a jdeme k prvnímu pajasanu. Má tvar spíše keře.
1: Protože to je jeden trojkmen. Budu muset navrtat každý zvlášť, protože se rozdělují ty jednotlivé kmeny už u země a já musím dostat účinnou látku do všech. Takže na tento kmínek postačí 4 díry.
2: Do nich pak lije postřik.
1: Poslední odpor. Tak, teď dáme další kmínek.
2: Herbicid je potřeba aplikovat přímo do kmene pajasanu žláznatého.
1: Princip tkví v tom, že ta účinná látka, která se dostane do vodivých pletiv, projde celou tou rostlinou a ta vadne v průběhu zhruba 14 dnů, zežloutne, zhodí listí.
2: I proto je vhodná doba pro jeho likvidaci právě teď. A nejenom jeho. Kromě pajasanu ochranáři likvidují taky invazní trnovník akát a z menších rostlin na Jižní Moravě třeba netýkavku žláznatou, doplňuje Jan Pergl z Botanického ústavu Akademie věd.
3: Protože teď začínají akorát kvíst a ještě neprodukují tolik těch semínek.
2: Podobně ochranáři vybízejí k likvidaci klejichy hedvábné, ambrozie peřenolisté a bolševníku velkolepého. Aneška Hlávková, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, je přesně půlnoc. Přinášíme hlavní zprávy.
1: Sněmovna schválila znovu zavedení EET, návrh míří do Senátu. Státy Evropské unie prodloužily o týden cenový strop na ruskou ropu. Fotbalisté Argentiny postoupili po výhře nad Anglií 2-1 do finále mistrovství světa. Dnes bude oblačno až polojasno, postupně se místy objeví přeháňky, teploty až 30 stupňů. Je čtvrtek 16. července, hlavní zprávy a Martin Matějka.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Podnikatelé nejspíš od příštího roku opět budou muset povinně evidovat své tržby. Znovu zavedení EET ve finálním třetím čtení schválili poslanci. Podle vlády přinese evidence do státního rozpočtu zhruba 14 miliard korun. Opozice to rozporuje.
3: V obnovené EET už například nebude nutné tisknout papírové účtenky, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
4: EET má narovnat podnikatelské prostředí, má i určitý přínos do státního rozpočtu, bude tam minimum údajů, které musí uvádět. Velice jsme překopali sankční systém.
3: Výjimku z povinnosti mít EET mají mít živnostníci s ročními tržbami do milionu korun. Zároveň norma přináší balík daňových úlev. Kvůli tomu podle Věry Kovářové z hnutí STAN nepřinese EET žádný výnos.
5: Ohání se tím, že to bude dobré pro hospodářský růst. Já jsem v tom zákoně nenašla nic, co by podporovalo hospodářský růst.
3: Návrh teď míří do Senátu. Ministryně financí očekává, že ho senátoři vrátí zpátky do sněmovny. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Čínské úřady nedávno zadržely českého občana, čeští diplomaté v Pekingu jsou s ním v kontaktu, potvrdil to mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čergé. A podle seznam zpráv jde o podnikatele, kterého čínské bezpečnostní složky zatkly v červnu na letišti. Teď má být ve vazbě a není jasné, z čeho je obviněný. Do Číny příští týden odcestuje s delegací podnikatelů předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Ten bude o propuštění Čecha v Číně jednat, pokud to po něm bude chtít ministerstvo zahraničí. Čínská ambasáda v Praze zadržení Čecha odmítla komentovat. Unijní velvyslanci v Bruselu neschválili 21. balík sankcí proti Rusku. Vyplývá to z informací, které má Radiožurnál od diplomatů. Země 27 tak zatím aspoň o týden prodloužili současný cenový strop na ruskou ropu, který by jinak výrazně stoupnul.
6: Část členských států má s návrhem 21. balíku sankcí stále problém. Některým vadí plán postupného ukončení dodávek ruského skapalněného zemního plynu. Jiné se zase snaží zmírnit navrhovaný zákaz vstupu do Evropské unie pro všechny Rusy, kteří bojovali ve válce proti Ukrajině. Nejakutnější otázkou bylo zmrazení dosavadního cenového stropu na ruskou ropu, kterou evropské tankery dopravují do třetích zemí. Cenový strop měl původně platit do poloviny července. Členské státy ho ale prodloužili o týden, tedy do 23. července. A mezi tím budou podle diplomatů dál vyjednávat o celém 21. balíku sankcí. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Ministři sportu 9 unijních zemí vyzvali Evropskou unii, aby finančně nepodporovala Mezinárodní olympijský výbor. Vadí jim rozhodnutí výboru z minulého týdne, které zrušilo zákaz pro ruský olympijský výbor. Ruští sportovci se tak budou moct zúčastnit letních olympijských her v roce 2028 v Los Angeles.
7: Otevřený dopis podepsali ministři třeba ze Švédska, Nizozemska, Rumunska nebo pobaltských států. Podle nich by Mezinárodní olympijský výbor a další sportovní organizace neměly využívat žádnou unijní finanční podporu. Souhlasí s tím i český ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
8: Určitě bych se nebránil, kdyby se Česká republika připojila k těm členským zemím EU, které financování MOV chtějí omezit. Ze své pozice také osloví Mezinárodní olympijský výbor se svým stanoviskem.
7: Proti možné účasti ruských sportovců na letních olympijských hrách se minulý týden postavil i český olympijský výbor. Podle něj by Rusové neměli soutěžit na mezinárodní scéně, dokud trvá agrese proti Ukrajině. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
1: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uzavřela na Ukrajině dohodu o společné výrobě dronů. Vyzvala k investicím do ukrajinských podniků, a tedy i do evropské bezpečnosti. S prezidentem Volodymyrem Zelenským jednala třeba i o vstupu Ukrajiny do Evropské unie.
9: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po setkání se šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou prohlásil, že Evropa a Ukrajina tvoří jeden celek a jejich srdce jsou navzájem otevřená. Kromě dohody o společné výrobě dronů Zelenský přivítal také otevření dalších dvou kapitol přístupových jednání s Unií, které se týká

0: týkají vnějších vztahů. Von der Leyenová řekla, že Ukrajina a Evropská unie musí spojit své silné stránky. Za ty ukrajinské označila znalosti a zkušenosti, kterých Ukrajina nabyla za války a které jsou přínosem pro bezpečnost celé Evropy. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Ve Francii bude legální eutanázie. Podstoupit ji budou moct pacienti s vážným a nevyléčitelným onemocněním, které jim výrazně zhoršilo kvalitu života. Návrh zákona po několikaleté debatě schválili poslanci Národního shromáždění.
2: Mám dvojitou rakovinu. Před 20 lety mi operovali nádor v prsu a teď se mi to vrátilo.
3: Řekla Radiožurnálu 82letá Zelí, která chtěla eutanázii podstoupit v Belgii. Podobní pacienti budou mít teď stejnou možnost i ve Francii. Musí být dospělí, mít francouzské občanství a nevyléčitelnou nemoc, která způsobuje psychické nebo fyzické utrpení. Podle předkladatelů je zákon vyvážený a bezpečný. Odpůrci ho ale označují za nebezpečný, protože je podle nich zneužitelný. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Při výstupu na francouzskou část hory Mont Blanc zemřeli dva Češi, informovala o tom Česká asociace horských vůdců. Výpravu zřejmě zasáhlo padající kamení. Podrobnosti řekl Radek Línert z České asociace horských vůdců.
4: Při nehodě zemřel horský vůdce a jeden z hostů. Druhý host byl podle stávajících informací převezen do nemocnice a propuštěn po ošetření. V tuto chvíli jsou okolnosti nehody předmětem šetření francouzských orgánů.
1: Podle francouzských úřadů se nehoda stala na místě, kde je pád kamenů poměrně častý. Americká skupina 21 Pilots vystoupila na festivalu Colors of Ostrava. Do industriálního areálu přivezla známé hity, ale i novinky z desky Breach. Na místě je reportér Jiří Štefl.
5: Je to pár minut, co na hlavním pódiu skončil koncert 21 Pilots. Americká dvojice tady předvedla velmi svižné vystoupení. Po pódiu skákala, dokonce jeden z nich i po konstrukci vyšplhal a hrál na bicí soupravu ve zhruba 25-metrové výšce. Program tady v areálu ale ještě nekončí. Do druhé hodiny tady budou hrát různí DJové. Dnes odpoledne nebo dopoledne se areál otevře v 11 hodin a fanoušci se můžou těšit na Kateřinu Marii Tichou, zpěvačku LP a nebo na hudební dvojici Tomora. Forum Melting Pot zase představí pořad Radiožurnálu Sport desítka Pavla Horváta. Z festivalu Colors of Ostrava Jiří Štefl, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalisté Argentiny v semifinále mistrovství světa zdolali 2-1 Anglii, zahrají si se Španělskem o obhajobu titulu.
6: Angličané vedli od 55. minuty po brance Gordona, nicméně Argentinci se postarali v závěru zápasu o obrat. V 85. minutě skóroval po přihrávce Messiho Enzo Fernandez a v druhé nastavené minutě otočil vývoj zápasu Lautaro Martinez znovu po přihrávce od Messiho. Argentinci si zahrají o zlato, o obhajobu titulu mistrů světa se Španělskem. Anglii čeká souboj o bronz proti Francii. Kristián Šveda, Radiožurnál.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na D35 se Úsvitav a nehoda v Praze. Dálnice bez nahlášených nehod a teď i kolon. Na D35 z Vysokého Mýta do Svitav stojí nákladní auto. Kilometr 201. Je to na konci dálnice a místo je s opatrností průjezdné. V Praze v Malešické ulici se srazila dvě osobní auta. Následky nehody blokují pruh u mostu nad železniční tratí a uzavírku místa policie nehlásí. Na silnici 20 na výjezdu z Vodňan do Českých Budějovic od včerejšího večera stojí nepojízdné nákladní auto mezi Vodňany a odbočkou na újezd. Pozor, dejte kousek za Drůbežárnami. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je teď oblačná až polojasná, místy přechodně skoro jasná a ojediněle se objeví přeháňky nebo bouřky. Ochlazuje se na 19 až 14 stupňů Celsia a přes den pak čekáme oblačno až polojasno. Ráno a dopoledne může být až zataženo a místy bude ještě doznívat déšť a postupně se objeví přeháňky a ojediněle bouřky, ale jen lokálně. Nejvyšší teploty ve čtvrtek 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě naměří až 32 a na horách bude většinou kolem kolem 21 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. A na řadě je repríza 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
9: Kam může vést trestní řízení zahájené úřadem Evropského veřejného žalobce kvůli vyplácení dotací holdingu Agrofert? Kdy začnou možný střet zájmu premiéra v této souvislosti prověřovat místní úřady? A co je cílem trestního oznámení, které v této věci podali Piráti? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je první místopředseda České pirátské strany Martin Šmída, mimo jiné člen sněmovního zemědělského výboru a podvýboru pro evropské fondy, přeshraniční spolupráci a zelenou transformaci. Zdravím vás do našeho studia ve sněmovně. Dobrý den.
10: Dobrý den všem.
9: Rozhovor natáčíme po 15. hodině. Úřad Evropského veřejného žalobce zahájil trestní řízení kvůli vyplácení dotací holdingu Agrofert. Co všechno to obnáší?
10: Tak v zásadě se začne vyšetřovat, jestli jsou vypláceny ty dotace Agrofertu v souladu se zákonem. No a my si myslíme, že nejsou, že je porušen minimálně ten zákon o střetu zájmů. Ten byl ostatně porušován už v tom období 2017 až 2021. A k tomu existují i rozsudky, stanovisko ústavního soudu, další analýzy. Dokonce se na základě těch rozsudků už vymáhalo. Ivan Bartoš jako ministr pro místní rozvoj zvládl některé ty neoprávněně čerpané dotace vymoct zpátky, ale je pořád spousta peněžních prostředků, které byly vyplaceny v rozporu tady s tím zákonem a stále nebyly vymoženy zpátky.
9: No takže proto jste jako Piráti v únoru podali trestní oznámení na neznámého pachatele za možné poškození finančních zájmů Evropské unie, zneužití pravomoci úřední osoby a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Co bylo tím konkrétním impulzem, co vás k tomu vedlo?
10: No, protože my se obáváme, že v tomto období nastane hodně podobná věc a to znamená, že budou vypláceny peněžní prostředky z našich daní, peníze, které fakticky patří občanům této země a nejenom této země, ale de facto Evropské unie a budou vypláceny Agrofertu, budou vypláceny premiérovi ve střetu zájmu v rozporu se zákony, takže právě od toho jsou přece evropský žalobce a náš český žalobce, aby toto rozhodli.
9: No a proč si myslíte, že ani po převedení akcí Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust nemá Babiš střet zájmu vyřešený?
10: No tak od toho přece jsou právě ty orgány, aby to vyšetřili.
9: Já jsem tam, proč to vy myslíte?
10: Přesně tak, no my si to myslíme a dává nám zapravdu i ten evropský výklad té věci, že ve střetu zájmu jste nejenom když z té své politické moci těžíte vy osobně, ale i když z toho střetu zájmu těží i vaši blízcí příbuzní. A vlastně ten nový svěřenský fond vlastně dnes je nastaven tak, že z toho budou těžit právě děti, tedy jenom některé děti Andreje Babiše. Čili z toho evropského pohledu a i z našeho pohledu vlastně ten střet zájmu vyřešen není.
9: Podle dnešní zprávy Státní zemědělský intervenční fond, který poskytuje zemědělské dotace, od úřadu Evropského veřejného žalobce zatím neobdržel žádnou oficiální výzvu ke spolupráci. Tušíte, kdy se vyšetřování iniciované evropskými žalobci rozjede?
10: To konkrétní datum já neznám, ale my už máme informaci, že se prakticky rozbíhá. A ta důležitá věc, proč jsme vlastně zároveň dali i doplnění tomu vrchnímu státnímu zastupitelství u nás českému, je, že ten evropský žalobce řekl, že se bude zabývat pouze tou částí, která se týká pouze těch evropských dotací.
9: Ale tam je poměrně ptát, proč velká se, část, proč se trestní která se řízení zabývá jen evropskými dotacemi v tomto případě.
10: No, tak je to evropský žalobce, tak se zabývá evropskými dotacemi. Ale v tom balíku jsou i národní dotace a my chceme, aby se jim zabýval i ten český žalobce, který ale na začátku řekl, že to má řešit všechno ten evropský. Čili nám je teď jako teoreticky jedno, jak se tyto dvě instituce domluví, ale považovali bychom za velmi, velmi nešťastné, kdyby se opravdu řešila pouze ta celoevropská část. Čili jsme se pokusili tím doplněním pošťouchnout trošku i to vrchní státní zastupitelství v Česku, aby se náhodou nestalo, že se na některé ty peníze zapomene.
9: No, jestli tomu dobře rozumím, tak ten Evropský úřad ani nemá kompetenci k prověřování národních dotací. Není to tak?
10: No, přesně tak, tak to je. Jo, my, ty obě instituce by měly v zásadě, z mého pohledu, pracovat nějakým způsobem v souladu, aby se dobrali vlastně společnému výsledku a potom podle toho, jak, jestli se jedná o ty evropské nebo národní, tak potom konají ty své další kroky. Co by bylo nepříjemné, kdyby se na některou tu část úplně zapomnělo, nebo nedej bože, aby tam byla nějaká dvojkolejnost a skončilo to dvěma různými výsledky, protože to by potom mohlo být nekonečné. A popravdě řečeno, my nemáme nekonečno času, protože u některých těch věcí hrozí promlčení. Proto na to trochu spěcháme, protože některé ty věci jsou opravdu staré už od roku 2017, kdy poprvé se stal ten střed zájmu a to čerpání těch peněz a tak v roce 2027 by teoreticky po té desetileté lhůtě mohlo dojít k promlčení a ty peníze by byly nenávratně ztraceny. Takže
9: a o jakých částkách se vlastně bavíme?
10: No, celkově by se to dalo vyčíslit na zhruba 23,5 miliardy, přičemž 16 miliard z toho jsou vlastně veřejné zakázky, a 7,5 miliardy jsou ty dotace. Čili tam je to, u těch dotací tam je to úplně jasné, protože k tomu máme i české rozsudky, čili tam je to zřejmé, navíc je to podle toho, to byl ten svěřenský fond toho starého typu, kde se prostě, kde už dneska my opravdu víme, že to ve střetu zájmu bylo, že ty peníze se vymáhat zpátky mají, že prostě si to Andrej Babiš ty peníze přihrál protizákonně a problém je, že dnes se ty peníze nevymáhají, čili my se snažíme dobrat nějaké aktivity těch našich úřadů, některých těch institucí.
9: Když se k tomu vracíte, máte nějaké
10: zemědělského fondu a podobně.
9: Máte nějaké informace o tom, jak se zachová vrchní státní zastupitelství v Praze nebo nejvyšší státní zastupitelství? Reagovali nějak na váš podnět?
10: No, já chápu, že si to musí asi vykomunikovat s tím evropským žalobcem, protože jejich první reakce byla, že to přesouvají na toho evropského žalobce. Ale ten zas pokud řekl, že bude řešit pouze tu evropskou část, a to já chápu, že naši evropští spoluobčané se nechtějí nechat okrádat, ale v zásadě ty národní dotace jsou jim jedno a tak si hlídají to, aby nebyly poškozené zájmy těch všech evropských států. Ale potom by hrozilo při té nečinnosti našeho státního zastupitelství, že se zapomene na ty národní, čili proto my chceme, aby konalo i vrchní státní zastupitelství.
9: No a kdo konkrétně ten možný střet zájmů pro evropské orgány tady v tuzemsku prověřuje?
10: No tak vrchní státní zastupitelství to předalo tomu evropskému žalobci.
9: No dobře, ale jestli jsem to správně pochopil, tak ale tento zase předal Národní centrále proti organizovanému zločinu, nebo tak to není?
10: No to si nejsem jistý, jak konkrétně takhle probíhá to předávání toho horkého bramboru, ale každopádně evropský žalobce to vyšetřování zahájil, jo? Zatímco ten český stále ne. Čili proto se i naše aktivita teď zaměřila na toho českého žalobce, protože tam by hrozilo, že v případě nečinnosti o ty peníze přijdeme.
9: No, v zemědělské politice nesou odpovědnost za dodržování pravidel Evropské unie členské státy. Jaká je teda role Evropské komise, respektive tamních institucí, výhradně kontrolní v tuto chvíli?
10: Tak tam je v podstatě ta výkladová, čili Evropská komise říká, jestli jsme nebo nejsme, nebo jestli je premiér ve střetu zájmu nebo není. A samozřejmě potom dávají vědět, dávají nějaké stanovisko, zda mají být i ty finanční prostředky propláceny nebo ne. Čili z toho minulého období 2017 až 2021 tam je to jasné, tam ty výsledky soudní máme a už vlastně chybí jenom ten poslední krok, aby ten stát se těmi rozsudky řídil a začal konat, ale bohužel neřídí Čili to je problém, protože opírá se o nějaké analýzy právní kanceláře Portos, která už tehdy v tom období 17 až 21 dávala analýzy, že se proplácet může, a ukázalo se, že nemůže. A teď ty stejné orgány si zadávají analýzu zase u té stejné kanceláře, která už jim jednou poradila špatně. Čili tady je v tom vidět jistý vzorec, jak se ty úřady pod vládou Andreje Babiše chovají. A to je něco, co je skutku zarážející, protože právě vzhledem k tomu hrozícímu promlčení, tak jako vláda spustila nějakou zdržovací taktiku a to by znamenalo, že o ty peníze definitivně přijdeme.
9: Pirátský poslanec Martin Šmída je hostem 20 minut Radiožurnálu. Státní zemědělský intervenční fond začal firmám z Agrofertu opětovně přidělovat dotace koncem dubna na základě nezávislých analýz. Je to tedy v pravomoci zdejších orgánů a nevyžaduje to předchozí souhlas Evropské komise. To potvrdila její mluvčí. Takže jak to chápat? Je to všechno v pořádku?
10: Já se domnívám, že co se týče proplacení tady té konkrétní částky, tak se jedná vlastně o období minulé, kdy Andrej Babiš premiérem nebyl a tedy nebyl ve střetu zájmů, čili de facto proplacení těchto peněz je vlastně v pořádku. A když si vzpomeneme na to období předtím, kdy nastupovala ta vláda minulá, vláda Fialova, včetně Pirátů, tak tehdy přece padlo rozhodnutí, že se proplácet nemá, protože se to týkalo toho období zase předtím, kdy byl Andrej Babiš ve střetu zájmu. Čili chronologicky to vlastně odpovídá, že když nastoupila ta další vláda, tak pokud to byla vláda po Andreji Babišovi, tak proplácet nemohla, protože se to týkalo toho minulého období. A teď, když nastoupila Babišova vláda opět, tak ta žádost o proplacení se vlastně teď zpětně týká zase toho období, kdy Andrej Babiš ještě ve střetu zájmu nebyl, protože Holt nekumuloval tu svou funkci oligarchy a premiéra této země.
9: Takže abychom se v tom vyznali, ve středu 8. července oznámil tedy státní zemědělský intervenční fond, že Evropská unie všechny peníze proplatila. To je ten případ, o čem jste teď mluvila, no?
10: No, ale to se týká toho konkrétního případu. Prostě velmi brzo může nastat situace, kdy ty žádosti o proplacení budou nabíhat už z tohoto období, kdy zase Andrej Babiš podle nás ve střetu zájmu je. A nejenom podle nás, ale podle těch analýz, které máme, a já myslím, že i podle, řekněme, jako zdravého selského rozumu, kdy je prostě zřejmé, že ten, kdo řídí stát, tak si nemůže přihazovat dotace a zakázky vlastním firmám. Jo, od toho ten zákon o střetu zájmu přece máme, a to, že si ho Andrej Babiš pojmenoval Lex Babiš, tak tím vlastně jako de facto trochu přiznal, že v tom střetu zájmu je, protože se to týká především jeho. A teď budeme v té situaci, kdy se má začít proplácet zase za období už tohle. A tady právě, přestože přišel nějaký dopis formální,
9: že se proplácet doptat,
10: může,
9: jestli můžu,
10: tak Evropská komise řekla, že to není, jak se říká, směroplatné, že to takové rozhodnutí ještě nepadlo.
9: Dobře, čili na druhou stranu právě ministerstvo zemědělství tvrdí, že zemědělské ředitelství Evropské komise to další vyplácení dotací v dopise schválilo. Čili to je ten e-mail, o kterém mluvíme, ano?
10: Tam jsou prostě protichudné informace. Tam byl nějaký e-mail z DG Agri, který vlastně jako provozně technicky popisoval nějakou cestu pro plácení, a ta, pokud se aplikuje na to minulé období, tak vlastně je v pořádku. Zároveň ale Evropská komise řekla, že neexistuje verdikt, že současné Babišovo řešení střetu zájmu je jako legální. Čili to se musí vyzkoumat, to bez pochyby bude zkoumat jak komise, tak další orgány. A já, jak říkám, podle mě a podle toho evropského výkladu, Andrej Babiš stále ve střetu zájmu je, a říká mi to i jednoduchá lidská logika. Takže potom dojde k tomu, a já to předpokládám, že Evropa řekne, že z tohoto období už ty dotace proplácet nebude. Ale tam ještě nejsme.
9: Nevím, jestli jsem dostatečně pozorně poslouchal, nepochopil jsem z toho, jestli tedy ten údajný dopis ze zemědělského ředitelství Evropské komise tedy to vyplácení dotací schvaluje nebo ne. Jak to je?
10: No, ten to schvaluje pro to minulé období.
9: No dobře, a já se teď tam
10: kdy na ty další. Kdy Andrej Babiš ve střetu zájmu nebyl.
9: Jasně, ale údajně to má být i pro vyplácení dotací těch dalších.
10: No a tam právě Evropská komise řekla, že takový výklad určitě možný není.
9: A o střet zájmu se začal zajímat také parlamentní výbor pro rozpočtovou kontrolu. Co tohle znamená?
10: Tak znamená to obecně, že s tím prostě střetem zájmu Andreje Babiše máme spoustu práce. Daleko nejlepší řešení by bylo, kdyby jsme měli premiéra, který ve střetu zájmu není. Jo, takže já chápu, že i tahle diskuze pro někoho může být už jako mírně technicistní, ale vlastně jde o to meritum věci a to je to, aby premiér této země neměl schopnost přihrávat si vlastní zakázky a vlastní dotace. A v kontextu toho mi připadá teda ještě velmi hrozivá věc, že existuje poslanecký návrh, že ta promlčecí lhůta pro to vymáhání těch neoprávněně vyplácených dotací by se měla zkrátit z 10 let na 4. Což už by znamenalo, že de facto se znemožní, že to vymáhání se bude stíhat, protože vidíme, že i ta 10letá lhůta je poměrně na knap, když někdo zvolí takhle silnou zdržovací taktiku.
9: Čím to odůvodňují předkladatelé toho poslaneckého návrhu? Zkrácení té lhůty.
10: No tak ono nám to na plénum ještě nepřišlo, ani v prvním čtení. A takže ty argumenty takhle ještě nezazněly, ale...
9: No jestli si dobře vzpomínám, tak myslím, oni tvrdí, že přijde o to, že stejným způsobem nebo stejné lhuty mají v ostatních zemích Evropské unie.
10: No já si myslím, že je to poměrně zřejmé, o co tady jde. Tady prostě ten stát se začal ohýbat ve všech ohledech ve prospěch Andreje Babiše a Agrofertu. A souvisí to jak s tímto poslaneckým návrhem, aby se promlčovali v kratší lhůtě tady to vymáhání neoprávněných dotací, ale souvisí to vlastně i s útokem na ta veřejnoprávní média, protože ta často kontrolují všechny tady ty oligarchy a tady ty politiky. Souvisí to se služebním zákonem, který je úplně vykastrován a který de facto likviduje nezávislost úředníků. Teď bude pro ty politiky zase ještě jednodušší na ty úředníky zatlačit, aby konali to, co je v jejich zájmu, i když podle služebního zákona měli ještě jakousi takovou nezávislost. A teď třeba nominační zákon. Jo, čili to je celá paleta kroků, která směřuje k jediné věci. A to je, jak ze státních peněz víc nakrmit Agrofert. Takhle jednoduchý to je.
9: Ve 20 minutách Radiožurnálu mluvíme s prvním místopředsedou Pirátů, poslancem Martinem Šmídou. Máte tušení, kdyby mohlo být trestní řízení ze strany úřadu Evropského veřejného žalobce uzavřeno? Mohou tam být nějaké lhůty, nebo se to v tuto chvíli nedá vůbec odhadnout?
10: Já se to popravdě bojím odhadovat, protože když vidím, jak dlouho se to táhne, když popravdě některé ty věci jsou opravdu už z roku 2017, kdy došlo k tomu prvnímu neoprávněnému vyplácení dotací, a když si vzpomenu, že jakým způsobem, než došlo k tomu vymáhání, což bylo vlastně až při té další vládě a Ivan Bartoš byl jediný, kterému se nakonec podařilo vymoct nějaké peníze, i když ke konci toho volebního období se k tomu vymáhání odhodlal i ministr zemědělství, tak už to bylo tak na konci a ve skutečnosti to bylo jenom deklaratorní, že se nakonec nic nestalo. Tak když vidím, jak to trvá, tak nechci říct, že ztrácím naději, protože já bych vždycky rád tu naději dodával. Ale tady skutečně hrozí, že některé ty věci se promlčí a ty peníze budou nenávratně pryč, neboli nenávratně v kapsách konkrétní osoby, místo toho, aby posloužili tady zlepšení služeb a pomoci rodinám, mladým lidem, dostupnosti bydlení, všechny ty věci, které tady tolik potřebujeme a na které, jak ministr a ministryně financí neustále dokola říkají, že nejsou peníze, tak oni tady možná nejsou ty peníze právě proto, že se prostě rozkutálejí někam, kam nemají. Takže co se týče termínu, já prostě nechci říct, že jsem skeptický, já pořád chci doufat, že to dobře dopadne, ale když vidím, jak se ty věci táhnou, tak mám skutečně obavy, že některé ty částky, některé ty případy zkrátka propadnou.
9: Pokud by se poškození finančních zájmů Evropské unie potvrdilo, co by pachatelům hrozilo?
10: No tak především by mělo hrozit to, že ty peníze budou muset vrátit. A i ten samozřejmě i ten proces vymáhání je potom poměrně složitý a zase musí dojít k nějakému, že nejdříve vyzvete, aby to vrátili dobrovolně, ale my to víme, že i v minulosti ten Agrofert se vždycky dlouho bránil, takže pak musí dojít k dalšímu rozsudku a ten Agrofert zatím vždycky prohrál, čili to, co se podařilo dotáhnout do konce, tak se skutečně vymoct podařilo. Ale když se nastaví taková ta zdržovací taktika, a to je to, co vidím teď já, jak ze strany Agrofertu, tak ze strany vlády, tak potom je jako někdy těžké se toho práva domoci a domoci včas, což je důležité. A samozřejmě pokud jde o to, jestli jim hrozí nějaké odnětí svobody nebo něco, tak to já nevím, ale poměrně závažné by mohlo být, pokud se ukáže, že to funguje jako organizovaná skupina. Jo, že se tam v jistém momentě spolčí Agrofert s premiérem a s nějakými konkrétními úředníky a schválně to zdržují, schválně to komplikují, schválně vyčkávají a pokud by to byla organizovaná skupina, tak to je samozřejmě o něco větší problém. Jo, protože tady si musíme říct, že není ten stejný metr na všechny. Tam, když udělá nějakou chybu v těch dotacích standardní zemědělec, standardní podnikatel, tak se koná okamžitě. Ale jakmile se jedná o Agrofert, tak najednou se prostě vyčkává, čeká se na analýzy a všechny ty lhuty se natahují a odvolávání. Čili tady není stejný metr na všechny a to je taky problém.
9: No, já jsem právě tou otázkou směřoval tam, že žalobci prověřují mimo jiné, nejenom politiky, ale taky úředníky, kteří vyplácení dotací umožňují. A chtěl jsem se zeptat na to, jak by se případně zodpovídali, pokud by se podezření prokázalo.
10: No, pokud by se prokázalo, že skutečně jednají jako organizovaná skupina osob, tak to už jakoby hraničí prostě s mafiánskými praktikami, tak tam samozřejmě i nějaké tresty by přijít mohly. Ale popravdě já to takhle do detailu nevím, jestli by jim hrozilo nějaké odnětí svobody. Ve skutečnosti mě jde hlavně o to, aby se ty neoprávněné peníze vrátily do toho našeho rozpočtu, případně do toho evropského rozpočtu, aby prostě tady ti lidé, tady ti občané, jak naší země, tak Evropské unie, zkrátka nebyli okrádáni v rozporu se zákonem.
9: No, v takovém případě by se skutečně to podezření prokázalo. Mělo by být rozhodnutí úřadu Evropského veřejného žalobce vodítkem i pro zdejší úřady?
10: No tak každopádně, to je to hlavní, jo? To je to hlavní, aby se nestalo, že se na té evropské úrovni nějak rozhodne a tady ten stát prostě se vzepře a řekne, no, ale to pro nás neplatí a my to tady vidíme jinak a my si to budeme řešit po vlastní ose a to je vlastně přesně ta zdržovací taktika, kterou podle mě zvolili. Proto jsme i pošťouchli tím doplněním toho vrchní státní zastupitelství, aby se zkrátka konalo. Už tak jsme vyzývali i státní zemědělský intervenční fond, aby začal vymáhat. Chceme to po ministru zemědělství, jo, který dokonce, když byla ta minulá vláda a on byl ve vedení fondu zemědělského, tak přijal to stanovisko Evropské unie a řekl, ano, to my musíme vymáhat. A teď se jeho role obrátili, je najednou ministrem zemědělství a obrátil i ten svůj kabát a najednou vymáhat nechce. Takže proto my se tolik snažíme, aby se ty peníze vrátily a aby všechny ty orgány konaly, protože hrozí, že pomocí té zdržovací taktiky a toho komplikování toho všeho se budou ty peníze prostě nenávratně pryč.
9: To bylo 20 minut radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, s prvním místopředsedou Pirátské strany Martinem Šmídou, členem sněmovního zemědělského výboru a podvýboru pro evropské fondy. Děkuji za rozhovor a přeji hezký den. Naschledanou.
10: Já děkuji, ať se vám daří.
9: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
11: Skončila repríza 20 minut radiožurnálu s hostem Vladimíra Kroce a nyní máme 3,5 minuty po půl jedné. Martin Matějka a krátké zprávy.
1: Ukrajinské hlavní město Kyjev znovu hlásí ruské vzdušné údery. Starosta města Vitalij Kličko na síti Telegram napsal, že střely zasáhly sklady na západě metropole. Trosky raket prý dopadly i ve východní části Kyjeva. Úřady zatím neinformují o zraněných. Ukrajinské letectvo varuje, že další rakety se k metropoli ještě blíží. Poslanec motoristů Filip Turek by v případě trestního stíhání kvůli pondělní autonehodě nevyužil imunitu. Napsal to deníku Blesk. K nehodě se dál vyjadřovat nechce s ohledem na vyšetřování. A Turkovo auto se v pondělí v centru Prahy střetlo s nemocničním vozem, které převáželo krev. Turek řekl, že do rozhodnutí policie nebude dočasně působit jako vládní zmocněnec pro klima. Pokud ho policie označí za viníka, na post rezignuje. Spojené státy dokončily nejnovější vlnu úderů proti Iránu na síti X. O tom informovalo oblastní velitelství amerických sil. Armáda se podle něj zaměřila na systémy pobřežní ochrany a sklady řízených střel, včetně odpalovacích základen. 90-minutová série úderů podle velitelství dál oslabila schopnost Teheránu útočit na komerční dopravu v Hormuzském průlivu. A na trati z Dolního Bousova do Kopydlna začalo testování první české vlakotramvaje. Souprava by měla být schopná jezdit jak v centrech měst, tak po regionálních železnicích. A projekt spustila společnost AŽD, která musí zkušební provoz ukončit do konce příštího roku.
7: Sport.
1: Argentinští fotbalisté jsou ve finále mistrovství světa. Přestože v utkání prohrávali, dokázali zápas v závěru otočit a i díky dvěma asistencím Lionela Messiho a gólům Fernandeze a Martineze porazili Anglii 2-1. A v nedělním finále se Jihoameričané utkají se Španělskem.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na D11 u Prahy a překážka na silnici 20 u Vodňan. Na dálnici D11 je u exitu 8 úvaly, nové omezení na Prahu i Hradec Králové, zavřený levý pruh. Jsou to úseky dlouhé zhruba 500 metrů a kolony se tam teď netvoří. Na silnici 20 na výjezdu z Vodňan do Českých Budějovic se objíždí nepojízdné nákladní auto. Stojí mezi Vodňany a odbočkou na Újezd, kousek za Drůbežárnami. A v Ostravě v Místecké ulici u Dolních Vítkovic čekejte ve směru do města. Hustý provoz a mohou se tam taky pohybovat lidé. V areálu u silnice probíhá několikadenní hudební festival. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je oblačná až polojasná, ochlazuje se na 19 až 14 stupňů, přes den pak čekáme oblačno a polojasno, ráno a dopoledne může být až zataženo a místy bude ještě doznívat déšť. Nejvyšší teploty ve čtvrtek 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě naměří až 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
12: Příjemnou noc přeji. Dnes je 16. července, čtvrtek, právě teď máme 7 minut po půl jedné. Začíná noční radiožurnál a tak hned pojďme na první téma. Ministerstvo kultury přes léto vyhodnotí program vstupů zdarma do vybraných muzeí a galerií. Na jaře je mohli lidé navštívit bez placení vždy první neděli v měsíci. Instituce potvrzují zvýšenou návštěvnost, ale projekt čelí i kritice. My se k tématu vrátíme a to za pár minut.
7: Noční radiožurnál
13: a Adam Carda.
14: You self-destructed little girl, pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, you're gonna be

0: Bryan Adams a jeho filmová melodie, píseň I Do It For You ze snímku Robin Hood, král zbojníků z roku 1991 zazněla v nočním radiožurnálu a přeji poklidnou čtvrteční noc všem. Třikrát během jara, vždy první neděli v měsíci, mohli lidé navštívit vybrané galerie a také muzea zdarma. Ministerstvo kultury ukončilo pilotní fázi programu a teď vyhodnocuje výsledky. Cílem je zvýšit návštěvnost, která se po pandemii covidu nevrátila na původní čísla. Volné vstupy přilákaly za kulturou více lidí, ale instituce zůstávají v nejistotě. O finančních kompenzacích se totiž stále jedná.
1: 1,5 milionu návštěvníků chybí v galeriích a muzeích oproti roku 2019.
2: Lidi si zvykli být víc doma, sledovat různé VOD kanály, víc konzumovat vlastně věci přes různé sociální sítě a podobně a nebejt přítomný ve veřejném prostoru.
1: Vysvětluje Jan Vytvar, vedoucí kulturní rubriky týdeníku Respekt. Čísla má zvýšit program Ministerstva kultury, které na jaře zavedlo volné vstupy vždy první neděli v měsíci. Lidé mohli zdarma navštívit přes 40 míst v Praze, Brně a Olomouci. Přes léto chce ministerstvo testovací fázi vyhodnotit a na podzim pravděpodobně spustit variantu rozšířenou třeba ohrady a zámky.
3: Pokud ministerstvo vyhodnotí projekt volných vstupů do galerií a muzeí jako povedený a úspěšný, tak samozřejmě klidně navázat můžeme. My jsme na to připraveni a vítáme to.
1: Říká mluvčí Národní galerie Praha Jana Holcová a dodává, že návštěvnost se v daných dnech zvýšila o stovky lidí. Nárůst podle ní mohl být i vyšší, pokud by se jarní neděle nekryly se svátky. Otázkou zůstávají finanční kompenzace, o těch se totiž stále jedná. Jan Vytvar upozorňuje, že už teď instituce často pracují s omezeným rozpočtem a jistá zmatečnost programu jim plánování komplikuje.
2: Třeba taková Národní galerie je tak podfinancovaná, že vlastně nedávno třeba zrušila svoji kasu ve Šternberském paláci, jenom aby ušetřila prostě na tom jednom člověku, který tam prodává lístky, a v okamžiku, kdy najednou z ničeho nic jí přikázáno, aby se v ní v neděli vůbec žádný vstupní nevybíralo, tak je to samozřejmě velká čára přes rozpočet.
1: Peníze podle něj chybí třeba na propagaci akcí nebo výstav.
2: Dávat víc peněz třeba příspěvkovým organizacím na jejich propagaci, která je opravdu slabá, to je vidět všude, nebo teda to není právě vidět všude v republice, že vlastně když se něco zajímavého děje, tak tomu chybí propagace. Myslím, že bych zlepšoval spíš tohleto.
1: Uzavírá Jan Vytvar. Cílem programu je kromě zvýšení návštěvnosti také dostupnost kultury pro co nejvíce lidí. Národní galerie upozorňuje, že sama se otevírá návštěvníkům zdarma několikrát v roce. 24. září bude například možné volně navštívit sbírkové expozice ve Veletržním paláci. Jde o další z bodů oslav 230. výročí založení galerie. Filip Svoboda, Radiožurnál.
4: Než zasnou světla poslední, tak rychle než se rozední. Chceš zažít přece něco víc,

0: Host radiožurnálu ve speciální podobě
1: z hudebního festivalu Colors of Ostrava.
2: Je větším požitkem divadelní katarze nebo výhrad nad Spartou? Do mobilního studia Airstream na Colors of Ostrava přijdou Jan Holec a Hynek Tajovský z divadla Petra Bezruče. Jak vznikalo představení Baníček ale? A bude bavit i někoho, kdo fandí třeba právě Spartě?
0: Festivalový host Libora Boučka.
1: Dnes v tradičním čase od 9 hodin.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál. Každý

0: a teploty až 30 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek za motoristy se teď nebude účastnit žádných oficiálních jednání, schůzek ani porad vedení ministerstva životního prostředí. Radiožurnálu to řekla mluvčí ministerstva Veronika Krejčí. Turek oznámil, že pozici dává k dispozici do té doby, než policie vyšetří jeho pondělní dopravní nehodu, při které se v centru Prahy srazil se záchranářským vozem. Podle ministerstva životního prostředí případný zástup v pozici zmocněnce může zajistit úřad vlády. Zásobníky zemního plynu jsou teď v Česku plné zhruba ze 47%. Obchodníci v nich zatím uskladnili 1,5 miliardy metrů krychlových plynu. To je asi 800 milionů metrů krychlových méně, než bylo ve stejném období loni. Vyplývá to ze statistik Ministerstva průmyslu a obchodu. Podle vrchního ředitele sekce energetiky rezortu Reného Neděli se obchodníkům skladování letos tolik nevyplatí, protože ceny jsou kvůli konfliktu na Blízkém východě vyšší, než je v létě obvyklé. V topné sezóně ale podle Neděli nehrozí nedostatek plynu.
2: Česká republika dnes využívá několik zdrojů dodávek, především dovoz ze západní Evropy, norský plyn a LNG hlavně z USA. Zásobníky představují důležitou pojistku, zejména po pokrytí vysoké zimní spotřeby a krátkodobých výkyvů.
0: Kvůli současným vyšším cenám ale asociace nezávislých dodavatelů energií odhaduje, že v letošní topné sezóně zdraží plyn zhruba o 5-15%. Polské letouny zachytily nad Baltským mořem dvojici ruských stíhaček Suchoj. Na sociální síti X to oznámil ministr obrany. Jde o druhý podobný incident v tomto týdnu. Včera se nad Baltským mořem asi 30 kilometrů od Ústky pohyboval ruský průzkumný letoun Ilyushin.
3: Polský ministr obrany Vladislav Košiňák-Kamiš na sociální síť X napsal, že ruské stíhačky se nepřiblížily k polskému vzdušnému prostoru. Podle ministra se ale pokoušeli pozorovat koordinační cvičení polských systémů protivzdušné obrany nad Baltským mořem. K ruským stíhačkám vystartovaly ze základny v Malborku dva polské letouny. Od začátku roku Polsko registruje přibližně 10 takových incidentů.
4: To ukazuje, že Ruská federace celou dobu vede hybridní válku, provádí průzkum, je nepřátelský. Naladěná vůči všem členským zemím Severoatlantické aliance.
3: Řekl ministr Košiňák-Kamiš včera, poté, co se nad mezinárodními vodami pohyboval ruský průzkumný letoun. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
0: V Brně vzniká nová hudební komedie Svět podle Adama. V hlavní roli se představí Bolek Polívka. Snímek vypráví příběh o zpěvákovi, který se na konci kariéry pokusí složit muzikál, ale dostane přitom infarkt.
5: Ty agony se mu zjevují věci, jak to vlastně všechno bylo, jak si to vlastně představoval, jaký ten život byl tehdy, když si za jeho prarodičů. Vidí se vlastně jako on, když byl mladý, když byl zamilovaný.
6: Popisuje Bolek Polívka hrdinovi sny po prodělaném infarktu. Komedie se dotýká také ekologických témat. Scenáristu Maroše Hečka inspiroval skutečný příběh ze Slovenska.
7: Slovenská vláda dala licenciu na ťažbu v Kremnici a společnost chcela robiť povrchovou ťažbu, čo by znamenalo, že tam zostane po kráter. Ľudia sa postavili proti tomu a ten proces vyhrali.
6: První diváci uvidí filmový muzikál Svět podle Adama příští rok v létě. Kristýna Sedláčková, Radiožurnál.
1: Sport.
0: Mistrovství světa ve fotbale zná oba finalisty. Po Španělsku si postup vybojovala také Argentina, která v semifinále otočila duel s Anglií a vyhrála 2-1. O titul se bude hrát v neděli. Bronzový zápas mezi Francií a Anglií je na programu v sobotu. Česká tenistka Sára Bejlek postoupila na turnaji WTA v Aténách do čtvrtfinále. Rakušanku Tagirovou porazila 2x6-2 a poprvé od únorového triumfu v Abu Zabí si zahraje mezi nejlepší osmičkou turnaje.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Noční uzavírka na D55 u Olomouce a nebezpečí na Českokrumlovsku. Na dálnici D55 novém úseku z Olomouce do Přerova je noční omezení. Mezi 3. a 2. kilometrem se jezdí v obou směrech jen pravým pruhem. Teď plynule je tam slabý provoz. Na silnici 157 z Českého Krumlova do Kaplice nádraží. Kluská vozovka, je tam rozlitý olej, pozor dejte, u Mirkovic. A na Vyškovsku na výjezdu z obce Nevojice k silnici 50 do Slavkova u Brna. Od včerejška komplikace na železničním přejezdu, stále nefunguje světelná signalizace. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.

0: 3. Počasí.
1: Přes den čekáme oblačno až polojasno, ráno dopoledne může být ještě až zataženo a nejvyšší teploty ve čtvrtek 25 až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď začíná repríza dopoledního hosta Radiožurnálu Libora Boučka.
2: Setkáváme se společně den před tím, než v Ostravě propukne 23. ročník festivalu Colors of Ostrava. Na něm se letos ovšem, byť jsou více než patrioty, neobjeví. My se setkáváme před koncertem v Olomouci, ale ten rozhovor vysíláme po něm. Tudíž se nedá předjímat, jak to vlastně dopadlo. Ale podobné to bude v pátek v Rožnově a v sobotu v Lutkovicích. Jsem rád, že prvními hosty Radiožurnálu de facto na Colors of Ostrava jsou z olomouckého studia Jiří Krhut a Štěpán Kozub. Dobré dopoledne.
3: Dobré dopoledne.
4: Dobré dopoledne.
2: Bylo to srozumitelné.
3: To byla jak matematická úloha, Libore.
2: Je to matematická úloha, protože my jsme to přetočili včera v Olomouci, dneska to vysíláme a my už jsme s Airstreamem přímo v Ostravě. Když jsme před tím koncertem teď, jestli vy už víte, co se večer v Olomouci odehraje?
3: No tak my máme náš klasický set, přeježděný vztah.
4: Ano, my vlastně, to je takové, že se lidi asi často i ptají, když je to Krhut Kozub, jako na co jdou vlastně, nebo často nás dokonce začali na plakáty psát jako zábava a ne jako koncert.
2: No to jsem právě já našel někde, ano, že to je zábava. Jako rozlišený, že přijďte za zábavu a přijďte na koncert.
4: Ale mě daleko víc pobavilo, že nad náma byl Janek Ledecký jako pop. To by přišlo jako vlastně lepší.
3: Jo, a Igor rozhodí šanzon.
4: Takže víš co, myslím si, že lidi můžou očekávat jako prostě muziku v plné palbě, ale ten náš program je přes 2 hodiny. Takže my samozřejmě, kdybychom jenom hráli písničky, tak za hoďku asi nemáme co dělat, ale tím, že děláme i humor, vyprávíme fóry, historky, tak je to takové spíš představení.
3: Ale vyzkoušeli jsme si ještě poteďka na nějakém obecních slavnostech, jsme to napali jo, hodinu a půl, jsme neřekli ani slovo a hráli
2: jako
3: jsme.
2: Fakt se jenom hráli.
4: Museli jsme.
3: Museli jsme jenom
2: jak
3: hrát.
2: To?
4: No, protože jsme se museli vlézt do času a to my nikdy moc neumíme.
3: No,
4: takže...
3: A navíc víš co, jak ti na těch obecních slavnostech stojí Boris dole a říká jejuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
4: No, no, nebyli úplně otevření fórum.
2: No, ale já si myslím, že to nejcennější se vší úctou k té muzice je ta souhra a ta schopnost té reakce a ten smysl pro humor, protože my jsme se sice sešli, ale mám pocit, že ten rozhovor trvá už 20 minut.
3: To jsme měli všechno točit.
2: Zapl mikrofon. No.
3: To jsme měli točit. No, já jsem vděčný za to, co se nám vlastně se Štěpou podařilo. My jsme nikdy neplánovali, že bychom jako hrali písničky. To všechno vzniklo jednou písničkou, Prásknu bičem. A pak jsme zjistili, že máme vlastně společný humor a stojíme na tom pódiu a že kdybychom hrali jenom ty písničky, tak by se stalo co Štěpo. Tak by možná lidi potřebovali
4: deprese,
3: psychologii potřebovali, že jo? Tak jsme to vždycky, tak jako říkáme, humor a píseň, humor, taková houpačka emoční to je.
2: No, můžete se těšit, jak jsem zmiňoval, v pátek Rožnov, v sobotu Lutkovice a těch setkání Jiřího Štěpána je celá řada. Stačí se podívat na ten jejich program. Hledejte je tedy pod položkou zábava, zpěv, šanzon, deprese, optimismus nebo terapie. Posloucháte Radio Žurnál.
0: Festivalový host Libora Boučka.
5: Vím, že jsem slíbil tolikrát, že ti snad postavím i hrad. Vím, že jsem slíbil, ale teď ti mám chuť uletět.

razza mi. A ty tam sedíš na věži a doufáš, že čas neběží. Tak už si zapni megafon a pošli aspoň to. Je to víc než století,

ti teď mávám z ranveje a hledám signál naděje. A ty tak pevná na věži, v čase, který

0: Jiří Krhut a Štěpán Kozub jsou našimi hosty. Mně, když se člověk dívá na to, co o vás píší, když jsme tady mluvili o těch škatulkách, tak mě napadlo, jestli vám už nevadí to předhazování té Ostravy. Že jakoby, že přijíždí dávka ostravského humoru a že neustále se používá ten přívlastek, ale přitom jakoby mám pocit, že jste jako celonárodní a že de facto úplně jedno, odkud jste.
1: Nedávno jsme to řešili, že když přijede pražský umělec k nám do Ostravy, tak prostě přijel umělec.
2: Ne, přijel český umělec.
1: Český umělec.
0: No tak prostě přijel někdo.
1: Prostě jako, přijel, no. Ale když jede Ostrava do Prahy nebo do Brna nebo do Olomouce, tak do Brna,
2: ostravský herec.
1: Do Brna je spíš problém, když jedeš, ale jako
2: do pocitu prostě, jedeš vlastně.
1: Do pocitu, to není město, ale tak je to vždycky ostravský bavič třeba. A to bavič a ostravský mi přijde úplně jako, že Zdeněk Izer na steroidech, jakože úplně špatně.
0: No ne, ale mně to přijde, jako, proč, jak to vzniklo, v čem to je a co hlavně má člověk očekávat od toho ostravský, jakože to je něco výjimečného, že to bude drsnější, nebo... Jako štve vás to taky.
1: Možná někdy to je i jako výhoda, protože já když jezdím třeba do Prahy, jako se stand-upem nebo s nějakou komedií, tak když tam je napsané jako, že přijede Kozub z Ostravy, tak to pražské publikum je takové jako...
0: Že má souci.
1: No trošku se vrátí jako do dob třeba, kdy ještě jsme slezli ze stromu a jsou najednou takový, jako že mají ten humor jako posunutý. Že i ti Pražáci se jako smějou tak trochu, jako že se za to stydí. Že teď tady přijela ta exotika, že jsme trošičku jako východ.
0: Dál. Myslíš, že tenhle pocit
1: mám? Ten pocit někdy, no. I na mě mluvíte pomaleji, jako mluvíte na mě pomaleji, artikulujete, jo?
0: Říkáme ti, kde se nachází metro, jestli ti něco nechybí, jestli máš všechno v šatně. Není to paradox v zemi, která má 11 milionů obyvatel a je
2: to legrační, jsme malý rybník, jako úplně malý rybník. Ale je zajímavé, jak máš prostě tři města, Praha, Brno, Ostrava. Co jsem řekl, to Brno.
0: Brno.
2: No, Brno, Ostrava.
0: A prostě... Pojďme zmínit Olomouc, když jsme jako...
2: Říkejme Olomouc Praha, je super, jo? Olomouc je co na Ostrava, půl mezi,
0: tak říkejme jako... Praha, Olomouc, Ostrava s myšlenkou na Brno.
2: No, ale přesto v každém městě se mluví jinak, že jo?
0: No, jo, jo.
1: Ano, ano. My občas i s Jirkou právě děláme ty rozdíly.
2: Ano, jo, že třeba spisovná čeština má větu jako... já se omlouvám, já jsem si uvolnil, to je spisovná čeština.
1: Ano,
2: jo?
1: Ano.
2: Pražák by to řekl jak?
3: Ty krávo rumburek.
1: Jo, že byl rumburek.
2: Jo. Brňák řekne, ty hlásím kachnu. Jo.
1: A Ostravák řekne, co jsi říkal? Jo, my se nesmíme smát tady.
2: Jo, pardon.
0: Ne, můžeme se smát vnitřně.
2: Vnitřně.
0: No, máte pocit, že jsme jako propojení? Protože
2: mě baví
0: když mě bylo 20 nebo 21 a studoval jsem produkci, tak bylo úplně běžný jezdit často do Ostravy, jezdit se dívat do divadla a neměl jsem ten pocit, že fakt člověk dělá rozdíl, protože to divadlo je jenom jedno. Ale jak to vnímáte vy teď v tom roce 26?
2: Já třeba obecně nemám vůbec problém s Prahou, tak jako s tím Brnem.
0: Jasně.
2: Jo, rozumím. Protože mně přijde, že je, se říká, jo, to jsou takové ty fóry, to je dobrá, špatná, pak je brněnská, jo. Ale takhle, jde o to, co my dokážeme snést. Vy dokážete snést fóry o Pražácích, my dokážeme snést fóry o Ostravácích, úplně. Děláme si z toho legraci. Trefíš to přímo, jako nám třeba v Brně...
1: Odešel divák, no, nám odešel jenom divák.
2: A řekl, že už to nedá.
1: No. Jsme si dělali legraci o Brně a myslím, že to bylo to, ten for s tím tetováním, jak si ta holčička říká tatínku, abych si chtěla udělat nechat tetování. On říká, tak se to udělá na nějakém bezvýznamném místě. Ona říká, že to nechal dělat do Brna právě. Tak to jsme řekli a ten pán řekl, tak to už nedávám borci a šel domů.
2: Borci, no. Jo.
1: Ale to pro nás byla spíš jako čest. Ale ty se ptal na to, jak vnímáme to divadlo třeba.
0: No jestli jsme propojení, jestli jako, jo, protože já si myslím, že stojí za to, ať už je to Mír, ať už jsou to ty další scény. Takže stojí za to se dívat. Jako,
1: určitě. A my i s Mírem jezdíme do Prahy a vždycky je to vlastně jako strašně příjemné. Nebo aspoň já mám tu zkušenost, když hrajeme v divadlo na Fidlovačce a přijde pražský divák teda, že tam je naprosté jako souznění, pochopení toho humoru i té divadelní formy.
0: No, ale my bychom měli jezdit spíš za vámi.
1: No to by bylo super.
2: Učit se hodně.
0: No neučit se, ale zažít mě to přijde jako škoda.
2: Mně ale přijde, Libore, že třeba pro mnohé Pražáky, ty to řeknu takhle jako metaforou, jo? Že je dál z Prahy do Ostravy, než z Ostravy do Prahy. My tam musíme za každou blbostí, za každým rozhovorem, ale my jsme si to takhle rozhodli.
1: Vybrali
2: no, žít v té naší malé, vlastně to centrum Ostravy je malá vesnice. Já tam ráno vyjdu z baráku, jdu do kavárny a pozdravím 20 lidí. Jako jo. To je centrum Ostravy. Jo. Ale jak Štěpa říkal, že jezdí s Mírem, tak já se svým představením jezdím třeba do Kalichu, hraju tam své představení.
0: Je to vyprodané?
2: Je to vyprodané, hurá. A pozor, já v těch scénkách mám třeba ostravštinu nějakou. A jednak Praha je trošku náplavá, je to směska a je to fajn, že donesu trošku dialektu, jo, ne že všechno je ostravštině, ale...
0: No a dobře, a nenapadlo vás, když se to takhle rozjelo a říkáte, že musíte do té Prahy jet?
2: Nebudu tam bydlet.
0: Ne?
3: Fakt ne.
1: Jako ta možnost byla, jako, nebo já jsem tu možnost měl samozřejmě i jako skrze divadelní angažma v minulosti a několikrát, ale já jsem si nějak tehdy slíbil před těma jako 10 rokama, že pokud mi to nepůjde z té Ostravy i k vám, ten přesah, pokud to nedokážu, tak se do té Prahy nemůžu stěhovat.
2: Mám to podobně.
1: Takže jsem si to nastavil, že vlastně být v uvozovkách úspěšný z Ostravy je daleko jako náročnější úkol mnohdy, než být úspěšný v Praze. Hmm. Protože tady, v Praze jste zvyklí na úspěch.
0: Já bych neřekl, jako, že...
1: No, tak podívej se, kam jste dotáhl ty.
2: Že myslím, do Olomouce.
0: Myslím, že v Ostravě bych se nechytil.
1: No, bylo by to daleko náročnější, protože v té Ostravě není jako tak běžné, že tam, tak rozumím, my netočíme v Ostravě, nemáme studiové ateliéry, nemáme filmové studia, nemáme tam, máme tam televizi, ale tam se jako moc hraná tvorba jako s místními herci nedělá.
2: Hlavně živé přenosy třeba televize už se vůbec nedělají z Ostravy,
1: vůbec, že? Takže u nás jako můžeš dělat buď to divadlo, nebo teda muziku, ale taky je to velmi obtížné vlastně, jako těch prostorů, kde to můžeš dělat, není moc. A ostravského diváka si musíš trochu zasloužit, protože aspoň mám ten pocit, že si k němu buduješ tu cestu dlouho. A jak už jednou chytíš, jak už jednou jako ti podlehne, tak ho máš na furt.
0: No a právě pak ten zástup těch umělců a těch lidí, můžeme si zmiňovat vás a můžeme zmiňovat z toho regionu ty další, tak mám pocit, že když obstojí v tomhle jako drsnějším prostředí, tak pak dobudou celou zemi. Je to
2: tak
0: fakt?
2: Je to pravda. Okay.
0: No ne, jakože najednou to prostě funguje. Protože je tam ta cesta, je tam najednou, že člověk vidí, že musíte podstoupit trošku jiné okolnosti, že vlastně člověk, aby se tím uživil, tak musí opravdu excelovat úplně. A najednou pak prostě mi přijde, že ten, kdo je z Ostravy a z regionu Moravskoslezského, tak fakt získá spoustu fanoušků.
2: No je to něco jako... Těžko na cvičišti, že jo, lehce na bojišti potom, jo, a ta Praha je někdy bojiště. Ale takhle, ostravský divák ti nedá, jako nic zadarmo mi přijde, jako, jo, to není tak jako, furt nějak cítíš takovou, jako, tak pohodě, ještě mě překvap, jako, nebo něco. Jo.
0: A je to možná tím, že se znáte i osobně? Jo, že jsi říkal, že to je to malý centrum? Nebo
2: tak
0: že minimálně
2: nejlepší, když na tebe přijdou kamarádi, to je úplně největší peklo.
0: Nejstrašnější.
2: No, ty si taky děláš.
0: Já už nemám kamarády, takže.
2: Nemáš, ale hodně se o tom píše. To je prostě nejhorší hráč tě popřed kámošema, že jo?
1: Je, ale já jsem dokonce i zjistil, že to divadlo, když dělám, tak je mi vlastně... Tak mám největší stres v Ostravě, když ho hraju. Když ho hraju doma, v tom míru. Že vlastně už tě tam ti lidi jsou na tebe už zvyklí, trochu mají pocit, že jako jim patříš, protože seš ten jejich jako ostravský umělec a ono těch ostravských jako umělců, kteří jdou vidět napříč republikou, není tolik, kteří tam žijou stále. Takže vlastně oni mají trošku pocit, že tě vlastní a neodpustí ti všechno na tom jevišti. Nebo jsou takový přísnější jako...
0: A není to trošku i tím, že najednou musíš obhajovat?
1: No ano, ano, musíš obhajovat svou pozici. A do Prahy, promiň, dokončím, ano. A když jdu do Prahy nebo kamkoliv jinam, tak tam paradoxně se cítím daleko uvolněnější, protože vím, že to je pro ty lidi vzácnější, že tam nejsem tak často.
0: Říká Štěpán Kozub, který je s Jiřím Krhutem hostem Radiožurnálu.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.
6: Někdy se bojím, že nebudu bulet, až bože zjistím, že svět ztratil kule, a někdy se bojím o tvoje dary, že než je poznám, budu už starý, a někdy se bojím průvanu z dveří, že až se zavřou, nebudu věřit, a někdy se bojím o svoje tělo.

Někdy se bojím o kamarády, že se jich zřekneš, budeš stát zády. A někdy se bojím, že přijdou fámy, někdy se bojím.

Někdy se bojím o všechny básně a tak nějak to cítím a nevím, proč vlastně. Někdy se bojím a nesnáším pózu. Někdy se bojím o selský rozum a někdy se bojím srdcí, co zebou. Někdy se bojím, že nepohnu s tebou a nejvíc se bojím, nejvíc mě děsí, že jsem tě ztratil a nebo že nejsi. A nech mi jen vodu, slova a písně.

0: Jiří Krhut a Štěpán Kozub jsou našimi hosty. Dnes začíná Caldesov Ostrava. Já vás tam viděl v roce 2022, tuším, že před 3 lety jste to zahajovali, jste nedílnou součástí, letos je to výjimka. Co ten festival znamená pro Ostravu, podle vás?
1: Jejda, tak já jsem zažil úplně první ročník. Ještě když jsem hrál v kapelách, jako teď řeknu slovo kuličky štěstí kapela, nahledně v tom nic, jako jo, to pamatujete si ten pořád
0: Hyba
1: padali kuličky
0: Eva
1: štěstí.
0: Eva Brečnajdová to uváděla tak, a byl tam rozhodčí na Košandu speciálně.
1: Tak, a padali kuličky
0: no,
1: štěstí, jest, takže...
0: Když jsi uspěl,
1: jinak lila voda, že jo.
0: Lila voda, a bylo to brněnská voda to byla.
2: Já jsem teď 16, takže vůbec nevím, o čem se baví.
0: To nevadí, my jsme o něco starší než ty.
2: Ano, ještě Černobíl.
1: Ty jsi 96, že jo.
0: To znamená, ty jsi narodil u posledního dílu Hyba
2: Voda. To už byli, kluci, to už jsem zeptal, to už byly rifle, nebo jste ještě nevěděli?
0: Ne, to jsme měli ještě stále.
1: Ale bylo Savo a musel udělat plísně. Ale...
0: Vraťme se k otázce, co pro vás ne, v Ostravě
1: měli jsme kapelu a my jsme byli součástí toho Colors of Ostrava jako prvních ročníků, protože to bylo v malinkém, to začínalo a teď Zlatka Hlušová oslovila spoustu ostravských kapel, aby půjčili třeba nástroje. Tak já jako bubeník, dnes už bývalý, jsem půjčoval prostě třeba bicí Košínu, jo? Kteří mi je rozmlátili. No? Tak. Takže jsme pomáhali a pak se to celé rozrůstalo se, tam jsme se tam i zahráli. Pro mě to je taková prostě kulturní, multikulturní událost, jako, že jo.
0: No ne, tak ta cesta je obdivuhodná, protože pak po vás nastoupili Franz Ferdinand, tuším, že v tom roce 2023.
2: No. Pro mě hlavně i Colors o tom, že se jako nevyspíš pěvnou, že prostě ta hudba stejně jako Beats for Love jde slyšet celou Ostravou. Tím, jak ta Ostrava není tak velká, tak pokud žiješ v centru, tak máš jistotu, že 5 dní nespíš.
1: A pokud se neseš fotit úplně s každým, tak jsi ve VIPce zalezli a prostě dáváš si pivo a díváš
2: se. Už i v té VIPce jsou dneska úplně všichni.
1: Jo.
0: Tak to je dobře, ale to je zase jako úplně uchvatné, že jsou ve VIPce úplně všichni. Jak se daří tu náladu z Colors udržet dál? Protože mě líto vždycky, když to skončí v tom městě a to město je jako lehce opuštěné, jako co s tím dělat, aby to vydrželo dál. Ta euforie z toho, že se proměňuje ten prostor, že přijíždí lidi, kteří sdílí to nadšení z umění, z kultury. Jo?
1: No, ožije to, no. Ale Ostrava je na opuštění zvyklá trošku, si myslím, jo. Tak... I takové to duševní, ale jako...
2: Ale... Jo, jsme takové bipolární město, no, že to máme v těch, jako, v těch vlnách.
1: Co za bipolárním kruhem tohle?
2: Ano, takový bipolární kruh. Teď si myslím, je Beats for Love, to je vždycky úplně extrém, jako že 4 dny ty vidíš davy lidí cizinců.
1: Ale pořád se něco, že Beats for Love, Colors, pak
2: jsou Štěrkovna. Hned Colorsy, pak je Štěrkovna. Ono to tak možná jen působí, ale ta Ostrava vlastně přes jako leto žije, přes leto žije neuvěřitelným způsobem. No. Takže ta tvoje otázka, jak si udržet to nadšení, my si ho tak nějak udržíme furt. A i když v Ostravě prší, je tam trochu tma, tak potkáš pár nadšených lidí. No?
0: I v tom letošním roce, v roce 26, je uchvatné dívat se na ten line-up a na tu sestavu těch lidí.
1: Super.
0: A je to fakt super. A myslím si, že to lecos vypovídá i o naší zemi, že tady v rychlém sledu člověk zažije toho Calvina Harrise z Beats for Love, Dustina Hoffmana v Karlových Varech a najednou...
1: To kdybys tady řekl třeba na tom Ostravsku, jako v roce 95, co se tady bude, Robert Plant, jako jo, to bylo všechno takové ty ikony, tady jezdili. Já třeba jsem se teď těšil, že uvidím Teddyho Swimse, protože mě ho, já ho miluju. A my zrovna právě se Štěpánem hrajeme v těch Lutkovicích v tu sobotu a už se nestačíme vrátit jako na dno. Tak škoda, no tak pozveme.
0: Ne, tak třeba se vrátí, ale jenom mně to přijde hrozně fajn si říct, co se tady za těch posledních pár dnů v tom Česku děje a co by na to řekli podobně velké země. Že to je fakt unikátní. A buďme za Colors i za to, jak umění a kultura žije šťastný. Jiří se Štěpánem jsou dnes hosty Radiožurnálu z Olomouckého studia, přestože celé to vysílání věnujeme Ostravě a festivalu Colors of Ostrava, kde už máme postavený Airstream.
1: Potkali se na půl cesty.
3: Vaše varování ze silnic.
4: Je velká bouračka, motorka. S autem.
5: Obratem předáváme všem řidičům.
6: Valí se tam obrovský kouř dýmu, silnice nebude ani vidět.
3: I vaše zpráva může pomoct ostatním.
7: Teď tady přistávala helikoptéra, tam byli hasiči.
5: Aby včas zvolili lepší cestu.
8: A tady odpočujou jenom ty, co poslouchají Zelenou vlnu.
3: Volejte 800 553 553.
5: Zelená vlna Radiožurnálu.
3: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
5: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
9: Poznejte díky Radiožurnálu Bílou vránu, mladou policistku Filomenu, pocházející z rodiny známých gangstrů. Nechte se vtáhnout do současného Londýna, kde se střetává policejní práce i gangsterské vazby. Může se člověk opravdu vymanit z prostředí vlastní rodiny? Komu vlastně může věřit? Knihu Bílá vrána od mistra současného psychologického thrilleru Michaela Robofama dostanete tento týden v soutěži nočního Radiožurnálu.
10: Máme 30 minut po jedné hodině. Posloucháte zprávy s Martinem Matějkou.
11: Při výstupu na francouzskou část hory Mont Blanc zemřeli v noci na středu dva Češi, informuje o tom Česká asociace horských vůdců. Podle ní skupinu tvořenou horským vůdcem a dvěma klienty zasáhlo padající kamení. Jeden z klientů utrpěl zranění, lékaři ho po ošetření propustili z nemocnice. Neštěstí se stalo na místě, kde je pád kamenů poměrně častý případ, vyšetřují francouzské úřady. Americká armáda raketami vyřadila z provozu prázdný ropný tanker v Perském zálivu. Na síti X o tom informovalo oblastní velitelství americký sil Saint-Combe. A podle toho se loď pod vlajkou karibského ostrova Curaçao přibližovala k iránskému ostrovu Chark a posádka plavidla údajně ignorovala několik varování a pokusila se porušit americkou námořní blokádu. Ta platí na iránské přístavy znovu od úterý. V Kanadě hoří přes 830 lesních požárů, některé z největších jsou v provincii Ontario, kde se do ovzduší uvolňuje obrovské množství kouře. A Toronto bylo na prvním místě globálního žebříčku velkých měst s nejvíce znečištěným ovzduším. Sestavuje ho švýcarský portál IQR. Vítr kouře z ženy do Spojených států, kde by se tak do konce týdne měla kvalita ovzduší zhoršit milionům lidí, informuje o tom server televize ABC News. A hasičům se po několika hodinách podařilo uhasit požár statku na jihu Prahy, napsali to na síti X. Hasiči teď rozebírají konstrukci zasaženého objektu v Choloupicích a rozhrabávají zbytky sena. A budova byla odpoledne celá v plamenech. Hasiči měli na místě asi 30 kusů techniky. Statek patří společnosti DSS, která ho plánovala přestavit na malou zbrojovku, dodávající zbraně pro NATO a Ukrajinu. A s tím nesouhlasili radní městské části ani někteří místní.
5: Sport.
11: Argentinští fotbalisté jsou jedinou výhru od obhajoby titulu mistrů světa. Anglie po semifinálové porážce s Jihoameričany zabojuje s Francií o bronz. Argentinu čeká ve finále Španělsko. 11. etapu Tour de France vyhrál norský cyklista Søren Varenschot. Nor ovládl hromadný sprint před Nizozemcem Olafem Kojem. Žlutý trikot lídra průběžného pořadí udržel Slovinec Tadej Pogačar.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehoda na D1 za Prahou a překážka na Orlickou Ústecku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna pozorně za sjezdem na Velké Popovice. Mezi kilometry 16 až 17 srazilo osobní auto zvěř. Místo nehody aktuálně plynule průjezdné kolona se tam netvoří. V Ostrově u Lanškrouna je na vozovce sražená lesní zvěř. Překážku čekejte na úrovni průmyslové zóny, je to na cestě k hlavnímu tahu do Ústí nad Orlicí. A připomínáme omezení na D8 na Ústecku. V tunelech u hranic s Německem se jezdí jen v tubusech do Drážďan. Kilometry 83 až 87 obousměrně jedním jízdním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
11: Noc je teď oblačná až polojasná, místy přechodně i skoro jasná a ojediněle se objeví přeháňky nebo bouřky. Ochlazuje se na 19 až 14 stupňů Celsia a přes den pak čekáme oblačno až polojasno. Ráno a dopoledne může být až zataženo a místy bude ještě doznívat déšť a postupně se objeví přeháňky a ojediněle bouřky, ale už jen lokálně. Nejvyšší teploty ve čtvrtek 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě naměří až 32 a na horách bude většinou kolem 21 stupňů Celsia. To byly zprávy. A po písničce pokračuje repríza dopoledního hosta Radiožurnálu Libora Dboučka.
5: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: Jiří Krhut a Štěpán Kozub jsou dnes hosty Radiožurnálu. Ty jsi přinesl tu knihu, viď?
1: Ne, já jsem přinesl tobě knihu, já jsem ti chtěl věnovat knížku.
0: Ano, no tak to je skvělý, protože já...
1: Máš to i s věnováním Liborovi Jirka Krhut.
0: Děkuji mnohokrát, je to předpřipravené.
2: Já ji nemám, ale můžu dělat Breitling, mě už se nelíbí.
0: Tak já ti dám zase ty svoje hodinky a vybíjíme si Danuka z přátelství hodinky.
1: To má prostě srdcovku.
3: Tak to propálil ty.
0: No tak praští umělci, no, co si budeme povídat. Ale tady je ta předmluva. A mě...
1: Ty máš tu knížku, ty jsi si nějak četl?
0: No.
1: Ty jo, nepřipravený.
2: No, tak to je profík, ne?
0: No tak, ale jenom...
1: Já jsem myslel, že největším profesionálem teď v showbiznise je vlastně Libor Bouček.
2: Ano.
1: Přišli jsme s Honzou Pokorným, že se to jmenuje Levo Bouček.
0: Ano, ano. Ano.
1: Říkal ti to
0: já
1: Honza?
0: Já jsem četl přepis toho rozhovoru a děkuji mnohokrát za to, že jsem Levo Bouček. Snad to nenaznačuje nic o mém charakteru. Ale mně se tady líbí, že v té předmluvě je vlastně obhajoba toho nekorektního humoru, když to tak jako přeženu, takový vysvětlení toho. Mě zajímá, proč to tam dál?
1: Já už vlastně nevím přesně, můžeš to ano.
0: Domnívám se, že humor má hranice tam, kde si je sám nastavím. Samozřejmě to pak o mě lecos vypovídá, ale zatím si už musím umět stát. Jediné, co snad nelehodí mému uchu, vkusu ani srdci, je humor takzvaně fekální, čili nechutný. Ve svém věku cítím, že by to mělo skončit v těch lavicích. Ale je tady vlastně to, ta definice toho humoru. Jestli si myslíš, že to je nutné, jestli nejsme už svázáni, protože já se furt domnívám,
1: něco že... do té předmluvy jsem vlastně chtěl dát.
3: A je to.
1: Hele,
2: to už někdo řekl před tebou, že?
1: Něco tam muselo být a takhle. I když to vypadá, že prostě jsme úplně volní v tom, nebo říkáme se ještě, že nám je jedno, co říkáme, pořád vidíš ty ksichty. Pořád je tak trošičku vidíš, jak se měl, ale to je jejich problém. Humor prostě není odrazem reality toho, jak smýšlíš, toho, jak vlastně, co ti přijde, nebo co považuješ jako za vtipné. Děláš z toho ten humor. A jestli si k tobě najde někdo tu cestu, tak je to jenom dobře, ale vlastně to je jeho problém. Jo, my jsme si schopni dělat se ještě na koncertě legraci. Stavíme humor kolem vozičkářů, Romů, gejů, lezeb, všechno. Protože takhle to tady kolem je.
0: A často shodou okolností ti, které jsi zmínil, jsou v té první, druhé nebo třetí řadě.
1: Ano, tak, ano, přesně tak. Ano. A smějou se. A jenom opakuju, co už jsem stokrát řekl. Cítím a mám zkušenost, že mnohdy nemají problém s tím humorem ta samotná skupina, ale skupina lidí, která se snaží chránit jejich práva.
0: A zhoršuje se to? Protože ne, často
1: myslím,
0: člověk
1: slyší. Já si myslím, že se to zlepšuje. Že už prostě, já už si tak říkám, já už to už ani nepředešlu.
2: No, ale já to ještě rozlišuju na ten virtuální svět a na ten reálný svět. To jsou strašně důležité věci, protože samozřejmě, když si projedeš sociální sítě a strávil by si třeba celý týden tím, že by si četl, co se o tobě kde píše a co o tobě kde kdo tvrdí, no tak by si řekl, musím okamžitě skončit. Protože prostě z toho, co tady teď čtu, já vlastně za nic nestojím. No ale já jsem potom na těch polích, na těch jevištích, pro ty tisíce lidí děláš ten humor, nebo stovky, to je úplně jedno, nebo desítky. A vidíš, jak se baví, prostě tu energii cítíš, vidíš masu, která se baví. A to je skutečně. Že si pak někdo přijde a někde s nějakým svým nevyrovnaným egem nebo pod nějakou svou osobní zášť a nespokojeným vlastním životem někde něco naťuká, to nemá jako se mnou nic společného ve finále, to je jeho věc. A často se mě na to lidi ptají vlastně, posledních pár let je to obrovské téma, kde ten humor jako vlastně má.
0: Kde ten mantinel, co je ta hranice?
2: Není takový mantinel, prostě neexistuje nic jako obecný mantinel humoru. Jirka to tam píše v té knížce, je to vlastně bych to podepsal. Každý má ty hranice v sobě. Mě něco baví, na to koukám, a když mě to nebaví, tak na to nekoukám. Takhle jednoduché by to mělo zůstat, jo?
0: Jak moc si myslíte, že je schopnost smyslu pro humor a tvorby humoru spojená se vzděláním? A nechci říct, že to je nějaký akademický titul.
1: To jsem nikdy nezal...
0: Ale mně přijde, že to je podstatné, že člověk
1: Kdo je vzdělanější, má větší přehled a trošku větší...
0: A jde ale za tu větší hranu.
2: Ano.
0: Protože má schopnost nastavení toho vlastního mantinelu.
2: Máš pravdu. A je to, myslím, že tohle souvisí i s nějakou, jako, jak to říct, nějakou empatií, taky jako, a zároveň i jako ze slovní zásobou. No to je vlastně, čím vyšší má člověk slovní zásobu, čím více si jako ten jazyk cítíš vlastně nějakým způsobem, cítíš kontexty, cítíš niance vlastně, tak, tak je to docela sociologický průzkum dělat humor teda, tak zjišťuješ vlastně, a máš pravdu, že možná, a teď bych se nechtěl nikoho dotknout, ale opravdu možná, že čím vyšší to vzdělání je, tím víc si člověk dovolí, tím víc ví, kam může zajít, nebo aspoň to tuší, a tím víc se na tím dokáže bavit.
1: Má větší nadhled.
2: Ano, má větší nadhled. A teď to zní možná zbytečně pyšně, jo? Ale ono čím víc víš, tím víc si z toho můžeš utahovat. No.
1: Ještě záleží taky na to, opravdu, a to jsou takové niance, jak ten vtip podáš, protože si myslím, že někdo může jako nekorektní for podat tak, že máš pocit, že on tomu foru, ne že sděluje ti humor, ale že to vyloženě káže. Takové kázání, jako já přece, když říkám humor, tak já někde nestojím na náměstí a nehajluju, netahám tu společnost do nějakého mého názoru. Hmm? Já to jenom vystavuji jako obraz a líbí se, tak tu zůstaň chvilku, anebo projdi a jdi dál, tak jako nepotřebuješ.
2: Ale zase je pravda, a to už jdeme hodně jako hluboko.
1: Pojďme, mě to baví, jsme v Olomouci,
2: jo, že
0: to je univerzitní město.
2: Jako já zjišťuju, že čím více jako zabývám humorem a čím víc je to vlastně můj denní chleba, a jsem za to rád, tak samozřejmě, že někdy, když dělám nějaký humor, tak je to cíleně proto, aby to rozvířilo ty lidi. Protože vím přesně, že když to teď řeknu a jak to řeknu a v jakou chvíli to udělám, tak je to trošku kalkul někdy, že si říkám, OK, teď humor je vlastně kalkul. Ty vlastně
0: to je řemeslná zdatnost.
2: Takhle to zní líp. Ano, no. Řemeslná zdatnost zní líp než kalkul. Takže ano, ty musíš naprosto vědomě to dělat. Protože já se často potkávám s názorem, že lidi mají pocit, že ze mě to tak jde samo, jako, a že to je něco, že takhle žiju 24/7. No tak to je obrovská hloupost. Já když se sebe dělám debila, to, jako, tak to dělám naprosto vědomě a cíleně. Jako, jo. To není, že bych byl debilem, jo? To úplně nefunguje. Když hraješ alkoholika, nemůžeš ten den chlastat, protože to prostě nezahraješ. Takhle jednoduché to prostě jako je. Takže je to cílené. A musím říct, že čím jsem jako starší a čím díl v tom jsem, tím častěji mám chuť trošičku jako skrze ten humor do něčeho píchnout a tak jenom jako to pozorovat. Je to trošku pokušení někdy a někdy to prostě udělám. No.
0: Je to úplně srozumitelné to pokušení a absolutně rozumím. Jiří Krhut a Štěpán Kozub jsou hosty Radiožurnálu.

ložnici tma. No mohl jsem se splést, snad si odpustit smím. A dost bylo gest, jsme prohraná hra. Ale jak je mám snést, tak poraď mi s tím.

0: přestaň už brečet. Jiří Krhut a Štěpán Kozub jsou dnes hosty Radiožurnálu. Vysíláme ze studia Českého rozhlasu v Olomouci, nicméně zdravíme i do Airstreamu, tam dnes máte možnost od 11 hodin se živě sejít s Tomášem Salomonem a následně od 14 hodin s Adamem Ďuricou, jinak přítomní na Kalders Ostrava, budeme pochopitelně až do samotného závěru. Ale já jsem rád, že jsme se sešli. A zajímá mě ještě u Jiřího jedna věc, která vlastně jsem se na to chtěla zeptat vždycky, protože ty jsi měl vlastně docela solidní dráhu pedagogickou.
1: 19 let jsem učil, no.
0: Právě.
1: Angličtinu.
0: A najednou to jako zlomíš k tomuhle, bavíš se životem, pochopitelně si vidět, ale jestli ti to nechybí? Ta akademická sféra a těch 19 let,
1: když seš jako učitel, tak máš dost a tam je ta hranice, kdy začínají mnozí jako můžou vyhořet, jo? Protože zjišťuje, že už si několikrát řekl stejnou věc, ale takhle. Mě to učení vždycky bavilo. Myslím si, že po lince humoru se dá převést hodně znalostí, myslím třeba v té angličtině konkrétně, co jsem učil. Když učíš s humorem, učí se ten jazyk lépe, studenti se bavili v té hodině, my jsme dělali scénky, oni mě měli rádi. Já jsem tu měl rád to učení. Pak jsem si uvědomil jednu věc, že dělám humor před tabulí pro 30 nebo 15 lidí na fakultě.
0: Kteří ještě ke všemu nepřišli dobrovolně a nezaplatili
1: ano,
0: za to.
1: Ano, přesně.
0: A uvědomuješ si, asi to nejpalčivější, že nezaplatili.
1: Přesně tak.
0: Už jsem
1: takže
0: to chtěl, si po nich chtěl,
1: chtěl jsem to aplikovat. Ano, já jsem začal chodit normálně s takovým malým kloboučkem a to se nelíbilo zase univerzitě. Dobře. A tak jsem si uvědomil, že bych tohle to mohl dělat vlastně na jevišti před více lidmi za mnohem lepší prachy a vlastně mi to začalo více bavit. Já jsem kolikrát jel na univerzitu trošku nervózní, koho tam zas budu mít za debila, ale prostě jako dneska to nemám. Dneska se probouzím a těším se na každý den.
0: A jak si kompenzuješ tu lásku k angličtině, k tomu
1: mluvím
0: jazyku?
1: Často. Teď jsem dokonce uváděl, poprvé jsem si zkusil, protože jsi moderátor. A já jsem endorserem firmy Furch Guitars, jako jo. A oni měli prostě nějaké setkání a řekli, tyjo, ty umíš anglicky, pojď nám to, tam je prostě solí z celého světa, pojď nám to odmoderovat. Já říkám, kluci, já nemoderuju. Já nemůžu dělat to, že mi někdo dá do úst něco, co já prostě, víš jak, moderuješ, musíš říkat věci, které kolikrát nechceš, je to tak?
0: Nemyslím si.
1: Nemusí. Dobře, a to je zajímavé, to si potom popovídáme.
0: No.
1: Ale prostě já jsem normálně uváděl anglicky a do toho jsem říkal anglicky ten humor, který už mám načtený jako česky. No to bylo wow. Prostě svět. Pak jsem si říkal, tyjo, proč já nedělám na Instagramu jako třeba ten humor i anglicky. Ale nechci, já prostě chci mít klid. Já už nechci jako být takový wow. Já jsem rád, že si zajedu se Štěpou na pár koncertů, že si udělám svoje varieté nebo svoje představení. Nechybí. A ještě jedna věc, a pardon, velice často se mi stává, prosím tě, nemohl bys mě doučovat, říkám si normální, já jsem dneska hodnocený za výkon, jo? A ne za hodinu, ale to nemyslím jako s pokorou, to říkám, ale pojď se mnou do hospody, dáme si pivo, já ti vysvětlím všechny časy.
0: Jak to, že to funguje s Jiřím takhle dobře? Když jste fakt bych řekl, odlišní.
2: Mm. Jsme odlišní, generačně. No. Generační rozdíl tam je i jako vlastně...
0: I finančně.
1: Tak to bychom mohli...
2: To nevíme.
1: Můžeš prostě tě najet na svoji banku.
2: Já jsem si vzal ty Rolexky, no, ty to je škoda. To by se za ní nezeptal, ale... Ne, jsme i vlastně, já jsem introvertnější, i když to tak jako nepůsobí.
0: Je to tak?
2: A Jirka je extrovertnější, což taky vlastně, ale funguje dobře, si myslím. No ale proč to funguje? No víš co, jsou věci, které se strašně těžko jako uchopují slovem a jsou postavené, a takhle bych já si troufl definovat náš pracovní vztah, jsou definované nějakým pocitem. A my jsme před těma 5 rokama se seznámili, zjistili jsme, že máme spoustu věcí, které nás v životě provází nebo jako provázely osobních. Velmi podobné, i když je mezi náma rozdíl 20 let. Spojili nás paradoxně i takové docela smutné události našich životů. Mě umíral, nebo umřel tatínek, Jirka řešil podobnou situaci s maminkou. My jsme se v tu chvíli potkali, trošku jsme si to odlehčovali humorem a já to mám aspoň nastavené s lidma tak, že pakliže máme stejný smysl pro humor, tak pro mě už těch překážek není moc, jako k tomu, abychom se zblížili. My jsme zjistili, že máme velmi podobný smysl pro humor a že máme velmi podobný vkus na muziku. A to byly tak silné faktory pro mě, že bylo jasné, že dřív nebo později spolu začneme něco tvořit. Původní myšlenka byla taková, že budeme dělat nějakou two-man show. Nějaké jako, něco jako divadelní něco. Jako, jo. My jsme to nedokázali
0: povídání, pojmenovat. V nejhorším tam vložíte odpovědi na otázky.
2: Přesně, nějaké scénky možná.
1: Zjistíš, že už vlastně i tohle tady bylo. Ale no. Formát, který máme teď, tady prostě není. No, že dvě a půl hodiny máš koncert a do toho humor.
2: Ano, zjistili jsme, že vlastně nejvzácnější je propojit obě dvě ty schopnosti, že umíme bavit slovem, ale i hudbou. A Jirka tím, že je skvělý jako textař vlastně a výborný skladatel, tak a já to z nějakého prapodivného důvodu dokážu ty jeho texty
1: lidem... To musím říct, že výborný přenašeč textu.
2: Jako dostat.
3: A je tam dobrý ten důraz na předložku.
2: Ano.
3: To já cením.
2: Jo, děkujem.
3: No, díky. To je důležitý.
2: No. Ano,
1: takže Ostrava to má jinak, že? Do hospody.
3: Já vím, ale vy na to dbáte. A je to
1: ano,
3: ne.
1: Tak pozor.
2: To se musí
1: uvědomit. Já umírám u dnešních některých písní českých popových.
3: No, ale tady je to úplně čistý.
1: Tak, děkujeme.
2: No, tak pardon. Prostě tady tyhle věci až s obdivem, nebo s, já se to snažím neanalyzovat, protože kdybych to začal analyzovat, tak možná zjistím, že to nejde. Jo, z nějakého důvodu, že bychom neměli pokračovat, ale nedělám to a funguje nám to 5 let.
3: Funguje a vy to můžete vidět pochopitelně v závěru roku, kdy půjdete do těch větších sálů, ať už v Brně anebo v Praze, ale vracím se zpět do Ostravy na letošní Colors. Dnes v 16 hodin na Steel Stage Barbara Kanizová. Proč na ní vyrazit?
1: No tak...
2: Přesně chodím, ale to je vlastně... ale to je můj problém.
1: No, on sem tam...
3: To spíš, tam nechodí, ne? Když jo, chodíš ty.
2: Takhle, no, tyjo, já teď nevím, teď se to ve mně pere.
1: Ty jsi to hodinal.
2: Ale jestli mi přispěje na nájem, nebo nebudeme spolu, ty nevím.
1: Sem no, tam s ní chodíš.
2: Sem tam spolu chodíš. Ne, proč na ní? Já jsem zaujatý, řekni to ty.
1: Tak, já, no, on je zaujatý, protože fakt s ní je.
3: Fakt s ní chodím.
1: Ale no,
2: fakt s ní je, dobře.
1: Fakt s ní je, jako... Ještě. A...
3: Tím, že přetáčím, já chci říct včera sníbil, abychom byli přesní.
1: Tak, já chci říct jednu věc. Já jsem znal Barunku už možná v roce 2015, kdy ona obsluhovala v nějakém baru v Ostravě. Myslím, že to byl krokodilí ocas, pražský ocas. A prostě všiml jsem si, že krásně
3: jenom,
1: spíval.
3: Abych to dal do souvislosti, panu Kozubovi bylo 19 let v té době.
2: Tak. Já jsem ji neznal v tu dobu.
1: Ano, ano. A jí možná bylo fakt jako 20 nebo kolik. Ale potom, když začal ten covid a já jsem viděl, jak baskinguje holčina uprostřed Ostravy na Masarykovém náměstí a zpívá úplně jak bohyně. A ještě prostě hraje ty svoje, ona, kdo rozumí trošku kytaře a akordům, já jsem říkal, tak to je úplně nějaká jako mongolská škola. Jako, co to jsou za prstičky a akordičky? Přitom to všechno krásně znělo. A my jsme potom hledali vlastně se Štěpou někoho, kdo by nám dospíval ženský pár do těch písniček, tak jsme rovnou jí oslovili. A ještě kamarád Martin Pančocha, který kdysi, jak začali Tři tygři, tak doprovázel Tři tygry na klavír, ale potřeboval takový nějakou zpěvačku. Tak já jsem říkal, tak to zkuste. Ano. Takže takhle jsme se seznámili vlastně a Barča no. Fakt má genia. Já když jí točím Barunku, teď ji musím fakt jako pochválit, točím ji ve studiu, já ji nemusíš ani trošku doladit. Ona tak krásně intonuje.
3: No. Havk. Havk. A myslím, že to je ideální havk, takže dneska v 16 hodin ji můžete vidět i vy. Já se těším pochopitelně i dál na setkání v Ostravě a vám, pánové, děkuji za návštěvu.
1: My děkujeme za pozvání, já jsem se na to moc těšil.
2: No. Mě bylo ctí, Libore, že jsme si mohli takhle pokecat.
3: Mě také, velkou.
1: Nejlepší moderátor na světě teď.
3: Děkuji mnohokrát.
2: A teď je dobré.
3: Těch 500 korun každému dám, pochopitelně.
1: Mám ještě pro tebe tričko, chceš to like?
3: A to určitě chci.
2: Mě volá pracha, že jedeme do Abu Dhabi.
3: Jiří Krout a Štěpán Kozub byli hosty Radiožurnálu.
1: Ahoj.

0: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Martin Matějka, zazní zprávy.
1: Sněmovna odsouhlasila opětovné zavedení EET. Spojené státy opět útočily na Irán. Prezident Trump hrozí dalšími údery i v nadcházejících dnech. 11. etapu cyklistické Tour de France ovládl Nor Søren Werenskiöld. Ve žlutém dresu zůstává i dál Slovinec Tadej Pogačar. A dnes bude oblačno až polojasno.